0: Symfonii číslo 8 G-dur opus 88 Antonína Dvořáka hrál Český národní symfonický orchestr, který řídil Libor Pešek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Komorní soubor L'Orfeo Bläser Ensemble, jehož uměleckou vedoucí a první hoboistkou je Karin van Herden, nahrál jako jeden z prvních komplet dechových kvintetů a oktetů Josefa Myslivečka. Ten první oktety psal v polovině 70. let 18. století v Itálii, už jako slavný operní skladatel. Uslyšíme oktet číslo 1 S-dur.

0: Oktet číslo 1 Es-dur Josefa Myslivečka hrál L'Orfeo Blaise Ensemble.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Symfonii pro soprán, tenor, bariton, sbor a orchestr Zvony opus 35 komponoval Sergej Rachmaninov těsně před první světovou válkou v Rusku. Zhudebnil v ní báseň Edgara Allana Poea, která představuje zvony ve čtyřech různých fázích lidského života. Rolničky na saních, svatební zvony, poplašné zvony a pohřební zvony. Rachmaninov zpracoval ruský překlad, takže text je v detailech trochu jiný než originál. Solisty jsou Natalia Trojskaja, Richard Karčikovsky a Tom Krause. Sbor a orchestr Koncerthebau řídí Vladimír Aškenázy.

0: Symfonii pro soprán, tenor, bariton, sbor a orchestr Zvony opus 35 Sergeje Rachmaninova provedli solisté Natalia Trojcká, Richard Karčíkovský a Tom Krause. Sbor a orchestr Koncertgebouw řídil Vladimír Aškenázy.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Wolfgang Amadeus Mozart psal sonátu pro klavír na čtyři ruce D-dur Kechel 381 kolem roku 1772 ve svých asi 16 letech v Salzburgu. Sonáta má tři věty, na kladívkový klavír hrají Andreas Steyer a Christine Schornsheim.

0: Sonátu pro klavír na čtyři ruce D-dur Kechl 381 Wolfganga Amadea Mozarta na kladívkový klavír hráli András Steyer a Christine Schonsheim.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Peter Winter byl Mozartův současník, svého času ředitel dvorního divadla v Mnichově a oblíbený operní skladatel. K jeho mnoha jevištním dílům, která se hrávala i v Praze, patří také dvě opery na texty Emanuela Schikanédra, jakési pokračování Mozartovy kouzelné flétny. Psal také melodramy a, jak uslyšíme, také symfonie. Winterovu symfonii číslo 1 D-dur zahraje Mnichovský rozhlasový orchestr, dirigent Johannes Mézus.

0: Symfonii číslo 1 D-dur Petra Wintra hrá Mnichovský rozhlasový orchestr, dirigent Johannes Mézus.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den ze stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to skladby, které napsali Leoš Janáček, Ottorino Respighi, Antonín Dvořák, Joaquín Turina, Gioachino Rossini, Claudio Monteverdi a Johann Sebastian Bach. Na úvod zazní sonáta pro housle a klavír Leoše Janáčka. Janáček ji psal na počátku první světové války. Jako první vznikla úvodní balada, v roce 1915 dokomponoval další věty. Sonátu pak ještě o 5 let později revidoval a k premiéře došlo až v dubnu 1922 v Brně. Hrají František Novotný housle a Vladimír Holý klavír.

0: Sonátu pro housle a klavír Leoše Janáčka hráli František Novotný housle a Vladimír Holý klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklu symfonických básní nazývaném Římská trilogie vzal Ottorino Respighi poctu věčnému městu, kde se sice nenarodil, ale které miloval. Uslyšíme římské fontány, kterými nás provází v průběhu dne. Fontána na Valle Giulia za úsvitu, fontána Tritonova ráno, fontána di Trevi v poledne a fontána Villi Medici při západu slunce. Národní orchestr BBC Wales řídí Tadaaki Otaka.

0: Římské fontány Ottorina Respighiho hrál Národní orchestr BBC Wales, dirigent Tadaaki Otaka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Chcete vědět, co dělám? Psal Antoní Dvořák z Vysoké příteli Aloisu Goeblovi v srpnu roku 1889. Mám toho plnou hlavu, jen kdyby to mohl člověk i hned napsat. Ale jaká pomoc, musím pomalu, jen co ruka stačí, a to ostatní dá pánbů. Nyní mám už zase tři věty nového kvarteta s klavírem úplně hotové a finále bude za několik dní. Jde to nad očekávání lehce a melodie se mi jen hrnou. Zaplať pánbu. Tak vzniklo jedno z vrcholných Dvořákových děl, klavírní kvartet číslo 2 S-dur opus 87. Hraje Sukovo trio, Josef Hála na klavír, Josef Suk na housle, Josef Chuchro na violončelo a s nimi Josef Koďousek na violu.

0: Klavírní kvartet číslo 2 S-dur opus 87 Antonína Dvořáka hrálo Sukovo trio. Josef Hála, Josef Suk a Josef Chuchro. A Josef Koďousek s nimi na violu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Joaquín Turina komponoval symfonii Sevillianu jako poctu svému rodnému městu, španělské Sevillie. Rozdělil ji na tři věty. První nazval Panoráma, druhou Po řece Guadalquivir a třetí Slavnost v San Juan a Snalfaráče. Hamburský symfonický orchestr řídí Miguel Ángel Gómez Martínez.

0: Symfonii Sevillianu Joaquina Turini hrál Hamburský symfonický orchestr, dirigent Miguel Ángel Gómez Martínez.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonáta pro smyčcové nástroje číslo 1 Joaquina Rossiniho byla zřejmě už v jeho době natolik oblíbená, že vznikla i úprava pro dechové nástroje. Jako kvartet pro flétnu, klarinet, fagot a lesní roh ji zpracoval klarinetista a profesor pařížské konzervatoře Frédéric Behr a nyní zahraje Michael Thompson Wind Quartet.

0: Kvartet pro flétnu, klarinet, fagot a lesní roh Joaquina Rossiniho hrál Michael Thompson Wind Quartet.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Mariánské nešpory Claudia Monteverdiho patří k největším dílům tohoto skladatele, stojícího na pomezí renesance a baroka. Vznikly v roce 1610, kdy Monteverdi opustil dvůr v Mantově a poohlížel se po jiném zabezpečení. Jsou věnovány papeži Pavlu V. První doložené provedení díla se konalo roku 1613 v Benátkách a Monteverdi byl na jeho základě zvolen tamním kapelníkem. V nešporách využívá dvouzborovou techniku spolu se solovými hlasy a hlásí se k takzvané seconda pratica, novému stylu směřujícímu k baroku. Všech 14 částí vystavěl v kantu firmu na Gregoriánském chorálu. Skladbu slyšíme v podání francouzského souboru Pygmalion, který v roce 2006 založil a vede dirigent Rafael Pichon.

0: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Dobré ráno a dobrý poslech Partitur na stanici Český rozhlas Vltava vám z brněnského studia Českého rozhlasu přeje Jan Hlaváč. Dnes jsem pro vás vybral díla Wolfganga Amadea Mozarta, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Roberta Schumana a Antonína Dvořáka. Koncert pro klarinet a orchestr v tónině A-dur Wolfganga Amadea Mozarta najdeme v Kechlově katalogu pod číslem 622. Vybírám rozhlasovou nahrávku s klarinetistou Bohumilem Opatem. Státní filharmonii Brno řídí Jiří Waldhans.

Z díla Wolfganga Amadea Mozarta jste slyšeli koncert pro klarinet a orchestr v tónině A-dur v Kechlově seznamu číslo 622. Na klarinet hrál Bohumil Opat, Státní filharmonii Brno řídil Jiří Waldhans. Felix Mendelssohn Bartholdy žil v 19. století. Tento německý skladatel, dirigent a také pianista pocházel ze vzdělané židovské rodiny. Jeho otec, zámožný bankéř, přestoupil na luterskou víru a změnil rodinné jméno na Mendelssohn Bartholdy. Felixi se dostalo ze strany rodičů na studiích všestranné podpory. Sám se kromě hudby zabýval také malířstvím a hodně cestoval. Melodicky výrazné trio D-moll pro klavír, housle a violončelo, dílo 49. od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, si poslechneme v podání tria Istropolitanum, které vzniklo ve druhé polovině 70. let 20. století z mladých československých hudebníků. Byli to houslista Cyril Studinka, violončelista Richard Vandra a klavírista Stanislav Zámborský.

Felix Mendelssohn Bartholdy a jeho trio D moll pro klavír, housle a violončelo, dílo 49. doznělo v podání tria Istropolitanum. Na housle hrál Cyril Studinka, na violončelo Richard Vandra a na klavír Stanislav Zámborský. Hudební skladatel Robert Schumann složil 4 symfonie. První symfonie v tónině B-dur je z roku 1841 a nese podtitul Jarní. My si ji poslechneme v podání vídeňských filharmoniků, které řídí Leonard Bernstein.

Z díla Roberta Schumanna dozněla jeho první symfonie v tónině B-dur, zvaná Jarní, z roku 1841. Hráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou Leonarda Bernsteina. A na závěr dnešních partitur na stanici Vltava se zastavíme u české hudby. Vybírám dílo Antonína Dvořáka, který k uměleckému mistrovství dospěl postupně ve všech hudebních formách a žánrech. Nicméně první a hlavní oblastí v jeho rozsáhlém díle je instrumentální hudba. Dvořák vůbec myslí prvotně instrumentálně. Instrumentální skladbu dokáže naplnit živými, temperamentními rytmy, originální melodickou invencí a bohatým zvukovým fluidem v pojednání nástrojů. Česká svita D-dur, dílo 39. Antonína Dvořáka, zazní v podání Státní filharmonie Brno, kterou řídí opět Jiří Waldhans.

0: Na závěr dnešních vltavských partitur znělo dílo Antonína Dvořáka, jeho česká svita D-dur, dílo 39. Hrála Státní filharmonie Brno pod taktovkou Jiřího Waldhanse. Od mikrofonu z brněnského studia vám hezký den přeje Jan Hlaváč.
1: Český rozhlas Vltava.

0: víkendová příloha.
1: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás zve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. Je jaro, plísně stříbrní a sličné přeháníky honí se krajinou, jak by se zmámené ještě i po smrti hledali duše z těla. Veršem z Května ze sbírky Karla Šiktance Český orloj vstupujeme do událostí první květnové soboty. Už za okamžik se usadíme blízko pomyslné lenošky. V eseji se zaposloucháme do textu Sigmunda Freuda s názvem Náš vztah ke smrti. V pravidelné rubrice Z Čech až na konec světa a zpět nás Marie Sýkorová seznámí s novým francouzským seriálem. Za svitem mateřského citu se vydáme v první části cyklu Jarmily Konrádové a historičky Magdaleny Pokorné. Jaké byly slavné ženy matky a jaké byly matky slavných dětí? To dnes zjistíme na příkladu Boženy Němcové, 9:50. Kolem 9:00 budeme odečítat letokruhy. V malé rozhlasové encyklopedii pozapomenutých osobností nám Františka Dudková-Párisová a Marek Sekyra, pracovníci Krajské knihovny v Liberci, budou vyprávět o dvou sestrách, spisovatelkách, Marii Kvajserové a Johaně Čechové. Duchovní mezi čarodejnicemi. Název rozhovoru s historikem Jaroslavem Čechurou je totožný s titulem jeho knižní novinky. Opět se v ní vrací do ponurých časů čarodejnických procesů. Jaké byly životní peripetie jedné z jejich obětí, děkana Krištofa Aloise Lautnera, to se dozvíme krátce před 9:30. V 10:00 atmosféru uvolní a pozitivně naladí pořad, který jeho autor Tomáš Pilát nazval Šansonárium, když staré básně chytí druhý dech. Jaké to je, když stará píseň svůj dech ani náladu nestrácí, to zjistíme právě teď. Začátkem dnešní májové víkendové přílohy zní nezaměnitelný hlas Edith Piaf a s ním přání, ať je život růžový.

knihy Sigmunda Freuda O člověku a kultuře, vydané Odeonem v roce 1990, pochází úryvek ze stati Časové poznámky o válce a smrti. Z překladu Jiřího Pechara čte Jan Vlasák.

Náš dosavadní vztah ke smrti nebyl nějak upřímný. Když nás někdo poslouchal, byli jsme samozřejmě připraveni zastávat názor, že smrt je nevyhnutelným vyústěním každého života, že každý z nás dluží přírodě svoji smrt a musí být připraven tento dluh splatit. Zkrátka, že smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a nevyhnutelným. Ve skutečnosti jsme však byli zvyklí chovat se tak, jako kdyby tomu bylo jinak. Projevovali jsme nespornou tendenci odsunout smrt stranou, vyloučit ji ze života. Pokusili jsme se ji mlčením zlikvidovat. Máme přece i úsloví, myslí na něco jako na smrt. Jako na vlastní smrt, pochopitelně. Vlastní smrt je také zajisté něčím, co si nelze nijak představit, a kdykoliv se o to pokoušíme, můžeme vždycky zjistit, že tu přitom vlastně nadále zůstáváme jako její diváci. Tak se mohlo také stát, že se v psychoanalytické škole našla odvaha k tvrzení, ve skutečnosti nikdo na svoji vlastní smrt nevěří, nebo, což je totéž, v nevědomí je každý z nás přesvědčen o své nesmrtelnosti. Co se týče smrti druhého, kulturní člověk se bude pečlivě střežit, aby o této možnosti hovořil, pokud ho ten, kdo je takto předurčován k smrti, může slyšet. Jenom děti nedodržují toto omezení. Vyhrožují si navzájem beze strachu tím, jakou kdo má vyhlídku umřít, a dokážou také říci něco takového i milované osobě do tváře. Vzdělaný dospělý člověk nebude také rád zahrnovat do svých úvah smrt druhého, neboť by si takto připadal tvrdý nebo zlý. Ledaže by měl co dělat se smrtí v důsledku svého povolání jako lékař, advokát a podobně. Nejméně si pak dovolí myslet na smrt druhého, když je s touto událostí pro něho spojeno nabytí větší svobody, majetku nebo lepšího postavení. Úmrtí se ovšem tímto naším jemnocitem zadržet nedají. Když k ním dojde, jsme pokaždé hluboce zasaženi a jakoby otřeseni ve svém očekávání. Zdůrazňujeme zpravidla náhodnou příčinu smrti, nehodu, onemocnění, infekci, vysoké stáří a prozrazujeme tak svoji snahu změnit smrt z něčeho nevyhnutelného v cosi jen náhodného. Nahromadění většího počtu úmrtí nám připadá jako něco naprosto děsivého. Vůči samotnému zemřelému zaujímáme zvláštní postoj, skoro jakoby obdiv k někomu, kdo dokázal něco obtížného. Zdržujeme se vůči němu kritiky, promíjíme mu křivdy, kterých se eventuálně dopustil, vydáváme příkaz de mortuis nil nisi bene a považujeme za správné, že se v pohřební řeči a na náhrobku vynáší právě to, co je pro něho nejvýhodnější. Ohled na zemřelého, který on sám nemá přece už nějak zapotřebí, stojí pro nás výš než pravda a pro většinu z nás zajisté i výš než ohled na žijícího. Tento kulturně konvenční postoj ke smrti doplňuje ještě také to, že propadáme úplnému zhroucení, jestliže smrt postihla některou z osob nám blízkých, někoho z rodičů, manželského partnera, sourozence, dítě nebo drahého přítele. Pohřbíváme spolu s ním své naděje, nároky a požitky, jsme nepřístupni jakékoliv útěše a vzpíráme se tomu, abychom zemřelého někým nahradili. Řečeno s Heinem, počínáme si pak jako jacísi asrové, kteří spolu umírají, když zemřou ti, které milují. Tento náš vztah k smrti má však silný vliv na náš život. Život se ochuzuje, ztrácí na zajímavosti, když se člověk nesmí odvážit nejvyšší sázky v životních hrách, kterou by byl právě život sám.
stává se asi tak planým a bezobsažným jako nějaký americký flirt, při kterém je už předem stanoveno, že se nesmí přihodit nic podstatného, na rozdíl od kontinentálního milostného vztahu, při němž oba partneři musí mít stále na paměti, že sebou nese vážné důsledky. Naše citové vazby, nesnesitelná intenzita našeho truchlení v případě úmrtí působí, že se střežíme toho, abychom sebe i své nejbližší vydávali v nebezpečí. Netroufáme si uvažovat o celé řadě podniků, které jsou nebezpečné, ale přitom vlastně nezbytné, jako letecké pokusy, výpravy do vzdálených zemí, experimenty s výbušnými látkami. Ochromuje nás přitom pomyšlení, kdo nahradí matce syna, manželce muže, dětem otce, jestliže dojde k nějakému neštěstí. Sklon vyřadit smrt z životního počtu má takto za následek mnoho jiných omezení a výluk. A přesto heslo Hanzi znělo: Navigare necesse est, vivere non necesse. Plavit se člověk musí, žít nemusí. Nemůže to pak dopadat jinak, než že za újmu v životě hledáme náhražku ve světě fikce, v literatuře, v divadle. Tam nacházíme ještě lidi, kteří dovedou umírat, ba kteří jsou isto jiného usmrtit. Jedině tam je pro nás splněna i ona podmínka, pod kterou bychom se mohli se smrtí smířit, kdybychom si totiž po všech proměnách životních osudů uchovali pořád ještě život v jeho nenarušitelné trvalosti. Je přece přespříliš smutné, že tomu v životě může být tak jako v šachové hře, kde nás jediný chybný tah je to donutit, abychom partii vzdali, s tím rozdílem ale, že žádnou druhou odvetnou partii už začít nemůžeme. V oblasti fikce nacházíme právě onu mnohost životů, jaké máme zapotřebí. V identifikaci s jedním hrdinou umíráme, přes toho však přežijeme a jsme připraveni zrovna tak beze škody umřít podruhé zase s nějakým jiným. Je zřejmé, že válka musí tento konvenční přístup k smrti zlikvidovat. Smrt se nyní už nedá zalhávat. Člověk v ní musí uvěřit. Lidé umírají skutečně. A také ne už jednotlivě, nýbrž v jediném dni velký počet, často desetitisíce. Není to už také žádná náhoda. Zdá se ovšem pořád ještě náhodné, jestli tato kulka trefí toho nebo onoho. Ale tohoto druhého může snadno trefit druhá kulka. Se vzrůstajícím množstvím je dojmu náhodnosti konec. Válka je však neodstranitelná. Dokud jsou životní podmínky národů tak různé a odpuzující síly mezi nimi tak prudké, bude nutně k válkám docházet. Tu se pak vynořuje otázka. Neměli bychom právě my sami ustoupit a přizpůsobit se jí? Neměli bychom připustit, že jsme se svým kulturním postojem k smrti žili z psychologického hlediska opět jednou nad své poměry a spíš obrátit a doznat pravdu? Nebylo by lepší přiznat smrti ono místo ve skutečnosti i v našich myšlenkách, které jí náleží, a dát vystoupit opět trochu víc svému nevědomému postoji k smrti, který jsme doposud tak pečlivě potlačovali? Nezdá se to být žádným výkonem, který by vedl výš. Po mnoha stránkách je to spíš krok zpět, určitá regrese. Ale má to tu přednost, že se tak bude brát větší ohled na pravdivost a že to udělá život opět snesitelnějším. Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácí jakoukoliv hodnotu, jestliže nám v tom překáží. Vzpomínáme si na starou průpovídku. Si vyspácem parabelum.
Jestliže chceš uchovat mír, připravuj se na válku. Bylo by dnes aktuální pozměnit ji. Si vis vitam para mortem. Jestliže chceš vydržet život, zařizuj se se zřetelem na smrt.

0: Úvahu Sigmunda Freuda pod názvem Náš vztah ke smrti z překladu Jiřího Pechara k vysílání připravil Jiří Vondráček. V roce 2006 v režii Vladimíra Ruska četl Jan Vlasák. Marie Sýkorová nám představí nový francouzský seriál.
1: Seriál Privilège, tedy privilegovaní, v současnosti vstoupil do distribuce a je k shlédnutí na francouzských platformách. Reklama na váš seriál plní nejen webové servery, ale i ulice nebo stanice metra. Jak tedy tento seriál vznikal?
2: Donc la série Privilège, donc c'est 6 épisodes, ça se passe à Paris dans un palace parisien.
3: Seriál má 6 epizod. Odehrává se v jednom z velkých palácových hotelů v Paříži. Hlavní roli má mladá žena, která vyšla z vazby a v rámci programu zařazení začíná svou pracovní kariéru jako nosička zavazadel, hotelový poslíček. Abych byl ale upřímný, s původním nápadem na tento seriál přišel náš producent, se kterým jsme oba pracovali už na předchozím projektu. Chtěl vytvořit seriál, který by se odehrával v podobném velkém hotelovém paláci, ale neměl nápad na konkrétní téma. Proto nás oslovil a nám se to samozřejmě zalíbilo. Takové místo totiž vzbuzuje dojem tajemství a dává prostor fantazii. Chtěli jsme se zaměřit na ty, kdo v takovém místě pracují, protože jsou doslova neviditelní. A přitom se snaží splnit mnoha neuvěřitelná přání bohaté klientely. Je to pohled do zákulisí takového paláce.
4: Rozdíl mezi normálním hotelem a tímto palácem je, že se nesmí říci ne klientům. Neexistuje nemožné. Lidé, kteří v takových palácích pracují, musí mít velké zkušenosti, musí být nenápadní a diskrétní. Právě takového člověka jsme chtěli ukázat. Osobu, která nám představí svět za zavřenými dveřmi. Jaké je kódování v takových místech? Seriál onu všestrannou osobu následuje a postupně ukazuje princip takového prostředí. Ač bychom ze začátku řekli, že se hlavní hrdinky nic netýká, zjišťujeme, že její přítomnost a práce jsou nezbytné. Protože se už podle titulu jedná o privilegovanou vrstvu, hlavní postava je jejím opakem. Vyšla z vězení. Takový hotel je uzavřeným místem bohatství, moci a hierarchie. Nakonec ale zjišťujeme, jak se hrdinka stává také svým způsobem privilegovanou. Ti, kdo se o klienty v paláci starají, jsou v podstatě také velmi mocní, protože o klientech vědí všechno. Kdo u nich přespává, kdo vstupuje nebo odchází z pokoje a v kolik. Co klientela konzumuje. Znají jejich zvyky a to z těch neviditelných dělá velmi mocné. Tato dvojsečnost nás samozřejmě při psaní velmi bavila a z thrilleru se tak stala docela legrace.
1: Proč myslíte, že nás fascinuje takové místo?
3: Je to, jako byste sledovala divadlo. Pozorovala scénu, na které se odehrává inscenace. Taková velká lidská komedie v luxusních kulisách.
4: Ani jeden z nás nejsme klienty takového hotelu. Měli jsme za to, že tam nesmíme. Zkoumali jsme taková místa, dělali si rešerše. Vyspovídali jsme mnoho zaměstnanců, procházeli jsme se uvnitř, abychom pochopili fungování. Zajímali nás lidé, kteří se dali do služeb luxusu, estetiky a dokonalosti. A zjistili jsme, že tyto skupiny jsou velmi hierarchizované.
1: Mluvíte o paláci téměř jako o rodinném sídle, o zaměstnancích a zaměstnankyních jako o rodině, nebo snad o sektě.
3: Všem, kteří nás provázeli a ukazovali nám fungování hotelu, jsme vysvětlili, že pracujeme na seriálu a myslím, že i oni k nám byli upřímní. Na druhou stranu je fakt, že více mluvili o své bývalé práci, o konkurenci, aby ochránili své momentální místo. Takové hotely mohou mít od 30 do 500 zaměstnanců. Některé skupiny se vůbec nevídají, pracují jiným rytmem a v jinou denní a noční dobu. Na druhou stranu vědí vše o klientech a informace si předávají. Všechny tyto informace nám posloužily, abychom napsali scénář a popsali místo hotelu La Citadel.
4: Velmi osvobozující pro nás bylo, že jsme vytvořili místo, které neexistuje, ale které také nefunguje a zmítá se v problémech. Na takovém základě jsme vybudovali až románový obraz s rozvitými příběhy a liniemi několika postav. Podstatné jsou zvraty. Jeden den můžete být na dně a druhý den vás vynese do sfér bohatství. Další rovinou jsou i mezilidské vztahy, které v takovém místě vznikají. Někteří klienti totiž v paláci zůstávají a mají skutečně vazbu na zaměstnance takových míst. Jsou na nich závislí.
5: Il y a des vraies relations qui peuvent se créer. Ça, ça nous intéressait.
2: Ça et aussi les autres. En fait, il y a du coup.
3: Vidíme samozřejmě i stinné stránky. Lidé, kteří pracují v takových pozicích, jsou mnohdy postaveni před rozhodnutí, jestli to nechají jen na interní úrovni nebo informují policii. V takovém případě si pak klademe otázku, kde je hranice, kdy ještě mlčíme a zachováváme diskrétnost.
4: Po překročení prahu hotelového pokoje vstupujete do osobní intimní zóny, kde si můžete dělat, co chcete. Ve skutečnosti provozovatelé hotelů samozřejmě nesou odpovědnost za to, co se děje v jejich pronajatých pokojích. Tak vznikla skvělá metafora. Materiál, který probouzí fantazii i zábavu.
1: A nakonec postavy nejsou ani pozitivní, ani negativní. Každý je egoistou, řekněme, a jde si za svým. Je to tak?
3: Je to jako ve skutečném životě, bez iluzí. Dívka, kterou představujeme, se učí být režisérkou svého osudu. Vzbuzuje to v ní touhu po svobodě, ambice něco dokázat sama sobě. Zásadní je ale touha po svobodě a obrana před tím, aby po úniku z jednoho vězeňského prostředí neupadla do druhého.
1: Minisérie nás zavádí do prostředí luxusního hotelu. Hlavní role stvárnili Manon Breche a Melville Poupeau. Jak byste charakterizovali osobnosti, které představujete?
6: Představuji mladou ženu jménem Adele, která je součástí programu znovu zařazení do společnosti, a to prostřednictvím práce v luxusním hotelu. Sledujeme ji, jak se snaží vyznat v tomto světě luxusního hotelového paláce plného podzemí, ale i konfliktů a kontrastů.
7: Moje role je Edouard Galzin, ředitel jednoho z nejlepších hotelů v Paříži. Jeho jednání a chování je ovšem trochu, řekněme, mafiánské. Na jednu stranu se prezentuje solidně jako dobrý a odpovědný šéf, respektovaný zaměstnanci. Jen co ale za sebou zavře dveře své kanceláře, ukáže se ve zcela odlišném, nebezpečnějším světle.
1: Takže postavy nejsou ani pozitivní, ani negativní, ani sympatické, ani nesympatické.
2: C'est comme dans un film de gangster, c'est un peu comme dans Le Parrain.
7: Podobnost hledejme spíš v gangsterských filmech. Připomíná mi to snímek Kmotr, kdy víme, že on sám není zlý. Mafiánství je podstatou jeho role. V tomhle seriálu je to podobné. Nikdo z nás nemá chvályhodné jednání. Všichni si předně hlídají své místo, všichni chtějí držet trumfy, je to prostě hra o moc.
1: Jakoby to byla nějaká sekta, nemyslíte?
6: Melville často prostředí hotelu připodobňuje k divadlu. Palác, luxusní hotel, je citadelou, jistým uzavřeným bojištěm. Je to místo, které je jedním z představitelů hry. Co se děje za zdmi, nemáme vědět. Vše se týká jen klientů, kteří jsou mnohdy velmi vážení, vznešení i velmi bohatí. Kteří samozřejmě vůbec nevnímají zaměstnance, kteří pracují kolem nich. Všichni se ale v určitý okamžik střetávají. Je to skutečně jako v divadle. Vidíte například přijímací přepážky, lobby, ale zároveň suterén, kde vše vzniká a kde to žije zcela jinak. Vlastně vidíte představení i zákulisí zároveň.
1: Jedná se v podstatě o zákulisí, která normálně neznáme, nevidíme a možná ho ani znát nemáme.
7: Jako bychom nadzvedli roušku. Je to podobné jako v kuchyni. Když tam přijdete, je tam hluk, rámus, všude to hoří. Ale když se jídlo servíruje, vše je dokonalé a klidné. V tomto hotelu je to stejné. Postavy se nějakým způsobem chovají ke své klientele. Například moje role ředitele je navenek velmi klidná, uhlazená, ale uvnitř je zlý, agresivní, bere drogy. Je to prostě ničema, darebák a gangster. Na seriálu je právě tohle zajímavé, ta dvojsečnost. Nejen místa, ale i postav.
1: Jak jste se připravovali na své role?
2: Une journée entière avec le directeur d'un grand palace parisien.
7: Navštívil jsem ředitele jednoho z nejlepších hotelových paláců v Paříži. Jednoho ze tří takových hotelů. A mohl jsem sledovat, jak je tento člověk od 8 ráno do 8 večer pod strašlivým tlakem. Jak vše sleduje. Překvapilo mě, že zná křestní jména všech zaměstnanců, a to jich tam bylo na 450. Takové zaměstnání ho skutečně obralo o vše. Ten člověk neměl žádný soukromý rodinný život. Když přišel večer domů, telefon nepřestával zvonit. Jednou to byla stávka, pak to byl problém s ventilací nebo s klientem. Takové zaměstnání tě doslova sežere. Ředitel, kterého jsem pozoroval, preferoval spíš metodu klidu. Na nikoho nekřičel a psychicky netlačil. V našem seriálu je to naopak. Moje postava dokonce vydírá, je schopný všeho, aby si udržel své místo. Co je ale podstatné, vše, co je v seriálu, se někde stalo. Známe to z vyprávění a je to hodně zdokumentované. Není to fikce, vychází to ze skutečnosti.
2: C'est pas que de la fiction, il y a beaucoup de choses qui arrivent vraiment dans la réalité.
8: Mais moi notamment, j'ai aussi pu être en contact avec une concierge d'un de ces trois palaces aussi de luxe à Paris.
6: Režisérka a režisér seriálu navíc ty nejradikálnější scény ještě hodně osekali, aby nevyzněly tak drsně, jak ve skutečnosti byly. Co se týká mé role, připravovala jsem se zaměstnankyní jednoho hotelu s hlavní recepční. Ta navíc hodně pomohla se psaním scénáře. Oproti roli Melvilla, moje postava nemusí vědět o všem, co se v hotelu děje. Když to ale srovnáme s prostředím, odkud Adele pochází, nacházíme jistou podobnost mezi vězením a palácem. Na postavě se mi líbí její energie, určitá výbušnost, ale i jistota. A právě to mě ujistilo o charakteru postavy. Na roli jsem se připravovala 2 měsíce, natáčení trvalo 4. 2 měsíce jsem se učila text a pracovala jsem na fyzičce. Je to seriál, který má jistou ambici, tudíž vše muselo být perfektní a připravené. Vše bylo dokonalé. Naše natáčení bylo náročné. Ještě jsem se ani neseznámila s rolí a ve stejný den jsme natáčeli první a zároveň poslední scénu.
1: Hlasita Del, to je jméno hotelu, v kterém se seriál odehrává, ale také pevnost nebo vězení. Když postava Adele odchází na reintegrační program ze skutečného vězení, jako by s hotelem ale překračovala práh vězení jiného, mnohem důmyslnějšího.
6: Samozřejmě to věznici připomíná a byl to záměr.
4: V podstatě v obou případech platí stejná pravidla. Když Adele přichází do hotelu, přijímá nějaké rituály, nějaké kódy a nějaká pravidla. Když se vrací do věznice, je to stejné. Pour cet endroit comme dans une prison, tout est un
9: contraste effectivement. Un microcosme, c'est effectivement mon personnage dit.
7: Je to takový mikrokosmos, jak říkají hoteloví hosté. Hotel La Citadel je pevnost. Jakmile se do ní někdo dostane, stává se jeho součástí. Skutečně zajímavý je pak za fasádou takové pevnosti plné zvláštních lidí, vulgárních a deviantních. Co je ale v tomto mikrokosmu zajímavé, že v něm spolu bydlí a spolupracují všechny sociální skupiny, od nosiče kufrů, portýra k řediteli. A ještě i nad ředitelem je majitel hotelu. Každý žije s tím, že je nad ním někdo další, a proto se každý snaží udržet své místo a bojovat především sám za sebe.
1: A tak trochu se zaprodává, není to tak?
7: Ano, má milostný vztah s jednou z majitelek. Je schopný prodat svůj charakter, svou duši jen proto, aby si udržel pozici.
1: V seriálu vidíme mnoho společenských patologických jevů ukazovaných na příkladu vyšší společnosti. Je takový výběr osob v podstatě záměr, jak se má v tomto kontextu v seriálu ukazovat násilí, drogy nebo sex?
4: Samozřejmě to věznici připomíná a byl to záměr. V podstatě v obou případech platí stejná pravidla. Když Adele přichází do hotelu, přijímá nějaké rituály, nějaké kódy a nějaká pravidla. Když se vrací do věznice, je to stejné. Milostná scéna v seriálu není jen proto, aby splňovala jisté kvóty na nahotu, která je požadována, aby se zvýšila sledovanost. Právě intimní scény v tomto seriálu byly vytvořené v souladu s rolí, tedy osobností, která vychází po 18 měsících z vězení. Přemýšlelo se nad tím, jak si takový člověk nechá na sebe sáhnout, jak si opět hledá vztah ke své intimitě. Pro mě osobně to byla velká výzva. K dispozici jsme měli naši koordinátorku intimity a natáčení s Marií a Vladimírem bylo naprosto profesionální. Doufám, že je to na tom vidět.
0: O francouzském seriálu Privilegovaní hovořila Marie Sýkorová s jeho tvůrci a hlavními představiteli. Z Francie nás k dalším tématům posouvá opět Edith Piaf. Jak jinak počátkem května než oslavou lásky.

V následujících minutách otevřeme nový cyklus, který připravuje Jarmila Konrádová. Její název je výmluvný. Za svitem mateřského citu.

Když se dneska mluví o emancipaci ženy v 19. století, bývá ten pojem emancipace zužován často na jejich veřejné, jistě nečetné, literární či společenské angažmá a z toho pak bývá vytvářen obraz ženy, která se prosadila ve veřejném prostoru. Zapomíná se ale při tomhle hodnocení, často se i historicky hovoří o feminismu, začátkem 19. století, zapomíná se přitom na ty ženy, které zastávaly jednak tradiční roli maminky, ženy v domácnosti a ta práce v domácnosti byla nesrovnatelně těžší než dneska, ale zapomíná se i na samostatné podniky.

0: Za svitem mateřského citu. Čtyři portréty slavných matek anebo matek slavných dětí připravila historička Magdalena Pokorná. Část první. Božena Němcová.
1: Božena Němcová, to je pojem, to je jméno, které zná snad každý z posluchačů. Takže vyprávět něco o Boženě Němcové by mohlo se zdát jako zbytečné, ale já myslím, že to zbytečné není. Je to samozřejmě nadále a zůstává mimořádná osobnost české literatury 19. století, autorkou erbovní knihy Babičky, desítek povídek a dalších děl a samozřejmě také korespondence. Možná dneska paradoxně se ta její korespondence čte více než její literární díla. Osudy Boženy Němcové jsou záslužně připomínány, někdy ovšem některými i plytce přemílány. Bohužel. Takové texty jsou pak spíš nikoli pro poznání jejího literárního umu, nikoli pro poznání její životní filozofie, ale pro, i bych řekla, trochu bulvarizaci. Já dneska se soustředím na to, abych představila Boženu Němcovou jako maminku. Jako maminku, která už ve 24 letech měla 4 děti, nejstaršího Hinka, potom Karla, potom dceru Teodoru a nejmladší se narodil Jaroslav. O Hinka, toho nejstaršího, jako 15-letého přišla za tragických okolností, protože chlapec zemřel, jak se říkalo tehdy, na rychlé souchotě. Ona ho mohla už jenom připravit na smrt, protože cestovala tehdy kvůli úředně opožděným zprávám z Horních Uher, tedy z dnešního Slovenska. Na toho Hinka pak vzpomínala po mnohá další léta, která jí byla ještě na tomto světě vyměřena. Poslechněme si, jak psala zhruba rok po smrti Hinka jednomu významnému českému vlastenci Antonínu Markovi.
2: Byl toho chpilný, hodný. Já svoje nejkrásnější naděje v něm viděla vyplněné a mnoho doufání v něho skládala. Přeškoda toho mladého života. Nereptám proti Bohu, ale mnoho na mne ukládá. Duch můj snáší to trpělivě, ale tělo klesá.
1: Vzpomínka na Hinka se promítala i do korespondence s tím mladším synem Karlem a zhruba 3 roky po smrti Hinka psala Karlovi, který už tehdy byl takzvaně na vandru, tedy mimo domov, nezapomínej nikdy na Hinka a svůj slib. Ten slib se týkal toho, že Karel bude dělat matce stejnou radost jako Hinek.
2: Nezapomínej nikdy na Hinka a svůj slib. 19. října to budou 3 léta, co ho zem kryje. Já v něho mnoho si zakládala a myslím, že by byl z něho velmi dokonalý člověk býval. Ach, já o něm málo mluvím, ale přec často myslím na něho a zdá se mi o něm také častěji. Tak se mi po něm tuze stejskává a všude vidím jeho černé oči a slyším jeho hlas, když mne volal mámo. Vidím ho v nemocnici, slyším jeho řeči. On by s jeho povahou ovšem byl musel také mnoho zkusit. Ale to musí každý, kdo má cituplné srdce a rozum jasný, otevřený. To musíš i ty, i my, i sta jiných.
1: Korespondence s tím nejstarším Hinkem se nezachovala, ať už z jakýchkoliv důvodů, ale za to se zachovala korespondence právě s tím mladším Karlem, protože Karel odešel na vandr a matka mu často psala a Karel také psal mamince. Ty dopisy, které psala Božena Němcová Karlovi, se také zachovaly, některé se zachovaly i z té druhé strany. On tam odcházel samozřejmě proto, aby získal pracovní zkušenosti. Nejdříve šel do Zaháně, pak do nějakých dalších míst, to tady není potřeba rozpitvávat. Ale Karel byl dospívající chlapec a ne vždy myslel na to, aby mamince psal tak často, jak by si ona představovala a hlavně, aby věděla, co vlastně se s tím Karlem děje, jestli je zdráv, jak se mu daří. Tento vyčítavý dopis také Karel dostal.
2: Karle, to je tedy ta láska tvoje a všecky ty sliby, že mě budeš jen radost dělat? Ani tolik času nemůžeš si uspořit, ani tolik chvil k matce obětovat, aby si jí dal vědět, jak se ti vede. To mne tuze bolí a to jsme si od tebe žádný nezasloužili, že tak malou šetrnost k nám najevo dáváš. Jestli by se tobě něco stalo, mohl jsi prosit, aby jiný psal. A jinak neplatí žádná výmluva, budu si to pamatovat. Nechceš-li mi ještě déle přitěžovat, piš hned.
1: Je zajímavé, že v ten týžden je datován dopis od Karla zpátky, kdy se omlouvá maminka, teda pak omluvu přijala a tak dále. A její dopisy, o těch by se dalo mluvit hodně dlouho. Takže je tady v tuhle chvíli jenom shrnu. Její dopisy můžeme vnímat nejen jako informace o tom, co, kdy, kdo dělal, co Dora dokázala, tedy ta mladší dcera, ušít nebo vyšít nebo uháčkovat. Nejen informace o tom, kde a jak se daří otci Josefu Němcovi, co všichni známí, co jeho mladičké lásky v Praze dělají a tak dále. Ale také jsou to rady matky synovi do života. A to bych se chtěla jenom trošičku pozastavit. Božena Němcová pobízela Karla, aby četl, aby jí dal vědět, co čte, aby si knihy ani tolik nekupoval, protože jsou drahé a co pak s nimi, když se stěhuje, ale aby si z těch knih, které jsou pro něj důležité, dělal poznámky, vypisoval si to, co je důležité. Tohle to byly pasáže, které v těch dopisech se objevují často. A nabádala jej také i ke správné, abych tak řekla moderně, sociální komunikaci.
2: Mladý člověk jako si ty potřebuje mnoho přátel, více než peněz, věř mi. A upřímný přítel je ten, kdo tě napomene, kdo ti pravdu do očí řekne a těch si vždy váš. Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. A pak to neukazuje u mladého člověka a u žádného na jakousi ušlechtilost mysli a srdce. A to přeci nechci se domýšlet u tebe, že tomu tak není. Není nic zapotřebí, než abys ty ošklivé návyky a zlé vášně trochu na uzdě držel. A k tomu tuším, že máš již síly dost.
1: Rodiče, oba, Božena Němcová i Josef Němec, měli starost, aby Karel nebyl odveden do armády, na vojnu. Uvědomme si, že hrozila krymská válka, potom hrozil konflikt v severní Itálii, prostě tohle byla obrovská starost, tak se v těch dopisech také objevuje. A není divu, že rodiče hledali všechny cesty k tomu, aby se Karel z té vojny dokázal vyvázat. Karel se stával v té druhé polovině 50. let i takovým důvěrníkem Boženy Němcové, co se týče finančních záležitostí. Psala mu například 31. července a jak zdůraznila Nahinkův svátek i následující řádky.
2: Já jsem dohotovila nyní 10. svazeček slovenských pověstí a začnu překládat srbské. Nemám z toho žádný jiný užitek než činži, kterou nevím, kde bych sehnala jinak. Na živobytí musím zase jinak. Menší články, abych vždy groš dostala.
1: Karel, byť vzdálený, těžce nesl také manželské sváry svých rodičů, snažil se chápat, pochopit, smířit se s tím avizovaným rozchodem v roce 1860, ale smutně si v březnu toho roku 1860 jako 20letý v dopise matce povzdychl. Bože, bude to předzdivný, když nepovede k rodičům nikdy víc jedna cesta. Myslím, že i tohle je taková věc, která je aktuální dneska. Byť ne každý píše dopis a ne každý je schopen tenhle ten smutek dospívajícího nebo už mladého muže vyjádřit. Můžete se ptát teď, co ti další děti, když jsem se teď rozpovídala o tom Karlovi. S dcerou Teodorou, doma zvanou Dora, Dorinka, bývala Božena Němcová doma, takže dopisy mezi nimi se zachovaly, nebo respektive dopisy matky dceři se zachovaly jenom tehdy, když Doru poslala někam na prázdniny. Nezachovaly se pak ty dopisy Dory mamince. Ale často se v těch dopisech ostatním dětem objevují zprávy o jejich zdravotních problémech, protože od malička měla velké problémy zdravotní, ale také psala o tom, co Dora dělá, pro koho co vyšívá, jaké ruční práce dělá. A také se v těch dopisech objevuje snaha Boženy Němcové, aby Teodora se dokázala v dospělosti pak postavit na vlastní nohy, to znamená posílala ji na nějaké kurzy jednak ručních prací, ale i francouzštiny, posílala ji na tělovýchovné záležitosti, aby dcera zesílila a tak dále. Takže to se objevuje v těch dopisech velmi často. A o osudech dospělé Dory pak samozřejmě nemáme v korespondenci matky už žádné velké zprávy, ale tam se objevují spíš v dopisech potom otce Josefa Němce, protože Josef Němec si s Dorou psávali, když Dora působila jako industriální učitelka v Jičíně, kde zůstala celý svůj dospělý život. Jaroslav, to byl nejmladší syn a Božena Němcová do něj vložila obrovské naděje, protože se ukázalo přes velké starosti, které s ním měla jako s dítětem, protože byl nesmírně nemocný, tyfus, zápal plic a všechny tyhle ty záležitosti, které tehdy mohly být i smrtelné, tak u toho Jaroslava vypozorovali, že má jistý výtvarný talent a proto se Božena Němcová rozhodla jako mladého ještě teenagera ho poslat na tu nejlepší tehdejší výtvarnou akademii do Mnichova. Poslala ho tam, trošku by se dalo říct, no já teď řeknu lehkomyslně, ale důvěra maminky v syna je samozřejmě něco úžasného, ale chlapec tam nebyl dostatečně vybaven ani předcházející odbornou přípravou, ani finančně. Takže to se objevuje pak v těch dopisech jako velký problém, protože tam chlapec se sice snažil vydělávat si nějakým překreslováním obrazů nebo kopiemi obrazů pro české časopisy, ale zdaleka mu to nestačilo na jeho živobytí, takže nakonec Božena Němcová ho komplikovaně pak dostávala zpátky z toho Mnichova do Prahy, aby tam přežil, jo? Protože tam šlo opravdu jeho život a zdraví. Jaroslav Němec se potom stal významnou osobností, začal fotografovat a stal se významnou osobností pak úplně v jiné sféře než výtvarném umění. Dokonce se velice výrazně po desetiletí uplatnil v tehdejším Rusku, v Oděse a v dalších místech, ale to už se Božena Němcová nedožila téhle té radosti, takže to už pak máme zase spíš v té komunikaci s otcem. A abych se dostávala trošku k závěru. Byla to vlastními slovy Boženy Němcové bída bídou rozená, když psávala, či se snažila psát potom v posledních měsících svého života ještě ty závěrečné práce. V prohlubující se tvůrčí krizi, sužovaná nemocí, trápená bezvýchodnou manželskou situací a také omezovaná v době svého pobytu v Praze, nemluvě o starosti o děti, jak je zajistit, jakou jim nabídnout perspektivu a tak dále, takže to všechno jí ničilo zdraví a to měla podlomené už od toho, vlastně dá se říct, posledního porodu s Jaroslavem. Jednomu svému příteli, tehdy dneska neznámému, napsala.
2: Píšete mi, že mohu mít rozkoš pracovat i pro své děti. Nuž, to máte pravdu. Já miluji své děti a ráda pro ně pracuju a budu pracovat, dokud budu 100. Avšak, kdyby těch nebylo, bylo by vše jináče.
1: A teď si můžeme položit otázku, co by bylo jináče. Mohla by přijmout nabídku stát se společnicí jedné bohaté dámy a odjet do Švýcarska? Mohla by získat možnost emigrovat nebo odejít do Ameriky, kam odešlo tehdy více lidí a hledat tam nějaké uplatnění mezi českými dalšími emigranty? Nevíme. Ale ta síla těch dětí jí tady držela a víme i z úředních dokumentů, protože Božena Němcová byla úředně sledována, že nikdy žádné úřady nespochybnily její vztah k dětem a její péči o děti. Jedno je taky jisté, že dvě z těch jejich dětí jsou na Vyšehradě s ním uloženy. Je to Jaroslav, který po létech se vrátil z Ruska, aby tady pookřál v Karlových Varech a v dalších lázních a zemřel tu a byl pohřben do hrobu své maminky. A Dora, která umírá v roce, kdy se slavilo z té výročí narození Boženy Němcové, tak tahle ta sláva a ty veřejné aktivity jí také způsobily asi to rozrušení a tak dále smrt a je také uložená v hrobě své maminky. Takže ty děti jí provázejí vlastně i na ten druhý břeh.

Cyklus Za svitem mateřského citu připravila Jarmila Konrádová spolu s historičkou Magdalenou Pokornou. Dnešní část byla věnována Boženě Němcové. Ukázky četli Vladimíra Bezdíčková a Petr Gojda. Hudebním doprovodem byla část skladby Josefa Suka o matince. Cyklus Za svitem mateřského citu postupně po odvysílání najdete k poslechu také na vltavském webu. Marie Kvajserová a Johana Čechová byly sestry, učitelky, spisovatelky. Příspěvek věnovaný jejich životním osudům připravili Františka Dudková-Párisová a Marek Sekyra z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

0: Životní osudy osobností v severních Čechách bývaly často určovány německo-českým soužitím, někdy i v rámci jedné rodiny. Po roce 1945 byly tendence vše německé bez rozdílu zapomenout. Dnes si však budeme vyprávět příběh, v němž postihlo zapomnění osobnost německou i českou. Příběh dvou sester spisovatelek.
1: Dvě sestry? A není to málo?
0: Nehraj si na Járu Cimrmana a raději pojďme literátky představit.
1: Marie Kvajserová, 1849 až 1913, rodačka ze Semil, učitelka, německy píšící básnířka a autorka pohádek, překladatelka, propagátorka české kultury v německém prostředí. Prožila značnou část života ve Smržovce, kde také zemřela.
0: Johana Čechová, 1854 až 1901, zvaná Hana, rodačka ze Sichrova, pěstounka v mateřské škole, nadaná malířka, klavíristka, autorka česky psaných básní. Po většinu života žila v Praze a tam i zemřela.
1: Na první poslech se nezdá, že by byly příbuzné.
0: Vyrůstali v rodině, kterou bychom mohli směle označit dnešním termínem patchworková. Měli společnou matku Marii Rozenou Šmídovou. Ta se provdala za Vincence Kvajzera, vdovce, který měl z prvního svazku syna Vincence a dcery Anastazii a Karolínu. V druhém manželství se narodili chlapci Jakub a Josef a 3.4.1849 přišla na svět Marie. Stalo se tak na Semilském zámku, kde Kvajzer pracoval jako důchodní. Hned následujícího roku ale zemřel a vdova se provdala za Jana Čecha, který působil jako hospodářský rada u Rohanů na Sichrově. Zde do rodiny přibyl syn Marcel a 27.11.1854 Benjamínek Johana.
1: Tedy celkem 8 dětí. A ještě ke všemu byla rodina jazykově smíšená. Matka a její první manžel pocházeli z německého prostředí. Proto pro všechny Kvajserovi byla hlavním jazykem němčina. Druhý manžel byl ve shodě se svým příjmením Čech a pro dva nejmladší potomky byla čeština přirozenější. Všechny děti nicméně ovládali oba zemské jazyky. Marie navštěvovala českou jednotřídku v Radostíně a současně se na Sichrovském zámku vzdělávala v němčině. Kolem roku 1858 se rodina přestěhovala do Svijanského zámku, kam byl Jan Čech dosazen jako hospodářský rada. Tam děti navštěvovali soukromou školu kaplana Viktora Plachty. Marie na školní léta vzpomínala.
2: Z uvedeného poznáte, že jsem již ve škole nedobrou češkou byla, an jsem se jen německy zdokonalovati usilovala i ve Svijanech u vlasteneckého kněze, někdejšího našeho učitele. Ubohý dobrý ten pán mýval se mnou a skříž, když jsem tak tvrdohlavou byla, ale učil mne přece. Nebylo to však nadarmo, neboť později byla bych se sotva již naučila důkladněji němčině, bych mohla překládat z češtiny, a to básně největších českých poetů.

0: Kdy lidský život ve Svianech ukončila v roce 1866 smrt Jana Čecha, který byl všem dětem bez rozdílu laskavým otcem. Hřbitov v Loukově, Hájích nad Jizerou, kde byl pohřben, je dle reálií dějištěm básně Melancholie od jeho dcery Hany.
1: Hřbitovní zdi na nízké sedím, ze stráně příkré v kraje hledím. Jizery vlnky klidně plynou, olšiny věnec v břeh jívinou, mělčinou bujný skot se brodí, ovečky pastýř ladem vodí. Zaznívá píseň dětí z dola, z blízkého lesa doupnák volá, zahrada květná, hřbitov malý, pohnutím slza zrak můj kalí.

0: Rodina se přestěhovala do Prahy, kde se Marie a Hana připravovali na učitelskou dráhu. Věnovali se hudbě a studiu cizích jazyků. Zajímavostí je, že jejich nevlastní bratr Vincenc, který pracoval jako kolorista v Semilech, byl vynálezcem hektografu, přístroje na tisk bez použití lisu.
1: Marie začala pracovat jako vychovatelka na Hradu Kosti, ale po roce odešla do Horního Litvínova, kde pracovala na obecné škole jako literní učitelka.
0: Myslíš učitelka literatury?
1: Nejen té. Literní učitelky vyučovaly všeobecné předměty, na rozdíl od industriálních učitelek, které učily manuální činnosti.
0: Ale nakonec skončila ve Smržovce, že?
1: Ano, kvůli zdravotním potížím musela místo v Litvínově opustit a po zotavení přijela 9. května roku 1875 místo industriální učitelky na obecné škole ve Smržovce. V roce 1900 přestoupila na zdejší měšťanskou školu a celkově působila v učitelské praxi ve Smržovce téměř 40 let.
0: Nějak jsme zapomněli na Hanu. Ta se roku 1875 spolu s matkou do Smržovky přestěhovala též a 16 let tu pracovala jako učitelka v mateřské škole.
1: Neboli jako pěstounka v dětské zahrádce, jak se tehdy říkalo.
0: Všechny tři ženy žily v domě číslo popisné 661 na Desfursplatz, dnešním náměstí TG Masaryka. Dokud se Hana roku 1891 nepřestěhovala se svou přítelkyní, úřednicí z Horního Tanvaldu, Miladou Grubnerovou, do Prahy, kde žila z důchodní penze.
1: I Marie rodina přemlouvala, ať přesídlí do hlavního města, kde by mohla dosáhnout většího úspěchu a proslulosti, ale odmítla. Zamilovala si podhorské městečko a přírodu v okolí, která ji inspirovala k tvorbě básní. Například té s názvem Under Finkenstein, do češtiny přeložené jako Vyhlídce u Smržovky.
2: Zdravím, vyhlídko, výchoze skalní rozeklaný. Hned zjevíš se poutníku, jak ozdobná kopce koruna. Hned co hlava obří se zvětralou tváří a vrázčitou, jež schlíží to dolů a sní svůj sen o časech minulých. Zdál zármutek se odrážet ve tvých rysech rozervaných a skalní soutězky žalovat. Zdá se nám, že slyšíme, dřív jsem ještě nečněla tolik holá do modra, osamělá, jak teď smutná. Vprostřed háje temného stála jsem mezi jedlemi a ve stinném chládku ukrytá. Krutě drvoštěp kácel sekerou obry mohutné, jež mi matka příroda co ochranou hradbu poskytla. V granitovém srdci mne žhavá touha po nich spaluje. Ach, jako bych ještě slyšela vědlový seker zvuk, ach, ještě slyším sténání k smrti driát vyděšených. Sálavě slunce paprsek mou skalnatou tvář polévá, nyní jsem jen blesků cíl v bouřích počasí rozmarů.
0: Báseň nalezneme v její sbírce poezie Z tichého světa hor, která vyšla v roce 1907. Převažuje v ní přírodní lyrika, ale obsahuje i reflexivní lyriku, sonety či balady se sociální tématikou. V roce 1911 jí vyšla útlá publikace Pohádky a básně s několika žánrově odlišnými texty, baladou, pověstmi a jejími vlastními moderními pohádkami. V něčem připomínají tvorbu Hanse Christiana Andersena. Například v pohádce Hodina duchů v dětském pokoji ožívají hračky.
2: Je temná noc a v dětském pokoji panuje hluboké ticho. Jen hodiny se ozývají tik-tak, tik-tak. Pak se však náhle rozhlaholí rr-bim-bam, rr-bim-bam a pak ještě 10krát, celkem 12 úderů. Je právě půlnoc, hodina duchů a okamžitě je všechno jinak. Ze všech sil se rozzáří elektrické světlo, až je jasno jako ve dne. V tom se v dětském pokoji pohnulo Hugovo elektrické auto. Tú, tú, rozjelo se po pokoji. Co to děláš za rámu, zbláznivé auto? Brumlá mrzutě velký hnědý medvěd ze skříně. Vzbudilo si mě z krásného spánku. Už se přece rozednívá, omlouvá se auto. Lidé chtějí jet do obchodu. Hů, hů, š, cink. Houká a bafá Herbertova lokomotiva a jezdí vesele dokola.
1: Napsala Marie Kvajzerová ještě něco dalšího?
0: Tiskem vyšlo její vůbec první dílo, odborná příručka o výuce ručních prací. Ale v pozůstalosti se dochovalo několik rukopisných dílek, například soubor poezie s pracovním názvem Aus dem Werke epische Gedichte.

0: Na rozdíl od sestry tvořila Hana v češtině. Psala lyrické básně, ale nevydala žádnou sbírku. Až posmrtně bylo několik z nich roku 1908 otištěno v Listech pojizerských. Básní Rov v Lučině, Námět od Podolí, se vrací na Sviansko do kraje svého dětství a připomíná boje z rakousko-pruské války roku 1866, které se jejího života také dotkly.
1: Dech noci v olších šelestí, vůkol, sladký mír. Kruhy své tiše na vodě točí z hlubin vír. Měsíček pluje oblohou, stříbří břehů stráň. Z lesíka stínu pozorně kráčí plachá laň. Na lukách rosou zvlažený kalich zavřel květ, pohroužen ve klid hluboký, celý je tu svět. Z traviny klasu noří se šedý kámen, kříž, v Lučině rov, tam pod Olší řeky břehu blíž. Z metlice závoj utkaný vlní tichý van, na rov se snivě zahleděl měsíc nebešťan. Vzpomíná snad, jak tišinou noční hřímal boj, viděl on, jak zde před léty zuřil krutý voj. Do houštin divě prchala štíhlá plachá laň, blesky své zhoubné metala válka, lítá saň. Zavíral v krvi zbrocený kalich něžný květ, opouštěl vojín pro vlast svou, umíraje svět. V rově lučním pod kvítím leží bohatýr. S obětí jedna z tisíci. Vůkol, sladký mír.
2: O Hanině literární činnosti toho opravdu mnoho nevíme.
0: Domnívám se, že psala bez literárních ambic, z vnitřní potřeby. Měla bohatý duševní život a kulturní zájmy. Kromě literatury se věnovala též kreslení a malbě, hrála na klavír a dovedně vyšívala. Mezi její přátele patřila například akademická malířka Marie Gardavská, nejznámější představitelka folklorního realismu na Hané.
2: I Marie se mohla pyšnit přátelstvím s významnou kulturní osobností.
0: Máš na mysli Jaroslava Vrchlického, že?
2: Přesně tak. A tím se krásně dostáváme k překladové činnosti Kvajserové, která bývá více ceněna než její vlastní tvorba. Patřila mezi nemnoho těch, kteří překládali básně významných českých autorů do němčiny.
0: Což přispělo k propagaci české kultury v německém prostředí. Záslužný počin. Díky tomu byla mezi Čechy vnímána velmi kladně.
2: Přeložila například několik básní Svatopluka Čecha, Elišky Krásnohorské, F.X. Svobody, Antonína Sovy a také část Kytice od Karla Jaromíra Erbena.
0: Nějak nám vypadl ten Vrchlický.
2: Neboj, nezapomněl jsem na něj. Právě překlad jeho poezie byl důvod, proč se Kvajserová odvážila básníka dopisem oslovit.
1: Vaše blahorodí, velectěný pane, odpusťte neznámé, jež se osmělila několik z vašich proslulých básní zkaziti. Ví dobře, že originál nemůže být dostižen i nejlepším překladem, proto by nalezla útěchu jen v tom, kdyby se vám příležící překlady alespoň poněkud líbily, aby prosbu o autorizaci přednést mohla bez ostychu. Vašemu blahorodí s největší úctou Marie Kvajserová na Smržovce 20.12.1887.
2: Zaslané překlady se Vrchlickému zalíbily a Kvajserová s jeho souhlasem přeložila řadu dalších jeho básní, především ze sbírek E. Morta a Sonety samotáře. Vrchlický si práce Kvajserové velmi cenil a považoval ji za nejlepší překladatelku svých děl.
1: Překlady jsou nadmíru elegantní a přitom věrné, zvlášť v sestinách jste vystihla všechny odstíny. Já zůstanu vždy vaším dlužníkem, nebo oběti takového rázu leda přátelstvím upřímným lze odpláceti a ne jinak.
0: Zachovalo se 16 dopisů, které Kvajserová Vrchlickému v letech 1887 až 1901 adresovala. Je zajímavé, že mu psala česky, i když Vrchlický němčinu bravurně ovládal.
2: Zřejmě mu tím chtěla projevit úctu, kterou k němu cítila.
0: A nebo i něco víc? Některé pasáže z jejich dopisů jsou velmi emotivní, někdy až exaltované.
1: Tisíce srdečných díků volá vám mé srdce vstříc, které se velice a vroucně zaradovalo nad vašimi drahocennými dary. Dokázal jste svou krásnou publikací nanovo, že svět nad vámi většího básníka a spolu i mudrce nemá.
0: Myslíš, že do něj byla zamilovaná?
2: Těžko říci, zcela jistě ho až nekriticky obdivovala. A byl to právě Vrchlický, komu si stýskala na svou opuštěnost a žal, když jí krátce za sebou zemřeli matka, přítel a nakonec sestra Hana.
1: Jsem po těchto hrozných ranách zdrcená, nemocná, nemohu se ještě vzchopit, zotavit. Má literární práce leží, bolí mne to velice. Styk se světem mě také schází. Jsem tu jako zahrabaná.

0: Hana trpěla poslední léta srdeční chorobou. K ní se připojil vleklý zánět průdušek, kterému 23.1901 v Praze ve věku pouhých 47 let podlehla. Pohřbena byla na Olšanských hřbitovech a její hrob je opatřen umělecky kovaným křížem. Na rubové straně nápisového štítku se nacházela Hanina vlastní báseň.
1: Zapadlo slunce, zapadlo bez červánků, jako by světlo uhaslo na kahánku. Kráčejí chmury po lese, po cestičkách, k nebesům marně vzhlížíš po hvězdičkách. Vekřový ptáče tichounce dospívalo, zvolna vše hasne, co nás tu zahřívalo.
0: Hrob je dnes v zanedbaném stavu a Hanino jméno ani její verše již nejsou čitelné.
2: Smutek ze ztráty sestry vylíčila Marie v básni Dem Andenken meiner geliebten Schwester Johanna.
1: Když zkosila matku smrt, ty jsi byla pryč. Když přišlas, bylo pozdě na otázky. Uzamkl její oči už navždy klíč, uhasla modrá zář i ten třpit lásky. V žalu jsem oči jí zatlačila. Pohledu krása mě oblažila. Slyšela jsem její slovo poslední a zbožné modlitby těsně před skonem. Ach, sestro, zpozdila ses jen o pár dní. Jaká tu muka nemoc říci s Bohem. Jak ten náhlý stesk jal tě tak krutě, tvé zlomené srdce k pláči nutě. A žádná útěcha v ranách, jež drtí, tak hluboko zasáhly a byl to šok. A sotva, že uplynul ten smutku rok, už se ti blížila hodina smrti. Ach, jak tomu uvěřit a pochopit, že i pro tebe pohasl slunce svit. Matka mě volá, před smrtí zděla. A tvoje duše k ní odletěla.
0: Zdravotní problémy sužovaly ke konci života také Marii. V listopadu 1913 byla nucena opustit učitelské místo a 18. prosince zemřela ve věku 64 let na selhání srdce. Pohřbena byla na Smržovském hřbitově.
2: Její hrob zůstal dlouhá léta neudržován. Až v roce 2009 ho nechal partnerský spolek Smržovka ve spolupráci s městem obnovit a opatřil jej citátem z jejího dopisu Jaroslavu Vrchlickému.
1: Však začnu zase znovu.

Letokruhy je název malé rozhlasové encyklopedie osobností, které se významně zapsaly do tváře osudů a dějin státu, a to i přes národnostní, jazykovou či kulturní rozmanitost. Dnešní příspěvek věnovali Františka Dudková-Párysová a Marek Sekyra z Krajské vědecké knihovny v Liberci dvěma sestrám spisovatelkám, Marii Kvajserové a Johaně Čechové. Ukázky četla Vladimíra Bezdíčková. Tuto i další části volného cyklu Letokruhy najdete k poslechu také na vltavském webu. A do třetice Edith Piaf. Odvážná, ničeho nelitující.

Z temného stínu konce 17. století a čarodějnických procesů v oblastech severní Moravy historik Jaroslav Čechura vytahuje zásadní události, ale také osudy nejznámějších protagonistů. Výraznou oporou mu přitom jsou dochované archivní dokumenty, výslechové protokoly, matriky i korespondence. Po knize Kronika jednoho šílenství z roku 2023, zkoumající reálné základy tzv. Sabatů na Čertových kamenech, následovaly dvě monografie. V roce 2024 Heinrich Franz Boblik, temná postava čarodějnických procesů, a loni Krištof Alois Lautner, duchovní mezi čarodějnicemi.

0: Kdo rozhodl, že Heinrich Hans Boblik z Edelstadtu bude záporná a Krištof Alois Lautner kladná postava čarodějnických procesů?
1: To je dobrá otázka na začátek. To vzniklo před 100 lety, kdy byly napsány z pohledu jednoho německého šumperského měšťana nebo obyvatele dějiny Šumperku. A jemu se patrně zdálo jako rodákovi z Šumperku, že není dobré, aby Lautner byl upozaděn a Boblik, ten byl líčen celkem neutrálně. Byl to úředník, soudce a tak dále. A tehdy došlo k tomu, že vlastně byly napsány dějiny Šumperku od neprofesionálního historika, který to extrapoloval, to znamená, že Lautner byl kladný, Boblik byl záporný. Od té doby, a to je to 100 let, je to přejímáno jako berná mince. Vzpomeňme na mistra Vávru a jeho film, tam je to exponované úplně nejsilněji.
0: V realitě, ve skutečnosti 17. století věděli o sobě Lautner a Boblik, věděli o sobě už dřív, než se potkali při tom Lautnerově procesu?
1: Oni o sobě vědět mohli, protože Boblik přišel 2. září 1678 do Velkých Losin a začal ty výslechy, kterých se zúčastnili primárně podaní z Velkých Losin, ale oni často hovořili o měšťanech z nedalekého Šumperku a tam byl děkanem Lautner, který byl velmi populární, takový lidový, řekl bych, i se svojí kuchařkou chodil na různé křty a tak dále. Čili on byl všeobecně známý. A tady muselo dojít k tomu, že vlastně Boblik si uvědomoval, že mezi těmi výslechy těch osob často padá jméno Lautner. Ale zatím to bylo takové jaksi klidné, protože těch výslechů bylo ročně, já nevím, řekněme 6-7 a postupně se to zahušťovalo a ti lidé vypovídali čím dál tím podrobněji a čím dál tím častěji tam byl Lautner.
0: Myslíte, že pokud to nebylo denní události, že Lautner třeba sledoval, anebo nedovedu si představit, že nebylo nějaké zpravodajství, nějaké zprávy, kde by se o tom dozvěděl, dočetl, ale zřejmě ústním podáním se o těchto událostech mluvilo, mohl sledovat a mohl třeba odhadovat, že se nějak to nebezpečí blíží i k němu?
1: Nepochybně. Tam je to dané tím, že vlastně i další duchovní, nejenom Lautner, chodili na Petrovy kameny a zúčastňovali se těch různých v úvozovkách čarodějnických sabatů. To znamená, že i duchovní z Velkých Losin, duchovní z dalších lokalit na ty Petrovy kameny chodili. A byli všeobecně známí, to mužové, že jsou opravdu duchovní. A z tohoto ta komunikace mezi nimi musela existovat.
0: Abychom si představili časovou osu, to Lautnerovo obvinění přišlo záhy, protože, jak jste řekl, procesy na Velkolosinsku a Šumpersku probíhaly v letech 1678 až 1696 a děkan byl obviněný v roce 1680.
1: Ano,
0: takže vlastně se
1: ano.
0: To k němu přiblížilo velice rychle.
1: Přesně tak. Ono to bylo dáno tím, že čím dál tím víc vyslýchaných mezi těmi osobami, které docházely na Petrovy kameny, uvádělo Lautnera a jeho kuchařku, Zuzanu Foglíken. Tím pádem si vedl Boblik statistiku a když podal oznámení olomouckému biskupovi, tak už měl výslechy od 36 osob, které shodně uváděly, viděli jsme Lautnera na Petrových kamenech.

0: Jaký byl životní příběh Krištofa Aloise Lautnera do okamžiku jeho obvinění? On se narodil v roce 1622.
1: On pocházel z velmi skromných poměrů, právě to byl rodák šumperský. Jeho otec byl patrně voják. Jsou různé inventáře majetkové šumperské a ta rodina tam nikdy nefigurovala. To znamená, že musela být velmi chudá. On byl zjevně nadaný mladý hoch, který studoval trochu v Šumperku, potom studoval v Olomouci a když tam v roce 1642 dorazili Švédové, tak on odešel do Rakous a tam studoval asi 15 let. Což je velmi zajímavé, on studoval velmi hlubině teologii, získal i různé grády a pak se vrátil do Olomouce, kdy byl vysvěcen na kněze a začal tu svoji duchovní dráhu.
0: Zeptám se rovnou, jestli se dochoval soupis Lautnerovy knihovny, protože to je vlastně jedna z věcí, která je jmenována mezi těmi jeho zájmy, zálibami v astronomii a podobné, že měl také velkou knihovnu.
1: Ano, to je pravda, ale musíme rozlišovat. Lautnerova knihovna měla více než 400 svazků, je jmenovitě inventována a ona potom po jeho upálení vplynula do té biskupské knihovny. Tam bylo určeno asi, že je tam nějakých 60 svazků z Lautnerovy knihovny, protože tehdy neexistovaly většinou takové ty klasické ex libris, jak je známe my. Prostě Lautner si tu knihu podepsal. Ale nesmíme zapomínat, že Boblik nebyl žádný primitiv a literární, který nenáviděl knihy, protože i pozůstalosti jsou po farách toho regionu některé knihy a dokonce tam je poznámka a tu jsem si koupil ve Vídni tehdy a tehdy. Čili zájem Bobligův o knihy byl také velmi silný.
0: Takže by se dalo říct, že vlastně se střetli dva vzdělaní muži, protože Boblik také studoval. Proč třeba Lautner se nevěnoval vědecké nebo badatelské dráze, nezůstal ve Vídni? Bylo jeho záměrem knižská služba?
1: Já se domnívám, že ano. Jeho ambicí skutečně byla tato služba a on v jejím průběhu se dostal jaksi do vleku některých těch čarodějnických myšlenek. To není žádná moje konstrukce, to je realita. On měl druhou štaci v jednom městečku na hranici dneska česko-polské a tam, když opustil, tam působil 5 let. Pokřtil stovky osob, sňátky, pohřby a tak dále. Ale když skončil ten jeho proces, tak bylo nutné veškeré pokřtěné osoby jim překřtít. Ta lokalita se jmenuje Osoblaha a naštěstí se zachovaly ty matriky, kde skutečně máte i jeho autentické záznamy o těch křtěných osobách. Čili už tady, a to jsme někdy v 60. letech 17. století, se ukázal ten jeho takový trošku náhled nebo jeho sympatie s tím čarodějnickým hnutím. Což je velmi zajímavé, je to velmi časné.
0: Jak si máme představit, řekněme, názorový rámec toho čarodějnického hnutí? Přece člověk, který prošel nějakým vzděláním, neříkám, že nemohl uvěřit, mluví se o tom, že i císař Leopold věřil na čarodějnice. Jak si to vlastně máme představit, co ho na tom lákalo, co ho na tom zajímalo?
1: To jsou, myslím si, dvě neslučitelné věci. On studoval 15 let, to znamená, že musel být dokonale seznámen s katolickou ortodoxií. To je jedna rovina. A potom ta praxe mu prostě ukazovala, že může se dostat na jakési, řekněme, scestí, tím, že je ovlivňován zvnějšku a on si začal ty klasické myšlenky katolické vykládat jinak. Jinak to nelze pochopit, proč tento vzdělaný muž se uchýlil k tomu, že třeba při křtu v Šumperku používal formule, které potom byl zase i v Šumperku nutné všechny jim pokřtěné osoby překřtít, což je docela ojedinělé v moravských dějinách 17. století, že stovky osob vlastně byly překřtěny. Čili on se musel a vědomně při jeho vzdělání odchýlit od té katolické ortodoxie, což já považuji za klíčové.
0: Co bylo špatně na té křestní formuli?
1: Co bylo špatně, že on do toho právě dokázal vtisknout takový ty čarodějnický momenty. To znamená, že de facto to bylo katolický křest ale který byl negován jakousi formulí, která byla z toho prostředí čarodějnického. Jo? Což já sám osobně nechápu, jakým způsobem on mohl k tomu dojít, protože musel vědět, že ujíždí, že se vzdaluje té trase toho katolického duchovního. To musel vědět.
0: To dělal jenom on, křtětím a tím způsobem.
1: Ano, to dělal jenom on, protože současně s ním byl obviněn i další duchovní, který se jmenoval krásně papst, čili papež, ale ten takovéto věci nekonal, čili on působil jenom tak, že docházel na ty Petrovy kameny se svojí nějakou vzdálenou příbuznou, velmi mladou dívkou a spoustu lidí si ho povšimlo. Jo. Ale že by křtil, tak to nikoli.
0: To byl zápis o tom křtu, nebo jenom se vycházelo z toho, že prostě se to tak používal, proto byli všichni pokřtěni?
1: Máte normální matriky, totiž Šumperk vyhořel někdy v roce 1668 a ty staré matriky schořely. A tehdy byly založeny nové matriky, které se zachovaly dodnes. Jsou pro každého přístupné online, to není žádný velký problém, když si podíváte na Zemský archiv v Opavě. A tam můžete studovat, kolik bylo, já nevím, v listopadu 1676 pokřtěno osob, kolik se jich provdalo nebo bylo sňatků a kolik osob zemřelo. Jo? Čili to se dá velmi dobře sledovat i statisticky a existuje obor, který se jmenuje historická demografie a ten právě z těchto pramenů vychází.

0: Je možné spekulovat o tom, že opravdu ten spor nebo to obvinění děkana Lautnera byl Bobligův zájem, že tam byl nějaký osobní spor, že měl Boblik zájem na to zlikvidovat děkana Lautnera?
1: Já jsem přesvědčen, že ne. Totiž Lautner byl duchovní, to znamená, že o jeho zatčení nerozhodoval žádný světský úředník, ať to byl majitel panství Velké Losiny nebo Šumperku, ale o tom rozhodoval olomoucký biskup Lichtenstein Castelkorno. A ten rozhodl, že Lautner bude zatčen, jmenoval komisi, ta byla čtyřčlenná, byli to tři doktoři práv církevních a Boblik jako světské rameno, protože zajišťoval takové věci, jako je věznění a tak dále. Čili i v tomhletom kontextu ten Boblik, dle mého názoru, hraje komplementární úlohu. Ono se to dá vyjádřit i kvantitativně, protože za těch 5 let, co ten proces probíhal, Boblik se zúčastnil asi 62-63 dnů těch výslechů. A víme to proto, že Boblik měl rád peníze. A o něm museli platit každý den, kdy byl ve službě a on měl taxu 3 zlaté, čili se dá snadno spočítat z toho, jaké bral odměny, kolik vlastně času on strávil v tom procesu. A podotýkám, že s přestávkami ten proces trval 5 let.
0: Znamená to, že Heinrich Boblik nebyl tím, kdo děkana Lautnera obvinil?
1: Ne, on upozornil olomouckého biskupa, že velmi mnoho podaných losinských i šumperských vidělo Lautnera na Petrových kamenech. Tak toto upozornil, ale on upozornil právě i na toho papsta, čili v tom jakoby podání máte 2 figury, které docházely na ty Petrovy kameny. A biskup se rozhodl pro Lautnera. Také se mohl rozhodnout pro papsta, že jo?
0: Zpráva Heinricha Boblika o tom svědectví a Petrových kamenech, ta pocházela z výslechů z těch čarodějnických procesů, které on vedl.
1: Ano, to je sumarizace. On právě píše, že již více než 30 osob, myslím, že 36, vidělo Lautnera a papsta na Petrových kamenech. Protože ty výslechy někdy, abych pro ozřejmění, některé osoby uvedly, viděla jsem 30 osob. Ale jsou takové ženy, které dokázaly vyjmenovat 220 osob. A když si to srovnáte, já jsem si dal lístkovou metodou tyhle věci dohromady, čili ono vám to vlastně rekonstruuje jakýsi katastr těch osob, které na ty Petrovy kameny docházely. A skutečně ten Lautner je tam velmi často. A se velmi často se svojí kuchařkou Zuzanou Foglíkin, a tady bych si dovolil upozornit, že to nebyla žádná mladá dívka, ale byla to žena středních let, která byla patrně vdaná, nebo byla vdova, měla syna, který studoval v Olomouci v té době, v těch 80. letech. Vyskytla se hypotéza, zdali to nebyl syn Lautnerův. Podle mého názoru nebyl.
0: Říkal jste Lautner a papst, 2 kněží. Kolik tedy celkem katolických kněží bylo obviněno v čarodějnických procesech a kolik jich bylo popraveno?
1: To je velmi zajímavá a důležitá otázka. Obviněn v podstatě byl jenom Lautner a je středoevropský unikát, že katolický kněz v druhé polovině 17. století skončil na hranici. To je něco mimořádně zvláštního a nečekaného. Tam samozřejmě podle mého názoru určitá vina padala na olomouckého biskupa, protože on mohl rozhodnout to, co se kdysi hrálo v souvislosti s Husem, že mohl by být zavřen do některého z klášterů a byl by izolován od okolního světa. Ale on po dlouhém váhání se rozhodl pro popravu, tedy ohněm.
0: Proč?
1: To zdůvodnění neexistuje. Prostě existuje rozsudek latinsky psaný, kde je prostě psáno, že Lautner, kdysi děkan šumperský, je odsouzen k trestu smrti upálení. Jako čarodějní.
0: Protože někde také v materiálech, tak jsem četla, že právě olomoucký biskup psal o radu nebo dotaz papeži, ale ten teda jednoznačně prohlásil, že má být odsouzen děkan Lautner.
1: To je mýtus, protože tito metropolité měli povinnost každý rok psát hlášení o své diecézi k papežské kurii. A jeden kolega toto studoval v Římě a podal mi naprosto věrohodnou informaci, že biskup Castelcorno nikdy o čarodějnických procesech v jeho diecézi nepsal. To je jedna věc. A druhá věc, když se připravovala ta exekuce, tak nejbližší vyslanec papežské kurie byl nuncius ve Vídni. A ten tam vyslal nezávislé pozorovatele. Čili nelze říci, že se do toho nějakým způsobem míchala nebo vstupovala. Papežská kurie, to je vyloučeno.
0: Kdybyste měl o tom důvodu biskupově spekulovat?
1: Nechtěl mít problémy, protože musíme si uvědomit, že toto byl jakýsi segment činnosti Castelcorna, protože on byl velký milovník umění. Známý obraz Ticiánův Mercias a Apollo, najdeme ho v Kroměříži v obrazárně. On budoval knihovnu po 30leté válce zdevastovaný okolí Olomoucka. Jeho letní sídlo v Kroměříži to neobyčejně zvelebil. Čili jeho zájmy byly kulturní, umělecké a tak dále. A že by se staral o tuto sféru, dejme tomu, jaksi živých oveček, to zase nebylo až tak silné. Je to normální, každý z těch metropolitů má, řekněme, jiné zájmy. A jeho, já si myslím, že jeho to nějakým způsobem obtěžovalo, aby šel až na dřeň té situace. Uvědomme si, že jsme v situaci, kdy tam probíhala rekatolizace. To byla asi ta hlavní jeho úloha, kterou on tam nějakým způsobem musel realizovat. A ty záležitosti čarodějnické, ty prostě nebyly ve středu jeho jaksi pozornosti.
0: A že by utlumil i vůbec to dění nebo ty procesy čarodějnické, že by to mohlo působit třeba neúplně vhodné pro tu dobu?
1: Já si myslím, že nemohl, protože uvědomme si, Losiny to je záležitost hrabat žerotínů, Šumperk to je kníže Lichtenstein a tady je třeba vidět, byly knížata Lichtensteinové a hrabě Lichtenstein Castelcorno, čili oni mají shodná jména, byli vzdáleně příbuzní, ale jsou to dvě různé linie šlechtické. Na to je třeba dát pozor. Čili z tohohle pohledu já si myslím, že do toho nemohl zasahovat. Ona panuje někdy představa, že to je záležitost duchovenstva. Není. To je ryze světská záležitost. Čarodějnické procesy.
0: Vraťme se tedy k ním a k výslechům a ke svědectvím. Když tolik lidí vidělo děkana Lautnera a jeho hospodyni na sabatech, na Petrových kamenech a podobně, nebyla ta svědectví vynucena?
1: Podívejte se, to je složitá otázka. Každá ta osoba přistupovala k tomu svému osudu různě. Máte ženy, která říkala, ano, jsem čarodějnice. Máte osobu ženskou, která podstoupila i to nejtěžší mučení a říkala, já jsem nikdy čarodějnicí nebyla. Čili to spektrum těch výslechů je velmi široké. Tady pro ty Losiny je neobyčejně cenné, že je zachováno kompletně. Je to 8000 stran výslechů. Z toho podle mého názoru plyne, že ten tlak těch vyšetřujících na ty obžalované osoby nebyl až tak přílišný. Jo, nebyl. Samozřejmě každý ten člověk, každý z nás má strach. A tak dále.

0: zemi půl druhého roku. Čili jsou to velmi, řekněme, individuální záležitosti, které nemůžeme sledovat jakýmsi trendem. Čarodějnické procesy byly když a teď je A, B, C, D. Ne. To srovnáme a zničíme tu individuálnost těch procesů, které ve střední Evropě nacházíme.
1: Takové ty paralely třeba k procesům z 50. let minulého století, to byste nepodporoval?
0: Já bych to rozhodně nepodporoval. Mistr Vávra vycházel právě z toho kladiva, respektive z těch procesů 50. let. Já jsem měl možnost studovat jeho režisérskou knihu a všechny ty dokumenty kolem filmu a jasně on napsal, že takovou inspirací byly ty procesy z 50. let. Ale to prostě nelze, protože tam je ten moment, kdy ti odsouzení třeba se učili ty role, co vlastně se po nich chtělo. To v 17. století prostě neexistovalo. Tato paralela je, řekněme, nepřesná a šmylná a scestná, protože vlastně zgleichšaltuje tu specifiku 50. let 20. století a specifiku barokní. To úplně z toho vytvoří jeden trend, což je chybně, podle mě.
1: Je podle vás, když se zastavíme u filmu Otakara Vávry, to naznačení toho vztahu k těm procesům 50. let, tak třeba v době, kdy ten film vznikal, trochu snaha taky vylepšit svůj osobní portrét, protože on zase nebyl až takovým bojovníkem proti režimu.
0: To já samozřejmě vím a já se domnívám, že tady jsou dvě věci. Vávra byl vynikající filmař. To je objektivní záležitost. Jo? I já mohu sledovat Jana Žižku, ale beze zvuku, protože jakmile Žižka promluví nebo Václav IV., tak prostě to je strašné. Ale to filmové zpracování tématu je skvělé. Ty kroje, ty kostýmy, koně a tak dále, to je skvělý. Totéž si já si myslím, že to platí i o tom kladivu. Že to je po té filmařské stránce nesmírně interesantní dílo, ale zase ty různé hovory a tak dále, to už je trošku slabší.
1: A pravda je, že když bychom si tu historickou realitu nebo věrohodnost srovnali mezi husitskou trilogií a kladivem na Čarodějnice, tak ten posun tam asi bude obdobný.
0: Ano, to samozřejmě. Prostě každá doba, ať jdeme do 50. let, anebo tady je to konec 60. let, ten film byl točen 68, že? Tak prostě má svoje znamení, které s odstupem třeba 50 let my v tom filmu jasně vidíme. To je nesporné.
1: Vraťme se tedy na Petrovy kameny. Pokud existovala svědectví o tom, že tam dochází i děkan Krištof Alois Lautner, věříte tomu, že opravdu to bylo popis skutečnosti, že to nebylo jenom třeba touha obvinit křivě anebo strach, nebo no zase ze strachu, proč by jmenovali zrovna oblíbeného děkana?
0: Ano. No tam je zásadní věc, že se o tom vyslovili desítky osob. V různých časových vzdálenostech. 78, 84 a tak dále. To je jedna věc. A další věc je, že Lautner nechodil jenom na Petrovy kameny. Tam byly různé takové, já bych řekl, takové drobné orgie, které, myslím si, mu nesmírně přitížily, že se sešly u některé z těch čarodějnic, třeba v Šumperku, a teď tam rituálně ničili hostie. On se toho zúčastnil. A dokonce máte tam takovou pozoruhodnou výzku, která se jmenuje Pusté Žibřidovice. Rád bych jednou napsal její dějiny, protože to je zapomenutý svět. A tam byla udělaná, shromaždili se tam místní lidé, udělali tam takovou orgii vyloženě, před Velikonocemi, ukradli berana, kterého tam rituálně umučili. Samozřejmě beránek je to alegorie Krista před Velikonocemi a tak dále. Lautner se této akce zúčastnil. A máte ze Šumperku na ty Pusté Žibřidovice je vzdálenost možná 15 kilometrů. Jo. Takže on se zúčastnil i jiných akcí, které mu skutečně přitížily.
1: Existuje jeho svědectví o těchto věcech? Třeba nějaký zápis mimo nebo před dobou jeho obvinění, který by si někde
0: Poznamená. Neexistuje. To je všechno z výslechů. A musíme počítat s tím, že jeho výslechy trvaly 5 let. Že to jsou stovky otázek, stovky odpovědí. Já jsem je kompletně začlenil do té své knihy a když jsou některé takové trošku ambivalentnější odpovědi, tak jsem udělal to, že jsem pod čaru dal originál německý, protože ty výslechy byly vedené německy,

0: Každý, kdo si to bude chtít zkontrolovat, si může přečíst ten německý originál těch klíčových momentů. Tady je velmi zajímavé, že se mnoho napsalo, jak je Lautner nevinný a tak dále, ale nikdo nešel do těch protokolů. Říkám, to jsou stovky a stovky otázek a odpověď.
1: Der Notstern ist gekommen! Der Notstern zirkt auf!
2: Zase, abychom podpořili věrohodnost toho, Krištof Alois Lautner byl vězněm olomouckého biskupa na biskupském hradě v Mírově.
0: Ano.
2: Byl zatčený 1680 a vlastně 4 roky vyslýchaný, než biskup dal povolení k tomu, aby se přistoupilo k mučení.
0: To je pravda.
2: Je to tak. Ano. Takže ty 4 roky on byl vyslýchaný a dobrovolně odpovídal.
0: Ano, to je naprostá pravda. A když se díváte na ten hrad zpovzdálí, což je samozřejmě dneska možné, tak musí vás fascinovat ta jeho monumentalita. On tam byl velmi dlouho vězněn, on měl poměrně volný režim, on měl možná 2 pokoje, měl tam vybavení včetně hodin a tak dále. Dokonce se ví, kolik vína týdně vypil i kolik tvrdého alkoholu. Tyto statistiky existují, protože to byly výdaje na něj. A to biskupství nějakým způsobem to muselo jaksi začlenit do svého rozpočtu. Čili to jsou zajímavé momenty, které v té knize lze najít samozřejmě, protože já jsem to považoval za nesmírně zásadní, protože nepředstavujme si, že byl přikován někde jako, já nevím, Jean Valjean nebo jiní hrdinové, ale on měl takovou relativní volnost pohybu na tom hradě.
2: To je zajímavá věc, když říkáte, že bychom řekli, až v celku v pohodlí si užíval věznění, že ho nenechali takhle tam zavřeného, aby se na něj časem zapomnělo, že opravdu se vedlo dál ty výslechy. A během té doby, řekněme, dobrovolných odpovědí při výsleších, tak on popisuje tu svoji účast v tom čarodějnickém společenství.
0: Ano, on byl velmi jaksi opatrn, protože on studoval církevní právo a věděl, co si může dovolit. Nepopíral, že měl kontakty s ženami, nepopíral, že měl intimní vztah vůči své kuchařce, protože to se všeobecně vědělo. A další věci se snažil, řekněme, mlžit. Takže ta jeho reakce byla taková, řekněme, velmi stoická a prostě se snažil z toho nějakým způsobem vybruslit, aby na něj padlo co nejméně, když to řeknu tak jednoduše.
2: On při tom procesu neměl obhájce, to ještě v té době
0: ne,
2: nebylo.
0: Ne, to neměl. Ale tam je zajímavé, když se potom přistoupilo po těch 4 letech, což je nepochopitelné, k tomu útrpnému právu, tak on jim řekl dopředu, já nesnáším bolest. A ten vlastní výslech na mučidlech trval asi 16 minut. Což se dá spočítat podle dílů hodin, jak je to popsáno v těch výsleších. Čili i ten výslech na útrpném právu byl velmi krátký. Nicméně ta změna těch jeho postojů to ani moc prostě neovlivnilo.
2: Tak ono, když bychom si to představili, tak myslím, že většina z nás, jenom bychom viděli ty mučící nástroje nebo věděli, že jsou ve vedlejší místnosti, tak bychom přiznali cokoliv.
0: Ano, to vlastně byl první stupeň mučení, že přišel kat a představil to svoje nářadí. A v řadě případů to bylo naprosto dostatečné, jo? A ty zábrany prostě padly a dozvěděli se všechno, co potřebovali.
2: Ale děkan Lautner, když opadla bolest, tak zase
0: se vrátil, ano, se vrátil k tomu svému jaksi zprostředkovanému postoji, že vlastně on tím čarodějem není.
2: Neexistovala možnost, že by se takto tedy obhájil tím, že tedy ani po mučení to nepřiznal, takže by soud nebo ta komise rozhodla, že tedy ano, nějaká vina tam je, ale ne taková by musel být vydaný smrti?
0: No ono teoreticky, když někdo prošel těmi 3 stupni mučení bez nějakého, aby jaksi začal mluvit v úvozovkách, tak vlastně měl být propuštěn. Je řada těch losinských žen, které tímto prošly a propuštěna nebyla žádná. Prostě už jednou byly chyceny, zajištěny, tak jako, že by se tímto způsobem šlo, to není pravda.
2: Takže nikdo, kdo prošel čarodějnickými procesy, nebyl osvobozen, propuštěn.
0: Ne, až té poslední fázi, kdy už byli u kormidla mladí žerotínové, tak tam už nebyly tresty smrti, tam byly nucené práce při stavbě olomoucké pevnosti.

0: kolik se o tom životě děkana Lautnera vědělo mezi lidem?
1: No, muselo se to vědět už z toho důvodu, že vlastně ta farní zpráva Šumperku, což bylo po tom požáru 1667 velmi kvetoucí město a prosperující, tam dokonce je dominikánský klášter a ten za něj vykonával ty církevní služby. Řeholníci křtili a tak dále a tak dále. A na tom je strašně zajímavé, že oni si vyčíslili ty náklady. Oni měli taxi, kolik si počítají za křest, za sňatek a tak dále a chtěli, aby jim to zaplatilo olomoucké biskupství, což je velmi zajímavý moment. Tyto prameny jsou zachovány ve velké úplnosti.
0: Možná jeden z podnětů, proč se zbavit děkana Lautnera.
1: Je to možné.
0: Jaký byl osud té farní kuchařky Zuzany Fogligen?
1: Ano, ten byl čarodějnický, to znamená, že ona skončila v rukou kata. A tady je třeba vidět jednu věc. Ona byla fakticky jakoby podaná Lichtensteinu. A ti Lichtensteinové měli tu zásadu, že živého člověka neodevzdávají plamenu. Ti odsouzení v Šumperku byli popraveni a ty jejich ostatky byly spáleny. Čili i tímto způsobem, tuším, že to bylo v roce 1683, byla popravena.
0: Osud děkana Lautnera tedy spěl k jednoznačnému konci, byl seznám vinným a chystala se jeho poprava, která byla v celku rychle po tom rozhodnutí o jeho vině. Ta poprava samotná byla také docela velkým spektáklem, protože četla jsem, že se tam účastnilo asi 20 tisíc lidí.
1: Každá tato exekuce, to prostě bylo neobyčejně přitažlivé pro jaksi lid obecný. Tady je třeba vidět jednu věc. Ty odsouzené, které odsoudil apelační soud, to znamená podané z velkých losin a tak dále, ti měli to právo, že před zapálením té hranice oni měli na krku sáček se střelným prachem, ten byl odpálen, čili oni de facto byli zabiti. Čili bylo to, v rámci té celé nehumánosti, tam bylo zrnko humánosti, řekl bych. V případě Lautnera to bylo rozhodnuto stejně, ale tam došlo k technickému kiksu. Prostě se nepodařilo odpálit ten střelný prach, co měl na krku, na prsou, a on skutečně uhořel tím klasickým způsobem jako mistr Jan Hus. Prostě tam došlo k nějakému kiksu, nevím. Existují dvě minimálně svědectví o té exekuci a tam je, že prostě to nějakým způsobem selhalo. Ale prostě bylo to tak.
0: Takže podobně atraktivní jako chodit na čarodějnické sabaty, potom bylo chodit na popravy těch postižených.
1: To máte naprostou pravdu.
0: Té samotné popravě tomu upálení předcházela takzvaná degradace, protože kněz jako posvěcená osoba, tak mu tohle to bylo odňato, ale zase představa, že biskup nakopává děkana Lautnera před oltářem, je to tak?
1: Je to tak. To je má symbolický obsah, že vlastně tímto aktem byl vyobcován ten odsouzen z církve, jako vykopnut.
0: Že mu nejdřív vydřeli ta místa,
1: ano,
0: kde
1: ano, nejdřív ta tonzura, vzala se cihla a velmi brutálně prostě mu odstranili tedy tu tonzuru, symbol vlastně jeho kněžství. Že?
0: Jak se díváte, nebo jakou váhu má rehabilitace Krištofa Alojze Lautnera, ke které došlo v září 2025 v olomouckém arcibiskupství ústy arcibiskupa Nuzíka?
1: To je zajímavá otázka, ke které já bych se jako historik moc nechtěl vyjadřovat. Už z toho důvodu, že vlastně já jsem prošel ty prameny k jeho procesu veškeré, které jsou možné. Víc jich prostě není. Nikdo přede mnou to neudělal, což mě samotného vždycky překvapilo, že vezmu nějaké téma a najednou zjistím, že se tím nikdo až tak nezabýval. Že jenom tak povrchně řekl, ten je vinný, ten je nevin a tak dále. Čili je to svébytné rozhodnutí olomouckého arcibiskupa, které já nehodlám kritizovat. Já jenom chci srovnat jednu věc. Dobře si pamatuju, že v 90. letech existovala takzvaná husovská komise, která se zabývala osudem mistra Jana Husa. A ta nebyla schopna dospět k tomu, že by bylo možné vůbec Husa rehabilitovat. Takže já nechávám na posluchačích, aby si srovnali tyto dvě figury a sami si řekli, co to znamenalo, když jednou tedy Hus nebyl rehabilitován a nyní Lautner je rehabilitován. Mně osobně Lautner není nesympatický, protože on byl nesmírně populární v té lokalitě. On, i když bylo třeba bylo nemanželské dítě, tak on šel za kmotra, to je v matrikách prostě vidět. Jeho sociální cítění bylo velmi jaksi na výši, ale ten jeho život byl tak pestrý, že on na ty čarodějnice prostě slyšel. A zapletl se s nimi, což je naprosto nesporné. Na druhou stranu jeho domnělý protihráč, vlastně ten měl trošku jiné úkoly, než stíhat jednoho jednotlivce. Protože Boblik byl ve třech komisích. Byla Losinská komise, kde předsedal, byla komise Šumperská, kde předsedal, a byla tedy komise biskupská, kde byl členem. Čili když potom se díváte na itinerář jeho cest, on byl neustále na cestách. A to bylo třeba v situaci, kdy byla morová epidemie 1680-81. Olomouc byla zavřena a on přesto vyjel z Olomouce a jel soudit. Čili jeho profesionální nasazení, když to tak řeknu, bylo velmi značné. Navzdory tomu, že už byl vlastně pokročilého věku. Když si spočítáte, že ty procesy začaly v roce 78, tak on byl ročník 1611, čili byl z dnešního pohledu v důchodovém věku. A přesto dokázal soudit až do 85 let svého života. Čili jeho vitalita byla neobyčejná. Čímž ho nějakým způsobem neobhajuju. Prostě byl to profesionál ve svém oboru.
0: Které záhady a nejasnosti ještě k tomuto tématu, ať čarodějnických procesů nebo jejich řešení, zůstávají?
1: Tam je jedna otázka, která mě nesmírně zajímá, která není řešitelná. Já vám to řeknu. Ty procesy trvaly nějakých 16 let na tom Losinsku a ty hlavní figury prostě byly upáleny. Ale ne v jednom roce, ale v průběhu nějaké dekády. Proč ti lidé, o kterých se vědělo, že se angažovali mezi čarodějnicemi, neopustili to panství? Oni neutekli. Existují statistiky, jmenné seznamy toho, kdo se odstěhoval a přistěhoval, to všechno tam je, to je neobyčejně cenný archiv, chce to jediné bádat v něm, a to jsou kilometry starého papíru, to je jedna věc. A druhá věc je, že do té sekty v průběhu těch procesů vstupovali noví lidé. Tam máte třeba proces z roku 1689 a ptají se ženy, jak dlouho si čarodějnici. A ona řekne 3 roky. Čili ona vstoupila v roce 86, to znamená 8 let po začátku těch procesů. Místo, aby z dnešního pohledu se vyhla prostě obloukem, tak ona do té sekty vstoupila. Čili to jsou momenty, které jsou patrně součástí mentality barokního venkovana, německy laděného té oblasti, protože tam bylo vesměs jenom německé obyvatelstvo. Na to bych rád, aby se nezapomínalo. Proto také ty procesy byly na severní Moravě tak velmi rozsáhlé, protože ve středních Čechách prostě být nemohly. Tam jako Němců za stolik nežilo. To je třeba si tohleto uvědomit. Čili ta moje představa je taková, že prostě ti lidé neuvažovali tak pragmaticky, jak my, když se něco děje, že prostě utečeme neboli zdrhneme. Oni prostě tam zůstali. A což já se přiznám, že nechápu.

0: Historik Jaroslav Čechura hovořil o monografii věnované vzdělanému duchovnímu Krištofu Alojzi Lautnerovi, obviněnému z čarodějnictví a krutě popravenému v roce 1685. Knihu Duchovní mezi čarodějnicemi vydal Vyšehrad. Rozhovor s autorem můžete poslouchat na webu stanice Vltava.
1: Víkendová příloha.
0: Na trhu s hudebními nosiči se díky Českému rozhlasu objevil zajímavý a sympaticky nazvaný titul Šansonárium. Logicky tedy obsahuje šansony, jak se říká, písně o něčem. O albu i koncertním projektu stojícím v jeho základu hovoří Tomáš Pilát s hudebníkem Patrikem Ulrichem a Miloněm Čepelkou, v tomto případě textařem.

0: Buďte vítáni, milí posluchači. Následující čas zasvětíme hudbě vypovídající o hloubkách lidské duše, o radostech i drobných melancholiích všedního dne. Naším průvodcem bude album, které je výsledkem tvůrčího setkání dvou výrazných generací a talentů. Šanson v tomto podání není jen hudební žánr, ale především prostor pro sdílení příběhů, které se nás dotýkají svou upřímností a křehkostí. Hlavním architektem těchto příběhů je Miloň Čepelka, osobnost, kterou většina z nás zná jako neodmyslitelný pilíř divadla Járy Cimrmana. Dnes jej však představíme v jeho možná nejniternější poloze, jako brilantního básníka a textaře. Čepelkův rukopis se vyznačuje mimořádným citem pro český jazyk, jemným humorem i schopností pojmenovat i ty nejsložitější emoce s neobyčejnou lehkostí a elegancí, která v současné písňové tvorbě nemá obdoby. O hudební tvář celého projektu se postaral skladatel Patrik Ulrich, kterému se podařilo Čepelkovy verše citlivě doprovodit melodiemi, které podtrhují jejich význam, aniž by je zastěňovali. Samotné album nabízí pestrou paletu nálad od klasického klavírního šansonu až po bohatší aranže a my si o desce za chvíli řekneme mnohem víc. Příznačné přitom je, že desku nazvanou Šansonárium plnou citu a umění vydává vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. Takže pojďme na to. Pane Miloni Čepelko, je to tak, že drtivá většina textů alba jsou vaše básně, které už v průběhu času vyšly knižně?
1: No ne většina, úplně všechny dokonce. A pro mě to bylo velké překvapení, že Patrik objevil moje staré básničky, tedy nejen staré, ty sonety například, ty jsou řekněme z posledních 8-10 let, ale třeba cyklus Tak končí den, ty jsou někdy napsaný během totáče takzvaného a pak vydaný 1990. Nikdo si toho nevšiml nikdy. A Patrik je objevil a tvrdí, že ho natolik zaujali, že zkrátka ho to nutilo je zhudebňovat. Tak já jsem samozřejmě rád, ale dost se divím.
0: Když jste potom je slyšel zhudebněné, ty vaše básně, dělalo to s vámi něco? Prožíval jste to?
1: No, se mnou to dělá to, že jsem pochopil, že to, co člověk jenom napíše a nabídne někomu k soukromému čtení v nějaký knižce, tak když se tomu dostane hudebního vyjádření, takže to je několikrát sdělnější a zajímavější. Nese to sebou buď doba, nebo to tak je obecně, to já neumím posoudit, ale je mi to jasný a tudíž má vděčnost je o to větší.
0: Když je báseň zhudebněná, tak vlastně potom ten šanson už je vyjádření určité nálady nebo myšlenky dvou lidí. Vás ano. Jako autora textu ano. A skladatele jako autora hudby. Čili to vám nevadí?
1: Ne, to jste naopak dobře řekl, protože když se divím, tak se divím taky proto, že mezi námi jsou ještě dvě generace. Čili jsme dost od sebe. A že jsme našli tohle souznění, to je fantastický.
0: Že vystihl Patrik Ulrich náladu těch vašich básní podle vás dobře?
1: No, podle mě vystihl naprosto.
0: Kdy se uchylujete k psaní básní? Například těch sonetů máte nějaké rozpoložení, ve kterém k ním usedáte?
1: Musí to být rozpoložení. Většinou, když přijde nějaké zklamání, nějaká bolest, prostě nějaké příkoří nebo myšlenka na to, jak je ten svět rozkolísaný a že by měl být lepší a tak tohleto. No, samozřejmě někdy, ale to je spíš výjimečné, k tomu ten spouštěč učiní radost. Ale méně často, to se přiznám.
0: Mám taky pocit, že těch básník občas děkujete, že jste vděčný za to, co se vám přihodilo, nebo za to, koho jste potkal.
1: No to víte, že jo. No. Tak je to zkrátka vnitřní život, který nějakým způsobem člověk, aby ho pochopil, aby sám sebe pochopil, tak se pokouší ho odjít do slov. A já mám rád jazykové hříčky a jazykové souzvuky. Prostě mám rád rýmy a rytmy, mám rád tu starou formu. i když jsem kdysi taky samozřejmě psal verše takzvané volné, ale vždycky mě to nějak táhlo k tomu, aby se aspoň i v tom volném verši třeba místy jenom objevily rýmy a ten rytmus pravidelnější. Zkrátka dost mě to baví si s tím pohrávat. Proto mě třeba taky baví forma haiku, protože ačkoliv je tak malý prostor, jenom 17 slabik a to ještě rozděleno do těch 5, 7, 5, tak je tam tolik prostoru, tolik volnosti pro variace, taky snad asi proto, že čeština má ten volný slovosled a dá se s tím pohrávat, takže mi to dělá ohromnou radost, protože, jak říkám, jsem hračička tak trochu taky.
0: To češtěno si hrajete krásně a má to i ten výsledek, že i když píšete o věcech velmi smutných, máte nějakou trpkost, jak říkáte, nad stavem světa, který by měl být podle vás lepší, tak to nikdy není úplná deprese, ty vaše básně, potom ani ty šancony. Je tam vlídnost, je tam něco, co pohladí.
1: To já doufám, protože tonout anebo zůstat v depresi, to by nepatřilo, aby to šlo ven ze mě. To by mohlo zůstat jenom ve mně. Já se s tím potrápím sám, proč tím někoho dalšího mám otravovat. Ale když třeba pro pána, kdybych dal příklad, že když člověk se dostane do špatné nálady, takže se z ní také umí aspoň trošku dostat nebo se nad ní povznést, podívat se na ní zvrchu, no tak to si myslím, že je určitá služba i tomu, kdo sedne na moji vábničku a přečte si to, nebo to potom zhudebně nebude poslouchat.

tebe jako lék. Pochopila jsem, že kdo se bojí obojku, tak ten má obojík. Jen když jsme jeden druhým prostoupení, ukážem druhým, že smrt není. Jen když jsme jeden druhým prostoupení, ukážem druhým,

dostala jsem tebe jako lék. Pochopila jsem, že kdo se bojí obojku, tak ten má obojík. Jen když jsme jeden druhý prostoupení, ukážem druhým, že smrt není. Jen když jsme jeden druhým prostoupení, ukážem druhým, že smrt není. Jen když jsme jeden druhým prostoupení, ukážem druhým.

0: To, že ty texty šansonové na té desce jsou zhudebněné básně, je podle vás důkaz toho, jak se říká, že šanson je píseň o něčem, že vlastně jsou to vaše niterné básně zhudebněné a že to je tedy úplně jiné, než kdybyste psal text třeba na nějakou melodii?
1: No, nepochybně, protože i textů na melodii jsem napsal stovky a někdy se povede líp, někdy se poddá té muzice a někdy může jít i proti. Ale vždycky to je sázka do loterie, protože je to taky někdy na objednávku a to je něco jiného. To není vnitřní potřeba, to už je povinnost. A ta povinnost se někdy podaří splnit a někdy se nepodaří. A dostat se do úplného souznění s hudbou, když píšete text pod něj, to je možná docela vzácnost. Ne každý to dovede. Tak ti, kteří se tomu věnují profesionálně, tak ti to možná mají. Já si vzpomínám, pokud jde o mou generaci, my jsme poslouchali hodně a já jsem obdivoval texty pop music od Vladimíra Dvořáka, od Zdeňka Borovce, Iva Fischera. To bylo řemeslo non plus ultra, abych tak řekl. Ale jsou jiní, kteří zdaleka tak neodpovídali muzice.
0: Vy se asi dokážete vcítit do té muziky a napsat niterný text i na hudbu, čili i na hudbu vy jste schopen vytvořit šanson.
1: No, dělám to, ale spíš písničku než šanson. Ten šanson párkrát jsem zkusil třeba s Lubošem Slukou, což je skladatel vážné hudby, filmové hudby a tak. A to byl vlastně takový můj guru, který mě přivedl k tomu, abych vůbec se pokoušel psát texty pod noty. Tak s tím jsme několik desítek písniček, které možná mohou mít ambice nazývat se šansony, tak jsme jich několik napsali a dokonce ve Viole nedávno byly dva večery, kdy tam ty písně zněly a teď jsem se dozvěděl, že snad vyjdou dokonce na CD taky. No tak to mám taky radost, i když to je úplně jinak. Tam je to obráceně a hlavně už to jsou věci, abych tak řekl, dávné, tudíž ještě takové poloprofesionální nebo podle mě polodobře řemeslně odvedené.
0: Zhudebňoval i Luboš Slouka vaše básně, čili ten postup obráceně, že by byl, než jste teď řekl?
1: Ne. Ten prostě mi dal noty a já jsem se snažil je nějakým způsobem tedy no něco s nima udělat prostě. A možná, že výjimečně něco složil, ale to se dá spočítat na prstech jedné ruky.
0: S Lubošem Slukou vás spojí dlouholeté přátelství. Mimo jiné, nebo možná první, co vás spojilo, bylo místo narození, kraj narození. Je to
1: ano,
0: tak,
1: ano.
0: Který vám je blízký oběma a přáteli jste vlastně zůstali po celý život.
1: Ano, východní Čechy, on je přímo opočenský rodák. Já jsem se narodil 3 kilometry vedle v Pohoří, ale v Opočně jsem od věku 6 neděl. Takže jsem vyrostl v Opočně a považuji se za Opočeňáka, i když rodák jsem jinde.
2: Jak přijdou chmury, můry, stvůry, všechno, co patří do stoupy, tak komu není dáno z hůry, ten v šlamastice nekoupí. Když posté už si v chůzi klopít, mráz pod kůži ti zalézá, sotva pomůže se opít, v nedohlednu je syntéza, která by

Víš co, pust k ďasu všechny rady a začni žít teď a tady a začni žít.

si v chůzi klopít, mráz pod kůži ti zalézá, sotva pomůže se opít, v nedohlednu je syntéza, která by řekla,

Víš co, pusť k děsu všechny rady a začni žít teď a tady a začni žít.

0: Stalo se vám někdy, že by stejnou báseň zhudebnilo víc hudebních skladatelů a naspívalo třeba víc zpěváků, že by byl jeden šanson na různé melodie, ale s jedním vaším textem?
1: To se mi stalo zrovna teď nedávno, protože představte si, že se mě ozval pan Fadrný. Já ho neznám, vím, že je to zbormistr zboru, myslím, že z Brna. Zatím jsme si vyměnili jenom asi dva maily a vím, že teď, kdybyste mě zabil, tak vám neřeknu, který, ale jeden z těch sonetů, které zhudebnil Patrik, zhudebnil teď nově i tenhle, ten pan Fadrný, a ten to dokonce někde bude provozovat s tím svým sborem.
0: Vy jste řekl, a samozřejmě to je obecně známé, že jste napsal stovky a stovky textů. Kmání je troj CDčko nebo troj album s vašimi texty. Můžete říct, na které interprety svých textů a na které písničky tím pádem jste nejvíc pyšný?
1: No tak nejvíc pyšný samozřejmě musím být, ale nepovinně. To jsem na tu písničku starou, nějakou irskou Dobrodružství s Bohem Panem, kterou jsem psal pro Martu Kubišovou, a věděl jsem, že ona to bude zpívat. To se prostě povedlo, to bylo hrozně rychle, za půl hodiny, za tři čtvrtě to bylo od noty a ku podivu, dodnes se o tom ví a semhle tamhle se to dá poslechnout někde i v rádiu, což je překvapení.
0: Mluvila s vámi tehdy, když tu písničku zpívala, ne, nebo kdykoliv potom Marta Kubišová o tom textu?
1: Představte si, že nikdy, já vůbec nevím, jestli se jí líbil, nebo to naspívala, protože to dramaturgie tanečního orchestru Československého rozhlasu tenkrát jí přidělila. Nemám o tom žádné tušení, ale prostě povedlo se to a mám z toho radost, samozřejmě.
0: Ale předpokládám, že se znáte s Martou Kubišovou.
1: No, moc ne, moc ne. Víme o sobě, ale neznáme se. Abych mohl říct, že se spolu stýkáme, to ne.

0: Vy jste řekl, věděl jsem, že ten text bude zpívat Marta Kubišová.
1: Ano, to mi řekl.
0: Častěji se vám stávalo, že jste věděl, anebo že jste nevěděl, kdo bude zpívat písničky s vašimi texty?
1: Častěji se mi stávalo, že jsem nevěděl. Ale vždycky jsem měl radost, když to byl třeba Karel Hála nebo Eva Pilarová. Nebylo jich moc, ale našli se a to vždycky splnilo moji představu.
0: Stalo se vám někdy, že jste si řekl, tak to není úplně ono, ten text není úplně vystižen, vlastně zkazil ten zpěvák tu písničku?
1: Tak takhle ne, to já bych si neodvážil vůbec ani pomyslet, že by to někdo zkazil a že já jsem ten génius, který si zasloužil, aby to zpíval někdo jiný nebo někdo líp, to vůbec ne, ale fakt je, že spousta písniček vznikla a hned zase zanikla a já tomu říkám mrtvě narozené děti, tak těch bylo taky hodně. Ale v tom množství to není, myslím, ani dokonce žádná ostuda.
0: Poštíte si někde třeba cíleně písničky, jako vaše svoje písničky, vaše písničky s vašimi texty?
1: No, někdy to na mě přijde, to se přiznám, ale velmi, velmi sporadicky, zas takový samožer přece jenom nejsem.
0: Vy jste velmi dobrý zpěvák, jste disponován,
1: to neříkejte,
0: disponován hlasem i pěveckým projevem. Na tom albu, na tom projektu Šansonárium nespíváte ani jednu písničku. Ne. Proč?
1: No to já jsem se neodvážil. Patrik sice něco takového naznačoval, že by to šlo, ale já jsem zůstal tiše, ani jsem mu to moc nevymlouval, ale on na mě poznal, že se na to necítím, takže řekněme odvážně, že jsme to zatím odložili.
0: Ale v představeních divadla Jary Cimrmana zpíváte bez skrupulí, bez trémy, bez studu.
1: No jo, jenom, že to je něco jiného. Tam jsem v kostýmu a nejsem to tak úplně já. Zatímco šanson musí být jasné, že ten člověk, který to zpívá, to také nějakým způsobem prožívá, že to je jeho spoludílo.
0: Eliška Liftnerová na albu Šansonárium. Podle vás tedy asi ty písničky prožívá, jste spokojen s tím, jak je interpretuje?
1: Já jsem velice spokojen, protože jsem ji neznal a myslím, že málo kdo ji do této chvíle znal, tak je to velké překvapení a ona má na to správný hlas, taky ho dokáže správně posadit a naučila se dobře rozumět tomu, nebo ne rozumět, pochopit to, co zpívá a správně dávat najevo, že to ví, o čem zpívá, což je důležité.

stojí před zrcadlem, druhá se brouzdá parkem v listí spadlem a sčítá křivdy, jen co jich tu je. Ta věří v Boha, jiná se mu rouhá a v nás všech hoří jedna stejná touha být jedinou, co tě miluje.

zrcadlem, druhá se brouzdá parkem v listí s padlem, sčítá křivdy, jen co jich tvoje. Ta věří v Boha, jiná se mu rouhá, a v nás všech hoří jedna stejná touha, být jedinou.

0: Vy jako básník samozřejmě píšete asi většinu básní v první osobě. Je pro vás těžké nebo bolestivé nebo naopak legrační přizpůsobovat ty básně, když jde o text písně nebo šansonu, který zpívá zpěvačka, žena, do ženského rodu?
1: Já jsem se do toho nemotal, nechal jsem to na Patrikovi, ať si to předělá sám do toho ženského rodu, když to bylo pro Elišku nebo pro Petru Tenorovou. Protože mě by to možná bylo víc líto a takhle jsem přišel k hotovému a jenom jsem pokýval hlavou, že to je v pořádku. Až na jeden případ a ten si nechám pro sebe.
0: Konec konců hrajete v divadle Jary Cebramana některé role ženské jako žena. Dá se říct, že vám to je blízké nebo prostě to tak bylo a zůstalo vám to?
1: Bylo to tak a zůstalo mi to, ale už je mi to blízké. Nic proti tomu nemám. Já totiž tvrdím, že v každém člověku jsou pohlaví obě, čímž neříkám, že v tomto případě u mě ta ženská převažuje, chraň pánbu, to ne, ale dokážu se asi do toho ženského myšlení trošku vžít.
0: Píšete stále poezii, předpokládám, že ano, píšete třeba i stále texty?
1: No píšu, ale jak kdy. Zase jenom na té náladě záleží. Buď to na mě přijde a pak to jde. A když to na mě nechodí, tak se nesnažím, protože tlačit se do toho, to nevypadá a hlavně to nedopadá dobře.
0: Máte třeba nějaké nabídky na texty, na hudbu?
1: Ano, to ještě pořád, ale to ovšem v úplně jiném žánru, většinou v dechovce.
0: Chtěl jsem se právě zeptat, vy uvádíte dechovkové pořady.
1: No už ne, ale udělal jsem to rád.
0: Na jedné platformě věnované country uvádíte knižní hitparádu. Můžou být třeba dechovkové šansony a můžou být country šansony podle vás? A na čem to záleží?
1: Já si myslím, že by mohly být, ale kdybyste teď po mně chtěl, abych nějaký jmenoval, tak to budu vedle. Myslím si, že by to šlo. Myslím si, že to jde v každém žánru. Ale málo kdo se o to asi pokouší.
0: A třeba některé ty dechovkové písničky s vašimi texty, podle vás jsou šansony, nebo tvořil jste je v pozadí, v hlavě někde s tím, že to budou šansony?
1: Takhle bych to nenazval, nebo takhle bych to neřekl, ale někde jsem skutečně chtěl, aby i ten text, který je víceméně k oddychu nebo k tanci dokonce, tak aby z něho nějaká myšlenka čouhala, aby tam byla, aby si ji někdo mohl všimnout, ať už si ji všimne nebo ne.
0: Na konci povídání o té desce se vás zeptám. V jednom textu se zpívá, že člověk je tak starý, jak moc vzplane. Jak moc planete vy?
1: No, mně se to zalíbilo jako jazyková hříčka a pak jsem přišel na to, že to je vlastně tvrdá pravda. Je člověk tak starý, jak se vznítí. Ale vznítí je tam proto, že to rčení vznícítí, čili je to blízko tomu původnímu a svým způsobem jsem na to byl nepatřičně hrdý, že jsem se tak přiblížil originálu a přesto je to variace.
0: S tím projektem Šansonárium objíždíte české a moravské kraje. Můžete říct, jak reagují diváci, jací třeba diváci na vás chodí nejvíce a jak reagují potom na ty vaše recitály?
1: Popravdě řečeno, já nevím, jací diváci chodí, ale cítím a cítíme všichni, že většinou jsou zaujati, tak buď přišli a věděli, nač jdou, anebo nevěděli a přesto zaujati jsou, což nás poněkud naplňuje štěstím.
0: A je o ty vaše recitály zájem?
1: Ale ku podivu ano. No tak někde samozřejmě jsou zvyklí, že když přijde 50-40 lidí, tak je pořadatel spokojený a my s ním. Někde ani není víc míst, ale jsou zase místa, kde naopak je plno a jde to do mnohem větších desítek.
0: Ještě k tomu zpěvu byste řekl, že jste si sám na zpěv netroufl. No. Nenapadlo vás třeba nebo Patrika Ulricha, že by některý ten šanson naspíval váš souputník životní Zdeněk Svěrák a nebo Jaroslav Uhlíř? Vy jste napsal několik písniček, ke kterým Jaroslav Uhlíř napsal muziku.
1: Těch bylo taky dost, ale nikdy mě nenapadlo, že by to oni zpívali. Ne. A myslím si, že o to ani nestojím. Ne proto, že by se mi jejich, naopak, když zpívají svoje písně, to je v pořádku, ale zrovna, že bych jiným autorům chtěl svěřovat svoje, to mě na mou duši neláká.

0: Patrik Ulrich, hudební skladatel a autor muziky k textům pana Miloně Čepelky. Podle čeho jste vybíral ty básničky, které jste později zhudebňoval?
1: Ten výběr nebyl nějak organizovaný. Já jsem prostě listoval knížkou, listoval jsem těmi básněmi a když mě nějaká zaujala, tak jsem si ji buď zapamatoval, a nebo jsem si k ní zkoušel hrát nějaký motivy, nějaký melodie, jestli nabízí rytmus valčíku, jestli nabízí rytmus třeba i habanéry, je tam jedna příležitost, nebo jestli nabízí spíš pomalou romanci, baladu. A když mě ta báseň nebo ty verše, když mě něco nabídly obsahově, tak jsem se do toho pustil a pokusil jsem se ten nápad nějak dokončit. Ne vždycky ovšem se z toho vyklubala písnička, která by mohla jít na scénu, protože musel jsem taky myslet na to, aby ji mohla zpívat žena, dívka, aby ji mohla zpívat mladá dívka a ne žádná zralá odcházející žena, která se loučí se životem, protože i takové básně Miloň píše o tom loučení se životem. A taky jsem musel dbát na to, aby se dala dobře vyslovovat, aby ty slabiky byly takzvaně splavné, jak říkal Jarda Uhlíř, protože některá poezie je opravdu jenom pro četbu anebo pro přednes mluvený a ne vždycky se to dá dobře zaspívat tak, aby to bylo příjemné.
0: Nepřemluvil jste pana Čepelku, aby tam aspoň jednu píseň, aby jeden šanson si sám naspíval?
1: Já jsem ho ani nechtěl moc přemlouvat, protože on už mě na začátku řekl, že ta jeho interpretace by byla hodně odlišná od těch dívčích nebo od Elišky Liftnerový a že si právě myslí, že v tomto projektu by měl být opravdu jenom ten autor toho slovesného základu, jo? Že by se neměl otisknout jinak než jako autor, protože ten jeho zpěv je spojený zase s jinými věcmi, s operetou, s divadlem Járy Cimrmana, případně s písničkama pro rozhlas, pro televizi z těch předchozích dob nebo z minulé doby a myslí si, že by to nedokázal tak dobře vyjádřit, proto je tam pouze báseň, kterou Miloň čte v klasickém podání, ale možná, že k tomu ještě někdy dojde, že ho přesvědčím, že třeba bude básnička nebo písnička, která by vystihovala tu jeho povahu a ten jeho pěvecký rejstřík, byť si myslím, že je výborný zpěvák.
0: Nebo třeba celou desku, že by naspívala, to by byla potom stylově čistá.
1: No, tak celou desku by bylo nikdy nechtěl naspívat. Myslím si, že tomu by se hodně bránil.
2: Sonet plný skepse. Když někdo něco dobře myslí, to už je malér na cestě. Nezahrávej si příliš s čísly, lichva šplhá až na 200. Podvodníků je všude tolik, za život všechny nepřečteš. Nepomůže být alkoholik, slepý a hluchý. A řeč též poslouchat musíš opatrně. Slova se dají překrucovat, jsou zákeřná, bodnou jak ovát. Snad ví to dnes už i to mrně, které se drzým smíchem chlubí, že brzy narostou mu zuby.
0: Jak těžké nebo zavazující bylo ty texty z mužského rodu předělávat do rodu ženského?
1: Někdy to bylo velmi snadné, protože někdy jsme to přehazování do ženského rodu měli vyřešené pomocí dvou, tří slabik nebo dvou, tří slov. Ale někdy jsem se musel i Miloně vyloženě zeptat, jestli mu nevadí, že vlastně takhle zásadně zasáhnu třeba do nějakého verše, že třeba jsme i změnili rým. Někdy jsme museli ten závěrečný rým v té sloce třeba upravit, změnit, aby konvenoval s těmi předchozími verši. A bohužel někdy to nebylo vhodné, protože ta báseň v tom ženském vyznění, tedy že žena vyznává lásku muži, tak vlastně ta píseň vypovídá, takže to třeba někdy nefungovalo. A nebo jsme zjistili na jevišti, že jsme třeba tu písničku vlastně příliš znásilnili tím, že jsme ji nutně museli předělávat do ženského rodu. A tak jsme ji třeba potom vypustili. ale Miloň mi to buď dovolil, anebo do toho ještě zasáhl a maličko to upravil, takže v zásadě jsme to měli vyřešené hned a taky jsme to vlastně pochopili až ve chvíli, kdy se to začalo zpívat, jestli jsme udělali dobře, anebo jestli ta písnička třeba byla vlastně znásilněná tou změnou.
0: Kde jste objevil Elišku Lichtnerovou?
1: S objevením Elišky Lichtnerové to bylo vlastně velice vtipný. Já jsem si jednou zadal do vyhledávače slovo šanzoniérka a vlastně jsem ji objevil na YouTube, protože pod heslem šanzoniérka mě tam vyjelo několik desítek šanzoniérek, různé dívky, ženy z různých divadel po celé republice, s různými kapelami. A na prvním místě ale byla píseň, která se přímo jmenovala šanzoniérka. A byla to písnička, kterou složil Vašek Tobrman, kterýho jsem znal, klavírista a skladatel, a Eliška ji zpívala. A mně se ta píseň strašně líbila. Já jsem byl hrozně šťastný, že jsem našel písničku i interpretku, která vlastně umí nejen zpívat, ale umí to i prožít, umí sdělit nějakou náladu, nějaký pocit. A potom jsem si pustil další písničky, které tam Eliška měla, a uvědomil jsem si, že toho má za sebou už dost, i francouzské šanzony klasické od Edith Piaf. A tak jsem ji oslovil, slovo dalo slovo, e-mail dal e-mail, telefon dal telefon, setkání setkání, a najednou během několika týdnů jsme měli postavený celý repertoár.
0: Představoval jste ji Miloni Čepelkovi a on řekl ano, nebo to nechal úplně na vás a vůbec nemluvil do výběru interpretu?
1: Ano, já jsem jí Miloňovi představoval, ale on říkal, že se mám spíš řídit tím, jak mě bude Eliška vyhovovat i v rámci té společné souhry, jestli ji budu schopen doprovázet na klavír, protože Eliška vlastně byla zvyklá na klavírní doprovod, a nebo kytarový, a nebo doprovod akordeonu. A říkal mi, že by bylo hezký, kdyby jsme měli i ten hlubší hlas, i ten altový rejstřík. Takže vlastně měl radost, že jsem našel Elišku, která má tu altovou polohu a víc se hodí k těm životem zralých básní a písní.

když v motě její jádro v nich našel člověk ten správný cíl, nadechl se

začátek. Objeví se nám u vrátek, když motěj její jádro v nich našel člověk, ten správný cíl nadechl se. A zalícil. Anděle jsou a jednoho mám doma. Díky, že tu se mnou, Bože, jsi. Už nehledím do Pitoma.

0: instrumentace těch jednotlivých písní vznikala podle textu, nebo si o ní řekla melodie? Jak vznikala instrumentace? Ty písničky mají různé instrumentace.
1: Ta instrumentace vznikla z toho, že mně bylo líto, že to diváci znali 4 roky pouze s klavírním doprovodem a jenom výjimečně jsme na některých koncertech přivzali violončelistu nebo houslistku a říkal jsem si, že když už to album nahráváme, tak by bylo potřeba tam přidat i další hudební nástroje a uvědomil jsem si, že k některým těm romancím a baladám se zásadně hodí violončelo a taky jsem vlastně vybíral podle svých přátel. Ani jsem se tak neřídil tím, jaký nástroj by tam vlastně nutně měl znít, ale uvědomil jsem si, s jakými lidmi bych chtěl na tom CDčku spolupracovat, který bych chtěl přizvat ke spolupráci, přátelé, ať už je to Káťa Javurková, hornistka z České filharmonie. A takže podle těch nástrojů jsme spíš vybrali, které písně do toho alba zařadíme, protože my jich máme vlastně jednou tolik, museli jsme udělat selekci. A když jsme si uvědomili, že k nějakému sonetu se hodí víc housle, tak jsme prostě to natočili s houslema. A nebo když jsme si uvědomili, že máme k dispozici i Veroniku Tichou, která s náma vystupuje v divadle Semafor, což je saxofonistka, ale i flétnistka, tak nám nahrála flétno. Takže bylo to spíš takové přátelské posezení ve studiu a posléze to vzniklo.
0: Bude další CDčko?
1: No, přiznám se, že vydávat další desku fyzicky v této době není úplně dobrý nápad, ale rádi bychom zaznamenali i recital Petry Tenorové, což je druhý recital. Petra má zas trošku jiný písničky s jinými texty, dokonce i třeba z jiných sbírek Miloňových, takže jsou někdy i dost odlišné, že to ani není znát nebo nepůsobí to, že by byly od Miloně, protože Miloň třeba na začátku 60. let psal velmi abstraktně, surrealisticky, až později začal psát romanticky a realisticky. Takže rád bych v roce 26 zaznamenal i písně Petry, ale nemyslím si, že je nutný to vydávat na CDčko. Určitě to bude možné poslechnout se na některých platformách.
0: A ještě dovětek k albu Šansonárium a především k tomu, kde je možné písně z něj slyšet naživo. Jak to tedy je, Patriku Ulrichu?
1: To CDčko je v podstatě takový kompilát těch koncertů, které hrajeme před publikem. My samozřejmě cestujeme po celé republice, ale v Praze máme v tuto chvíli 2 takové domovské scény. Jedna scéna je divadlo Semafor, tam je recital s Eliškou Lichtnerovou a pak je druhá scéna a to je divadelní kavárna v ABC, kde je recital s Petrou Tenorovou, vždycky je tam Miloň připraven, který čte povídky, básničky, fejetony, většinou i humoristické, třeba haiku a já vždycky doprovázím Elišku a Petru na klavír, takže v těchto místech v pražských nás diváci mohou velmi pravidelně navštívit.
0: Ale vedle toho objíždíte i další města, městečka, obce České republiky.
1: Ano, objíždíme městečka z celé republiky, dokonce se dostáváme i na zajímavá místa, což jsou třeba zámky, zámecké sály, tvrze. A tam je tak skvělá atmosféra a ty šanzony tam promlouvají k tomu prostředí, že často je to mnohem lepší než v tom univerzálním divadle, kde je vlastně jenom tma a diváci sedí a jsou někde v nějaký jámě a najednou přijedeme na zámek a tam je atmosféra, která vlastně ty písně provede ještě jinými příběhy než jenom to univerzální divadlo. Takže proto rádi cestujeme a máme v plánu navštívit třeba Opavu, Boskovice, Velké Meziříčí a tak dále.

Píseň Varito v podání Elišky Liftnerové uzavřela pořad nazvaný Šansonárium, když staré básně chytí druhý dech. Jeho autor Tomáš Pilát v něm hovořil s Miloněm Čepelkou a Patrikem Ulrichem o jejich společném projektu nazvaném Šansonárium, což je koncertní písňový recitál s texty básníka, herce a cimrmanologa Miloně Čepelky, ale také stejnojmenné album. Pro vysvětlenou některých kulis, které povídání doprovázely, Tomáš Pilát s oběma pány mluvil v šatně divadla Járy Cimrmana, kam přicházeli další herci tohoto souboru, vařili si kávu a připravovali se na představení. Informace o albu nebo koncertním turné Šansonária najdete na stejnojmenném webu. Dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Přeji vám dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.

0: Jazzové dopoledne.
1: Krásné jazzové dopoledne vám přeje Jan Pospíšil. Dnes se vrátíme do New Orleans a zaměříme se na druhou půlku 20. let. Začneme skladbou Original Taxi do Rec z roku 1925. V té době se v New Yorku nebo Chicagu hrálo úplně jinak. My uslyšíme typický New Orleanský styl. Jediná novinka oproti starým New Orleanským časům je ta, že se nepoužívá pouze klarinet, ale i saxofon.

slyšeli jsme Original Tuxedo Jazz Orchestra. Kapelníkem byl New Orleanský kornetista Papa Oscar Celestin. Založil kapelu v roce 1910. Na rozdíl od jeho kolegů Louis Armstronga nebo Kinga Olivera neodešel do Chicaga, ale zůstal celý život v New Orleans. A teď už další píseň My Josephine.

Dalším z černošských kapelníků, kteří neopustili New Orleans, byl Sam Morgan. Proslul svým syrovým a emotivním stylem, který poukazoval k lidovým kořenům a pouličním průvodům. Poslechneme si píseň Mobile Stomp. Stomp byla skladba s typickým dupavým rytmem. Byla určena k divokému tanci. A tento Mobile Stomp je z roku 1927.

U Sama Morgana ještě zůstaneme. Poslechneme si první jazzovou nahrávku známého spirituálu Down by the Riverside, taktéž z roku 1927.

Abychom si ukázali, jak hráli ve stejné době v New Orleans bílí muzikanti, poslechneme si The Halfway House Orchestra. Bude to píseň I Hate Myself for Loving You z roku 1928. Orchestr hrál v podniku Halfway House v New Orleans. Můžeme slyšet například na altsaxofon Joe Loicano, který byl multiinstrumentalistou a hrál i na kontrabas a trombón. Na klarinet hrál Sidney Arodin a kapelníkem a kornetistou byl Albert Brunis.

Teď si poslechneme New Orleanské muzikanty, i když nahrávka byla pořízená v Chicagu. Skladba Jimmyho Noona I Got Misery v podání Apex Club Orchestru je z roku 1929. Kromě Jimmyho Noona uslyšíme na alt saxofon Joea Postna.

S městem New Orleans je neodmyslitelně spojen Louis Armstrong. Nyní si poslechneme nahrávku z roku 1927, která se jmenuje Alligator Crawl. Kromě Louis Armstronga exceluje na klarinet Johnny Dodds, na trombón John Thomas, Lil Hardinová, Armstrongová na klavír a Johnny St. Cyr na kytaru a banjo.

U Louis Armstronga a jeho Hot Five ještě zůstaneme. Skladba Hotter Than Dead je jednou z nejslavnějších nahrávek jazzové historie a byla natočena v prosinci 1927. Uslyšíme Louis Armstronga na kornet, Kida Oriho na pozoun, Johnnyho Dodse na klarinet, opět Lil Hardinová na klavír, Johnny Sencier na banjo a Looney Johnson na kytaru. Jeho přítomnost dodala nahrávce unikátní bluesový nádech. Ve střední části skladby dochází k fascinujícímu dialogu mezi Armstrongovým sketem a kytarou Looneyho Johnsona. Skladbou Hotter Than Dead se s vámi v jazzovém dopoledni loučí Jan Pospíšil.

0: Ve znamení klasického jazzu je sobotní dopoledne po 11. hodině, dnes tedy třeba s Louisem Armstrongem. Jazz na Vltavě na větší ploše znít už nebude, v sobotu se věnujeme jiným hudebním žánrům, jako je třeba polední koncert, ten se dnes odehraje ve znamení lásky, stejně jako včera na 1. máje, ale pro ten dnešní Lukáš Hurník předesílá, že to nebude taková milostná selanka, protože láska, jak známo, sebou nese i trápení. Nejprve nás anglická dívka poučí, že krasavice mají být opatrné, když jdou dojit. Obrazem milostného zklamání je také Beethovenova sonáta a pasionáta. Problém ze Smetanovy hubičky je všeobecně znám a jak bídně dopadl hrdina z Berliozovy fantastické symfonie také, ale frapantní situace, která nastala při premiéře klavírního kvintetu Césara Franka, do povědomí publika ještě nevešla. Tak na to všechno si počkejte popoledni, v poledním čase vysíláme koncert klasické hudby. No a hostem dnešní taktovky bude nastupující šéf dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu Elias Grandi, výrazná to osobnost současné hudební scény, která si získává pozornost svou energií, precizností i otevřeným přístupem k interpretaci. Elias Grandi přibližuje pohled na hudbu jako živý organismus, který vzniká v každém okamžiku znovu, mluví o hledání rovnováhy mezi respektem k partituře, osobní interpretaci, o práci s orchestrem jako dialogu i o odpovědnosti, kterou dirigent na pódiu nese. Elias Grandi, hostem taktovky v 16 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A v 11 hodin 30 minut vám krásné dopoledne se stanicí Český rozhlas Vltava přeje Daniela Čermáková. Máme 2. květen.

O svých úplných čtenářských začátcích toho pochopitelně vím nejvíc z cizího vyprávění, případně z profesních návratů, ale o tom později. Pamatuju si jen, že jsem býval čtenář chaotický a hltavý. Bral jsem, co mi přišlo pod ruku. Měl jsem to štěstí, že jsem byl odmala obklopen knihami a když jsem odrostl dětským knížkám, zcela samozřejmě jsem sahal do knihovny svých rodičů, kde se našlo všechno možné od dobrodružné literatury přes knížky o horách a horolezectví až po historické a společenské romány. Pochopitelně mě neminuli Karl May, obálky Vinnetů a z nakladatelství Kentaur z roku 1990 mě dodnes občas ve snu postraší, nebo Jaroslav Foglar. S jistou nostalgií vzpomínám na přírodní prózy Jaromíra Tomečka, v nichž zvířata s pozoruhodnou výmluvností popisovala své instinktivní jednání. Jistě, že mi to už tehdy připadalo přinejmenším podezřelé, ale rád jsem se nechal uchlácholit. Četl jsem opravdu dost a z nouze jsem byl schopen sáhnout po ledasčem. Takto jsem asi v 9 letech u babičky několikrát vděčně přelouskal příběhy starého Izraele Eduarda Petišky s rytinami Gustava Dorého, načež jsem se pustil do sňatků z rozumu Vladimíra Nefa. A asi v polovině prvního svazku je zase pokorně odložil. Když jsme byli s rodinou na dovolené, už si přesně nepamatuju kde, ale byly to některé z českých hor, došlo mi čtení a tak jsem rodiče přemluvil, aby mi v trafice koupili jakousi kovbojku od Zejna Greje. Myslím, že to bylo tajemství západního průsmyku. Ve snaze dopátrat se toho, která ze zhruba 80 knih ostříleného autorami tehdy zachránila prázdniny, jsem si v anotaci přečetl, že příběh sleduje kovboje Trumana Rocka, který se vrací do Arizony a zaplete se do boje proti gengu kradoucímu dobytek, přičemž se zamiluje do dcery podezřelého rančera. Byl to tehdy zřejmě silný čtenářský zážitek. Když mi přestala stačit domácí knihovna, vypravil jsem se do knihovny městské. Bloudil jsem mezi regály a podle hřbetů, obálek a názvů vybíral, co by se mi mohlo líbit. Půjčené knihy jsem louskal se střídavou úspěšností, některé jsem vracel nepřečtené a často musel z kasičky sypat zpozdné. Touto metodou jsem zcela náhodně padl například na Dostojevského Zápisky z mrtvého domu nebo Wildovu Epistolu in carcere et vinculis. Oba tituly mají krom prostředí, kde se děj odehrává, ledacos společné. Jména autorů jsem znal, zároveň nešlo o jejich nejznámější díla a taky obě spojovalo, že jsem se k ním dostal příliš brzy. Přesto ve mně Dostojevský, pamatuju si ohmatané červené vydání, pravděpodobně z nakladatelství Sphinx, zanechal docela hluboký dojem a později na gymnáziu jsem se k němu vrátil a načetl ho o něco systematičtěji. V tomto směru byl pro mě vlastně vysvobozením první seznam doporučené literatury. Konečně jsem se měl čeho přidržet. Když mě některý z autorů obzvlášť zaujal, napůjčoval jsem si od něj, co se dalo, a četl jsem a četl. Většinou jsem na tom vydělal a přečetl jsem takhle celého Hrabala, Kunderu nebo ruské klasiky, ale třeba taky Michala Vývega. Podobně jsem si jako cenu za nějakou pravděpodobně jazykovou olympiádu vybral první svazek románu Třetí přání Roberta Fulgiuma. Líbila se mi obálka, měl jsem přečteno všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce a už hořela, když jsem si do ní lehal a měl jsem za to, že vím, do čeho jdu. Mýlil jsem se. Mnoho čtenářských zážitků z této doby mám spojeno s jinými, neliterárními věmi. Hrabě Monte Cristo Alexandra Dumase tak pro mě už navždy bude mít soundtrack v podobě alba Amerikána od The Offspring, které mi tehdy na pochopitelně neoriginální audiokazetě ve Walkmanu hrálo do laciných sluchátek s molitanovými náušníky pořád do kolečka. Kdykoliv jedu po hlavní trati z Ústí nad Orlicí na Prahu, pardubické Paramo mi připomene ústecké chemičky z románů Vladimíra Párala, které jsem četl, když jsem do Pardubic pravidelně jezdíval. Mimochodem, když jsem se k Páralovi pokusil později vrátit, zjistil jsem, že jsem ho tehdy na gymnáziu četl pravděpodobně v daleko příznivějším naladění a zase jsem ho odložil. Podobně dopadl třeba i návrat k Milanu Kunderovi. Veřejného literárního života jsem se tehdy nijak zvlášť neúčastnil, ale když jsem se zapojil, stálo to za to. Když měla k nám na gymnázium zavítat na besedu Eva Kantůrková a já byl pověřen moderováním, načetl jsem, co se dalo a pečlivě se připravil.
Postupoval jsem systematicky, ale u třetí otázky na dětství mě nebohá autorka sepsula, co to mám za pitomé dotazy a proč se jí taky nezeptám na něco jiného. Ze zbytku besedy si nepamatuju nic. Zvláštní místo v mých vzpomínkách a konec konců dodnes i v knihovně zaujímá edice Světová literatura lidových novin. Tyto knihy se v rychlém sledu objevovaly v trafikách, byly nebývale levné a já je svědomitě sbíral. Téhle edici vděčím nejen za mnoho zásadních literárních zážitků a setkání, Pucův kmotr, Škvoreckého zbabilci, Doktorovu Fragtime nebo Klejvlův Král Krysa, ale taky za definitivní rozhodnutí věnovat se profesně literatuře a nejlépe překladatelství. Při zcela fascinovaném čtení 100 roků samoty Gabriela García Márqueze jsem si totiž poprvé, byť zatím jen mlhavě, uvědomoval, že čtu výtečný překlad. Připouštím, že tehdy na tom mělo lví podíl samotné magické Macondo, ale když jsem knihu po letech četl znovu, tentokrát už patřičně vybaven translatologickým aparátem, tak jsem si tenhle dojem z práce Vladimíra Metka jenom potvrdil. Na přijímačky na Pražskou filozofickou fakultu jsem přišel se seznamem přečtené literatury, který jsem tehdy považoval za přinejmenším působivý. Při ústní části jsem měl štěstí na komisi. Zkoušeli mě Vladimír Binár a Markéta Kořená. Vladimír Binár se do mého seznamu začetl a pak se mě se zoufalstvím, které bylo, myslím, hrané jen z části, zeptal. Proč vy toho Čapka pořád čtete? Proč ho nenecháte na pokoji? Na to se mě zeptal na druhý svazek souborného díla Oldřicha Mikuláška, k němuž jsem se dostal víceméně náhodou, jak bylo mým dobrým zvykem, a zřejmě jsem tehdy dokázal vykoktat něco smysluplného, protože mě na bohemistiku nakonec vzali a přispěla k tomu rozhodně i nekonečná vlídnost a schovývavost obou pedagogů. Fakulta mě ze dne na den zahltila čtením. Na bohemistice nekonečný seznam děl české literatury 19. století, k tomu články a studie. Na translatologii zase starší anglická literatura. Z ničeho nic jsem musel číst a byla to zajímavá zkušenost. Hodiny jsem vysedával po knihovnách, buď proto, že některé texty byly k dispozici jen prezenčně, nebo zkrátka proto, že to bylo časově výhodnější, než si knihy půjčovat domů a zase je vracet. Poprvé jsem se cítil literaturou přehlcený. V podstatě jsem přestal číst pro zábavu, nezbýval mi na to čas ani energie. Samozřejmě, že mi tohle intenzivní čtenářské období leco zdalo. A zdaleka ne jenom určitý literární rozhled či jakous takou teoretickou výbavu. Například jsem se naučil texty zpracovávat, číst je účelně a pokud možno efektivně a kriticky. To je schopnost, která se hodí, myslím, nejenom v redaktorském či překladatelském životě. Potom jsem se taky naučil, že otázky jsou důležitější než odpovědi, což ovšem neplatilo u testu z české literatury 19. století na konci prvního ročníku. Na fakultě jsem si taky prohloubil do té doby nesmělý vztah k poezii. Jednou z nejlepších věcí na studiu bohemistiky bylo nepřeberné množství povinných i volitelných seminářů. Kolikrát jen jsem seděl v koutě některé z pracoven ve čtvrtém patře hlavní budovy na Palachově náměstí, žmoulal v ruce texty, které jsme měli přečíst a zaujatě poslouchal postřehy šikovnějších spolužáků. Připadalo mi, že jejich interpretace jsou daleko pronikavější než ta moje. Časem jsem přišel na to, že interpretace jsou prostě jen různé a že to je úplně v pořádku. Zamiloval jsem si postupně Hlaváčka, Nezvala, Halase, Hrubína, načas mě okouzlil Konstantin Bíbl. Sbírka Jana Zábrany Stránky z deníku, k níž jsem se dostal v rámci jakéhosi úkolu prozkoumat různé varianty sonetu, mi učarovala tak, že jsem se do Zábrany ponořil hloub a nakonec jsem o jeho poezii a překladech psal diplomku. Výbor z jeho deníků Celý život, který vyšel už v několika vydáních v nakladatelství Torst, je myslím jednou z nejlepších reflexí literární, překladatelské i společensko-politické reality minulého režimu. Přes Zábranu jsem se dostal k autorům, které překládal. Luna Park v hlavě nebo Startuji ze San Francisca Lorence Ferlinghettiho, Mokré moře Gregoryho Korza, Ginsbergovo Kvílení nebo Ariel Sylvie Plátové. Přesně jsem dál doputoval ke Karlu Sandburgovi, T.S. Eliotovi, Waltu Whitmanovi a jejich překladateli Jiřímu Kolářovi.
Nadšeně jsem četl jeho Křestný list nebo Limp a jiné básně. Objevil jsem skupinu 42 a s ní Ivana Blatného nebo Jiřinu Haukovou. Poezii a překlady Jiřího Koláře a Jiřiny Haukové mě na fakultě několik let trpělivě prováděla Eva Kalivodová a já jsem jí za to nesmírně vděčný. Ty nejzajímavější semináře na translatologii se stávaly z minuciózních až laboratorních analýz překladů, které jejich autoři pořídili v běžných okolnostech, tedy často pod tlakem termínů a složenek a často s omezenými zdroji informací. Proto od nás jistě nebylo fér týden co týden se v

0: Benu Thomasovi, který je mi dodnes jedním z nejmilejších básníků. Troufale jsem se tehdy pustil do překladu jeho poetické prózy Vánoce jednoho kluka z Walesu, která do té doby česky nikdy nevyšla. Je to strašlivě těžký text a ukrutně jsem se s ním mořil, ale nakonec jsem cosi odevzdal. Později jsem se k překladu vrátil, předělal ho a dokončil a nakonec vyšel s krásnými ilustracemi na Nako Ishidi v Albatrosu. Mimochodem vřele doporučuji si na internetu dohledat nahrávky, na nichž Dylan Thomas čte své texty. Translatologie mě taky seznámila s velkými anglosaskými vypravěči 19., 20. i 21. století. Middlemarch George Eliotové jsem v zásadě zhltl, poprvé v originále, podruhé ve skvělém překladu Zuzany Šťastné. Jarmark marnosti Williama Makepeace Thackeryho, Na větrné hůrce Emily Bronteové nebo Nadějné vyhlídky Charlesa Dickense mě nejen osobně bavily, ale také vyvolávaly až překvapivě bouřlivé debaty se spolužáky, odehrávající se po hříchu většinou mimo akademickou půdu. A třeba Srdce temnoty Josepha Conrada mám spojeno s výtečným seminářem na univerzitě v Sheffieldu, kam jsem na půl roku odjel. Steinbeckovo Na východ od ráje dodnes považuji za jednu z nejlepších knih, které kdo kdy napsal. Barva Nachu od Alice Walkerové mnou otřásla a moc rád mám i filmovou adaptaci. Ještě na vysoké škole jsem taky objevil prózu amerického jihu. Začínal jsem pochopitelně Faulknerem, ale postupně jsem se propracoval k dalším autorům. Carson McCullersová, Truman Capote, vynikající Jako zabít ptáčka od Harper Leeové, nebo povídky a romány Flannery O'Connorové ve skvělých překladech Marcela Arbajta a dalších, či Judora Veltyová, jejíž povídky výtečně přeložila Martina Knápková. Dodnes jsem nakladatelství Argo vděčný za perfektní edici Jiný jich, která bohužel už nepokračuje. Někdy v té době jsem se taky díky čtenářským zájmům své sestry pustil do Jana Balabána nebo Jáchyma Topola, které počítám mezi své nejoblíbenější české prozaiky. A taky jsem na čísi doporučením přečetl Honzlovou z Deny Salivarové, a od té doby ji doporučuji dál, protože je to kniha v tom nejlepším slova smyslu pro každého. Redaktorská práce v Albatrosu přináší kromě čtení nových původních i převzatých rukopisů také brouzdání tituly, které vyšly před lety a mohly by stát za nové vydání, anebo vycházejí průběžně a tu a tam vyžadují redakční péči. Často jde o texty desítky let staré a mnohé mě překvapí svou nadčasovostí. Pamatuju si úžas, jakým jsem četl Vančurova Kubulu a Kubu Kubikulu. V době, kdy jsem připravoval nové vydání, byl text 80 let starý, dnes je mu ještě o 15 let víc, ale baví mě pořád stejně. S podobnou nadšenou nostalgií jsem se v Albatrosu pouštěl do velkého edičního projektu díla Jaroslava Foglara. Doma jsem měl prakticky všechno, co se dalo sehnat, včetně plakátu z velké foglarovské výstavy s komiksovým příběhem Rychlé šípy na kolečkových bruslích. Tatínek mi ho nalepil nad postel, takže jsem se na něj večer co večer díval a už asi navždycky ho budu umět nazpaměť. Foglarovy romány bohužel patří k těm knihám, které trochu stárnou. Je to tím, jak úzce jsou propojeny s realitou a reáliemi doby, ve které vznikaly a do které jsou zasazeny, a jak zásadně se realita dětského života ve městě a taky za městem, kam se hrdinové často vydávají za dobrodružstvím, proměnila. Zajímavé je, že ke komiksům byl čas o něco přívětivější. Snad je to tím, že tu má víc prostoru humor a nadsázka. Když se dnes k Foglarovým románům vracím, čtu je pořád tak trochu jako ten desetiletý kluk, který je všechny zhltl několikrát. Zároveň o nich rád přemýšlím jako přece jen o něco zkušenější čtenář, který se profesně zabývá literaturou pro děti a mládež a hledám v nich rysy, kterými se v dobrém slova smyslu odlišují od současné produkce. I když už se mnoho dnešních dětských čtenářů bude ve Foglarových hrdinech hledat těžko, jsem přesvědčen, že ten upřímný apel na touhu po dobrodružství, z dnešního pohledu jsou to taková microadventures, a smysl pro klukovskou romantiku, ano, výraznějších hrdinek v těch knihách najdeme skutečně pramálo, se své čtenáře a snad i čtenářky přehlcené fantasy úniky najdou. Když je řeč o knihách, které nestárnou, nelze vynechat Astrid Lindgrenovou. Mimořádný vypravěčský talent se tu mísí s neotřelým smyslem pro humor a sympatickou otevřeností a komunikativností. Dětský čtenář není poučován ani vychováván, autorka s ním mluví velmi zpříma. Pipi dlouhá punčocha je hrdinka, jakých ani dnes není v literatuře pro děti a mládež dost, a Bratři lví srdce je jedna z nejlepších knih o smrti, které si může dítě přečíst. Já sám jsem mimořádné kvality Astrid Lindgrenové docenil po hříchu až jako dospělý, ale o to raději se teď do jejich knih začítám. Ještě si dovolím jeden úkrok k poezii. Poměrně krátce poté, co jsem nastoupil do Albatrosu, jsem si vyprosil, abych mohl pracovat na novém vydání knížky V sedmém nebi. Jde vlastně o knižní setkání výtvarníka Vladimíra Fuky a básníka Jiřího Koláře, přátel z okruhu kolem skupiny 42. Fuka si po celý rok 1957 vedl výtvarný deník a Jiří Kolář jej posléze doprovodil svými texty. Výsledek působí organicky a je nejen vtipný a hravý, ale taky venkoncem optimistický a velmi věrně zachycuje doufání v lepší časy, které s druhou polovinou 50. let přišlo. Kniha V sedmém nebi vyšla v roce 2013 teprve podruhé a dnes je už zase trochu pozapomenutá, ale v antikvariátech bude jistě k sehnání. K mému druhému, ještě podnětnějšímu a příjemnějšímu setkání s Jiřím Kolářem došlo nad výborem Co by si spřál, který sestavil Petr Šrámek a ilustrovali David Bem a Jiří Franta. Vyšel ke stému výročí Kolářova narození v edici Stoletý kalendář a poslouží dětským čtenářům jako užitečná rukověď k hledání odpovědi na otázku, co je poezie. Ještě s jedním znamenitým básníkem jsem se díky Albatrosu potkal a jak už je to v mém literárním životě zvykem, svou roli přitom sehrála náhoda. Mezi nabídkami z agentur mě zaujal výbor z pozůstalosti amerického básníka a písničkáře Shella Silversteina. Jeho ilustrované verše, které vynikají mimořádným jazykovým vtipem a které provázaností textové a výtvarné složky často připomínají spíš důmyslné kreslené vtipy, mi okamžitě učarovaly. Ještě než jsem stihl domluvit vydání, zmínil se mi tehdejší ředitel Ústavu translatologie Stanislav Rubáš, že mají s kolegy Lukášem Novákem a Zuzanou Šťastnou hotový překlad jedné Silversteinovy sbírky a už dlouho hledají nakladatele. A tak bylo zaděláno na jednu z nejlepších knih, jejich vzniku jsem měl to štěstí být účasten. Na samý konec jsem si nechal svoje čtení překladatelské. Ze všech druhů čtení, kterých se dopouštím, je nejzvláštnější. Musí být pozorné a pečlivé, aby člověk nedělal chyby. Nemělo by klouzat po povrchu, protože překlad je v zásadě interpretace. Překladatelské čtení je často nimravé hledání zamýšleného, takže v nejintenzivnější fázi své práce zná překladatel text pravděpodobně lépe než kdokoliv jiný, včetně autora. Z vlastní zkušenosti i z vyprávění kolegů překladatelů vím, že autoři jsou mnohdy našimi dotazy zaskočeni, protože si problematické místo nepamatují nebo nad ním při psaní nijak zvlášť nepřemýšleli. Zároveň je to čtení ustavičně přerušované, čtení, do kterého se člověk musí být schopen ponořit takřka kdykoliv, i kdyby jen na chvíli. Ze spisovatelů, na jejichž textech jsem měl možnost pracovat, mi k srdci přirostly dva. Kniha Ruty Sepetisové V šedých tónech byla shodou okolností jedna z prvních, které jsem si v Albatrosu vyhlédl a prosadil k vydání. Její kniha mě tehdy nadchla tak, že jsem na nakladatelskou radu přinesl dokonce pracovní překlad prvních dvou kapitol. Až později jsem pochopil, proč se všichni schovývavě usmívali. Ruta Sepetisová se věnuje historické beletrii a zaměřuje se na mladé čtenáře, přestože její romány zhusta čtou i dospělí. Sama o své práci říká, že chce vyprávět příběhy, na které ostatní zapomněli, a dávat hlas těm, kdo by jinak promluvit nemohli. A koho jiného učit o historii než dospívající čtenáře. Druhým autorem, ke kterému se vždycky rád vracím, je irský prozaik Billy O'Callaghan. Poprvé jsem se s ním překladatelsky setkal nad novelou Náš Coney Island. Vypráví příběh stárnoucích milenců, kteří ve svém nelegitimním vztahu dospěli do bodu, kdy se zkrátka musí něco stát. Text mi hned na první přečtení učaroval poetickým, košatým jazykem, pomalým tempem a intimní atmosférou. Zatím poslední O'Callaghanův román, který jsem pro nakladatelství Paseka přeložil, se jmenuje Papírák a má v sobě českou stopu v podobě hvězdného rakouského fotbalisty Matyase Sindelára, který se narodil jako Matěj Šindelář v Kozlově na Vysočině. Jinak bych ze svých překladů vybíral ty nejoblíbenější jen těžko. Většinu mám spojenou s nějakým životním obdobím a když se mi některý překlad připomene, vybaví se mi spíš okolnosti než konkrétní pasáže nebo překladatelské problémy. Pamatuju si, kde jsem na které knize pracoval, kdy jsem s redaktorkou do noci zanášel korektury a vím, co jsem zrovna překládal, když se mi měla narodit první a posléze i druhá dcera. A podobné je to s naší domácí knihovnou. Při pohledu na hřbety knih se mi vybavuje, odkud kterou mám, kde jsem kterou četl nebo kterou jsem od koho dostal. Například kdykoliv vezmu do ruky některý ze svazků Harryho Pottera, nemyslím na své vlastní čtenářské zážitky a dokonce ani na bohaté zážitky pracovní, ale na svého tátu, který se k téhle sérii uchyloval dost často a přečetl ji víckrát než kdekterý zarytý fanoušek z mého okolí. Za mnohými z knih, které mám doma, ale vidím ty, kdo na nich pracovali. Často jsou to kamarádi nebo známí, ale spoustu z nich osobně neznám. Přesto si jejich práci dovedu představit a rád o ní přemýšlím. Dlouho jsem vnímal jako určitou nevýhodu, že už nejsem schopen zbavit se úvah o tom, jak se text asi rodil a číst tak říkajíc jenom tak. Časem jsem se tohle profesně deformované čtení naučil mít rád. A co mě na čtení nakonec baví a těší nejvíc? Sledovat, jak ho objevují moje děti. S mladší dcerou se smát nad rostodivnými dinosaury nebo pořád dokola číst o panu Podpostelovi nebo Emě naopak. Tu starší vidět dlouho do večera svítit, protože se nemůže odtrhnout od rozečtené knížky a když se zdá, že je na to vhodná chvíle, tak se jí opatrně ptát, jaký to baví a co si o tom myslí. Vždycky, když na mě padne blbá nálada z toho, kolik knih vychází a zahlodají ve mně pochybnosti, jestli ta moje práce má vlastně smysl, tyhle drobné okamžiky mě ukonejší, že snad přece jen má.
1: Profesí i koníčkem jsou knihy Petru Eliášovi, je totiž překladatelem a nakladatelským redaktorem. A ze svých knižních lásek se vyznával v knižním pólu, který připravil Petr Šrámek. A další čtenářské setkání nabídneme opět za týden, jinak můžete knižní póly sledovat na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Pulitzerovou cenou ověnčený legendární román o dospívání, rasismu i Americe uprostřed hospodářské krize.
1: Jako zabít ptáčka.
0: Jeho autorka Harper Leeová se narodila právě před 100 lety.
1: Kultovní knihu teď přinášíme v premiérové četbě na pokračování.
0: Od 28. dubna vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Americký prezident Trump oznámil zvýšení cel na dovoz evropských aut. Brusel podle něj nedodržuje obchodní dohodu. Premiér Babiš se v Arménii v neděli potká s ukrajinským prezidentem Zelenským. Slavná Loutka Hurvínka dnes slaví sté narozeniny. K životnímu jubileu dostane z Brusu novou divadelní hru. A počasí má být skoro jasno nebo jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Evropská unie podle něj nedodržuje obchodní dohodu.
2: Nová cla mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Německo, Francie a Belgie vyslali posily do Nizozemska, které bojuje s několika rozsáhlými lesními požáry. Oheň už spálil přes 100 hektarů poblíž belgických hranic. Amsterdam proto požádal o pomoc. Jeden z požárů se rozšířil ve středu na území vojenského cvičiště nedaleko nizozemské obce Te Harde.
3: Francie poslala do Nizozemska 41 členů civilní ochrany z regimentu v Nožál-Rotru a 10 vozů. Na sociální síti X to potvrdil ministr vnitra Laurent Nunez. Prezident Emmanuel Macron vyjádřil podporu Nizozemsku a upřesnil, že Francie zareagovala i hned na žádost o pomoc. Francouzské posily podle deníku Le Parisien působí jižně od města Eindhoven. Německo vyslalo do Nizozemska 67 hasičů, 21 vozidel a další techniku. Zášením pomáhá taky několik vozů z Belgie. Nizozemská armáda spustila vyšetřování příčin požáru a snaží se zjistit, jestli začalo hořet kvůli vojenskému cvičení. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v neděli v Arménii krátce sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. A předseda vlády to řekl serveru iDnes. Téma jednání Babiš neupřesnil. Se Zelenským se sejde poprvé od nástupu do čela současné vlády. V minulosti se představitelé vládních stran k ukrajinskému prezidentovi vyjadřovali kriticky. Mluvili například o zrušení české muniční iniciativy. Babiš do Arménie odlétá na summit Evropského politického společenství. Hlavním tématem bude energetická a hospodářská bezpečnost, současná geopolitická situace a posilování stability v Evropě. Většina Američanů pokládá válku Spojených států proti Íránu za chybu. Trápí je ekonomická situace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro deník Washington Post a stanici ABC News. Konflikt je tak stejně nepopulární, jako byla invaze do Iráku v době největších násilností v roce 2006 nebo válka ve Vietnamu na počátku 70. let. Převážná část respondentů také nevěří, že případná dohoda zabrání Íránu ve vývoji jaderné zbraně. Pohled na současné střety s Íránem se mezi americkými voliči liší podle jejich stranických preferencí. Útoky považuje za chybu 9 z 10 demokratických voličů. U republikánů je to pak jen 19%. Policisté pátrají po 21-letém vězni Samuelu Šťukovi. Včera utekl z věznice v Jiřících na Dymbursku. Podle policie může být nebezpečný. V minulosti byl odsouzen za násilnou a drogovou trestnou činnost. Hledaný muž je zhruba 170 cm vysoký a štíhlý, má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí nápis Bianca. Pokud jste hledaného viděli, nepřibližujte se k němu a zavolejte na linku 158. V hlavním městě zítra odstartuje pražský maraton. Závod začíná v 8 ráno. Ulicemi proběhne zhruba 11 000 běžců. Akce omezí dopravu především v centru metropole, popisuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Dopravu bude během závodu řídit policie České republiky ve spolupráci s městskou policií Praha. A od 7 ráno do 15 hodin odpoledne budou postupně po trase závodu uzavírat a otevírat ulice a křižovatky.
0: Pražský půlmaraton ovlivní také provoz tramvají a autobusů. Dopravní podnik proto posílí linky metra. Hurvínkovi, slavné postavičce loutkového divadla, je právě dnes 100 let. Poprvé se na divadelních prknech objevil 2. května 1926 a vytvořil se svým otcem Josefem Spejblem rodinnou dvojici, která bavila a baví malé i velké diváky. Hurvínkovi narozeniny dnes na jeho domovské scéně oslaví soubor divadla Spejbla a Hurvínka novým představením Kabaret Hurweis.
5: Představení se splní Spejblovi, paní Kateřině, Máničce i Hurvínkovi jejich tajná přání. Prožijí chvíle radosti, vzpomínání na slavné scénky Josefa Skupy a Miloše Kiršnera, ale dostanou se i do nebezpečí. Vše se ale nakonec samozřejmě v dobré obrátí a zvítězí láska. Po premiéře se chystá také oslava Hurvínkových narozenin. Režisérkou nové hry je Hana Mikulášková.
6: Dostane na narozeniny Hurvínek dort?
7: Dostane.
6: Bude dřevěný?
7: Bude se svíčkama.
5: Nové představení k Hurvínkovu životnímu jubileu je určené pro děti od 5 let. Horní věková hranice je neomezená. Z divadla Spejbla a Hurvínka Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17. Vát má slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. A také zítra bude obloha jasná, někde skoro jasná. Večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 a v 1000 metrech na horách naměříme až 19 stupňů Celsia.
8: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
9: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/dod.
0: Tak je velmi pravděpodobné, že nádherné počasí vás vytáhne ven, ale pokud přece jen budete v doslechu vltavského vysílání, tak slibujeme, že vás zavedeme do času panování francouzského krále Karla VI. Vybrali jsme pro vás příběh z knížky Kruté povídky francouzského spisovatele, předchůdce symbolismu Vie de l'Île Adama. Povídka se jmenuje Královna Isabeau a její pikantní zápletka se, jak naznačuje název, dotýká nejvyšších šlechtických kruhů. Královna se mstí svému milenci za neuskutečněný flirt s dcerou Zlatníka. Tak tento text si můžete poslechnout dnes ve 13 hodin a 30 minut, tedy tento příběh. No a spolu s hrdiny rozhlasové hry v 15 hodin rozhlasové hry Jeleny Mašínové můžete prožít opravdu podivuhodný příběh jednoho vztahu. Co začalo jako telefonický omyl, se v průběhu času mění v okouzlení, porozumění, vášeň a touhu po splynutí. Nesmělý lovec vzácných zvuků narazí na ženu se stejnou barvou hlasu, jako mívala jeho matka. Strhující milostná tragédie odvyprávěná v 18 telefonických rozhovorech je na programu sobotního dne v 15 hodin. 8 minut po 12. vám krásný den přeje Daniela Čermáková a teď rovněž na téma láska. Láska zklamaná.
1: Polední koncert.
10: Láska patří k nejsilnějším emocím, jaké známe, a právě tak silné je zklamání, které dokáže způsobit. V anglické baladě ze 17. století se dozvídáme příběh zklamané dívky. Kdysi jsem byla krásná lasička, když jsem dojila ovce svých otců. Má láska na pole přišla, když můj otec byl doma. Cukrová slova mi tam říkal a chválil mě za to, že jsem taková. Jeho medový dech a rty tak jemné a jeho svůdné oko a svůdný jazyček mě často přitahoval. Ale teď mě nutí plakat. Milý ji totiž opustil a nechal ji samotnou s dítětem, které s ní tehdy na poli počal. Její závěrečná rada zní: všechny dívky, které jste krásné, dejte si pozor, když jdete dojit. My se ale při všem soucitu budeme kochat nádhernou melodií, která se v této strofické písni mnohokrát opakuje, my ale pokaždé znovu vítáme její návrat.

To byla anonymní balada pro soprán a instrumentální doprovod zpívala Ellen Hargis. Za vrchol Beethovenova cyklu 32 klavírních sonát je považována ta s číslem 23 v neobvyklé tónině F-moll s podtitulem Appassionata, který jí dal nakladatel. Beethoven neskrýval, že dílo má nějaký mimohudební obsah, ale nespecifikoval ho. Pouze odkazoval k Shakespeareově bouři ve smyslu vnitřního boje a rozpolcenosti. Je to tedy vítaný prostor pro spekulace. A jedna praví, že Beethoven byl na počátku práce na této sonátě v častém kontaktu s rodinou hraběte Brunswicka. Ten od Beethovena objednal řadu skladeb. Podstatnější je, že měl dvě sestry a Beethoven je prý miloval obě. Jednu pro její duševní krásu a druhou spíše tělesně. Kterou si tedy vybrat? Naštěstí nebyla k dispozici ani jedna a tak zklamaný skladatel vložil svou energii do skládání sonáty, kterou nakonec raději věnoval panu hraběti. Ludwig van Beethoven, Appassionata, sonáta pro klavír číslo 23, má tři věty, hraje Ronald Breutigam.

Dozněla Beethovenova sonáta F-moll opus 57 a pasionáta hrál Ronald Breutigam. Smetanova opera Hubička je po hudební stránce nádherná opera. Není to ta obvyklá číslová opera, kde se střídají samostatné árie, recitativy a ansámbly, ale rozvíjí se v jednom tahu v téměř wagnerovském stylu. Se zápletkou je ovšem potřeba se trochu smiřovat. Vendulka s Lukášem se milují, ale snoubenka odmítá snoubence políbit, protože ještě neuplynulo dost času od skonu jeho první ženy. Lukáš několikrát marně žadoní o políbek, z čehož se rozvine vážná krize. Když Vendulka vyměkne a je ochotná našpulit rty, nechce jí líbat zase Lukáš. Například Francouzi, kde se líbá každý s každým 10krát denně, takový problém.

jsem to řekl, už je to tak, jak jsem to řekl, už je to tak. A zázrak byl by naopak, jak jsem to řekl, už je to tak, jak jsem to řekl, už je to tak.

Jak jsem to řekl, už je to tak. Jak jsem to řekl, už je to tak. Jak jsem to řekl, už je to tak. Jak jsem to řekl, už je to tak.

To byly tři výstupy z Hubičky Bedřicha Smetany, řídil František Vajnar. Hektora Berliose také zklamala láska, ale ten se jen tak nedal. Napsal o svém objektu touhy symfonii, kde se dívka prostřednictvím příznačného motivu zjevuje v nejrůznějších podobách, aby nakonec ukázala svou pravou tvář jako čarodějnice. Takto ve finále fantastické symfonie oslavuje sabat se svými souputnicemi. Vybíráme historicky poučenou nahrávku Rogera Norringtona z London Classical Players.

To bylo finále z Berliozovy fantastické symfonie pod taktovkou Rogera Norringtona. 57letý a ženatý pan profesor pařížské konzervatoře César Franck se zamiloval do studentky kompozice a varhaní hry jménem Augusta Olmé. Nebyl ovšem jediný. Mezi jejími obdivovateli byl i jiný pan profesor, vážený Camille Saint-Saëns. Augusta odmítla oba, ale mezi zklamanými nápadníky vzniklo zjevné napětí. V té době Franck psal svůj klavírní kvintet a náhoda tomu chtěla, že klavírní part v něm měl na premiéře hrát Saint-Saëns. Ten to provedl profesionálně, zahrál kolegovu skladbu vzorně, ale po posledním akordu udělal gesto, které nešlo vysvětlit jinak, než jako výraz pohrdání. César Franck, klavírní kvintet F-moll, první věta. Hraje Stamicovo kvarteto a Boris Krajný.

0: Láskou zklamaní byli autoři hudby dnešního poledního koncertu. Jak jste mohli slyšet, taková se propsala i do hudby Césara Franka. Klavírní kvintet F-moll jsme poslouchali v podání Stamicova kvarteta a Borise Krajného. A škodlivé účinky lásky se projeví zítra popoledni, kdy budeme poslouchat hudbu George Bizeta, Leoše Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta, Friderika Chopina a nebo Marina Maréze. Žárlivost a jiné nežádoucí příznaky lásky v jejich skladbách popoledni. V dalším z poledních koncertů na téma Láska je láska, který v roce 2023 připravil Lukáš Hurník. Máji jako lásky čas sice tradičně slavíme 1. května, to je pravda, ale úsloví se vztahuje na celý 5. měsíc roku, takže dnešní sobotní odpoledne se ponese i nadále na této milostné vlně. V 18 telefonických rozhovorech například se odehrává podivuhodný milostný vztah. Nesmělý lovec vzácných zvuků narazí na ženu se stejnou barvou hlasu, jako mívala jeho matka. Jak hluboký může být cit k bytosti, kterou známe jen prostřednictvím telefonních hovorů? To je poetická hra české autorky Jeleny Mašínové, která dokázala postihnout zrádnost virtuálních vztahů v době, kdy mobilní telefony a sociální sítě byly ještě vzdálenou budoucností.
1: Ano?
2: Vendelin.
1: Kdo?
2: Vendelin.
1: To musí být omyl. Koho voláte?
2: Tady je Mutka, ten...
1: A jako matka, už vím. Jenom jsem nevěděla, že se jmenujete Vendelin.
2: Ano, ještě navíc.
1: No, nezvyklé jméno.
2: Maminka chtěla vylepšit to druhé, obyčejné, podařil se jí pravý opak.
1: Ano.
2: Co jsem si užil jenom ve škole, říkali mi Bednalín. Byla jste dlouho pryč?
1: Byla jsem na dovolené s přáteli.
2: Já se vás nevyptávám.
1: Ano, já taky nic nevysvětluji.
2: Neznáte mě skoro.
1: Neznám vás vůbec.
2: Já vás ano.
1: Ale zjistil jste si mou adresu? Proč si pak platím tajné číslo?
2: Ne, já neznám vaši adresu.
1: Ale mé jméno.
2: Ne, také ne, jak bych ho mohl znát? Máte tajné číslo?
1: To ale víte.
2: No, to jste mi právě řekla sama.
1: Aha, tak co to říkáte? Odkud mě můžete znát?
2: Znám přece váš hlas.
1: Ach, ten hlas. Chytře vykoumaný kompliment. Gratuluju. Ale já nejsem vlastně ta správná ženská na tenhle druh flirtu. Myslím, že byste měl přece jen zavolat spíš tu slečnu u to a to.
2: Ne, prosím vás, já neflirtuji. Já neflirtuji nikdy. Léta jsem hledal jistý hlas a teď... Ten jsem teď konečně našel.
1: Pane Mutka, nechte toho. Položila jsem svým přátelům otázku, jak se jim líbí můj hlas. Abyste věděl, jeden je divadelní režisér, zeptal se, ty máš hlas?
2: Idiot.
1: Prosím?
2: No, takový idiot přece nemůže být režisér.
0: Jiří Horčička obsadil do rolí neobvyklého mileneckého páru Janu Hlaváčovou a Viktora Prajse. Inscenace, natočená v roce 1993, patří právem do Zlatého fondu Českého rozhlasu, tedy inscenace hry Jeleny Mašínové Motýlí smrt, na programu dnes v 15 hodin. A milostné problémy řeší také hrdinové povídky z časů Francouzského krále. A ty se nám objeví a odhalí už za malou chvíli.

0: Takhle se dá zahrát Měsíc květen, takhle zní Beátě Hlavenkové.
1: Povídka.

a je to příběh z doby panování francouzského krále Karla VI. Nabízí pikantní zápletku, dotýká se nejvyšších šlechtických kruhů. A pochází z knížky Kruté povídky francouzského spisovatele, předchůdce symbolismu Villiers de l'Isle Adama.

a správce paláce knih vypravuje. Královna Nitokris, kráska s růžovými tvářemi, vdova po Papim prvním z 10. dynastie, chtíc se pomstít za zavraždění svého bratra, pozvala účastníky spiknutí na okázalý hodokvas do podzemní dvorany svého paláce v Aznaku. Když byli všichni shromážděni, vytratila se ze sálu a dala jej zaplavit vodami Nilu. Maneto.

Bylo to kolem roku 1404. Snad tímto datem nepopudím své vrstevníky, kdy Isabeau, manželka krále Karla VI. A regentka francouzská, obývala v Paříži starobylý dům Montagu, palác známý spíše jako dům Barbet. Tam se vymýšlely ony proslulé turnaje lodic na Séně v záři pochodní. Tyto noci okázalých slavností a radovánek, vyšperkované koncerty, tanci a hramy, slinuly nejen krásou žen a mladých kavalírů, ale také nevídaným přepichem, který při nich dvůr rozvíjel. Královna Isabeau zavedla právě módu à la gorge, to jest šaty s hlubokým výstřihem, odkrývajícím úplně ňadra, přes něž byla jen síťka z úzkých stužek, ozdobených drahými kameny, a k tomu účesy tak vysoké, že bylo nutno v některých domech probourat mnohem vyšší dveře. Ve dne bývala dostaveníčkem dvořanů rozsáhlá dvorana a terasa s oranžovníky v samé blízkosti Louvru, náležející královu zlatníku Messíru Escabalovi. Hrálo se tam až nesmyslně hazardně a mnohdy se metaly kostky osásky tak závratné, že by se byly za ně uživily celé provincie. Plnýma rukama rozhazovaly se do větru nemalé poklady, nashromážděné s nesmírným úsilím šetrným Karlem V. Když se pak začalo nedostávat peněz, ukládali se lidu bez milosti a slitování nové daně, roboty, sekvestrace a poplatky všeho druhu, jen aby se pokladny znovu naplnily. Žilo se bláznivě ze dne na den. Jen jediný vynikající šlechtic neúčastnil se v oněch dobách výstředností dvorského života a nepřipustil, aby byl lid na jeho zboží sužován novými nesmyslnými berněmi. Byl to Jan de Nevers, rytíř a pán de Salins, hrabě z Flander, z Artois a z Nevers, baron de Rethel, paladin de Malines, dvojnásobný pér Francie, doyen sněmovny a bratranec králův. Koncil Kostnický ustanovil tohoto vojáka tělem i duší za jediného velitele vojsk, jemuž se bylo ve všem slepě a bez výhrad podřídit. Tento první lenní velmož království a dědičný vévoda burgundský byl prvním rádcem krále, který není zase nic jiného než prvním rádcem národa. Byl to budoucí hrdina od Nikopole a strůjce vítězství u SB, kde si před celým vojskem, ač opuštěn flámy, vydobil za své hrdinství příjmení Neohrožený a osvobodil Francii od sveřepého nepřítele. Pověsme, že to bylo v oněch dobách, kdy Jan Neohrožený, syn Filipa Smělého a Markéty II., uvažoval už o tom, že zachrání vlast a opoví boj na život a na smrt Jindřichu z Derby, hraběti z Herfordu a Lancasteru, pátému toho jména, a králi anglickému. Když pak tento panovník vypsal odměnu na jeho hlavu, nenalezl Neohrožený ve Francii ochrany, ale byl prohlášen za zrádce. V ten čas začaly se také ve Francii, ovšem jen zcela primitivně, hrát karty, které tam dovezla Odetta de Champ-d'Hiver. Hráčská vášeň zmocnila se kdekoho. Lidé byli kartami doslova posedlí a přitom se pila vína z nejlepších strání vévodství burgundského. Nové tanzony a virelézy vévody Orleánského, jednoho z velmožů Lilií, jemuž vděčíme za nejkrásnější verše, hlaholili na všech stranách.
Rokovalo se a tlachalo o všem možném, o módě i o zbrojařském umění a občas zazněl také rozpustilý dvojsmyslný kuplet. Berenice Escabalová, dcera již zmíněného dvorního zlatníka, byla nevšedně sličná a milá dívka. Její zářící oči a nevinný úsměv okouzlovali a podmaňovali si velmi mnoho mladých a skvělých šlechticů a ti se snažili stůj co stůj získat si její náklonost. Ale Berenice, jak bylo všeobecně známo, nevěnovala nikomu z nich svou přízeň. Ke všem byla stejně laskavá, stejně zdrženlivá.

I stalo se kteréhosi dne, že mladý a švarný šlechtic Vidam de Mol, oblíbenec královny Isabeau, měl tolik smělosti, že vešel v sásku, ale to už nebyl zcela střízliv, že se mu podaří triumfovat nad neoblomnou ctností dcery mistra Escabala a že ji učiní v krátkém čase svou milenkou. Jeho chvástavá a nerozvážná slova byla pronesena ve společnosti četných dvořanů, z nichž mnozí už byli značně podnapilí. Ale třeba, že bylo všude kolem náramně hlučno a plno smíchu a veselí, přece mnoho nepovolaných uší zaslechlo unáhlený výrok mladého větroplacha. A tak se sáska uzavřená v nestřežené chvíli při pohárech vína donesla také k sluchu Ludvíka Orleánského. Tento vévoda, švagr královny, byl v prvých dobách jejího vladaření předmětem její vášnivé náklonosti. Byl to duchaplný, frivolní velmož, přitom však

vzal a měl v patrnosti všechny milence své švagrové. Jakmile se zdálo, že by důvěrnosti těchto milců mohly ohrozit jeho vliv na královnu, kterého se nechtěl vzdát, byl pramálo vybíravý v prostředcích, aby učinil rázem přítrž jejich milostnému poměru. Jeho zásahy byly mnohdy dosti tragické a neštítil se ani udavačství. A tak se také postaral, aby se zpráva o nerozvážné sázce Vidama de Moule dostala co nejrychleji k sluchu jeho královské přítrže.

Když ji Isabeau uslyšela, usmála se, učinila o ní jakousi žertovnou poznámku a už tomu, jak se alespoň zdálo, nevěnovala další pozornost. Vladařka měla své důvěrníky, kteří jí zaopatřovali ony tajemné lektvary Orientu, jimiž tak rozpalovala mysl i srdce svých milenců, že po ní vášní až šíleli. Tato novodobá Kleopatra hodila se sice dobře k tomu, aby vládla jako kněžka lásky nebo vymýšlela novou módu, ale osvobodit půdu své země od panství Angličanů, to ji v životě ani v nejmenším nenapadlo. V této věci nezeptala se jak živa na radu svých důvěrníků, ba nezeptala se na ní ani svého alchymisty Arnota Guillema.

Zanedlouho na to trávil pan de Mole noc u královny v paláci Barbet. Čas nemálo pokročil a oba milenci už usínali, zmoženi sladkou únavou. V tom se však mladý šlechtic vyděsil z dřímoty, neboť se mu zdálo, že se kdesi ve městě v samém středu Paříže ozývá divoké a chmurné zvonění na poplach. Vstyčil se na lůžku. Co se děje? Zeptal se. Nic, nestarej se o to, odpověděla Isabeau zvesela a ani neotevřela oči. Že nic, má sladká královno? Což to nezvoní na poplach? Ano, snad. Co je ti potom, můj drahý? Zdá se, že vypukl oheň v některém paláci. Právě se mi o tom zdálo, řekla Isabeau. Kouzelný úsměv rozevřel ústa krásné záletnice a odkryl oslnivé perly jejich zubů. Ano, zdálo se mi, pokračovala, že si ten požár založil ty. Viděla jsem tě, můj milý, jak si hodil pochodeň do skladiště olejů a pícnin. Já? Ano, ty, protahovala slabiky mazlivým hlasem. Zapálil si dům mesíra Escabala, mého dvorního zlatníka, abys měl možnost vyhrát sázku, kterou si nedávno uzavřel. Však už si vzpomínáš. Pan de Mole vytřeštil oči a srdce se mu sevřelo podivným neklidem. Jakou sázku? Asi se ti pořád ještě něco zdá, můj anděli. Ale, což si opravdu zapomněl, že ses vsadil, že se staneš milencem jeho dcery, té malé Berenice, která má tak krásné oči. Och, jaká je to roztomilá a hezká dívka, že ano? Co to mluvíš, má drahá Isabeau? Což si mi opravdu nerozuměl, můj vládce a pane? Zdálo se mi, jak jsem ti už řekla, že si zapálil dům mého dvorního zlatníka, abys mohl do něho vniknout, unést v nastalém zmatku jeho dceru a učinit ji svou milenkou, abys tak vyhrál svou sázku. Vidam se rozhlížel mlčky kolem sebe. Zář vzdáleného požáru velkých rozměrů ozařovala okna komnaty. Nachový odlesk barvil rudě hermelín královského lože, lilie na erbech i lilie vadnoucí ve smaltovaných vázách zardívaly se purpurem. A nachem se leskly také dva zlaté poháry na příborníku plném vína a ovoce. Oh, rozpomínám se, pronesl konečně mladý šlechtic skoro šeptem. Máš pravdu. Chtěl jsem však vzbudit toliko zájem dvořanů o tuto dívku a odvrátit tak jejich pozornost od našeho poměru. Ale pohleď přece, zbožňovaná Isabeau, je to opravdu velký požár a jak soudím podle vyšlehujících plamenů, je to někde v blízkosti Louvru. Při těchto slovech se královna nadzvedla, opřela se lokty o podušky a zahleděla se upřeně a mlčky na svého milence. Na to potřásla hlavou a vtiskla, smějíc se, na jeho ústa polibek sice dlouhý, ale chladný. To vše budeš moci vykládat mistru Kapelišovi, až tě za několik dní poveze v káře na náměstí de Grève. Nejsi nic jiného než podlý žhář.

vědoma si toho, že východní vůně, kterými bylo napuštěno její krásné a hříšné tělo, rozpálí a omámí smysly mladého muže a otupí jeho mozek, přivinula se k němu a sevřela ho do svého náručí. Teď se Dumol jakž takž vzpamatoval a odpověděl žertem. Nejdříve by se mi musel zločin dokázat. A vrátil polibek. Dokázat ti jej, ty zlý? No ovšem. Mohl bys dokázat počet polibků, které si ode mne dostal? Stejně tak bys marně sčítal motýly poletující za letního večera. Zahleděl se dlouze na svou milenku, na milenku tak vroucí a přitom tak bledou, která ho zasvětila do nejskrytějších tajů lásky a zjevila mu závratné propasti nejúžasnějších rozkoší. Uchopil je za ruku. To se ostatně dokáže velmi snadno, pokračovala královna. Vždyť jedině ty a nikdo jiný nemá na požáru takový zájem. Naskýtá se ti přece jedinečná příležitost, abys mohl unést dceru mesíra Escabala. Ano, toliko ty máš z něho prospěch, neboť si dal v sázku své slovo. A protože nebudeš moci nikdy dokázat, kde jsi byl v době, kdy požár vypukl. Chápeš tedy, že tyto okolnosti naprosto postačí, abys byl postaven jako žhář před soud v šateletu. Nejprve tě budou vyslýchat a pak, slabě zívla, mučení se postará o další. Že bych nemohl nikdy dosvědčit, kde jsem byl, zapochyboval de Mol. Ovšem, že ne. Neboť si v té době zpozdilý hochu ležel v náručí francouzské královny, jejíž manžel Karel VI. Je dosud naživu. Za touto dvojí obžalobou šklebila se potupná smrt na popravišti. To je pravda, řekl pan de Mol, všecek zahleděn do nivě čarovných očí své přítelkyně. Opojen svíral v obětí její mladé, svěží tělo, zakryté závojem rozpuštěných vlasů, barvy rozstaveného zlata. To jsou sny, vydechl. O, ty můj sladký živote. Zvečera, než ulehli, bavili se chvíli hudbou. Jeho loutna ležela pohozena na polštáři, když v tom jedna ze strun náhle praskla. Usni znovu, můj drahý, jsi unaven. Děla Isabeau a položila hlavu mladého muže něžně na svá ňadra. Zvuk prasklé struny jim zachvěl. Vždyť zamilovaní bývají pověrčiví. Už příštího dne byl Vidame de Mol zatčen a uvržen do vězení v Grand Châteletu. Byl obviněn ze žhářství a další se vyvíjelo přesně tak, jak mu to předpověděla vznešená čarodějka, jejíž krása byla tak silná, že přetrvala všecky její lásky. Zatčenému nebylo možno, aby prokázal to, čemu se v soudnictví říká alibi. Pořádném i mimořádném výslechu byl podroben právu útrpnému a poté odsouzen k potupné smrti na kole. Nebožák musel podstoupit všechny tresty určené paličům, jako je například černý závoj a jiné podobné hrůzy, nebyl ničeho ušetřen, bylo mu vše vytrpět. Ale den před popravou udála se v Grand Châteletu podivná příhoda. Obhájce mladého muže, jemuž se Vidame se vším svěřil, měl s ním upřímný soucit. Přesvědčen o jeho nevině,
a nemohla o ní přesvědčit soud, odhodlal se, že ho osvobodí hrdinným činem. V předvečer exekuce přišel do cely odsouzencovi, vyměnil si s ním šaty a dopomohl mu tak k útěku. Sám ovšem zůstal místo něho ve vězení. Měl advokát srdce tak šlechetné, či to byl ctižádostivec hrající vysokou hru? To se už nikdo nikdy nedoví. Vidam de Mol, třeba že všecek polámán a popálen po mučení, dostal se za hranice a zemřel ve vyhnanství. Ale obhájce byl uvězněn místo něho. Když se královna Isabeau dověděla o útěku svého bývalého milence, zmocnil se jí toliko prudký hněv. Neměla sebemenší pochopení pro šlechetný čin advokátův. Aby pak jméno de Molovo bylo vymazáno z knihy živých, nařídila, aby poprava byla provedena buď jak buď podle rozsudku. A tak se stalo, že byl na náměstí de Grève utracen na kole místo pana de Mol, jeho obhájce. Kéž je jim oběma země lehká.

Francouzský básník, prozaik a dramatik Auguste Villiers de l'Isle Adam se jak svým životem, tak tvorbou vymyká všem standardním schématům. Ačkoliv pocházel ze starého aristokratického rodu, většinu života prožil v naprosté bídě. Značnou část rodinného majetku promrhal už jeho otec, to když pátral po údajném pokladu johanitů, jejichž velmistrem byl v 16. století jeden z Villierových předků. V roce 1860 se Auguste Villiers usadil v Paříži a díky finanční podpoře své tety se mohl zapojit do uměleckého života. Spřátelil se tak s Charlesem Baudelairem, obdivoval Edgara Elena Poua a německého filozofa Hegela, opakovaně navštěvoval Richarda Wagnera. Jeho literární díla si jen obtížně hledala cestu ke čtenářům, především pro svou přílišnou bizarnost a mystičnost. Kritik F.X. Schalda později charakterizoval Villierse jako posledního romantika a prvního symbolistu. Pozitivního ohlasu se dočkal až v posledním desetiletí života, kdy zejména jeho kruté povídky nadšeně přivítal například Stefan Mallarmé. A právě z krutých povídek pocházel tento příběh z nejvyšších šlechtických kruhů z časů panování francouzského krále Karla VI. Text povídky Královna Isabeau přeložil Oskar Reindl a my jsme slyšeli interpretaci herečky Kateřiny Vinické. Režie měl Miroslav Bulihánek.

0: Tohle byl Vítězslav Novák, jeho skerco ze tří skladeb pro housle a klavír v podání Josefa Suka a Alfreda Holečka. A Vítězslav Novák ne naposledy, odpoledne uslyšíme ještě jeho trio kvázi Una balata pro klavír, housle a violončelo. A v obou případech se jedná o hudební pozvánku k poslechu sobotního operního večera po 20. hodině, který naplní Novákovo operní dílo Lucerna, v níž roli kněžny stvárňuje Maria Tauber. Čímž to chceme připomenout 115. výročí jejího narození. Tak poslouchejte, máte-li rádi operu po 20. hodině. Teď nás s životem a dílem varhaníka, skladatele a pedagoga Johana Pachelbela seznámí Kristýna Petišková.
1: Staří mistři.
2: Milí posluchači, vítejte u dnešního vysílání pořadu Staří mistři, kterým vás provede Kristýna Petišková. Dnes se budeme věnovat německému baroknímu skladateli Johannu Pachelbelovi. O jeho životě a díle se z velké části dozvídáme díky skladateli a muzikologovi Johannu Mattesonovi. Ten ve svých spisech poukazuje na Pachelbelovo výjimečné hudební nadání, které bylo patrné již od jeho dětství. Norimberský rodák Pachelbel získal na svá studia na gymnáziu poetikum v Řezně stipendium a vedení školy zaujal natolik, že byl přijat i přesto, že ten rok již měli naplněnou kapacitu. Nedlouho po svých studiích se Pachelbel přesunul do Vídně, kde 5 let pracoval jako zastupující varhaník v katedrále svatého Štěpána. Vídeň byla v té době kulturním centrem Habsburské říše. Katolická duchovní hudba jižního Německa a Itálie se zde těšila velké popularitě a přestože se Pachelbel hlásil k protestantství, ve své tvorbě se nechal katolickou hudbou výrazně ovlivňovat. Pachelbel byl úspěšným varhaníkem po celý svůj život. Dostával tolik nabídek, že si mohl vybírat. Nepřijal například místo varhaníka na Oxfordské univerzitě. Po návratu z Vídně žil a pracoval výhradně v jižním Německu. K rodnému Norimberku si ale uchoval vřelý vztah. Když se uvolnilo místo varhaníka v tamním kostele svatého Zebalda, nekonal se žádný konkurs. Nabídka přišla pouze Pachelbelovi. Tehdy 43letý varhaní mistr místo přijal a v kostele působil 10 let, až do konce svého života. Pachelbelovo jméno je v dnešní době nejčastěji spojováno s proslulým kánonem D-dur. Skladbu, původně složenou pro troje housle a basso continuo, můžeme v současnosti slyšet v aranžích pro nejrůznější nástroje. Od solového klavíru, přes harfový sextet, až po tubový kvartet. Harmonický základ kánonu si do svých písní propůjčují i popové kapely, jako například Maroon 5 nebo Aphrodite's Child. Kánon je často hráván vedle Mendelssohnova svatebního pochodu i na svatbách. Dokonce se uvažuje o tom, že Pachelbel skladbu původně složil pro svatební obřad svého žáka Johanna Christofa, staršího bratra Johanna Sebastiana Bacha. Ačkoliv je v dnešní době kánon velmi populární, méně se ví, že úplný název skladby je Kánon a Žik D-dur pro troje housle a basso continuo. Na kánon tedy navazuje ještě taneční věta Žik. Pojďme si nyní poslechnout úplnou verzi skladby z roku 1988. Hraje soubor Taverner Players ve složení Mark Claude na violu da gamba, John Holloway, Alison Barry a Elizabeth Wolfish na housle a Andrew Parrott na čembalo.

Právě dozněla skladba Johana Pachelbela Kánon a Žík D-dur pro troje housle a basso continuo. Hrál britský soubor Taverner Players. Skladba vznikla na přelomu 17. a 18. století. Přesné datum není známo. Po Pachelbelově smrti byl kánon, jako mnoho jiných skladeb z té doby, na několik století pozapomenut. Za jeho vzkříšením stál francouzský dirigent Jean-François Payard. Ten v roce 1968 se svým komorním souborem nahrál romanticky laděnou verzi kánonu bez navazující žik. Skladba v jeho podání zaznívá ve velmi pomalém tempu. Legátová melodie v houslích je doplněna o pizzicatová arpeggia, která do originální partitury dopsal sám Payard. Deska barokních skladeb, která obsahovala kromě kánonu ještě suitu číslo 6 v B-dur a skladby od Johanna Friedricha Fasche, se brzy po vydání stala velmi populární, a to především ve Spojených státech. V následujících letech se objevovala na předních místech nejprodávanějších titulů klasické hudby. Johann Pachelbel za svého života nebyl proslulý jen díky svému kánonu D-dur. Skládal varhaní, komorní i vokální hudbu. Jako varhaník měl však nejblíže ke klávesovým nástrojům a většina jeho repertoáru vznikala právě pro varhany a čembalo. Zachovalo se nám přes 200 klávesových skladeb. Chorální preludia, fugy, fantazie, čakony či chorální variace, jako například muzikališe Sterbenske Danken neboli hudební myšlenky o smrti. Soubor 4 chorálních variací byl poprvé vydán roku 1683. Poté, co Pachelbelova první manželka Barbara Gablerová a jejich roční syn podlehli morové nákaze. Poslechněme si nyní část z cyklu Hudební myšlenky o smrti, která nese název Alle Menschen müssen sterben, v překladu Všichni lidé musí zemřít. Na varhany hraje německý dirigent, varhaník a sbormistr Franz Raml.

Vyslechli jsme chorál Johanna Pachelbela Alle Menschen müssen sterben. Všichni lidé musí zemřít. Na varhany hrál německý dirigent, varhaník a sbormistr Franz Raml. Po smrti manželky a syna se Pachelbel oženil podruhé s Judith Dromerovou. Narodilo se jim 7 dětí. Jejich dcera Amálie Pachelbelová se prosadila jako malířka a grafička. Syn Charles Theodor, skladatel a varhaník, se stal jedním z prvních evropských skladatelů, kteří se usadili v kolonizované Severní Americe. Žil v Jižní Karolíně a ačkoliv se hudbě aktivně věnoval celý svůj život, dochovalo se nám jen několik jeho skladeb. Více notového materiálu se zachovalo z díla Pachelbelova staršího syna, Wilhelma Hieronyma. Wilhelm nejprve studoval skladbu u svého otce a jeho raná tvorba je jim značně ovlivněna. V pozdějších dílech se od vlivu otce vzdaluje a v jeho hudbě zaznívají prvky rodícího se klasicismu. Poslechněme si nyní jedno z raných varhaních děl Wilhelma Hieronyma Pachelbela, Fantazii super meine Seele, lass es gehen, neboli Duše má, nech to odplynout, v podání slovenského skladatele, dirigenta a varhaníka Jána Valacha.

Slyšeli jsme fantazii Super meine Seele, lass es gehen, neboli Duše má, nech to odplynout, od Wilhelma Hieronyma Pachelbela, syna Johana Pachelbela. Na varhany hrál slovenský skladatel, dirigent a varhaník Ján Valach. Johann Pachelbel se kromě skládání a hry na varhany věnoval také výuce. Neučil jen své děti. Jak již bylo zmíněno v úvodu pořadu, jedním z jeho žáků byl i starší bratr Johana Sebastiana Bacha, Johann Christoph Bach. A právě on předával své hudební znalosti malému Johannu Sebastianovi. Johann Pachelbel tedy nepřímo ovlivnil i skladatelské začátky Johanna Sebastiana Bacha. A jak bychom mohli popsat tvorbu Johanna Pachelbela? Pachelbelovo dílo se vyznačuje harmonickou i melodickou jednoduchostí a čistotou. Nenajdeme v něm příliš virtuózních pasáží ani novátorských harmonií. Jeho skladby nebyly zamýšleny jako koncertní kusy pro velkolepé recitály, ale zaznívaly z velké části jako součást bohoslužeb. Melodie jsou klidné a zdrženlivé, poukazují na krásu hudby jako takovou bez zbytečných vzruchů. V Pachelbelových varhaních dílech se používá pedál jen minimálně. Můžeme zde srovnat například varhaní tvorbu Johanna Pachelbela s jeho současníkem, Dietrichem Buxtehudem. Buxtehude, vlivný německo-dánský skladatel a varhaník, představitel severoněmecké varhaní školy, ve své tvorbě využíval pedálu i pro technicky náročné melodické linky. Jeho skladby jsou oproti Pachelbelovým harmonicky i melodicky nápaditější a výraznější. Posuďte sami. Zaposlouchejme se nejprve do Pachelbelova Preludia v G-dur v interpretaci předního českého varhaníka Jaroslava Tůmy. Poté si poslechněme Buxtehudovo Preludium v G-dur, které zahraje německý skladatel a varhaník Walter Kraft. Všimněme si jejich rozdílného využití pedálu v basové lince.

Slyšeli jsme preludium v G-dur od Pachelbela v podání předního českého varhaníka Jaroslava Tůmy a preludium v G-dur od skladatele a varhaníka Dietricha Buxtehudeho v interpretaci německého skladatele a varhaníka Waltera Krafta. Johann Pachelbel tvorbu Dietricha Buxtehudeho dobře znal. Svůj soubor skladeb pro klávesové nástroje Hexacordum Apollinis totiž věnoval dvěma svým současníkům, skladatelům Ferdinandovi Tobias Richterovi a právě Dietrichu Buxtehudemu. Ve své předmluvě k souboru dokonce zmiňuje, že by byl rád, kdyby jeho syn Wilhelm Hieronymus mohl alespoň u jednoho z nich studovat. Ačkoliv Pachelbelova hudba nebyla tak nápaditá jako například Buxtehudova, nemůžeme opomenout její inovativní přínos v oblasti fugy a chorálního prelúdia. Ve svých chorálních prelúdiích spojoval Pachelbel techniku tří až čtyřhlasého kontrapunktu s chorální fugou. Jeho fugy se navíc vyznačují uceleností a výrazností hlavního tématu. Tento přístup můžeme pozorovat u skladatelů pozdního baroka. Jako jeden z prvních skladatelů navíc připojoval Pachelbel k fugám ještě prelúdia či tokáty. Tuto kombinaci ve svých skladbách později často uplatňoval i Johann Sebastian Bach. Pojďme si nyní poslechnout Pachelbelovo preludium a fugu v D-moll v podání varhaníka Bohumíra Rabase.

Doznělo preludium a fuga v D-mol od Johanna Pachelbela. Na varhany hrál Bohumír Rabas. Kromě varhaní a komorní hudby se od Pachelbela dochovalo přes 100 vokálních skladeb. Ačkoliv jeho hudba nebyla příliš virtuózní ani harmonicky inovativní, ve své komorní a vokální tvorbě rád experimentoval s instrumentací. Vyslechněme si na závěr pořadu Pachelbelovu kantátu Deus in adiutorium. Povšimněme si především její bohaté a barvité orchestrace. V kantátě zazní 2 soprány, alt, tenor, bas, smíšený sbor a komorní orchestr. 2 housle, 3 violy, 4 trumpety, tympány, dulcian a basso continuo. Zpívají Monika Mauch, Konstanz Backes, Ralf Popken, Harry van Berne a Harry van der Kamp za doprovodu italského sboru La Capella Ducale a orchestru Musica Fiata pod vedením dirigenta Rolanda Wilsona.

0: S životem a dílem varhaníka, skladatele a pedagoga Johana Pachelbela jsme se seznámili v uplynulé hodince, kterou připravila Kristýna Petišková. Na závěr jsme slyšeli kantátu pro dva soprány, alt, tenor, bas, smíšený sbor a komorní orchestr Deus in Adiutorium Johana Pachelbela v provedení italského souboru La Capella Ducale a orchestru Musica Fiata pod vedením dirigenta Rolanda Wilsona. Bezmála je 15 hodin, takže už se zřejmě těšíte na sobotní rozhlasovou hru. Než se tak stane, než vám ji nabídneme k poslechu, máme tady také pozvánku pro poslech nedělní dopolední dramatiky. Zítra totiž na Vltavě otevíráme nový seriál a ocitáme se v něm v Berlíně v roce 1964 v situaci, kdy Německo neprohrálo válku a milovaný vůdce slaví 75. narozeniny. Jak by vypadala Evropa v roce 64, kdyby tedy nacisté Německo druhou světovou válku, nacistické Německo druhou světovou válku neprohrálo. Touto situací se zabývá a tuto situaci rozehrává britský spisovatel a novinář Robert Harris ve svém románu Otčina. Jeho fiktivní velkoněmecká říše v tuto chvíli sahá od Atlantiku po Ural a stále je ovládána Adolfem Hitlerem. Československo, Polsko, Rusko neexistují, ostatní evropské státy jsou spojeny do evropského společenství ovládaného Německem, a to včetně Velké Británie, které vládne Edward VIII po boku Wallis Simpsonové, tedy s Wallis Simpsonovou společně. Svět je rozdělen na dva tábory, nacistickou Evropu a zbytek svobodného světa v čele se Spojenými státy, které se drží v šachu svými jadernými zbraněmi. Po dlouhém období studené války k sobě oba tábory hledají cestu a Berlín připravuje návštěvu amerického prezidenta, od které si obě strany hodně slibují. Státní návštěvu ani blížící se velkolepé oslavy 75. narozenin vůdce nesmí nic narušit. Proto je celý policejní aparát, včetně vyšetřovatele Xaviera Marsha na nohou. Tělo utopence, které se jednoho rána objeví na břehu Havelského jezera, má být jen dalším rutinním případem.
1: Proč mi lžete?
2: Cože?
1: Říkáte, že jste z kasáren vyběhl v 5:30. Policii jste zavolal v 6:05. Schwanenwerder je od kasáren 3 kilometry. Jste ve formě, běháte každý den. Neloudáte se, lije jak z konve. Jestli jste z ničeho nic nezačal kulhat, musel jste k jezeru doběhnout dávno před 6:00. A ve vaší výpovědi nám někam zmizelo odhadem 20 minut z 35. Ty padli na co, Josta?
2: Možná jsem vyběh později. Nebo jsem si možná nejdřív dal pár koleček na dráze.
1: Možná, no. Fakta se dají ověřit. A varuju vás, když si budu muset pravdu zjistit sám a pak s tím za váma přijít, bude to mnohem horší.
0: Detektiv Xavier Marsh je na stopě nejpřísněji střeženému tajemství velkoněmecké říše. V románu Otčina Roberta Harrise, který má také rozhlasovou pětidílnou podobu, první část tohoto radioseriálu vám na Vltavě nabídneme zítra v 11 hodin.
3: Socher slaví 100 let.
4: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
5: Radioservis představuje
6: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
7: Český rozhlas Vltava.
8: Umění slyšet.
0: A my vám z vltavských vln přejeme krásné druhé květnové odpoledne v 15 hodin. Daniela Čermáková vás zdraví od vltavského mikrofonu, zpoza vysílacího pultu pak Romana Kouřilová.
7: sobotní drama.

A je to tentokrát opravdu podivuhodný příběh jednoho vztahu, strhující milostná tragédie, odvyprávěná v 18 telefonických rozhovorech. Hra Jeleny Mašínové, Motýlí smrt v režii Jiřího Horčičky. Ten obsadil do rolí neobvyklého mileneckého páru Janu Hlaváčovou a Viktora Prajse. Oba herci byli v prostorném činoherním studiu rozsazeni tak, aby na sebe nejen neviděli, ale aby se také reálně neslyšeli. Jejich kontakt probíhal jen prostřednictvím sluchátek, takže nemohli mimoslovně třeba mimicky komunikovat. A pak jsme hned začali natáčet, takže herci museli vytvářet svůj výraz na základě okamžité interpretace, kterou jim nabídl partner prostřednictvím své myšlenky a svého hlasu. Znamenalo to tedy, že herci museli být v neustálém střehu a v intenzivním nasazení. Tak to vzpomínal režisér Jiří Horčička na způsob natáčení hry Motýlí smrt Jeleny Mašínové s Janou Hlaváčovou a Viktorem Prajsem. Them.

0: Ano?
1: Slečnu Jokatonovičovou.
0: Prosím?
1: Slečnu Jamiru Jokatonovičovou.
0: Tady není žádná Jamira.
1: No ale prosím vás, je u vás zaměstnaná?
0: U nás?
1: No malinku 13.
0: 13?
1: Ano, 13. Mám to tu před sebou černé na bílém.
0: Co?
1: Ano, na papíře vaší firmy.
0: Mé firmy.
1: Poslyšte, spojíte mě konečně s linkou 13.
0: Podívejte, tady není ani žádná linka 13, ani žádná Pamira. To je omyl.
1: Doháje.

0: Ano?
1: Slečnu Jokatonovičovou, Jamiru Jokatonovičovou, linka 13.
2: Tak teď bych ráda něco řekla já vám. Když už nejste schopen vytočit pořádně číslo, tak se máte alespoň omluvit místo, abyste mi nadával. To je to poslední, vy idiote!
3: Jaké voláte číslo?
4: 23 15 110.
3: No, ano.
4: Mé jméno je Mutka.
3: Co si přejete?
4: Spojte mě prosím s linkou 13, slečna Jamira Jokatonovičová.
3: To jste vy.
4: To jste vy? Prosím vás, nezavěšujte.
3: Chcete mě urazit
4: ne,
3: ještě?
4: Ne, nevážně, nejenom se zeptat. Vy nejste Tremola?
3: Ne, to opravdu nejsem. Voláte soukromý byt, tady není ani žádná Tremola, ani žádná slečna jak...
4: Jokatonovičová.
3: Jestli jste se znova nezmýlil, tak máte jednoduše špatné číslo. Takže si najděte správné a nechte mě laskavě na pokoji. Mám co dělat.

0: Ano.
1: To jsem já.
0: Který já?
1: Jak jsem vás volal minulý týden?
0: Kdo ale? Nemám ještě videofon.
1: Mutka. Dobrý den.
0: Dobrý den. Odkud se známe, pane Kutka?
1: Ne, Mutka, MMM, jako matka. Já jsem ten omyl.
0: Jaký omyl?
1: No ten, co vás urazil.
0: A kdo pak to má být dneska? Slečna Uto a ta Manovičová?
1: Joka Tonovičová. Hmm.
0: Tak ta tady pořád ještě není.
1: Ano, já už ji nehledám.
0: Takže se to vysvětlilo.
1: Ano, vzal jsem si brýle.
0: Brýle?
1: Ano, já jsem si splet osmičku s nulou.
0: No, tak vidíte. Takže jste ji už našel, tu nevyslovitelnou.
1: Ne.
0: Ne?
1: Už jsem ji nehledal, to už je pasé.
0: Nerozumím ani slovo.
1: A chtěla byste?
0: Vlastně ani ne. Je to konečně vaše věc. A směla bych se dozvědět, proč mě znova voláte?
1: Ano.
0: Haló? Jste tam?
1: Ano.
0: Neslyšela jsem vás.
1: Co jste se ptala?
0: Proč mě voláte znova? Víte, mám...
1: Co dělat, já vím, já jsem vás chtěl slyšet.
0: Proč?
1: Máte neuvěřitelný hlas.
0: Vy jste zřejmě nejen nasleplý, ale taky nahluchý.
1: Ne, ne.
0: Pane, jakže se jmenujete?
1: Mutka. Je to taky nevyslovitelné?
0: Ne, spíš...
1: Já vím, tak fádní, že to neutkví, že... Na rozdíl od vašeho hlasu. Zní mi v uchu celý týden. Chtěl jsem se přesvědčit, jestli se mi nezdál, ale... Ne, je opravdu takový.
0: Jaký?
1: Víte... Někdo soudí lidi podle jejich charakteru, podle obličeje, podle nohou nebo prsou. Promiňte. Pro mě je u ženy nejdůležitější její hlas. A věřte mi, krásný hlas, teď nemyslím na zpěv, je rarita. Já to vím, protože se tím zabývám celý život. A moje maminka, abyste věděla, má mimořádně krásný hlas. Na neštěstí. Protože se mi stal měřítkem. Roky jsem hledal podobný asi, jako se chytají vzácní motýly. Párkrát jsem skoro věřil, že jsem ho našel, ale stačilo druhé zavolání, abych poznal svou chybu. Víte, velký hlas musí zůstat vždycky konstantní, nesmí ztratit své kouzlo v noci, ve dne, ať šeptá, ať křičí. Nechci vám nic zatajovat, to, že jsem hledal slečnu a ta... bože... Jak se...
0: Joka Tonovičová?
1: Děkuji. Z vašich úst to zní jak hudba. Zkrátka to měl být ten kontrolní rozhovor. Nedávno mě zavolala v obchodní záležitosti a vzbudila ve mně lehkou naději, jenže pak jsem omylem uslyšel vás. Poprvé jsem byl rozrušen, chápete, připraven na jiný hlas, který jsem čekal. To vysvětluje mou neomluvitelnou hrubost. A pak, když jste po druhé položila, to přišlo jako šok.
0: Co?
1: Slyšel jsem ho znovu. Hlas mé maminky. To byla jedna z nejhorších chvil v mém životě, když jsem zjistil svůj omyl a zkoušel jsem znovu vytočit to správné, špatné číslo. Pak jsem se pokoušel celý týden uklidnit, než jsem se odvážil kontrolně. A teď vás mám zas? Ten hlas, co jsem hledal. Promiňte, já vás vážně nechci obtěžovat, jen slyšet opravdu.
0: Ano, ale...
1: Nedovedete si představit, co to pro mě znamená.
0: Ne. Musím bohužel končit, jde mi návštěva.
1: Ano. Ovšem.
0: Takže, naschledanou. To znamená...
1: Ano, to znamená naslyšenou.

0: Ano?
1: Vendelin.
0: Kdo?
1: Vendelin.
0: To musí být omyl. Koho voláte?
1: Tady je Mutka, ten...
0: A jako matka, už vím. Jenom jsem nevěděla, že se jmenujete Vendelin.
1: Ano, ještě navíc.
0: No, nezvyklé jméno.
1: Maminka chtěla vylepšit to druhé, obyčejné, podařil se jí pravý opak.
0: Ano.
1: Co jsem si užil jenom ve škole, říkali mi Bednalin. Byla jste dlouho pryč?
0: Byla jsem na dovolené s přáteli.
1: Já se vás nevyptávám.
0: Ano, já taky nic nevysvětluji.
1: Neznáte mě skoro.
0: Neznám vás vůbec.
1: Já vás ano.
0: Ale zjistil jste si mou adresu? Proč si pak platím tajné číslo?
1: Ne, já neznám vaši adresu.
0: Ale mé jméno.
1: Ne, také ne, jak bych ho mohl znát? Máte tajné číslo?
0: To ale víte.
1: No, to jste mi právě řekla sama.
0: Aha, tak co to říkáte? Odkud mě můžete znát?
1: Znám přece váš hlas.
0: Ach, ten hlas. Chytře vykoumaný kompliment. Gratuluju. Ale já nejsem vlastně ta správná ženská na tenhle druh flirtu.
1: Není.
0: Myslím, že byste měl přece jen zavolat spíš tu slečnu Uto a to...
1: Ne, prosím vás, já neflirtuji. Já neflirtuji nikdy. Léta jsem hledal jistý hlas a teď... Ten jsem teď konečně našel.
0: Pane Mutka, nechte toho. Položila jsem svým přátelům otázku, jak se jim líbí můj hlas. Abyste věděl, jeden je divadelní režisér, zeptal se, ty máš hlas?
1: Idiot.
0: Prosím?
1: No, takový idiot přece nemůže být režisér.
0: No, ale je.
1: Tak ale určitě špatný.
0: Vždyť ho vůbec neznáte.
1: No, člověk nemusí znát každého idiota.
0: Tak to máte pravdu. A u toho taky zůstaneme. S Bohem, pane Hutka. Pardon, pane Mutka jako matka.

0: Ano?
1: Jste hodně veliká. Dalo by se říci enormně veliká, ale vaše psícha je psíchou křehké dívky. Jakou jste byla, než vás puberta rozvíla jak tropický květ. Muži vás považují za masožravou rostlinu, ale vy jste něžná mimóza, která, když se jí někdo hrubě dotkne, v okamžiku uvadne a potřebuje pak dlouhou dobu, než přijde k sobě. Jste plná lásky, kterou nikdo nechce, protože se předem děsí její tíhy. Když máte někoho ráda, řeknete mu to nahlas a milujete ho pak bez ale a kdyby. Z toho skoro každý muž spanikaří, protože nikdo z životních lhářů není ochoten věřit, že to, čím ho tak štědře zahrnujete, může být pravé zlato. Stáváte se znovu a znovu kořistí, která svého lovce nedělá šťastným, asi jako ohromný jelen, jehož je možno složit, ale ne odnést. Uloví vás a zjistí, že byl uloven sám. Co vypadalo jako úspěšné znásilnění, kterým se muži tak často spokojují a chlubí, mění se v milostnou past, ze které se pokoušejí co nejrychleji vyrvat a stále znovu. Je to váš hlas, který i ty, kdo ho nejsou schopni ocenit, vykolejí z dráhy a vrhne do vaší náruče. Když ten utichne, povolí i jeho kouzlo a muži vás v panice opouštějí. Váš hlas je celé vaše štěstí i neštěstí. To byste měla vědět. Žijte blaze.

0: Ano?
1: Dobrý večer.
0: Pan Motka.
1: Ruším vás?
0: Ne, vůbec ne. Dlouho jste se neozval?
1: Ano, víte, myslel jsem...
0: Já vím. A tentokrát se musím omluvit, já chovala jsem se nemožně. Normálně taková nejsem, víte.
1: Já vím.
0: Zdá se, že o mě víte opravdu hodně.
1: No, tolik zas ne.
0: Víte snad, jaké mám vlasy?
1: Černé.
0: A oči?
1: Světle modré.
0: Neuvěřitelné.
1: Je to pravda?
0: A právě, že není. Proto říkám neuvěřitelné. Vy asi skutečně nevíte, jak vypadám, a přesto jste mi posledně řekl věci, které mnou otřásly. Mnoho z nich souhlasil. Nechal vás dneska váš věštecký um na holičkách?
1: Ne, ne, ne. Tehdy i dneska jsem prostě popsal svou maminku. Hlas je vždycky otiskem duše, vnějšek nemusí vždycky odpovídat.
0: Ale uhodl jste, že jsem velká. Hodně velká.
1: Ne, to je zas něco jiného. Hlas a tělo jsou vzájemně spojeny jako zvon a věž. Oči a vlasy jsou přitom jen okna nebo fresky. Váš hlas je zvon katedrály. A nepatří Bohu pomsty, ale Bohu lásky. Ale já bych se nerad opakoval.
0: Představte si, že mi někdo nedávno řekl, že mám velmi zvláštní hlas.
1: Ale?
0: Ne, prosím, rozumějte mi dobře. Ne, že by se mi najednou zalíbilo ve flertu, ale vy jste zavinil, že jsem se začala o svůj hlas zajímat přímo. Provokuju lidi, aby si ho všimli. Začala jsem ho používat vědomně. Mm-hmm. Ano, ať to zní třeba komicky. Teprve teď vím, že mám hlas. Musím na vás často myslet. Hezké, že jste zavolal.
1: Vlastně proto, že maminka má dnes narozeniny.
0: Ale? Ano. A myslíte, že by bylo možné, abych ji uslyšela? Její hlas by mě moc zajímal. Kdybyste mě u své maminky ohlásil, mohla bych ji jednoduše zavolat a pogratulovat. Jak je vlastně stará?
1: Ona je mrtvá.
0: Ona je... A vždyť jste...
1: Proč myslíte, že jsem hledal její hlas?
0: Vždycky jste o ní mluvil v přítomném čase.
1: Opravdu?
0: Ano. No právě teď jste řekl, že má narozeniny a nedávno, že má mimořádně krásný hlas.
1: To je možné, to je možné. Ona je vlastně pořád se mnou.
0: Ach. Žil jste s ní?
1: Ano.
0: Tedy jenom s ní?
1: Ano.
0: A kdy vám...
1: Před 7 lety.
0: Ne, nechci se míchat do vašeho soukromí, ale vy jste mi taky lecos řekl. Proč bych nesměla to též?
1: Že... Ano, ano, prosím vás o to.
0: Předpokládám správně, že jste poměrně osamělý?
1: Předpokládáte správně.
0: A mohu se konečně zeptat na vaše zaměstnání?
1: Vy můžete všecko. Jsem lovec zvuků.
0: Jak prosím? Co to je?
1: Původně jsem byl zvukař v rozhlase. Tam se pořád potřebují nejrůznější zvuky, víte, lokomotivy, nebo ruch ulice, nebo ptáci. Ty běžné jsou přirozeně v archivu, neběžné se musí nějak obstarat, stejně jako se obstarávají různé ingredience k vaření nebo chemickým procesům.
0: Ano.
1: Pak se jednou zajímala jedna fakulta, jestli bych jim uměl natočit mikrozvuky. Šlo o jisté krystaly, chtěli tak zkoumat jejich rozpad. Tenkrát už byla maminka nemocná a já jsem opustil rozhlas, abych mohl být víc s ní. Od té doby jsem lovec zvuků na volné noze. Objednává se u mě, co kdo chce slyšet, a já se pokouším to ulovit.
0: Jako motýly?
1: Ano, ano. Ty také.
0: Mají motýly hlas?
1: No všem. Musí se jen zesílit a vyfiltrovat. Pak se dají rozlišovat. Jako lidi.
0: Zajímavé. Hm.
1: Ale vy jste mi chtěla něco říct?
0: Ano. Chtěla jsem říct, že lidi mají i jiné vlastnosti. Pro lovce zvuku na první pohled ne tak atraktivní jako hlasy, ale neméně důležité. Pro přátelství nebo pro společný život. Rozumějte mi, prosím vás, dobře, když vám řeknu, že matka nemá zůstat v životě muže jedinou ženou. Ať je sebevýjimečnější.
1: Já to vím, já... teoreticky. Ale člověk snad může mít měřítko.
0: No, to máte asi pravdu. Já jsem ani v matce, ani v otci něco takového neměla. Nebyla jsem doma přes moc milovaná. Možná, že to je důvod, proč tak toužím po lásce.
1: Já ji zažil. A toužím po ní o to víc.
0: Vlastně to máte ještě těžší.
1: To nevím.
0: Ten člověk, co nedávno mluvil o mém hlasu.
1: Ano.
0: To je komické. Měla jsem najednou pocit, že jste starý kamarád, kterého smím otravovat svými bláznivinami. Promiňte.
1: Máte takové kamarády?
0: Ne, nikdy jsem neměla. Vaše matka asi taky ne. Jestli jsem jí opravdu podobná.
1: Maminka, že nám nevěřila zásadně. A mužům, kteří jí milovali, se vždycky tak vydala v šanc, že o pozdějším přátelství nemohla být řeč. Vlastně jsem já byl její jediný kamarád. Bohužel tehdy tak mladý, že jsem jí nemohl v ničem pomoct.
0: Jak starý jste teď?
1: 33. Brzo.
0: Doufejme, že nebudete brzy ukřižován.
1: Proč?
0: Nebezpečná Kristova léta. Na kolik myslíte, že je mě?
1: 37.
0: Teď jsem ztratila řeč.
1: No to zase není tak velký zázrak. Analyzoval jsem váš hlas.
0: Jak?
1: Ne, nezlobte se na mě. Když jsem vás tehdy hned na začátku zavolal, chtěl jsem si hlas té slečny Juka... už nevím, jak se jí jmenovala. Natočit, tak jsem omylem nahrál náš rozhovor. Ne, já vás ujišťuji, bylo to i naposled, mimo to jsem všechno smazal až na jedinou větu.
0: Kterou?
1: To je omyl. Přišla mi natolik neosobní, že jsem si ji pak dovolil elektromagneticky rozložit a vyhodnotit.
0: Jak se to dělá? To se hlasy pitvají?
1: No ne, nerad bych to srovnával s pitvou, to by bylo velmi nepřesné, ale vy jistě víte, že na poraženém stromě můžete spočítat léta. Lidský hlas má nespočetně více znamení, která se množí, jak stárne, dají se identifikovat stejně precizně jako otisky prstů. Zjistit stáří je přitom skoro nejlehčí.
0: To je neuvěřitelné.
1: Ale vy jste mi chtěla vyprávět...
0: Ano, ale co vlastně?
1: No o tom člověku.
0: A už nevím.
1: Proč nevezmete svůj pocit vážně?
0: Jaký pocit? Vy jste mi totálně zamotal hlavu.
1: Že jsem váš přítel, kterému můžete vyprávět například o tom muži, co nedávno chválil váš hlas.
0: A to by vám nevadilo?
1: Vůbec ne. Jsem přece starý kamarád.
0: O, skoro jste?
1: No tak, ten režisér.
0: No ale ne, to byl idiot.
1: Ale?
0: Tenhle je lékař. Takový vysoký, štíhlý muž, takový, jaké jsem vždycky obdivovala. Můj otec byl skoro jediný, kdo byl větší než já. Je to velice zaměstnaný člověk, který si přesto najde čas mluvit s lidmi jinak, než jen jako se svými pacienty.
1: Vy jste jeho
0: pacientka.
1: Jste nemocná?
0: Ne. To byla běžná prohlídka. On je ženský lékař, víte. Poměrně známý. Nedávno mě pozval na večeři a zrovna jemu se líbil můj hlas. Řekl mi, když mluvíte, mám pocit, že se trhá těžký samet. Považujete to za kompliment?
1: Ano, považuji to za kompliment. Sám bych to nevyjádřil líp.
0: To mě těší. I za něho. Je to podivuhodný člověk, velmi uzavřený, ale s nespoutaným vnitřním životem.
1: Ženatý.
0: Ano, ale...
1: Nešťastně.
0: Ano. Chcete tím něco naznačit?
1: Ne.
0: Já mu to věřím. Já mu to doopravdy věřím. Znám jeho ženu, vede mu ordinaci, studená osoba, která jeho potřebu plného života při nejlepší vůli nemůže naplnit.
1: Ano.
0: Řekněte mi ale otevřeně. Myslíte si, že jsem naivní? Nebo dokonce špatná?
1: No, bože, ne. Dovolíte mi taky jednu otázku?
0: Samozřejmě.
1: Řekla jste, že jsem osamělý. A to souhlasí. Mýlím se, když se domnívám, že jste lásky chtivá.
0: To je hodně ošklivé slovo.
1: Ne, slova jsou strašně nepřesná, proto jsem vás prosil o dovolení. Teď prosím o prominutí.
0: Máte pravdu. Sama. Jsem lásky chtivá, ať se mi to líbí nebo ne. A ať se to líbí nebo nelíbí světu.
1: Už ve staré Číně a v Orientu platilo, kdo krade z hladu, tomu nebude useknuta ruka.
0: Myslíte, že já mám stejné právo?
1: Samozřejmě. Lásku navíc nemůžete ukrást, jenom probudit, což znamená, že ji předtím někdo jiný uspal.
0: Děkuju vám.
1: Já vám děkuji.
0: Za co?
1: Že jsem mohl zrovna dnes slyšet váš hlas. Teď to mohu říct nahlas, když už nejsem jediný, kdo ho má rád.
0: Zůstanete navždycky prvním. Dobrou noc, Vendelíne.
1: Dobrou noc.
0: Jmenuji se Erna.
1: Děkuji. Dobrou noc, Erno.
0: Dobrou noc.
1: Ano, takže...
0: Dobrou noc.

0: Ano, ano.
1: Dobrý večer, Erno.
0: To je... Ach, ano, dobrý večer.
1: Ruším vás?
0: Promiňte, cítím se dneska mizerně.
1: Ano, slyším.
0: Ano, takže...
1: Můžu pro vás něco udělat?
0: Ne.
1: Ano, tak promiňte.
0: Nic se nestalo.
1: Dobrou

0: Ano, ano. Halo? Halo? Co to je? Halo?
1: Prosím vás, nezavěšujte, chtěl jsem vám udělat malou radost, když se tak špatně cítíte. To, co teď slyšíte, kvalita je samozřejmě telefonem snížena, jsou motýly.
0: Kolik jich je?
1: Kolik myslíte?
0: Dva.
1: Správně, máte dobrý sluch.
0: Co dělají?
1: Poslouchejte.
0: Miluji se. Nebo ne?
1: Skvěle jste to poznala. Páří se.
0: Zní to nádherně.
1: Pak je i láska nádherná.
0: Ne, je hnusná.
1: Možná, že nebyla pravá.
0: O čem mluvíte?
1: Domnívám se správně, že jste plakala?
0: Ano, domníváte se správně.
1: A že jste čekala jiný hlas?
0: Ano, čekala. Bohuji, proč?
1: Za normálních okolností bych si nedovolil vás znovu zavolat, ale řekl jsem si, že starý kamarád smí. Dokonce musí.
0: Děkuju vám. Vaše motýly se mi moc líbily, ale...
1: Třeba vám dali trochu naděje.
0: A to byste chtěl příliš mnoho.
1: Zklamal vás tolik?
0: Poměrně dost.
1: A nebo jste se spíš spletla?
0: Asi. Ano, máte pravdu. Vlastně jsem to musela čekat. Já jsem skutečně naivní. Ne, víc jsem zkrátka. Baba.
1: Ne, víte, co při všech zklamáních drželo mou maminku nad vodou? Zaprvé si vždycky znovu řekla, že je teď o zkušenost chytřejší. A za druhé byla schopna rozpoznat, o čí každý ten vztah trvale obohatil.
0: Na tenhle můžu jedině zapomenout.
1: Ne.
0: Co vy o tom víte? S prominutím.
1: Že na vás objevil něco krásného, musí navždycky posílit vaše sebevědomí.
0: Vy zase myslíte, můj... Kriste, pane, co mě pomůže, že mi lichotil, když mě pak obelže tak podle a nestydatě, že rozsupuje poslední zbytek mé sebedůvěry na cucky. Ptáste se, jestli mě zklamal, nebo jestli jsem se spletla. Ani. Je to vždycky totéž. Vždycky totéž. Máte naprostou pravdu, já zadusím mužské svou lásku. Vyděsím je už svým tělem, jak řící jelen, před kterým mohou jen prchat, než je uhoní a utrka. Zbohem.
1: Ne, počkejte, nepokládejte, prosím vás, nepokládejte.
0: Já nemůžu.
1: Erno, nedělejte to, slyšíte, nedělejte, co teď chcete udělat, to ne. Kdyby můj hlas měl ruku, tak by teď byla u vás a držela by tu vaši. Věřte mi, věřte starému kamarádovi, věřte motýlům. Sama jste řekla, jak se vám líbili, poslouchejte je znovu. Láska existuje. I pro vás. Člověk ji jenom musí hledat, pak ji taky najde. Jako já jsem našel váš hlas, teď už ho nesmím ztratit. Držte se mého hlasu, dokud nepřečkáte to nejhorší. Vždyť vy ještě zažijete zázraky.
0: Našla vaše matka muže, který ji doopravdy miloval?
1: Ano.
0: Kdo to byl?
1: Já.
0: Ach, tak. A čím chcete utěšit mě?
1: Sám sebou.
0: Jak to myslíte?
1: Vy nejste má matka a já vás mám rád. Ano, já vás miluji.
0: Co to říkáte?
1: Odpovídám na vaši otázku.
0: Na jakou otázku?
1: Čím vás chci utěšit? Tou láskou přece.
0: Já vážně nevím, co teď mám říct.
1: Tak neříkejte nic.
0: Vy... Jste opravdu kamarád.
1: To také, samozřejmě. Chci být vším, co ve mně chcete najít.
0: Teď ani nevíte, jak se jmenuju.
1: Erna, nebo ne?
0: Ale dál.
1: Poslyšte, Erno, tolik mužů znalo vaše jméno, vaši adresu, vaše zaměstnání a vy sama jste o svých přátelích věděla skoro všechno, dokonce jak vypadají jejich ženy, co k ním cítí. A k čemu to bylo? Vy jste pro mne... Ale to víte sama. Mě nechte zatím dál být prostě pouhým hlasem, který vás ničím nezvazuje a nechce od vás nic, než milovat ten váš.
0: Jak myslíte, místo nás se mají jen naše...
1: Proč jen? Ještě před chvílí jste byla k smrti nešťastná. Jste ještě teď? Jste?
0: K smrti? To už ne.
1: No a přitom si ani nemůžete představit můj obličej, nic, jen můj hlas. Sám zahnal smrt.
0: On a motýly.
1: Smějete se.
0: Směju se?
1: Ano. Váš hlas se směje.
0: Ano, můj hlas se opravdu směje.
1: Tak ho nechte dále bez bázně a Hany stýkat se s mým.
0: Telefonní láska.
1: Nezdá se vám to zajímavé?
0: Zdá se mi to bláznivé. Budeme spolu taky telefonicky spát? Bože, promiňte, tak daleko už jste mě dostal.
1: To je báječné, Erno. To bylo opravdu bez bázně a Hany.
0: No, to tedy ano.
1: Takže teď může můj hlas bez bázně a Hany odpovědět ano, proč ne?
0: Nechme toho radši, nechme to. Nebo ještě líp. Přenechme to našim hlasům. Ale jak moc jsme za ně zodpovědní.
1: Slibuji slavnostně, že vás za váš hlas nepoženu nikdy k odpovědnosti, spokojena.
0: A to se mi ulevilo. Takže, dobrou noc, Vendelíne. Lépe, dobrou noc, Vendelínu v hlase.
1: Dobrou noc, Ernin hlase. Nech si něco krásného zdát.
0: Naše hlasy si tykají?
1: Zatím jen můj vašemu.
0: Vlastně by to měl ten můj nabídnout první.
1: No, hlasy nemají žádné pohlaví, žádnou morálku.
0: To je báječné. Takže spí dobře, Vendelínu v hlase.
1: Halo, Erno.
0: Ano?
1: Co byste chtěla příště slyšet?
0: Co jako?
1: No, chtěl bych vám věnovat nějaký drahocenný zvuk. Abyste se na něj mohla už teď těšit. Máte nějaké přání?
0: Nechám si o tom zdát.

0: Prosím.
1: Kdo je tam?
0: Koho voláte?
1: Volám pana Vendelína Mutku. Je to správné číslo?
0: To jste vy, Erno?
1: Kriste, pane, já jsem vás nepoznala. Slyším vás tak špatně. Slyšíte mě dobře?
0: Ano, slyším vás velmi dobře.
1: Já vás jenom tiše, ale to je jedno. Volám vás už 14 dní marně.
0: Vy mě? Odkud máte můj...
1: Vaše číslo je v telefonním seznamu.
0: Ano, samozřejmě.
1: Zatajil jste mi, že jste inženýr.
0: No, nepovažoval jsem to za důležité.
1: Já jsem už opravdu věřila, že jste si to jméno jen vypůjčil. Ano, podezřívala jsem vás, že to všechno byla jen legrace.
0: No, to by byla poměrně hloupá legrace.
1: No, víte, v mých kruzích jsou takové vtípky běžné. Už jsem vážně hádala, kdo natáčel naše hovory, aby je pak pouštěl pro obveselení společnosti.
0: Tak málo jste mi věřila.
1: No právě proto, že jsem vám pomalu věřila skoro všechno. Cítila jsem se najednou velice nejistá a podvedená. A jak to jde dohromady prohlásit se za starého kamaráda a pak se skoro měsíc neozvat? Když ne vy mě, tak aspoň Vendelínův hlas, to byl dlužný Ernině hlasu.
0: Vy si ještě vzpomínáte?
1: Ovšem, že si vzpomínám. Jsem přece obdařena stejnými vlastnostmi jako vaše matka. A vy víte nejlíp, jak rychle se dovedla zamilovávat.
0: Zamilovala jste se?
1: Pozor, to jsem neřekla. Mluvila jsem o svém hlase a vy osobně jste mě osvobodil od jakékoliv odpovědnosti za ní. Ale vaše reakce mě utvrzuje v podezření, které ve mně zasilo už vaše mlčení. To vy jste ten, kdo si už nevzpomíná, takže...
0: Počkejte, jsem nemocný.
1: Jak? Nemocný?
0: Byl jsem operován.
1: Kdy?
0: Hned po našem posledním rozhovoru.
1: Proč?
0: Banální záležitost. Trpím od dětských let angínami. Tentokrát to bylo tak zlé, že mi museli vzít mandle. Pak se mi všechno zanítilo a ke všemu jsem dostal embol.
1: Kriste, pane! Proč jste mi nedal zprávu?
0: Všechno přišlo tak rychle a u krčních záležitostí se tak špatně mluví. Slyšíte to i teď?
1: A proč jste mi alespoň nenapsal?
0: Vždyť neznám vaši adresu.
1: Tak jste měl požádat sestry, ať mě zavolají.
0: No a co jsem jim měl říct, že mají pozdravovat nějakou Ernu, nevím jak dál.
1: To je vaše vina. Já sama jsem vám nabídla.
0: Já vím, já jsem vám to sám rozmluvil a nelituji toho do dneška.
1: Jak to? Byla bych vás navštívila.
0: Myslel jsem na svůj nemocný hlas. Cítil by se jistě pokořený, bylo by to jako když člověk navštíví ženu, která se právě odlíčila a natočila si vlasy.
1: Vendelíne, vy máte pocit, že nejste hezký?
0: Je.
1: No myslím jako muž. Máte snad pleš nebo břicho?
0: No, hlas nemá ani břicho, ani pleš.
1: Neblábolte. Promiň Vendelínu v hlase. To platilo Vendelínu.
0: Ne, v pořádku, ne, no, nemám to ani ono.
1: Rozumějte mi, já to znám. Občas trpím jako zvíře, že jsem tak veliká. Stačí, když přijdu do společnosti, kde je největší muž o hlavu menší než já, připadám si tak příšerně jako mamut mezi zvířátky. Jste snad, nebo cítíte se být příliš malý? Máte strach, že když se sejdem, budeme vypadat směšně?
0: Já opravdu nejsem velký.
1: Kolik?
0: 1,60 m. S vyššími podpatky. No a proč vůbec mluvíme o takových věcech? Nedohodli jsme se, že zůstaneme hlasy. Ty neznají žádné
1: centimetry. To není pravda. Netvrdil jste, že hlas a tělo jsou vzájemně spojeny jako zvona, věž? No tak vidíte. Má věž je 193 cm vysoká bez podpatků. Převyšuje vaši přesně o počet vašich let. Tedy skoro o dvě hlavy. A přece vás mohu ujistit, že když si spolu vyjdem, budu to já. To bude vypadat směšně. Ne vy. Věřte mi to. Vy jste si s tak velkou ženskou ještě nikdy nevyšel,
0: ale
1: že?
0: Ano. S maminkou.
1: Ach, ano. Jak byla velká?
0: Měla 193 cm.
1: Rozumím. Proto.
0: Zní váš hlas tak podobně, ano.
1: Pak jste ovšem zvyklý.
0: Ano. Kvůli tomu mě do mých 26 nebrali ženy vůbec v úvahu. Chtěli si se mnou leda hrát.
1: Je to váš problém?
0: Částečně.
1: Proto jste se utekl k hlasům?
0: Možná.
1: Není to komické, že jste padl zrovna na mě?
0: Není.
1: Mám vás navštívit? Slyšel jste mě? začátek, že ne.
0: Ne teď.
1: Já vím. Váš hlas by se styděl, že nosí obvaz. Vidím, že jste popálenější než já, Vendelíne. A ať to zní sebe absurdněji, dává mi to jistou naději, že existují i jiní lásky chtiví. Člověk je musí hledat. Vendelínu, Vlase, miluješ mě ještě?
0: To ano, Ernin, Hlase, miluji tě. Miluji tě moc. Miluji tě víc než všecko na světě.
1: To je krásné. To je báječné. Já...
0: Všecko potřebuje čas, Ernin, Hlase, nemusíš nic říkat.
1: Něco bych přesto chtěla říct, Vendelíne. Prosím, nepřerušovat. Jmenuji se Erna Konrádová a bydlím ve Staroměstské ulici 10. Začínala jsem jako manekýna, potom z důvodu náhlého růstu jsem musela přesedlat. Dělám teď módní návrhářku v zásilkovém domě Růže. Jsem poměrně štíhlá, přesto ženská jako skříň. 105, 75, 108, 85 kilo, 2 dioptrie plus a 1 minus. Podle mínění lékařů zdravá, podle mínění známých atraktivní, podle vlastního naprosto přebytečná, protože pořád ještě svobodná.
0: Tak si mě vezměte, Erno.
1: Kdybych měla aspoň tak krásné jméno, jako Uta Atamanovičová.
0: Vezměte si mě,
1: ne,
0: Erno.
1: Ne, Jamira Jukatonovičová se přece jmenovala. Jak to už je dlouho? Ani ne půl roku.
0: Vezmi si mě, Ernin, Hlase.
1: To je něco jiného. Chceš to opravdu, Vendelínu, Hlase?
0: Ano, Ernin, Hlase, chci to.
1: Já vlastně taky, Vendelínu, Hlase.
0: Tak kdy, Ernin, Hlase?
1: Kdy chceš, Vendelínu, Hlase? Zavolej mě, až se uzdravíš.
0: Ano, to udělám.
1: Můžou se Hlasy líbat, Vendelíne?
0: Ano, Erno, mají přece ústa.
1: To je dobře. Takže tě líbám, Vendelínu, Hlase.
0: A já tebe, Ernin, Hlase.

0: Erna.
1: Vendelín, hudbu, kterou právě slyšíte, Erno, jsem natočil před hodinou u svatého Mikuláše. Zbytek je elektronická montáž, což by naše hlasy nemělo rušit. Každý sňatek je obklopen rutinou. Jde jen o to, jak vážně ti dva vnímají obsah.
0: Je to tak?
1: Nechme tedy jednat naše hlasy v souladu s jejich pocity a svědomím.
0: Tak se staň.
1: Ptám se tě, Vendelínu, v hlase, zda jsi hotov považovat zde přítomný Ernin hlas svobodně a ze srdce rád za hlas svého života. Spojit se s ním a s ním a jenom s ním znít v plném souzvuku, dokud nedozníš. Ano. Ptám se tě, Ernin hlase, zda jsi hotov považovat zde přítomný Vendelínův hlas svobodně a ze srdce rád za hlas svého života. Spojit se s ním a jenom s ním znít v plném souzvuku, dokud nedozníš.

0: trpěla ve svém ateliéru a kreslila jak šílená, protože má nového blbého šéfa. Nenechala mě ani zaspívat.
1: Říkal jsi, že neumíš zpívat?
0: No, to je pravda. A když já zpívám tak rád.
1: Tak zpívej, zpívej pro mě.
0: To myslíš vážně?
1: Naprosto.
0: Varuju tě.
1: Miluju tě.
0: Ale budeš zpívat se mnou. Umíš zpívat?
1: No, tak.
0: Tvoje matka jistě neuměla zpívat.
1: Myslíš Vendelínovu matku, Ernin hlase?
0: No ano, samozřejmě Vendelínovu hlase. Když byla Erně tak podobná.
1: Ona opravdu neuměla zpívat, ale Vendelín to zdědil po otci a mě naučil.
0: A tak tím víc budeš trpět.
1: S tebou budu trpět i rád, dokud nedozním.
0: Dobře. Tak teda trp. Pozor. Kočka leze dírou. Tak rychle zpívej se mnou.
1: Kočka leze dírou, pes
0: oknem. No, ty zpíváš falešně.
1: No, jak může zpívat čistě, když ty zpíváš falešně?
0: To právě musíš dokázat. Když ty, o kterém vím, že zpíváš čistě, zpíváš se mnou falešně, musím si myslet, že se mi vysmíváš.
1: Ne, ne.
0: To by mě mohlo na do smrti frustrovat.
1: Ne.
0: Chceš to?
1: Ne, ne, to nechci.
0: Tak zpívej čistě. 3, 4.
1: Kočka leze dírou, pes oknem.
0: Nebude-li pršet,
1: to nemá rytmus.
0: Víš co?
1: Co?
0: Já tě miluju.
1: To jsi mi ještě nikdy neřekla.
0: To víc tě miluju teď. Asi už dlouho.
1: Ty? Ernin hlas?
0: Já. To už vlastně nemůžu tak úplně rozeznat.
1: Erno.
0: Ano, Vendelíne?
1: Co právě děláš?
0: Neslyšíš to?
1: Slyším podivný zvuk.
0: A nepoznáváš ho, ty zvukolovčí?
1: Ne.
0: O, tak se zřejmě moc málo koupeš.
1: Ty, ne, ty...
0: Ležím ve vaně. Ano. Chtěl jsi něco říct?
1: Ne, ne, ne.
0: No je škoda.
1: Proč?
0: Dneska jsem se na to těšila celý den. Že ty telecí malůvky hodím šéfovi na stůl, pojedu domů, napustím si vanu, otevřu flašku vína a budu si s tebou povídat.
1: To je pěkné.
0: A na tvoje zdraví. Slyšel jsi?
1: Ano.
0: Jsem už trošku namazaná, ale moc příjemně. Nenapiješ se se mnou?
1: Já to nic nemám.
0: Tak přijď sem. Adresu znáš?
1: Ano, to znamená... Že...
0: Ano, přijď rychle.
1: Myslíte, že... S kým teď vlastně mluvím?
0: Není to jedno. V každém případě s námi. S mým hlasem a se mnou. No, nechceš nás už konečně navštívit.
1: Ale ty jsi přeci... Vy jste přece ve vaně.
0: No právě.
1: Já už jsem v posteli.
0: Počkej, tak... počkej, dolej si. Viděl jsi už někdy nahou ženu? Já myslím tak velkou.
1: Ano. Maminku.
0: Promiň.
1: Co je tu k promíjení? To je má chyba.
0: A to není žádná chyba.
1: Tak tedy můj problém.
0: Ne. Teď taky můj. Ty můj milý. Ty jsi vlastně ještě možná někdy s žádnou... Odpověz. Vendelínu Valse. Bez bázně Hány.
1: Ne. Nikdy.
0: Bože. Ale představil jsi už, že jsi nějakou...
1: Ano.
0: Která tě miluje.
1: Ano.
0: Jak jsi to představoval?
1: Nevím.
0: Víš, pověz. Můžu hádat? Taky ve vaně.
1: Ano.
0: Hodně živě?
1: Ano.
0: A fungovalo to? Prožil jsi to? Ten pocit, že ze sebe vystoupíš a spojíš se s věčností? Odpověz.
1: Ano.
0: Tak si teď představ, že jsi tu se mnou.
1: Ano.
0: Cítíš mě?
1: Ano.
0: Ale já tebe ne. Když už nemůžu mít tebe, půjčím si aspoň tvůj hlas. Slíbil jsi se se mnou spojit a znít v plném souzvuku. Dokud... No kde je? Mluv, čekám. Nemůžu se dočkat.

0: já je cítím.
1: Teď cítím i tvoje. Ano. Ano, Kriste Pane, ty jsi ale něžný.

0: Lučku. Žiješ?
1: Já nevím.
0: Bylo to krásné.
1: Ano.
0: Strašně.
1: Ano.
0: Příště přijdeš opravdu.
1: Ano.
0: Se svým přístrojem.
1: Ano. S jakým přístrojem?
0: S magnetofon.
1: Proč?
0: Budeme se milovat. A ty naše hlasy natočíš. Až budeme staří, můžeme si je poslechnout. Tak nádherně mladé jako první koncert dvou varhaníků. A potom, až už vůbec nebudem, ta komická velká s tím křehkým malým, uslyší nás možná někdo z jiné planety a bude se mu to zdát tajemné a božské. Jako mě láska motýlu.
1: Erno! Co se stalo?
0: Spadlo na zem.
1: Co?
0: Sluchátko.
1: Proto pláčeš.
0: Ne. Já pláču, protože jsem opilá a šťastná. A teď zavěsím, nebo se utopím štěstím.

0: Ano?
1: Jak se máš?
0: Děkuju. A vy?
1: Děkuji báječně.
0: No tak.
1: Jsi udýchaná?
0: Běžela jsem ještě rychle nakoupit.
1: Už jsem tě scháněl dřív, několikrát jsem volal.
0: No, musela jsem dnes pracovat přes čas.
1: A teď?
0: Co teď?
1: Mám přijít se svým přístrojem?
0: S jakým přístrojem?
1: S magnetofonem, včera si říkala.
0: A bože, včera jsem musela být pořádně namazaná. Musíte mě omluvit.
1: Jistě. Mohl bych mluvit s Erniným hlasem?
0: Cože? Tak. Mám dneska na spěch.
1: Mám zavolat později?
0: Ano, snad.
1: Chtěl jsem jenom... Smím ještě něco říct?
0: No, když to nebude dlouhé.
1: Ne, to se dá říct jednou větou. Vůbec si nedovedeš představit, co to pro mě znamenalo.
0: Musím bohužel končit, jdeme návštěva.
1: Ano, jistě. Zavolám později, ano?
0: Takže naslyšenou.
1: Tentokrát spíš naschle. Ano. Haló. Haló, Erno.

0: Zásilkový dům Duže.
1: Prosím vás, je tam ještě paní Konrádová? Ona je u vás modní
0: na... Moment. Jste tam ještě?
1: Ano.
0: U sebe není, ale klíče ještě neodevzdala. Počkejte, možná, že je u...
2: Te co?
1: Rád bych mluvil s paní Konrádovou.
2: S paní Konrádovou?
1: Ano, paní Ernou Konrádovou, modní na...
2: A kdo s ní chce mluvit?
1: Mé jméno je Mutka.
2: Dudka?
1: Ne, Mutka, M, jako matka, řekněte jí, že Wendelin...
2: Wendelin... Počkejte chvíli. Slyšíte mě?
1: Ano.
2: Paní Konrádová právě odešla.
1: Domů?
2: To se moc ptáte.

0: Ano?
1: Vendelín.
0: Dobrý den.
1: Ruším?
0: Ano, mám co dělat.
1: Volám už 2 dny sem a taky do vašeho...
0: Stalo se něco?
1: Ne, to se chci právě zeptat. Ta paní v centrále tvrdí, že nezvedáš sluchátko a u tebe jsem to víckrát taky zkoušel. Marně.
0: Proč?
1: Chtěl jsem tě slyšet.
0: No, teď jste mě slyšel, takže dobrou noc.
1: Počkej.
0: Ještě něco.
1: Stalo se něco mezi námi?
0: Mezi námi se přece nikdy nic nestalo.
1: Tak kdybych tě směl, kdy budeš mít zase čas?
0: Na co?
1: No, mluvit se mnou.
0: Zavolejte mě, co je dneska za den?
1: Čtvrtek.
0: Tak mě zavolejte v pondělí.
1: Až v pondělí?
0: Mám momentálně nad hlavu práce, prosím vás, chápejte to.
1: Ano, samozřejmě, já chápu všecko.
0: No, takže...
1: Počkejte, prosím vás, slíbila jste mi říct, co bych měl pro vás natočit.
0: Natočit?
1: No, no, slíbil jsem vám natočit, co byste ráda slyšel a měl bych aspoň přes neděli nějaký cíl.
0: Co byste řekl? Motýlí smrti.
1: Smrti?
0: Ano. Když už to musí být, tak bych ty motýly ráda slyšela umírat. Dobrou noc. Už jdu!

0: Ano.
1: To jsem já.
0: Zbláznil jste se snad.
1: Ernu, zkoušel jsem volat dřív, ale bylo pořád obsazeno.
0: Poslechněte, a nenapadlo vás, že jsem třeba vyvěsila sluchátko?
1: Vyvěsila?
0: Ano, vyvěsila.
1: Ale proč?
0: Abyste se nedovolal.
1: Já vám nerozumím.
0: Vy mi nerozumíte?
1: Ne. Prosím vás, to vaše přání, myslím, to s motýly, vám samozřejmě mohu splnit, ale znamená to, že musím nějakého motýla opravdu zabít. Znovu opakuji, udělám to jenom, abyste nebyla potom šokovaná.
0: A to kvůli tomu jste mě probudil.
1: Prosím vás tisíckrát za prominutí, ale abych vás utěšil, mohu vám splnit jiné vaše přání. Mám tu maminčin hlas a vy se jistě zeptáte, jestli jsem zase nenatočil vás.
0: Přestaňte.
1: Prosím.
0: Nechte toho. Doufala jsem, že jste natolik chápaví, abyste to sobě i mě ušetřil, ale když ne, tak ne. Řeknu vám to tedy na rovinu, mám toho dost. Mám vás dost. Rozumíte mi konečně?
1: Jak dost?
0: Vašeho hlasu, vaší matky, vašich motýlů, vašeho telefonování. Buďte tak laskav a už mě nikdy nevolejte, nebo se zblázním.
1: Ale vy jste mě předevčírem... Ještě předevčírem... Ta vana. Vy jste mě pozvala do vaší...
0: Tak teď už je toho dost! Taková drzost! Takhle můžete vyvádět se svými tamirami nebo pamirami, ale se mnou ne. Dejte mi konečně pokoj, slyšíte? Dejte mi odteď až do smrti svatý pokoj!
1: Erno! Erno!

0: Ernin hlase, tady je Wendelinův.
1: A tady je můj hlas, hlas Karla Tecla. Já jsem Ernin kolega, její nový šéf a především její přítel. Sice teprve 2 dny, ale za to už navždycky. Erna si musela v životě tolik vytrpět, že nedovolím nikomu, aby jí ještě jednou někdo vyvedl z rovnováhy. Řekla mi o vás všechno. Má z vás strach, skutečný strach. A proto vám říkám jednou pro vždycky. S touhle historií je konec. Jestli se ještě jednou odvážíte jí zavolat nebo dokonce vyhledat, tak vás zabiju. A každý to bude přeze všechno považovat za sebeobranu. Abyste totiž věděl, měřím 2 metry a 2 centimetry a vážím 100 kilo. Je to první a poslední varování. Slyšel jste vyskrčku?

0: Konradová.
1: Paní Erno, někdo s vámi chce mluvit.
0: Kdo?
1: Pan Klem.
0: Neznám.
1: Je od kriminálky.
0: Cože? No tak mě spojte.
1: Ne, on je tady, chce s vámi osobně.
0: No, tak mi ho pošlete.
1: Ušel nahoru, každou chvíli bude u vás.
0: Už je. Dále.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Jmenuji se Klem a jsem kriminální komisař.
0: Já vím, už mi...
2: Já vím. Tady je můj průkaz.
0: V pořádku. Sedněte si. Počkejte, topím se tu v papírech.
2: Módní návrhy.
0: Ano, zimní kolekce.
2: Na jaře?
0: No jaro je pro nás tady už zima.
2: No pro mě vlastně taky. Jenomže vaše hodiny jdou napřed, moje mají zpoždění.
0: Jak to?
2: Zabývám se tím, co už se stalo většinou dávno.
0: Ano. Tak, čím mohu sloužit? Chcete objednat nové uniformy?
2: Ne, ne, my sloužíme v civilu. Znáte tohoto muže?
0: Ne.
2: Ne, počkejte, počkejte, mám ještě jiné jeho fotografie. Tady a tady, tahle, jsou všechny z rodinného alba, tedy z různých let.
0: Nikdy jsem ho neviděla.
2: Jste si tím jistá?
0: Naprosto, nikdy v životě.
2: No, pak je má návštěva bezpředmětná a vy si ušetříte velice nepříjemnou věc. Chtěl jsem vás poprosit, abyste ho identifikovala.
0: Identifikovala?
2: Nemá příbuzné a jak se zdá ani přátelé. Buďte ráda, není to příjemný pohled.
0: A proč vlastně jdete za mnou?
2: Protože on vás s největší pravděpodobností znal.
0: Mně? Jak to? Odkud?
2: Říká vám aspoň něco jméno Mutka?
0: Wendelin.
2: Ano. No tak ho přece znáte.
3: Erno. A, promiň, přijdu později.
0: Ne, prosím tě, zůstaň tu. To je pan Tecl, můj šéf.
2: Těší mě Klem.
0: Pan Klem je od kriminálky.
3: A co chce po tobě?
2: To je soukromá záležitost, paní Konrádové.
0: Pan Tecl je taky můj muž.
2: Ach, promiňte.
0: Pan komisař přišel kvůli Wendelinu Mutkovi.
3: Co ten zase chce? Snad tě neudal. Nechce, abys mu zaplatila telefonní účet?
2: Telefonní účet?
0: Měla jsem ho identifikovat.
3: On umřel?
2: Ano.
3: Snad nevražda?
2: Ne.
3: Děkuji bohu, Erno. Nás dva by podezřívali nejvíc.
2: A proč vlastně? Vaše paní tvrdí, že ho v životě neviděla.
3: Má pravdu. Ten člověk ji neustále obtěžoval po telefonu.
2: Po telefonu?
3: Ano.
2: Vydíral vás, nebo jak tomu mám rozumět?
3: Ona tomu taky nerozuměla. On jí... No tak to přece řekni sama.
2: Prosím vás o to.
0: On mě jednou omylem zavolal a volal potom vždycky znovu a tvrdil různé nesmysly.
2: A jaké? Jestli se smím zeptat.
0: Že mě miluje a tak.
2: Ach tak, přirozeně.
3: To nebylo přirozené. Ten chlap byl cvok.
2: Protože ji miloval.
3: Ale jenom po telefonu. Tak se s ní taky oženil.
2: Moment. On je tady váš bývalý manžel?
0: Ale ne, jako oženil. Taky jenom po telefonu, rozumíte?
2: Ne.
3: Vyprávěj, jak s tebou dokonce po telefonu.
0: Ne!
2: Po telefonu co?
0: Ne, prosím vás. To zachází daleko. Musí vám stačit, že jsem toho člověka nikdy neviděla a on mě nejspíš taky ne. Víc k tomu nechci ani nemůžu říct. Ostatně je to už dobře rok.
3: Co se mu stalo?
2: Našli ho teprve teď v jedné opuštěné salaši. Vypadá to, že týdny nic nejedl a nepil. Co se našlo, byla spíš mumie.
0: To je strašné.
3: Já jsem ti říkal, že je cvok.
2: Ta salaš byla plná motýlů.
3: Čeho?
2: Musel celou dobu sbírat motýly. Kolegové napsali dohlášení, že tolik motýlů v životě neviděli. Mrtvých samozřejmě.
3: Strašné. Předpokládám nicméně, že je to vše, pane komisaři.
2: Ano, ostatní obstará advokát.
3: Jaký advokát?
2: Jeho advokát, pověřil ho, než zmizel.
3: Co ten chce od mé ženy?
2: Bez starosti nechce nic, spíš naopak.
3: Jak naopak?
2: No, zdá se, že odkázal vaší ženě celý svůj majetek. Byt, zvukové studio, cenné papíry, šperky své matky a tak. Ano, ale to není má záležitost. Půjčil jsem si z pozůstalosti jen jednu věc. Protože byla nalezena přímo u mrtvého. Myslel jsem si, že byste nám snad mohla pomoci, paní Konrádová. Víte, vláčel sebou do těch kopců velkou komplikovanou aparaturu, ale zůstala po něm jen jedna jediná kazeta. A je opatřena vaším jménem. Vidíte?
3: Říká tam něco? Pak bych vás musel žádat, abyste vzal ohled na mou ženu. Já nepřipustím, aby
2: neříká
3: se jí...
2: Neříká nic. Jsou tam jenom nějaké zvuky.
0: Jaké?
2: A tak si to snad poslechněte.

Svou rozhlasovou premiéru si tragická komorní hra Jeleny Mašínové Motýlí smrt, kterou jste právě vyslechli, odbyla nejprve na vlnách rakouského rozhlasu stanice ORF. Ta česká vznikla až po sametové revoluci, kdy se autorka a její manžel, spisovatel Pavel Kohout, mohli vrátit do vlasti, odkud je komunistický režim vyhnal po podpisu Charty 77. V poetickém příběhu autorka dokázala postihnout zrádnost virtuálních vztahů v době, kdy mobilní telefony a sociální sítě byly ještě velmi vzdálenou budoucností. Režisér Jiří Horčička obsadil do rolí neobvyklého mileneckého páru Janu Hlaváčovou a Viktora Prajse. Inscenace natočená v roce 1993 patří, jak mi jistě dáte za pravdu, právem do Zlatého fondu Českého rozhlasu. A vedle Viktora Prajse a Jany Hlaváčové účinkovali Drahomíra Fialková, Radoslav Brzobohatý a Ladislav Frej. Dramaturgii měla Jana Weberová, stereoscénář Miloš Kot a Jana Fischerová. Technická spolupráce Jiří Litoš, Lidmila Čáslavská. A ještě jednou zopakujme, že hra byla natočena v Českém rozhlase v roce 1993. Příběh, který už je přes 100 let hrán na všech možných českých scénách, profesionálních i ochotnických. Příběh, který byl mnohokrát sfilmován a stal se jedním z děl, která formují národní identitu, nabídneme k poslechu dnes večer. Líbezná a trochu komická pohádka, kde se zpupná vrchnost snaží zatnout tipec jednomu hrdému mlynáři, porazit jeho lípu a odvést mu jeho milou, na kterou líčí i vodník, kde mlynář s lucernou provází svůdnou kněžnu lesní mokřinou k zámečku, zatímco kolem v temném lese vytrubují vystrašení šumaři nějakou kasací, kde jedna přežárlivá manželka obsedantně pronásleduje unikavého manžílka, až vyděsí i vodníka a nakonec všichni klečí pod zpívající lípou, ze které vystoupí čistá pana. Tak to jste samozřejmě pochopili, že řeč je o Jiráskově lucerně, která se dostala také na operní jeviště, a to díky Vítězslavu Novákovi, a tato verze nás právě dnes večer bude zajímat. Ve svých pamětech Novák vzpomíná na dobu vzniku Lucerny slovy. Hodla je v operní tvorbě pokračovati, našel jsem v rozkošné této hře nový ryze český námět, motiv lásky k rodné zemi spojený s motivem sociálním, zasazený do okouzlujícího prostředí a oživený celým kaleidoskopem figurek ze světa panského, selského a pohádkového. Cítil jsem, jak ze hry Jiráskovi plíští všemi pory hudba, jen je podchytit, aby se rozezněla. Trvalo ještě nějakou dobu, než slavný český dramatik a spisovatel Alois Jirásek dal souhlas ke zpracování hry do podoby operního libreta, ale nakonec se podařilo a Lucerna byla zadána v roce 1922 k provedení Národnímu divadlu v Praze. A pro nás je také důležitá postava mladé kněžny, kterou několikrát za svůj život stvárnila Maria Tauberová, jedna z legend zlaté éry Národního divadla. Od jejího narození, od narození Marie Tauberové si připomínáme v těchto dnech 115 let a uslyšíme ji právě dnes večer po 20. hodině v této roli Novákovy opery Lucerna. Tak tedy jste srdečně zváni k poslechu a toto je hudební pozvánka.

Obrazem prudkého rozkolísání se střídajícími se vlnami vášně, sarkazmu, bolestného zoufalství a temné beznaděje napsal o doznivším díle triu kvázi Una balata démol Vítězslava Nováka z roku 1902. Životopisec Vladimír Lébl, hrálo nám Ars Trio. Novákovi hudby plný bude také dnešní večer, kdy uvádíme jedno z jeho čtyř operních děl, jevištních děl, to nejhranější, totiž Lucernu podle Aloise Jiráska, o kterém opět Novákův životopisec Lébl napsal. Je to dílo pohádkově idylické, prozářené jasnou slunou pohodou, dílo čisté, líbezné liriky a jemného humoru. Tak ten si můžete dopřát dnes po 20. hodině. My uvádíme Novákovu Lucernu také k příležitosti 115. výročí narození legendární sopranistky Marie Tauberové, která v této rozhlasové nahrávce stvárnila roli mladé kněžny. Tak tu uslyšíte po 20. hodině. Aktuálně je téměř 16:30, poslední odpolední chvíle si mezi sebou rozdělí dva hosté. Jednak se můžete za chvíli dozvědět, s jakými vizemi a plány předstoupí v nové sezóně před rozhlasové symfoniky jejich nový šéf dirigent Elias Grandi. A po 17. hodině můžete slyšet hlas z rozhlasových vln velmi dobře známý, jednak ho můžete znát od vltavského rozhlasového mikrofonu a jedna také z rozhlasových titulků, neboť Lukáš Hlavica, host této vizitky, dělí svou rozhlasovou práci právě mezi mikrofon a režisérské studio. Před rokem obdržel cenu za mimořádný přínos v oblasti audioknih a mluveného slova a k té příležitosti si ho pozvala do rozhlasového studia, do vltavského studia Karolína Koubová a mluvila s hercem a režisérem, který s více než 150 načtenými tituly je jedním z nejvytěžovanějších a nejoblíbenějších audioknižních hlasů u nás. A Lukáš Hlavica mimo jiné řekl: miluju, když se rozsvítí červená a svět se promění metamorfózou herců. Jak to, že v něm tiká krakatit neustálých pochyb a jak se mu četly Letnice Miroslava Hlauče, na to se ho Karolína Koubová ptala zhruba před rokem a vy máte možnost si tento rozhovor poslechnout dnes znovu, bude to za půl hodinky.

0: Vážení a milí, Jana Trojanová vás vítá u poslechu pořadu o hudbě, lidech a rozhodnutích, která se odehrávají nejen před orchestrem, ale i hluboko uvnitř hudebníka. Hostem pořadu Taktovka 32. dílu podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava je dirigent, který se s přirozenou lehkostí pohybuje mezi symfonickým i operním světem, hudebník, který staví na emocích, příběhu a intenzivním prožitku a také nastupující šéf-dirigent rozhlasových symfoniků Elias Grandi.
1: Thank you very much, Jana. Lovely to be here.
0: Eliasi, vy přicházíte k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu v momentě, kdy se otevírá nová kapitola jeho historie. Pamatujete si ten okamžik, kdy jste se dozvěděl, že jste byl vybrán právě vy na post šéf-dirigenta? Co se vám tehdy honilo hlavou?
1: To be quite honest, I do not really remember the exact.
2: Upřímně už si přesně ten moment nepamatuju, ale s láskou vzpomínám na dobu, kterou jsem tady se Sočerem strávil. Navíc se začátek mého působení krásně až neuvěřitelně sešel se stoletým výročím orchestru. Je to pro mě velká čest. Nastoupit na nové působiště je vždycky štěstí a nastoupit v okamžiku z tého výročí, to se opravdu nestává často. Mám z toho obrovskou radost.
0: Výběrové řízení na pozici šéf-dirigenta je vždycky komplexní proces, a to po umělecké stránce, tak té lidské, ale možná by se dalo říct i té vizionářské. Jak jste to vnímal vy?
1: I find it's a little bit like dating, so...
2: Vnímám to podobně jako seznamování, jako když hledáte partnera. Vzájemně se oťukáváte a pozorujete, jakou mezi sebou máte chemii, co hledáte, co máte za sebou. Je to stejné jako u vztahů. Hledám podobného partnera nebo někoho úplně jiného. A je to oboustranné, platí to pro orchestr i pro dirigenta, který se setkává s různými tělesy. Není to úplně jako speed dating, ale trochu ano. Vidíte se poprvé, uděláte na sebe nějaký dojem a po pár dnech víte, jestli chcete jít na další rande nebo zkrátka ten vztah dále rozvíjet. Se Sočerem to bylo velmi jasné a spontánní hned od naší první spolupráce. Dobře se nám spolu komunikuje, nejen slovně, ale i mimoslovně, takže se moc těším, že se teď do tohoto vztahu vrhnu naplno.
1: Very, very much looking forward to dive into that relationship with that orchestra.
0: Vaše kariéra je silně mezinárodní. Německo, Japonsko, Spojené státy, Evropa. Co vás přivedlo právě k rozhlasovým symfonikům v Praze? Byla v tom intuice, konkrétní zkušenost, nebo to bylo něco, co se vlastně vůbec nedá pojmenovat?
2: Myslíte to čistě biznisově nebo osobně a emočně? Myslím, že nás to vrací k tématu vztahů. Občas najdeme vztah někde, kde to nečekáme. Když jsme nezadaní nebo hledáme vztah, možná se svým životním partnerem neseznámíme v baru, kde jsme to čekali, ale třeba na cestě z baru domů. Se Sočerem jsme se setkali náhodou. Kolega dirigent tady měl dohodnutou týdenní spolupráci, kterou musel zrušit, a Sočer kontaktoval moji manažerku s dotazem, jestli bych ho nemohl zastoupit. A já jsem zrovna měl čas a pracoval jsem v Drážďanech, takže to byl kousek. Vyrazil jsem tedy do Prahy, ocitl se v nečekanou chvíli na nečekaném místě, a orchestr mě upoutal svou vřelostí a vášní pro hudbu. Když jsem se pak rozhodoval, jestli mám stanout v jeho čele, důležitou roli hrálo i české muzikantství a bohatství české hudby. Samozřejmě jsem o něm věděl už dřív, ale teď jsem ho začal objevovat do hloubky a nepřestává mě ohromovat. A tak jsem tady.
0: Eliasi, když jste stál poprvé před Sočerem, byl to spíš okamžik pravdy nebo postupné poznávání? Pozná dirigent během prvních minut, že tohle je přesně orchestr, se kterým chce jít dál?
1: It's different anytime. I love how your questions.
2: Moc se mi líbí, jak v otázkách rozvíjíte metaforu vztahu. a všichni doufáme, že se Sočrem to bude velká láska a bude nám to dlouhodobě klapat. Ale zpátky k vaší otázce. Pokaždé je to jiné, stejně jako u partnerů. Na začátku něco vycítíte. Jste vnímavé bytosti, máte nastražené smysly a sledujete, jak ten druhý reaguje. Ale zároveň tomu dáváte čas. První dojem je samozřejmě velmi důležitý. Poprvé si k sobě přičichnete, respektive v tomto případě zachytíte akustický dojem a na základě toho získáte představu o tom, jakou má orchestr osobnostní a zvukovou strukturu, jakou má psychologii a jak funguje. Přesto si osobně myslím, že je důležité počkat, až spolu odehrajete koncert. To je okamžik pravdy, kdy se to pozná. Všechno předtím je vzájemné oťukávání. Everything else before is checking each other out. But actually doing it happens in the performance.

0: Hostem pořadu Taktovka 32. dílu podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava je nastupující šéf-dirigent Sočru Elias Grandi. Eliasi, jste dirigent, který často mluví o hudbě jako o vyprávění příběhu. Jaký příběh byste chtěl vyprávět s našimi rozhlasovými symfoniky?
1: It's two different storylines. Maybe we imagine it like a well-told.
2: Ten příběh má dvě různé linie. Představme si to jako seriál, který má jednu nebo i více řad. Když je to dobrý seriál, těšíme se na další řady. A řada se samozřejmě skládá z jednotlivých epizod. Zkusím to trochu vysvětlit. Myslím, že každá epizoda se odvíjí od programu pro daný koncertní týden a pro daný koncert. Ten je tvořen skladbou nebo skladbami, které hrajete. A ty se zase odvíjejí od toho, jaký skladatel je zkomponoval. Domnívám se, že naší povinností je snažit se vyjádřit příběh či význam co nejpravdivěji, nacházet podstatu dané skladby, přivádět ji k životu a promítat ji do emocí. U některých skladatelů mají díla lineární příběh, jako například symfonické básně Richarda Strause a dalších. V jiných případech příběh stojí na absenci děje. Takové skladby nejsou lineární, ale spíše atmosférické. Přeskakují od jednoho momentu k druhému. Vizuálně bychom to mohli přirovnat k ostrým střihům. To všechno chceme stvárnit a probudit k životu, aby to mohlo zažít publikum. Ideálně, aniž by o tom muselo přemýšlet, ale přímo skrze rozeznívající se emoce, zvukovou formu a strukturu díla. To je tedy jedna epizoda, ale v sezóně se střídají epizody různé, které tvoří řadu. A ta spolu s dalšími řadami tvoří celý dějový oblouk. Ten si nemůžete úplně definitivně naplánovat, ale musíte si ho být vědomi. Jakožto šéf-dirigent a umělecký ředitel máte za úkol neztrácet ze zřetele i tuto širší dějovou linku. Náš příběh teď začíná stoletým výročím, což je obrovský milník. Můj osobní příběh tak zůstává spíše v pozadí, protože stoleté výročí je mnohem větší událost než nástup nového šéf-dirigenta. Moje první sezóna se tedy rozhodně ponese v duchu tohoto příběhu. Jakou historii za sebou orchestr má, jak si stojí dnes a kam budeme směřovat do budoucna?
1: Into the future.

0: Co by měla být podle vás identita Sočru v dnešním světě? V čem může být rozhlasový orchestr jedinečný?
1: I think an orchestra, every orchestra is unique in its own way.
2: Myslím, že každý orchestr je svým způsobem jedinečný, stejně jako každý člověk. A my teď máme díky výročí příležitost k reflexím. Je až neuvěřitelné, že tento orchestr je součástí dějin už 100 let. To je dlouhá doba. Sočr je úzce navázaný na Český rozhlas, který sám není o mnoho starší. Což vypovídá o tom, jak silným pilířem této instituce Sočr je. Navíc jde o národní rozhlasovou stanici, takže Sočr v rámci země reprezentuje hudbu, zejména takzvanou klasickou hudbu. Ukazuje, jaká hudba k národu promlouvá a jakou hudbu Češi tvoří. Skladatelé, kteří byli soudobí před 100 lety, už dnes soudobí nejsou, ale Sočr je na ně napojen. A stejně tak je napojen na současné komponisty, kteří budou za dalších 100 let tvořit dějiny. To je podle mě nedílnou součástí identity Sočru. Česká hudba a soudobá tvorba. Ale má také vztah k hudbě zvenčí. Řekněme k mezinárodní hudbě, kam patří například Beethoven, Richard Strauss, Gustav Mahler. I když o Mahlerovi bychom si rádi mysleli, že je to český skladatel, respektive bychom měli vědět, že je to český skladatel. Mezi různými hudebními skladbami pak dochází k interakcím. Když vnímáme jednu skladbu vedle druhé, dovídáme se něco sami o sobě. Díky kontrastu občas něco vidíme jasněji. To také úzce souvisí s repertoárem a identitou Sočru. Hraje hudbu určitého typu, díla ze začátku 20. století a významné počty

0: Ale vraťme se k tomu, čím mě Socher upoutal, když jsme se setkali. Z jeho členů přímo čiší muzikantství a hluboké hudební nadání. V němčině máme výraz Spielfreude, radost ze hry. A ta se podle mě výrazně propisuje do koncertů. Je to tedy kombinace. Na jedné straně stojí intelektuální aspekty, které jsem zmínil, a na druhé schopnost plně a bez zábran prožívat přítomný okamžik. V tom si podle mě Socher vede velmi dobře.
1: To live the moment and not to be inhibited. And I think that is something this orchestra has very strong ability of doing that.
2: Rozhlasový orchestr má specifický rozměr. Pracuje nejen s živým publikem, ale i s mikrofonem, archivem, nahrávkou. Ovlivňuje to podle vás způsob, jakým se tvoří hudba?
1: It doesn't necessarily influence the work while conducting, but
0: samotné dirigování to přímo neovlivňuje, ale jsou to různá zadání, kterých se orchestr musí zhostit s radostí a nasazením. Socher to dělá už 100 let a určitě to i dál dělat budeme. Rozhodování o tom, z čeho se má pořídit nahrávka, co je důležité pro archiv a co se má provést před publikem, protože je potřeba to procítit naživo, je důležitou součástí každodenního plánování a dramaturgie.
1: These things are just a part of the daily process of programming in the decision making.
2: Vaše práce je často spojována s energií, s emocí a intenzitou. Jak tuhle energii přenášíte na orchestr a co naopak vy potřebujete od něj, od orchestru?
0: Nevím, zda to dokážu vyjádřit slovy, je to určitý způsob bytí. Hudba nese obrovskou energii. V každém okamžiku života musíme být vděční za skladatele, kteří pro nás hudbu tvoří a kteří tvoří hudbu s tolika různými podobami energie. I ten nejjemnější dotek totiž může být nabitý energií, třeba i mnohem víc než hlasité, prudké gesto. Kouzlo hudby spočívá v tom, že zachycuje energii života v nejrůznějších vlnách, útvarech a formách. Možná jde o to naladit se na to, co nám skladatelé dali. Osobně věřím, že má-li být život krásný, musíme se snažit, aby co nejvíce okamžiků stálo za to. Proto se snažíme převést hudbu na energii a energii na zvuk, což dělá daný moment cenným. A myslím, že to není jen něco, co očekávám od orchestru já, ale něco, co od sebe přirozeně očekává každá hudebnice či hudebník. Je to přirozené. Každý jsme asi v životě zažili okamžik prozření, kdy jsme si uvědomili, co s námi hudba může udělat. Může nás zasáhnout hluboko u srdce, může nás rozplakat nebo rozesmát, nebo v nás vyvolat údiv nad něčím nádherným, nebo něčím, co promlouvá k naší duši způsobem, který nedokážeme popsat slovy, ale prostě to cítíme. A takový moment se snažíme znovu vytvořit pro publikum. A nejen pro publikum, ale i pro nás samotné. Pro publikum ho vytváříme právě tím, že ho vytváříme sami pro sebe.
1: Or create this again for the audience, for ourselves as well, not only for the audience, but we create it for ourselves and through creating it for ourselves, we create it for the audience.
2: Říká nastupující šéf dirigent rozhlasových symfoniků Elias Grandi.

0: Po 8 letech v Heidelbergu přicházíte do nové role. Co jste si z té zkušenosti odnesl jako šéf dirigent? Něco, co teď víte, že chcete dělat jinak, nebo naopak, co chcete dělat stejně, jak to máte?
1: Nevím, jestli jde o to dělat věci jinak nebo stejně. Je to jiné působiště s jinými lidmi, což je z podstaty věci jiné. Ale jsem to pořád já, takže to se z podstaty věci nemění. Když se mladý člověk ocitne na vedoucí pozici jako já v Heidelbergu, ostatně doufám, že jsem pořád ještě mladý, naučí se, že jako dirigent nemá odpovědnost jen za partituru a hudbu v daném okamžiku, ale má také odpovědnost za lidi, za to, že spolu dokážou pracovat jako tým, za spolupráci s administrativním týmem a s institucí, které je součástí. Zjistíte, že spolu vytváříte něco většího. V jistém smyslu jste vedoucí orchestru, ale ten má zároveň i další vedoucí. Koncertního mistra, vedoucí skupin, uměleckou radu. Má to mnoho různých úrovní a podob. A vy si v tom musíte najít své místo a svou roli. A v různých směrech na sebe vzít odpovědnost, kterou to vyžaduje. V Heidelbergu jsem dostal možnost se právě toto naučit a jsem za to vděčný. I think that is something that I'm grateful for, that I had the chance
0: to learn that in my years in Heidelberg. Na co se v Praze nejvíc těšíte, profesně i lidsky, jestli se to dá vůbec shrnout, na co všechno, tak třeba ve zkratce jenom. I mean, the city is incredibly beautiful. We don't need to
1: Praha je neuvěřitelně krásná, ale to vám nemusím říkat. Vy tady žijete a vyrůstala jste tu. Takže je toho tady hodně, na co se těším a s čím se začínám seznamovat. Zajímají mě dějiny a historické souvislosti a právě čtu úžasnou knihu o hudebních procházkách po Praze. Jsou to krátké výlety městem, které vás vedou na různá místa spjatá s hudbou, od Bedřicha Smetany až po téměř současnou hudební tvorbu. A totéž bychom mohli udělat pro literaturu. Praha má nesmírně bohatou historii a zároveň je tu neuvěřitelně živé a zapálené publikum, které má o hudbu opravdový zájem. Vám to možná přijde normální, ale pro někoho zvenku, jako jsem já, je zkrátka ohromující, kolik orchestrů tady působí a kolik koncertů se tu denodenně odehraje. Praha patří k největším evropským hudebním centrům a je fantastické, že odteď mám tu čest být součástí místní scény.
2: Yeah, to have the honor and the joy to be a part of from now on.

0: Můžeme se těšit na nějaké dramaturgické novinky? Jsou skladby nebo autoři, které byste chtěl se Sočerem objevovat nebo, řekněme, znovu objevovat?
1: Yeah, we have a few ideas.
2: Ano, nápady máme a tu a tam se je do výroční sezóny snažíme propašovat. Vlastně se to s těmi 100 lety Sočru pěkně sešlo, protože 20. léta a začátek minulého století jsou spjaté se skladateli, kteří pak trochu zapadli. Nevím, jestli je to z muzikologického hlediska přesný termín, ale mluvíme o takzvané pražské škole. V pozdějším historickém vývoji se pak z některých jejich představitelů stali terezínští skladatelé. Rád bych se k tomuto tvůrčímu období vrátil. Ve 20. letech vznikala v Praze nesmírně živá hudba, dělo se toho tady spoustu. Navíc se jakožto německý dirigent zajímám o otázky německy mluvících obyvatel Prahy, kteří se na místní kultuře významně podíleli. To vše pak přerušil teror jiných Němců, Němců zvenčí, ale je podle mě důležité se znovu zaposlouchat do hudebních děl, která se nám dochovala. Patří sem Viktor Ullmann, Pavel Haas, Erwin Schulhoff. To jsou skladatelé, které bych chtěl více uvádět a možná i nahrávat. A pak jsem nově objevil skladatele z následujících let. Nejen německy mluvící, ale i Čechy. Jako je například Ostrčil, samozřejmě Martinů, ale i další figury 20. století. Jindřich Feld, Jan Novák nebo Vladimír Sommer. Moc se těším, až je postupně uvedeme. To je tedy jeden jasný směr spjatý s identitou orchestru, ale i obecně s pražskou hudbou. A pak určitě uvedeme nějakého Mahlera, už proto, že je to český skladatel. A myslím si, že je aktuální jako málo kdo jiný. To, o čem jeho hudba pojednává, je nám dnes velmi srozumitelné, protože se možná nacházíme v podobném historickém bodě. Cítíme se jako jednotlivci ztracení. Nevíme, kde je naše místo. Svět je méně stabilní než před 20 lety. A Gustav Mahler si tyto otázky dokáže pokládat tak, že nám zároveň přináší sílu a naději. Takže chystáme Mahlera. A o dalších plánech se dočtete v našem programu pro novou sezónu. To jsou tedy dvě silné linie, které chceme rozvíjet. To have a look at the season program and see what else is in store, but those are definitely two of the few stronger lines that we want to explore.

0: Nastupující šéfdirigent Sočuru Elias Grandi je dirigent, který začínal jako instrumentalista, violončelista. Ovlivňuje vás tahle zkušenost dodnes ve vztahu k orchestru?
1: Yeah, first of all, I have to say probably the next chief conductor is going to be a violist because coming from Petr Popelka being a double bass player and then
2: v první řadě musím říct, že příští šéf dirigent bude nejspíš violista. Začalo to kontrabasistou Petrem Popelkou. Teď jsem nastoupil já, čelista, potom bude na řadě violista a pak je tu spousta skvělých českých dirigentů, kteří hrají na housle. Ale žerty stranou. V každém případě si myslím, že dirigent do své práce s orchestrem vždy vnáší vlastní zázemí a historii. Podle mého názoru ale není zase tak důležité, na jaký nástroj hrajete. Zásadní je, abyste mistrně zvládli hru na jeden libovolný nástroj. Musíte vědět, co to obnáší hrát na úrovni profesionálních hudebníků. Pak ke každému členovi orchestru intuitivně cítíte obrovský respekt, ale zároveň víte, co můžete požadovat. O tuto kombinaci jde. Takže ano, z tohoto pohledu to mou práci s orchestrem ovlivňuje, ale vlastně bych klidně mohl být i klarinetista.
1: My work with the orchestra, but somehow I think it could have also been the clarinet.
0: Eliasi, co pro vás znamená začátek nové kapitoly? Je to spíš očekávání, odpovědnost nebo radost?
1: All of that. Thank you very much.
2: Všechno, co jste zmínila. Děkuji za tuhle otázku a už se nemůžu dočkat na začátek naší spolupráce.
1: I can't wait to start.
0: Dirigent, vypravěč hudebních příběhů a nově také šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu Elias Grandi byl hostem pořadu Taktovka. Eliasi, děkuji, že jste byl naším hostem. Přejeme hodně štěstí na nové cestě, na té cestě, která nese název obsahující 4 písmena SOCR.
1: Thank you so much. It's been a pleasure to be here.

0: Vám, vážení a milí, děkujeme za poslech 32. díl podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. Naleznete k poslechu na Můj rozhlas, Spotify či v dalších podcastových aplikacích. Jana Trojanová přeje pěkné dny a těší se zase u dalšího dílu.
1: Tedy novým šéf-dirigentem rozhlasových symfoniků od následující sezóny bude německo-japonský dirigent Elias Grandi a rozhovor s ním vedla Jana Trojanová. A tento rozhovor doprovázela hudba Gustava Mahlera, konkrétně šlo o ukázky z jeho druhé symfonie C-moll pro soprán, alt, smíšený sbor a velký orchestr. A my jsme slyšeli Socher hrát pod taktovkou Tomáše Hanuse. Bezmála 17 hodin my uzavíráme vltavské odpoledne profilovým rozhovorem. Za chvíli si připomenete vizitku s Lukášem Hlavicou, hercem a rozhlasovým režisérem. Tedy dobré pozdní odpoledne, milí posluchači.
2: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Radioservis představuje
4: Toulky první republikou.
5: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
4: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
6: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
4: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
7: Vizitka.
8: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Mikrofon mám hodně rád. Nějak mě osvobozuje, na rozdíl od kamery, která mi působí spíš úzkost, říká náš dnešní host ve vizitce, rozhlasový a televizní herec, dabér, divadelní a rozhlasový režisér Lukáš Hlavica. Vítejte, dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji vám moc za pozvání.
8: Pochází z umělecké i rozhlasácké rodiny, je absolventem herectví na Pražské Damu, kde v současnosti také vyučuje. Kromě herectví a výuky se věnuje divadelní režii, působil v Národním a Vinohradském divadle a jako režisér s hereckou povinností také v Davidském divadle. Je držitelem ceny Františka Filipovského za dabing a také hlasem rozhlasových regionálních stanic. V Českém rozhlase pracuje jako kmenový režisér. Nejnověji nastudoval Čapku v Krakatit jako rozhlasovou dramatickou sérii s velkou výpravou a hudbou, kterou pro symfonický orchestr Českého rozhlasu zkomponoval Matěj Kroupa. Čtyřdílný kus je stále k poslechu na webu Vltavy i v aplikaci Můj rozhlas. A hlas Lukáše Hlavici můžete také aktuálně slyšet v rozhlasové verzi románu Letnice Miloslava Hlauča, který včera bodoval na cenách Magnesia Litera jako debut roku a jako kniha roku. A tuto četbu pro vás Český rozhlas Vltava právě také na dalších 28 dní otevřel. My začneme ale, Lukáši, s dovolením s Krakatitem. Mě překvapilo, že rozhlasových verzí Krakatitu za stolik není. Já jsem si myslela, že to musel být prostě námět tolikrát v rozhlasu. Jsou jen dvě a to jsou spíš taková rozhlasová čtení a potom jedna opera. A teď to vaše opulentní dílo, jak byste charakterizoval?
9: Protože, opulentní?
8: Ano, no, tak je to krásná opulentní výprava. Opulentní v dobrém takový, slova smyslu, protože ta výprava s tou hudbou Matěje Kroupy a vlastně tak, jak jste to dal dohromady, tak mně se to zdálo velké.
9: Jasně, no, jako asi to k tomu vybízí přece jenom ta předloha k určité opulentnosti nebo k určitému takovému jako velkému gestu. Ono je to překvapivé, i to dílo toho Karla Čapka, teda vlastně pro mě to bylo velmi překvapivé, jako když jsem četl ten román, tak se musím přiznat, že pravděpodobně, kdybych nevěděl, že to napsal Karel Čapek a přečet jsem třeba, otevřel jsem to na stránce 158 a přečet jsem si kus, především takových těch jakoby poloh snovejch, horečnatejch, tak bych možná vůbec netrefil autora. To je jako, pro mě se to i, já znám Čapka jako vlastně velmi přesného, racionálního,
8: intelektuála,
9: břitkého, někdy ironického a takhle vlastně, a tohle dílo je takové velmi jako vlastně opravdu psané jako, jako v horečce, jo, zvláštní, zvláštní to byl zážitek a možná z toho se potom vyvinulo to, jak jsme to chtěli pojmout.
8: Jak jste tedy právě si vypracoval tu svoji režijní vizi? Četl jste tedy román, zároveň dramatizaci, jak jste to si skládal pro sebe dohromady, abyste věděl, jak chcete, aby to znělo?
9: Jasně. No, ono je to vždycky, říkám, je to trošku komplikovaný ve chvíli, kdy je, máte před sebou dramatizaci předlohy literární tohohle románu, tak u mě se to vždycky děje, že jsem z toho velmi, když to řeknu eufemisticky, nesvůj, že vlastně mám vždycky pocit, že vlastně to dílo trošku jako vlastně tím, jak ho oktrojujeme, takže ho mrzačíme lehce, jo? Že tam prostě nejsou věci, které by tam měly být, ale které prostě nejdou zase vlastně dramatizovat. Mm-hmm. A to vždycky mám takovej vlastně jako najednou pocit takovýho trošku chvilku krize, zmaru, pak potřebuju dobrýho dramaturga, který mě z toho dostane, v tomto případě to byl Martin Velíšek, který mě říkal, i takhle to půjde, nebojte, tak já jsem se trošku uklidnil. A potom samozřejmě vlastně u té dramatizace bylo asi klíčový sledovat nějakou linii, kterou ten Čapek má v tom narrativu. Jo, museli jsme se prostě zbavit věcí, což byly právě ty horečnaté sny, které byly plný vlastně jakoby zvláštních obrazů, erotiky a takhle, protože tam bychom k tomu opravdu museli mít nějakýho vlastně vypravěče, anebo to, ten Prokop by tam musel fungovat jako nějaký vypravěč, který by to všechno popisoval.
8: No, vy právě jste říkal, že dramatizace, že vás to vlastně hodně bolí, protože je to vedle té knihy takový mrzáček, ale zase je potom potřeba, aby to v rozhlase znělo plnohodnotně, takže ta role toho dramaturga je skutečně velmi významná a ta úzká spolupráce s režisérem, tak jak jste si rozuměli právě s Martinem Velíškem.
9: To je naprosto klíčová. My jsme si rozuměli. Já jsem teďka nedávno...
8: Nechtěl jste třeba tam nechat nějaké ty erotické...
9: Já jsem nedávno v nějakém rozhovoru a Martin mi to potom trošku vyčítal, protože to vyznělo podle něj tak, jak já jsem vůbec nechtěl, že právě on zavinil to, že tam ta erotika, ty erotické sny nejsou. Jo. Tak takhle to vůbec není. Ono šlo opravdu o to rozhodnutí. Jestli to bude prostě... Někdy se to dá udělat s vypravěčem a je to zároveň vlastně vždycky z vypravěče jdeme do situace, zase zpátky k vypravěči a takhle je to vlastně jakoby takové jako víc dramatizovaná četba, dejme tomu. Což jako tvar mě se hrozně líbí a myslím, že to rádiu velmi sluší tenhle tvar, protože může použít vlastně velkou zkratku, nemusí nic převyprávovat dialogama a prostě jako ve chvíli, kdy ten vypravěč řekne a bylo mrazivé ráno a na obzoru vycházelo slunce, tak si prostě ten člověk, který to poslouchá, ten film vytvoří a v tu chvíli může nastat dialog a už víme, v jakém prostředí to je. Tady to nahrazuje hudba hodně, jo, když tam právě tohle to není použitý, takže jenom chci říct, prostě Martin Velíšek nemůže za to,
8: že tam, ano,
9: že tam nejsou erotické sny. Oni tam opravdu dokonce asi dva zůstali, ale mně jich přišlo zase tak málo, že nakonec asi jsem to byl já, který poprosil, aby se nějakým způsobem vyndali, protože mně to přišlo, že by to asi bylo trochu nesrozumitelné.
8: Tak v Krakatitu v této verzi tedy erotické sny neuslyšíte, ale ono přece jenom tohle úžasné velké dílo dát do 4 rozhlasových dílů, tak to tedy je taky majstrštyk.
9: Ono se nám to rozrostlo, původně to bylo plánované jako 3.
8: A takže jste si přidali.
9: A nakonec jsme jeden přidali.
8: To je dobře, to je dobře. Ale řekněte mi, v čem spočívá vlastně ta hlavní aktualizace nebo to, proč v současnosti Krakatit hrát, číst, ono je to téma hodně nadčasové.
9: Je. Já právě vždycky si říkám, jestli ono se to tak tomu Čapkovi asi dělo, na tohle nemyslel, jakože píše něco nadčasového, ale hodně krát se mu to povedlo. Ono samozřejmě, ve chvíli, kdy píšete prostě literaturu, která je nějakým způsobem science fiction, tak pokud jste dobrý, tak většinou ono to má v určitých dobách znova a znova svoji platnost a svoji...
8: Jules Verne by mohl vyprávět. Ježišmarja.
9: Ale tady navíc teda, a to si myslím, to bylo to největší vlastně pro mě překvapení, protože přiznám se, nejdřív jsem četl dramatizaci, pak jsem četl poprvý ten román, já to nechtěl udělat naopak. A když jsem četl ten román, tak mě nejvíc asi vlastně překvapilo to, že oproti tomu, co jsem vlastně jako co byla to, co udělala jakoby ta legenda toho Vávrova filmu, který se nám všem, kdo ho viděl, nějak jako dostal pod kůži.
8: Karel Heger.
9: Karel Heger v hlavní roli, vynikající Karel Heger. Tak tady vlastně v tom románu daleko víc vlastně v podstatě si člověk začal všímat toho, že ten Krakatit není jenom zbraň, která může zničit civilizaci, svět, ale že je to opravdu něco, co je v člověku a k čemu člověk nějakým způsobem inklinuje svou vůlí, svou ambicí, svým prostě svýma temnýma stránkama, a tohle právě bylo, tohle je asi pořád platný, jako jo, a ve chvíli, kdy ho to začne, stejně tak jako oheň se stává jeho, Krakatit jeho pánem a on mu podléhá a on ho tak potřebuje, že se pro něj stává drogou, tak v tu chvíli prostě je zlé, protože ve chvíli, kdy tohle se v lidech najednou probouzí a ten ďábel, který je tady vlastně personifikovaný tou postavou daimona, vlastně začne infikovat ještě tím svým těma rádiovejma signálama, prostě na toho člověka takhle působí, tak potom vlastně je s tou planetou ne úplně dobře.
8: Já musím říct, že opravdu tohle mě zaujalo, protože já jsem vnímala přesně Krakatit jako nějakou tu vnější hrozbu jaderné zbraně. Musela jsem tedy myslet taky trochu na ta červená tlačítka, k němž mají přístup vládci jaderných velmocí a na tu globální nejistotu aktuální, ale zároveň, když jste to potom odvedl k tomu, že ten Krakatit je hlavně uvnitř nás, tak jsem si říkala, že mi vlastně tahle zásadní nejance unikla. Možná na margo toho, že jsem taky viděla především ten film o Takara Vávry.
9: Je to možný.
8: Ale že ten román je především o tom.
9: Já právě myslím, že já jsem si mnohokrát vzpomněl na jeden citát z Bratrů Karamazových Dostojevského, kdy se tam říká, že pán, ďábel s pánem Bohem bojují o člověka a tím bojištěm jsou lidská srdce. Jo. Tak možná tam jsem si na to vždycky vzpomněl, že mě to tenhle boj, vnitřní boj o člověka hrozně připomněl.
8: A já jsem se zase při poslechu Krakatitu zpřítomnila úvahu Daniela Hermana, která ke mně někde přišla, kdy říkal, že abychom mohli čelit tomu vnějšímu neklidu velkému, tak je potřeba se co nejvíc snažit o ten vnitřní klid právě v těch našich srdcích. Ale máte úplnou pravdu, že Karel Čapek vlastně tam píše, a vy to tam akcentujete, že zazní, že lidé mají detonační číslo, že připodobňuje lidi k trhavinám nebo chemickým sloučeninám, že taky mi tam přišla ta hmota, tělesnost a že člověk se musí roztříštit, aby vydal svůj nejlepší plamen.
9: Je to tak.
8: Tak jaká zpráva o člověku, nebo jak jste o tom přemýšlel, co vás napadalo, když jste tohle režíroval, to přináší, jakou zprávu o člověku?
9: No, že je to... že je to nebezpečný, že jsme opravdu na jednu stranu tak křehcí, když si to člověk vezme. A ta planeta je tak malinkatá v tom celém vesmíru. A že je strašná škoda právě A to si myslím, že ten Čapek tam hodně akcentoval a tam vlastně v tom jednom té jedné velké scéně, kdy se to blíží ten projev toho hlavního hrdiny trochu vlastně filozofii, dejme tomu Friedricha Nietzscheho, tak tam ten Čapek vlastně jakoby mu na závěr oponuje, že právě není potřeba. Není potřeba právě zažehnout v každém ten plamen, aby v ten moment prostě zazářil a takhle. Že ten hlavní hrdina k tomu na konci dospívá a ten dědeček prostřednictvím teda pána Boha, nebo pán Bůh dědeček mu říká, vidíš, a nemusíš vybuchnout, nemusíš vlastně toho tolik dokázat, jo. A je to vlastně dobře, jo. Takže ano, ten vnitřní klid, ten bychom strašně všichni potřebovali, ale je to těžký.
8: A závisí to na nás. Mluvíme dnes s Lukášem Hlavicou, rozhlasovým a televizním hercem, dabérem, ale především rozhlasovým režisérem. Mluvíme o Krakatitu, o rozhlasové dramatické sérii, kterou Lukáš Hlavica režíroval. Ale teď nám režíroval do vizitky hudbu, jako každý host vizitky ostatně. A je to Simon a Garfunkel for Emily, Whenever I May Find Her. Tak... proč padla volba, já vždycky tady z hostů trošku tahám to, proč vybrali právě tenhle song.
9: Jo, no on je z alba Bridge Over Troubled Water a to bylo jedno z LPček, který už měli snad, myslím, moje rodiče a já z toho mám vždycky, my jsme to poslouchali na chalupě na gramofonu a tuhle písničku, protože je taková hodně křehká a je to takové milostné vyznání, tak mě to hrozně chytalo, když jsem byl v pubertě.
8: Tak přesně neklidné, rozbouřené řeky si pustíme Simona Garfunkla.

0: Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem Lukáš Hlavica, rozhlasový režisér, který je prostě v rozhlase doma a mluvíme právě v souvislosti s Krakatitem, což je rozhlasová dramatická série, samozřejmě podle románu Karla Čapka. A přišel nám pozdrav od paní posluchačky Sakumi, která vám vyjadřuje obdiv vaší tvorbě. Tři životy Dmitrije Šostakoviče jsou skvostným rozhlasovým dílem.
1: To je krása, děkuji.
0: Tak jestli chcete psát dotazy nebo další podněty na Lukáše Hlavicu, tak pište na vizitka@rozhlas.cz jako paní Eva Sakuma. Když jsme mluvili o tom Krakatitu, Lukáši, o tom, co, že vlastně to hodně to, co je uvnitř nás, tak jaký Krakatit tiká uvnitř vás?
1: Já nevím, Krakatit pochyb permanentních. Ono možná právě to, jak jste na začátku vyjmenovala, co já vlastně všechno, čím se vším zabývám, nebo tak ano, to portfolio moje, tak možná i to vyjadřuje určitou roztěkanost, určitý pochyby, zároveň to jistě vyjadřuje i to, že mám hodně dětí a musím je uživit, to jde nějak ruku v ruce. Ale
0: to už taková prekarizace teď.
1: Takže možná tohle. Člověk neví, co v něm je. Jako, já tím, jak se hodně zabývám, tím, jak ta naše profese, ať už herecká, nebo ta režijní, je o tom, že se člověk snaží vlámávat do těch lidských myslí a srdcí skrze vá postavy dramatické, tak je to vlastně, člověk by si řekl, jo, tak je takovej, jsme takovýma horníkama, havířema, který rubou vlastně do lidí, ale jakoby to sám do sebe, to jde daleko hůř. Já jsem zvyklý rubat okolo.
0: No ale tak já jsem se právě s tím portfoliem také jsem si říkala, takže ale v největší dominanci máte rozhlasová režie.
1: Teď určitě, posledních asi 12 let. To třeba vlastně k divadelní režii jsem se už nedostal opravdu nějaký dvě dekády. To už je za mnou.
0: Aha, no a tak když jste působil v těch kamenných divadlech, tak čím to, že nakonec převážila ta rozhlasová režie, že vás nakonec víc takhle dostala?
1: To. Tak ono převážilo v první řadě opravdu ten fenomén rozhlas a ten, to, co jste říkala o tom mikrofonu, jo.
0: Vás osvobozuje.
1: Už od školy prostě jsem měl to velký štěstí, že jsem byl zván do rádia jako interpret. A dostal jsem tady spoustu neuvěřitelně úžasných příležitostí. A cítil jsem se tady, ač jako externí pracovník, tak téměř jako doma. A pak to nějak před těmi přibližně 13 lety, když mě zavolal Aleš Vrzák, můj ještě pořád současný šéf, tak a nabídl mi tohle místo, které se zrovna v tu chvíli uvolnilo, místo režiséra v Českém rozhlase, tak to přišlo zrovna v době, kdy asi to přijít mělo a já jsem v podstatě nezaváhal a říkal jsem jo, tak teď, mě už taky bylo hodně let a říkal jsem si jo, vlastně jo, to rádio je mi nejbližší, mám to tam nejradši, jsem tam nejuvolněnější a strašně mám rád to, že se tam pracuje velmi intenzivně, že se musí pracovat intenzivně. Já miluju to, víte, když se, stejně tak jako tady, prostě, že se rozsvítí ta červená. A v tu chvíli se změní svět. Ty herci v tu chvíli prostě udělají tu metamorfózu okamžitou a jedou naplno. Pak se to zhasne, já k tomu něco povídám, někdy hodně dlouho, někdy hodně nahlas. A pak se zase, a oni tak jako třeba říkají, jo, oponujou, a nebo souhlasí, nebo říkají, aha, tohle. A zasvítí červená a znova se to odstne prostě kdekoliv, prostě v historii, kdekoliv na světě, kdekoliv mezi lidma, který jsme nikdy neviděli. Obrovský dobrodružství, já tohle miluju prostě.
0: No a to mě právě velmi zaujalo a když si to třeba ukážeme přímo třeba na natáčení Krakatitu. Tak jak to tam u vás vypadá? Protože přece jenom režírovat herce, kteří jsou zvyklí používat své tělo pro rozhlas, myslím tělo na jevišti, ale režírovat je pro rozhlas. To je přece úplně jiná disciplína. Zároveň nemáte ty tu éru, nebo ten čas toho zkoušení, nebo no, jak to
1: naprosto
0: probíhá.
1: Ne.
0: Tak to mi řekněte, jak probíhá ta práce.
1: Tak, no, ta práce probíhá teda tak, že nejdřív se modlíte, abyste
0: získal to
1: ty herce, které chcete, aby oni měli čas. To je první věc. To, když se povede, tak je trošku, tak se vám uleví a začnete se o to víc těšit na ně, no, protože už nějak víte, co od nich čekat, jste nějak dohodnutý, víte, že oni vám důvěřují. Jo, je to takhle jako vlastně, cítíte se najednou v tomhle tom takovým jako bezpečí a to já prostě cítit potřebuju. No a pak oni nastoupějí, udělá se prostě plán natáčecí, což obnáší u takovýhleho projektu, jako byl Krakatit, dejme tomu asi 5 neděl natáčení s hercema, vždycky po 4hodinových frekvencích denních. No a je to tam tak, že prostě přijdou a dejme tomu, když přijdou poprví a musí to člověk nějak jako jim udělat nějaký expoze a do toho příběhu je vtáhnout, tak to dejme tomu hodinu trvá, že prostě sedíme u stolu, čteme si to, povídáme si o tom a máme natočit vždycky za ten den takových 6-8 stránek, je tak naplánovaných, jo. No a pak jdeme a pak se teda točí a točí se hodně záběrů. Jo, protože tam jde o to, že víte, že už nikdy ty herci na ten dialog nepřijdou, jo. Takže prostě se musíte
0: přijdou na
1: úplně,
0: další.
1: Ano, anebo někteří mají jenom ty třeba ty dva dialogy a už je tam nedostanete. Takže je strašně důležitý opravdu vymačkat je jak olivy, aby ten olej, aby ho bylo co nejvíc, aby s ním potom člověk mohl pracovat, jo.
0: Někteří... No, ale to mě právě fascinuje, jak docílit té autenticity, protože přece jenom to prostředí rozhlasového studia určitě je o dost jiné než jeviště. A zároveň oni tady musí tak překliknout, jak jste to tady popisoval, mají před sebou mikrofon, mají před sebou papír a zároveň tedy musí být v té roli a i se třeba trošku pohybovat. Tak jak děláte to, aby to bylo přirozené?
1: To je magie, že jo? No to musí dělat teda především oni, jo? Ale to já jim nepomůžu. Já od nich akorát chci to, aby to nebyly mluvící hlavy, aby prostě tam byli cítit vlastně v tom poslechu, že tam jsou celé, plně, celým tělem, všema žílama, celou krví. To je hodně důležitý a přitom oni se zase nemůžou téměř, ano, máte pravdu, téměř hýbat. Jo. Ono je to všechno strašně vlastně zminimalizované, ale o to intenzivnější. A je to hodně i to, že pracují samozřejmě s tím, že ve chvíli, kdy nemůžete utíkat, ale můžete opravdu udělat to, že prostě běžíte a s někým si povídáte, bože, výborný bonbon. Teraz můžu dostat ještě jeden. Jo, prostě tohle je takový, že to ty herci tohle třeba musí ovládat, ale zásadní je to, že ano, je to strašná schizofrenie, protože oni opravdu to čtou. Oni se na sebe ani nemůžou podívat. Většinou my sedíme takhle naproti sobě. Ty herci tam mají dialog, kdy si hledí z očí do očí, vyznávají se lásku a stojí třeba zády k sobě nebo 2 metry od sebe na profil, protože stojí takhle vedle sebe v řadě. Jo? A ještě navíc to čtou z toho textu. Takže tam to zapojení té imaginace, té představy, toho, že vlastně člověk si permanentně vlastně tvoří nějaký film s veškerýma kulisama prostě v hlavě a zároveň ale vidí písmena, ale ty vidí a zároveň ale vidí ten obraz, tak to je ta schizofrenie, jo? A to je dar, který lze to určitě vypěstovat. Někdo k tomu má větší dispozice, samozřejmě lidi, kteří mají třeba problém s čtením a takhle dělá jim, musí ulpívat na těch, tak je to potom třeba složitější, že opravdu musí ten text si připravit hodně dobře, aby na něm nebyli tolik závislí, jo? Aby mohli prostě víc jako řešit tuhle tu fantazii. Prostě.
0: No já jsem fascinovaná, že jsem byla přítomná tady té ukázce, kdy Lukáš Hlavica cucal tady bonbon a byl zadýchaný, protože to je evidentní. A já jsem si to měla možnost zkusit, že něco jiného je mluvit tak, jak já tady mluvím s váma na ten mikrofon, a něco jiného je tam něco zahrát skutečně. Jasně. Tak, protože ten mikrofon je dost nemilosrdný. Že, v
1: tom je to hledu. Tak. A když si vezmete třeba, že já si vzpomínám na to, že třeba takový mistr, legenda dneska už prostě a můj skvělý kamarád, a já jsem to hrozně, a Viktor Price, tak ten třeba, on se ten herec vlastně možná hodinu, hodinu a půl u toho mikrofonu v podstatě zdánlivě nehne, stojí. A potom vyjde z toho studia ven a je úplně spocený, úplně propocený, jako kdyby běžel 5 kilometrů do kopce. Jo. A to je právě to, že vlastně se to, jako ta intenzita toho, kdy vlastně jakoby na jednu stranu to chce všechno ven a na druhou stranu to člověk musí potlačovat. To je šílený výdej.
0: Jo. Ještě mě velmi zaujalo, že krom toho, že jste tady výborný herec, rozhlasový nejen tady, ale a režisér, tak vy ještě i na tom natáčení si sám děláte různé ruchy, zvuky, kroky, takže tam herci hrají a vedle nich Lukáš...
1: Ne, to dělám až potom.
0: Až když
1: máme všechno natočeno, pak se záběry vybírají se velmi pečlivě. Je docela paradoxní, že se mnohokrát stává, že natočíme třeba dialog a natočíme ho, dejme tomu, 6x, 7x, dvoustránkovou scénu. A stává se často, že jak máte ty dva herce, tak některý třeba to trefí, má tu tendenci, že vlastně má ty první záběry vlastně nejlepší. A některý to víc hledá. Takže kvůli tomu, který to hledá, to není jako, že by byl horší, ale prostě chvíli mu to díl trvá, než se dostane tam, než já třeba ho někdy zavedu při té zkoušce, takže říkám, zapomeň na to, co jsem říkal, teď to slyším, je to jinak a takhle. A teďka jedou dál a dál a ten je lepší a lepší, ten, který a přesnější, ten, který na začátku tápal a ten, který to na začátku trefil, už začíná být trošku unavený, protože vlastně má pořád pocit, že to teda musí to, jak to bylo dobrý, opakovat a už to začíná být trošku mrtvý. Takže se pak stává při tom střihu, že vlastně třeba celý ten, všechny ty repliky toho jednoho berete třeba z druhého záběru a všechny repliky toho třeba berete z pátého a z šestého. Čili vlastně pak to dáte dohromady něco, co ve skutečnosti nikdy vlastně neexistovalo.
0: No, je to vrcholná kompozice.
1: Jasně.
0: A teď do toho ještě tedy ta úžasná hudba, kterou složil Matěj Kroupa, komponoval pro Sočer a pro Krakatit, nahrál Sočer. Tak ještě tuhle složku, jak do té kompozice jste zahrnuli?
1: Tak to nám, já jsem samozřejmě s tou hudbou člověk počítá s tím, že ví, že jí skládá Matěj Kroupa, že ví, že to bude nahrávat symfoniák, tak to jako samozřejmě s tím člověk dopředu počítá. To, že to potom takhle dopadlo a že jsem teda, že musím říct, že ta hudba tomu neuvěřitelně pomohla. To, kdybyste slyšela bez hudby předtím a pak s tou hudbou, tak je to opravdu, tak jsou to dvě velmi rozdílný díla. Jo? A ta hudba strašně pomohla a já jsem Matějovi hrozně za to vděčnej.
0: Máme tady, protože jste výrazný i rozhlasový hlas, tak právě se to odráží i na našich tady dotazech nebo podnětech od posluchačů. Píše Kateřina Míková, že zdraví a děkuje vám za vaše rozhlasové role, které jí léta provázejí. Obzvlášť ráda se vrací k rozhlasové hře pro děti Marco Polo někdy z počátku 90. let, která jen ukazuje, že rozhlas nedělá rozdíl v posluchači, na kterého cílí, a dělá naplno i takovéto drobnosti v uvozovkách. A pro paní Míkovou je to velké drama plné poznání a skvělých dialogů mezi Lukášem Hlavicou a Eduardem Cupákem, podpořené vypravěčem Borisem Rez.
1: Oživil jste si to? Nebylo. To už je strašně dávno, ale vzpomínám si samozřejmě. Nedá se zapomenout na práci s Eduardem Cupákem. To bylo nádherný. Marko, vždycky se pamatuju, jak říkal.
0: A pak ještě píše Michal Pekárek, rozhlasovou hru považuje za vrcholnou disciplínu práce se zvukem. Uvěřitelnost příběhu totiž stojí a padá se zvukem, který ovšem musí být na první poslech identifikovatelný. A ptá se, jakým způsobem pan Hlavica přistupuje ke zvukovému tvaru rozhlasové hry.
1: No, No to já nevím. Tak aby právě to splňovalo to, co to co bylo psáno. Já to musím takhle, já to musím slyšet s tím, že si to vždycky, že když to slyším, tak to musím vidět. Musím přesně vidět, co se tam vlastně děje. To je pro mě takovej barometr. Já ve chvíli, kdy je to takový, že mě ta vizualizace prostě nepřijde, tak vím, že je někde něco špatně. A zároveň díky tomu, že si to vizualizuju a tvořím si vlastně svůj originální film, který si tvoříte vlastně všichni, takže v chvíli, kdy je člověk posluchačem, tak je to právě fantastický, že je i spolutvůrcem. Jo. To ve chvíli, kdy to je audiovize, tak už to máte všechno zprostředkovaný a koukáte na to přímo. A jako
0: obraz je hodně dominantní.
1: Pracuje to s vašima emocema samozřejmě, ale tady navíc ještě vlastně jakoby ten posluchač je zároveň vlastně spolutvůrcem. Jako jo. Protože každý si to samozřejmě, každý si představí trošku něco jiného. Jo. A každý má originální film prostě ve svý makovici.
0: Vlastně. Takže to vlastně cítíte.
1: Jasně,
0: tu
1: ano.
0: Zvukovou jasně, formu, ano. Jak by to mělo jasně. Vypadat prostě.
1: Určitě. No, takhle to vlastně je. A to potom jakoby, no, to, já už nevím, co bych tomu dál řekl.
0: Tak si zahrajeme.
1: No, to bude nejlepší.
0: A vybral jste Joe Cockera, Summer in the City. Tak to pustíme rovnou.

0: Joe Cocker dozněl ve vizitce Českého rozhlasu Vltava. Vybral ho pro vás Lukáš Lavica, který přijal dnešní pozvání. Rozhlasový režisér, rozhlasový herec, výrazný hlas. A to, že vás lidé rádi slyší, tak o tom svědčí i maily, které chodí. Je tady další od pana posluchače Šutery. Rád poslouchám vše s vaším hlasem. Obdivuji celou vaši tvorbu. Patříte právem k mistrům rozhlasové tvorby. Děkuji moc za všechny hry a pořady. Přeji mnoho úspěchů v další práci. A dotaz, prosím, jaké jiné umění je vám blízké, jaký umělec a jaké dílo, třeba vizuální umění?
1: Tak určitě výtvarné umění, i když jsem velký laik. Na rozdíl od mého otce, který byl posedlý výtvarným uměním, i tak, že se sám vlastně ve svém životě malířství do značné míry věnoval. A je pravda, že můj otec odešel asi, bude to letos 10 let. A já do té doby vlastně jsem to výtvarné umění nějak vnímal, ale víceméně zpovzdálý. Byl jsem takovej vůči tomu ne úplně zapálený. A je zajímavý, že odchodem toho otce se jakoby nějaká jiskřička přenesla prostě ke mně. A já od té doby jsem v podstatě výtvarným uměním doslova naplněn, posedlý. Dokonce se snažím i sbírku, kterou obrazů, kterou jsem po otci vlastně, a maminka byla tak hodná, že mě je poskytla, jsem některé obrazy zdědil, tak se je poskrovnu snažím i rozšiřovat. Výtvarné umění mám vlastně hodně rád. To je asi věc, kterou bych zařadil hned po rozhlase, po divadle určitě, tak jako třetí takovou.
0: Takže
1: složku.
0: Po těch hodinách ve studiu si potom třeba sednete před nějaké krásné plátno a nic,
1: a
0: máte
1: jo.
0: Ticho a díváte se.
1: No ano, já teďka zrovna mám jeden doma obraz, takový, který jsem...
0: Drobného Rembrandta.
1: Který je zajímavý v tom, že když je denní světlo, já tam mám hodně, hodně mi tam jde světlo, tak on je takový jako zhasnutý. A ve chvíli, kdy já vždycky čekám, když budu mít chviličku a děti zrovna nebudou potřebovat něco, tak si sednu do křesla, pustím si na to reflektor a to je... No a drží mě to už asi půl roku.
0: Jsi tam zabíjev.
1: Jako blázen, ale prostě mě to takhle jako nabíjí, no.
0: A co tam máte za výjev?
1: Tam je vesnice. Mm-hmm. Vesnice, taková trošku stylizovaná. Mm-hmm. Já vím, kdo zná výtvarné umění, je to vesnice od Vlastimila Beneše. Mm. A to je prostě věc, která mě dělá strašně dobře.
0: Já se posunu do jiné vesnice,
1: ano.
0: Na počátku 20. století, a to už jsem u románu Letnice, protože vy jste opravdu výrazným hlasem, takže tam vy jste právě propůjčil svůj hlas tomuto románu a já připomínám, že si ho posluchači mohou znova na Českém rozhlase Vltava poslechnout tuhle četbu na pokračování. Miloslav Laučo Letnice získal včera 2 Magnézie litery, a to za debut roku a knihu roku. A tak jak se vám tahle kniha líbila?
1: No, líbila, ale víte, co je štěstí? Určitě. Že já jsem ji četl pravděpodobně pro rozhlas v lednu letos. A je to strašně dobře, že to bylo už v lednu a že to není teďka přede mnou. No, protože víte, najednou...
0: Jak to získalo
1: knihu,
0: ta ocenění?
1: No jasně. To by najednou byl, já bych na to, no, člověk by k tomu úplně možná jinak, no, já asi bych k tomu jinak přistupoval, asi bych najednou si říkal, a pozor, to nesmím
0: ověnčené trofejmi
1: pokazit, to je taková čest, které se mi dostalo, a možná by mě to svazovalo, možná bych z toho neměl takovou radost, jako jsem měl z toho v lednu. Jo, protože to byla opravdu radost to číst. Bylo to, nebylo to jednoduchý, protože...
0: No, protože on je to specifický jazyk.
1: No
0: Miloslav Laučo tam opravdu používá takové obraty.
1: Přesně, ale já to hrozně mám rád, stejně jako naštěstí mě nedělá třeba problém číst texty, které jsou třeba ve staročeštině. Jo? Takže a mám to hrozně rád. Je to pro mě taková výzva a tady to bylo taky. A prostě strašně dobře se mi to četlo. A to, že opravdu ta imaginace tady působila naprosto automaticky, že člověk, jakmile prostě přečet první dvě věty, tak byl najednou před 100 lety v jakési vesnici svatý Jiří a ty lidi viděl a ty magické věci, které se tam dějou, viděl a mohl jsem tam být s nima. Bylo to nádherný dobrodružství. Hmm.
0: No a když takhle máte právě být interpretem rozhlasovým, tak ubráníte se tomu, abyste sám sebe nerežíroval a nechal to na režisérovi?
1: Jasně, no víte, u těch čedeb je to hodně tak, že když je jakoby režíruju, no, to je úplně jiná disciplína, než režírovat prostě dramatické věci. Mm-hmm. Jo. Tam je to vlastně o tom, že to musíte opravdu se trefit. Musíte prostě najít interpreta, o kterém jste přesvědčena, že to právě pro něj je. A potom, víte to, ta četba je tak strašně intimní věc a ta interpretace, jako ta subjekt, je tak strašně intimní, že vlastně já se snažím co nejmíň vstupovat vlastně mezi tu pusu toho interpreta a ten mikrofon. Strašně si vážím toho, když před lety jsem začínal s těma četbama a mohl jsem pracovat s režisérama, jako byl třeba Petr Adler, který byl takovej, že vlastně člověk přečet první

0: Ale jde jenom o takovouhle třeba drobnost, takovýhle odstín. Takový to, že se třeba dohodneme, jestli víc budeme charakterizovat a prokreslovat ty postavy v přímých řečech, anebo jestli je víc budeme jenom jako vlastně skicovat a komentovat. Jo, tak to určitě třeba je možný se na tomhle domluvit. Ale potom, jako já strašně rád nechávám v tomhle ty herce, kterých si vážím, tak prostě, aby pracovali. A pak akorát trošku sleduju to, aby to bylo všechno čistý a všechna písmenka. Jo.
1: Ale, no to jste vy jako rozhlasový režisér, ale ano, co vy jako rozhlasový interpret? No nebojí se vás režiséři obsazovat?
0: O tom mluvím, že rád mám režiséry, který mě nechají pracovat. Mám to štěstí, že jsem už dlouho nenarazil na nikoho, kdo by mě zastavoval a začal mě tu moji představu jako nějakým způsobem převracet, kroutit. Tam je to složitý potom. To je někdy těžký, protože stejně to musíte být vy, že jo? To nemůže být jako představa toho režiséra. Vy jste ten interpret. To je klíčový podle mě. A ve chvíli, kdy je člověk takhle jakoby vedenej někým, ono je to hrozně poznat potom. Nebo já to aspoň poznám a mě to strašně vadí.
1: Říká Lukáš Hlavica a my děkujeme mnohokrát za vaše reakce, píše Jitka Tomasová, tak tohle je opravdu velmi povedená vizitka. Děkuji knihy a rádio, speciálně Stanice Vltava jsou pro mne hlavním zdrojem kultury, takže jen tak dál. A my moc děkujeme a zdravíme Jitku Tomasovou za takovou podporující zprávu. No a řekněte mi, Lukáši, když máte zkušenost jako divadelní režisér, režisér rozhlasový a ještě máte zkušenost z dabingu, tak ještě se vám tam vejde taky dabing?
0: No ale už úplně malinko. Já víc teda, jako ano, to, co dělám, ale to vlastně není dabing. Jsem rád, když mě občas z České televize pozvou na nějaký komentář k nějakému dokumentu, třeba o přírodě nebo o historii.
1: Ale to není dabing, že dáváte herci svůj vlast.
0: Ne, to není, ale ten dabing už je opravdu, na ten zbývá málo času. A já jsem vlastně zase na druhou stranu trošku rád, protože si toho zase víc považuju. Ve chvíli, kdy bylo období života mého, kdy ten dabing byl téměř mojí denní součástí a cítil jsem se po několika letech z toho už hodně unaven. Jo, každopádně ono je to taky, trošku to vám všichni řeknou, ten dabing, kterým jsme my začínali, moje generace, se totálně liší od toho, jak se dělá dabing dnes. Jedině snad dabing, který se dělá čistě pro kina, jakože to jsou, jako, tak tam je na to čas a tam se to dělá opravdu pomalu a velmi poctivě a že se na to člověk může podívat a zkusit si to a pak jede po větách a opravdu se to cizeluje, kdežto to, co vlastně se produkuje pro televize, kdy je toho taková záplava a takovej fofr, že vlastně už je to opravdu spíš jako.
1: Čili to unikum českého dabingu,
0: je to spíš
1: o kterém jsem mluvilo, to už je
0: jak
1: minulost,
0: já říkám,
1: myslíte?
0: Taková sofistikovaná počítačová hra na hubu. Jo.
1: No já se přiznám, že mám k dabingu trochu ambivalentní vztah, protože uznávám, že ten český byl tedy určitě, teď říkáte, už se to trochu posouvá na špičkové úrovni, ale přitom vnímám, že ten hlas je tak základní výbava herce, že když mu ho někdo vezme a dá mu jiný, takže nutně to musí někam tu hereckou výpověď posunout, ne?
0: Určitě. A není úplně jako jednoduchá otázka, jednoduché téma, protože já opravdu musím říct, že jako konzument dávám samozřejmě přednost tomu slyšet tu věc v originále, jo. Ale zároveň poskytuju tuto službu lidem, kteří toto nezdílí, jo. Takže je to, já jsem v takovém trošku jakoby takovým klinči.
1: Je to takový trochu střed zájmu.
0: Malinko možná.
1: Píše paní posluchačka, ještě Eva Sakuma, sama malířka. Na základě vašeho povídání o zálibě ve výtvarné umění si vás dovoluje pozvat na společnou výstavu do galerie Uhelný mlýn v Lipčicích nad Vltavou, kde bude v sobotu komentovaná prohlídka. Tak to jeden z tipů třeba, kam byste se mohl podívat. Děkuju. Abyste nakrmil taky oči, nejenom uši. A víte, co mě ještě zajímá velmi? S tou vaší zkušeností s vedením herců, ať už v rozhlase nebo

0: nebo v divadle, tak vy také učíte budoucí herce. Tak jak jako pedagog přistupujete ke studentům, k té, no nebo to mi odpověste, pak mám další dotaz. Prosím.
1: Jo, no, já k ním snažím se k ním přistupovat laskavě.
0: Nebijete je?
1: Nebiju je. Já je nebiju, ale jednou jsem, to snad ani nebudu říkat, ale jednou jsme měli takovou zvláštní hru, že se oni byli jako sami sebe, jo, a pak z toho, no někteří naši kolegové pedagogičtí byli z toho rozezleni a my jsme se marně snažili je přesvědčit, že oni si to takhle vybrali sami, že to chtěli zkusit, ale jinak je opravdu...
0: To byl nějak v rámci výuky hra.
1: Bylo to tak, že zase jsme u toho, že bylo to velmi těžké, jakoby velmi těžká látka, protože kor pro dnešní mladé lidi zkoušet vlastně věci v Alexandrínu, v tom pravidelném rýmovaném verši je a zůstat tom jakoby člověkem a živým člověkem a bezprostředním je poměrně složitý. A jim dělalo problém vůbec toto vymluvit, třeba jako v nějakým tempu rychlosti. A tak se vyvinulo takové pravidlo, že ve chvíli, že to jakoby ne, ten herec, že to ten student jako neskazil jako celý, že mu to skazila ta pusa.
0: Aha.
1: A on ve chvíli, kdy prostě to skazil, tak ta pusa dostala. A jelo
0: jako
1: se dál.
0: Sám.
1: Sám si takhle dal přes tu pusu. Jo. Ono to bylo hodně o tom, že to bylo zrovna, jsme zkoušeli drama, nebo jsme se tak dotýkali dramatu Kornejova Sida.
0: Mě hned napadl, no, tak tam ta facka ano, taky hraje tady
1: tam
0: velkou.
1: Přece jenom, jako víte, ten smysl pro tu povinnost a to podléhání vlastně tomu, tý knutě toho řádu nějak zase souviselo možná trošku s tím, že jsme chtěli přiblížit tu postavu i tím, že prostě ve chvíli, kdy se udělá něco, čím se člověk jakoby proti nějakému řádu proviní a tady proti řádu Alexandrínu, tak prostě se sám strestá, jo.
0: No mě vždycky zajímá tady v tom vztahu, ať už učitel, student, ale třeba i režisér, herec, že tady je taková ta základní vlastnost herectví, že do značné míry to je profese, kdy je člověk neustále někým formován, někým jiným do určité role, představy, výkonu.
1: Ano.
0: Tak jak vlastně k herci přistupovat, jak ho režijně třeba vést k tomu, co mu může být nepříjemné, ale
1: Rozumím. Zároveň
0: vy jako, že to je podle mě hrozně citlivá věc.
1: Je to strašně složitý. Já jsem, letos to bude 30 let. Co jsem na DAMU jako pedagog. A já to nevím do dneška vlastně. Jako já, to těch 30 let je 30 let hledání neustálého. Prostě nic neplatí definitivně. Každý ročník je jiný. Jsou nějaký jako něco, k čemu člověk jako inklinuje, k čemu věří, tak to se snaží vlastně těm lidem nějak jako předat, nenutit jim to, ale snažit se je vlákat jakoby do toho, co mě samotného zajímá a baví. Ale jak na ně, jak učit, jako je to samo o sobě samozřejmě nesmyslný, protože ve chvíli, kdy máte na něco prostě půl semestru, anebo semestr, který má 2,5 měsíce a vlastně děláte Čechova, tak nikdy prostě to není o tom, že si pak řeknete, tak máme za sebou klauzury, tak Čechova už máte, toho si tady zabalte do krabičky a máte ho a toho jsme vás už naučili. To je přece úplnej nesmysl. Vždycky díky té látce, kterou člověk jako probírá, tak může vlastně nějak jako těm lidem malinko pomoct někdy otázkama, někdy provokacema k tomu, jak k té věci přistupovat, jo. A pak je to samozřejmě vždycky jako na nich, no.
0: Tak my jsme mluvili o Krakatitu, mluvili jsme o letnicích, to vše můžou naši posluchači slyšet v rozhlase na Vltavě. No a tak do čeho se pouštíte teď? Když to máte za sebou.
1: No to jste mě překvapila. Co se týče Českého rozhlasu, tak já teďka dokončíme, teď tam zrovna jedu, hned jak tady skončím u mikrofonu, dokončíme jednu práci pro Český rozhlas 2. Je to taková inscenace o tom, kdy se pátrá po potom, jestli Richard III byl takovou zrůdou, anebo jestli je to jenom legenda, kterou prostě stvořil Shakespeare a všichni už jí od té doby přebírají, jestli opravdu zavraždil ty dva své synovce, ty mladé kluky v tom Tauru, tak to se tam řeší.
0: Tak to čeká Lukáše Hlavicu, tak přejeme šťastnou cestu a děkuji. Zároveň pouštíme píseň, kterou jste pro nás vybral na závěr, Jethro Tull, Wondering Aloud. Chcete k tomu něco říct? Nebo?
1: No, Jethráci jsou moje prostě srdeční záležitost jako vůbec.
0: Děkujeme, že jste přišel do vizitky. Lukáš Hlavica, nashledanou.
1: Já vám moc krát děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Pokud sledujete naše vysílání pravidelně, je vám zřejmé, že rozhovor s Lukášem Hlavicou musel vzniknout před delším časem. Veleúspěšná a krásná kniha Miloslava Hlauča Letnice není na pořadu Vltavských podvečerů. Byla jí před rokem, kdy také Karolína Koubová hovořila ve studiu s hercem a režisérem Lukášem Hlavicou. Vizitka je posledním odpoledním pořadem víkendových dní. Ve stejném čase zítra tak uslyšíte rozhovor s Marií Zelbovou, spisovatelkou, která napsala knihu o svém dětství a dospívání. Táňa Praha 3 Žižkov, to je její nadpis. V dokumentárním vyprávění plném mrazivých vzpomínek a s psychicky nemocnou a závislou matkou v nestabilitě a chudobě s postavami pražského undergroundu ožívá Žižkov v přelomu 80. a 90. let. Kolik toho na Žižkově zbylo z jeho původní atmosféry, jaká je její nejhezčí vzpomínka z dětství a zdali napíše pokračování své prvotiny, na to bude odpovídat Marie Zelbová, spisovatelka. Zítra odpoledne reprízu její vizitky ze 14. dubna můžete slyšet mezi 17. a 18. hodinou. Román americké spisovatelky máme rozečtený ve Vltavských podvečerech, totiž román Harper Leeové Jako zabít ptáčka. Jedná se o příběh černocha křivě obviněného ze znásilnění běložky. Je to příběh viděný očima malého děvčátka. V rozhlasové premiéře můžete poslouchat jako četbu na pokračování román Harper Leeové Jako zabít ptáčka. Pátou část vám na Vltavě nabídneme za půl hodiny. A jazzový podvečer s Otakarem Svobodou začíná v zápětí.
1: Momenty. Osobnosti naší kulturní scény a jejich životní zážitky a zkušenosti.
2: Ke stáru nebo teď v mém věku vlastně dělám nejradši sám. To znamená, táhne mě to ke psaní daleko víc než třeba k režii a už vůbec ne k herectví.
3: V tom herectví je pro mě překvapivost strašně důležitá. A pak to, když mi to něco připomene, když mi to rezonuje.
4: Fantazie mi slouží a bavím se tím, takže, jak se říká Komenského výrok škola hrou, tak já si říkám, že divadlo je hrou a divadlo je hra.
5: Ladislav Frej, Marie Málková nebo Miroslav Krobot a celá řada dalších.
1: Momenty poslouchejte vždy v pondělí odpoledne na Vltavě.
5: Nebo kdykoliv na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
6: Nepotřebuješ pomoc?
7: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
6: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
7: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
6: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
7: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
6: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
7: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Jazzový podvečer.
8: Pobloudíme si dnes na počátku máje po stylech různých a až na výjimku opět novinkách. Tou první bude ukázka z desky 52leté rodačky z Detroitu, blueswomanky Elizy Neals. Ta vydala svou 13. desku v pořadí, kterou pojmenovala Thunder in the House, bouře v domě, což potvrzuje i vybraná skladba Blues Bomb Shell.

vám šel. Debutovou novinku vydává i česká kapela, která si dala jméno Osmosis podle chemického procesu prolínání, v tomto případě žánrů. Zajímavé kvinteto vede dvojice klavíristy Robina Galli a bubeníka Františka Otakara Kukuli. Tak z eponymní desky Osmosis vybírám skladbu Being, její soudce.

Kupoval jsem si nedávno vstupenku na skvělý North Sea Jazz Festival v Rotterdamu a ke své velké radosti jsem zjistil, že tam vedle dalších světových hvězd vystoupí i trochu pozapomenutá, vynikající zpěvačka Cassandra Wilson. Hodně se na ní těším a tak se podělím s vámi i ukázkou z její desky Glamoured z roku 2003 skladbou Heaven Knows.

A co takhle další pravé americké blues? 50-letý americký kytarista, zpěvák a autor Mike Zito vydává novinku Outside of the East Side. Podle kritiky se jim vrací ke svému rodnému městu St. Louis. Chodí po ulicích, dívá se, kam se posunulo. Třeba ve skladbě Downtown at Midnight.

A v žánru zůstaneme i na závěr dnešního jazzového podvečera s novinkou opět skvělého a o generaci staršího Robena Forda. Ten prošel světem muziky ze široka od Johnny Mitchell nebo George Harrisona až k Yellow Jackets nebo Milesu Davisovi. No a na svou aktuální novinku Two Shades of Blue dal i pomalou věc Black Knight, která nás za chvíli čeká. Tak klidný spánek a brzo naslyšenou.

0: Otakar Svoboda nabídl svůj hudební výběr pro sobotní podvečer, tak doufám, že se vám trefil do vkusu a potěšil v tomto de facto letním podvečeru, minimálně podle teploměru. Ve 20 hodin a 22 minut zapadá dnes slunce, tak je to zase o něco později. Sluníčkem nazývá svou vyvolenou vodník Michal, bohužel marně, a Hanička, co by dívka z lidské říše, je nedostupná, navíc její srdce patří někomu úplně jinému. Ostatně ten známý příběh, kde hraje roli prastará lípa a lucerna, vám připomeneme, bude to po 20. hodině. Jiráskovu hru zhudebnil Vítězslav Novák a jeho operu Lucerna vysíláme za hodinu a půl. Do té doby se ještě stavíme v sedmém nebi a teď na americkém jihu na začátku 20. století.
1: Socher slaví 100 let.
2: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
3: Radioservis představuje
4: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
5: Četba na pokračování.
0: Pátou část bestselleru americké spisovatelky Harper Leeové dnes nabízíme. Její román se odehrává v 30. letech 20. století na americkém jihu. Je to příběh černocha křivě obviněného ze znásilnění běložky, viděný očima malého děvčátka.

Celé 3 týdny jsem vydržela někomu nenařezat. Jenže potom přišly Vánoce a udeřila pohroma. Na Vánoce jsme já i Jem pohlíželi se smíšenými pocity. Jejich dobrou stránkou byl stromeček a strýček Jack Finch. Vždycky na Štědrý den jsme mu chodili naproti na Maycombské nádraží a strýček Jack pak u nás týden pobyl. Rub mince zjevil nesmlouvavé rysy tety Alexandry a Francise. Snad bych se měla zahrnout i tetina manžela, strýce Jimmyho, ale protože ten na mě jak živ nepromluvil, neviděla jsem nikdy důvod, proč bych ho měla brát na vědomí. Kdysi dávno, v záchvatu náklonosti, splodili teta se strýcem Jimmym syna jménem Henry, který odešel z domova. A sotva to bylo v jeho lidských možnostech. Oženil se a splodil Francise. Každé Vánoce dávali Henry se svou paní Francise do opatrování babičce a dědečkovi. A pak se věnovali vlastním radovánkám. Mohli jsme vzdychat, jak chtěli. Stejně jsme neprosadili, aby nás etikus nechal trávit boží hoč doma. Od nepaměti jsme na Vánoce jezdili na Finčův můstek. Tetiččino kuchařské umění nás trochu odškodňovalo za to, že jsme byli nuceni trávit sváteční den s Francisem. Byl o rok starší než já a stranila jsem se ho ze zásady. Všechno, co se mi příčilo, se jemu líbilo a mé prostoduché zábavy mu nebyly po chuti.

Když na Štědrý den vyskočil strýček Jack z vlaku, museli jsme počkat, až mu nosič podá dva podlouhlé balíčky. Strýček Jack si potřásl rukou s Jamem a mě vyhodil do vzduchu, ale ne moc vysoko. Strýček byl o hlavu menší než Etikus. Byl to Benjamínek rodiny, mladší než teta Alexandra. Co je v těch balíčkách? Zeptala jsem se ho a ukázala na dlouhé, tenké balíčky, které mu podal nosič. O to se nestarej, řekl. Když jsem u večeře strýčka Jacka požádala, aby mi laskavě podal tu pitomou šunku, ukázal na mě prstem a řekl. Potom se u mě, slečno, ohlásíte. Když bylo po večeři, šel si strýček Jack sednout do obývacího pokoje. Plácl se do stehen, abych se mu přišla posadit na klín. Odhrnul mi ofinu z čela a podíval se na mě. Jsi podobná spíš na Etika než na maminku. Ty si teď libuješ ve výrazech jako pitomý a blbý, viď? Přisvědčila jsem. Já tedy ne, řekl strýček Jack. Alespoň potud, pokud k ním nezavdalo příčinu nějaké krajní pobouření. Pobudu tady týden a po dobu, co se tu zdržím. Nechci žádné takové výrazy slyšet. Dostaneš se do maléru, čipero, jestli povedeš takové nevymáchané řeči. Přece chceš, aby z tebe byla slečna, ne? Odpověděla jsem, že potom nijak zvlášť netoužím. To si jen myslíš.

0: Druhý den ráno jsme se s Jamem vrhli ke stromečku. Ty dva podlouhlé balíčky byly od Etika, který dopsal strýčkovi Jackovi, aby je pro nás sehnal. A v nich bylo to, co jsme si přáli. V domě s nimi nemiřte, přikázal Etikus, když Jam zacílil na obraz na stěně. Budeš je muset naučit střílet, řekl strýček Jack. To je tvoje práce, odpověděl Etikus. Já jsem se jenom sklonil před nevyhnutelným. Etikus nám nepovolil vzít si vzduchovky sebou na můstek a řekl, že při sebe menší nepleše nám je sebere a už je nikdy neuvidíme. Vždycky, když jsem mluvila s Francisem, zmocňoval se mě pocit, že pomalu klesám na dno oceánu. Nepoznala jsem otravnějšího kluka. Protože bydlel v Moublu, nemohl na mě žalovat ve škole. Ale dařilo se mu vyžvanit všechno, co věděl tetě Alexandře, která si oplátkou ulevila Etikovi, a ten na to buď zapomněl, anebo mi vyhuboval, podle toho, co mu zrovna přelítlo přes nos. Jen jedinkrát jsem ho slyšela na někoho se obořit, a to tehdy, když jsem zaslechla, jak řekl: Sestro, dělám s nimi, co mohu. Týkalo se to nějak toho, že chodím pořád v kalhotách. Pokud šlo o mé oblékání, byla teta úplný fanatik. Nemohu prý naprosto doufat, že ze mě bude dáma, když budu nosit kalhoty. Když jsem namítla, že bych v šatech byla jako svázaná, pravila, že se nesluší, abych vyváděla věci, které lze dělat jen v kalhotách. Při vánočním obědě jsem seděla v jídelně u malého stolku. Jam a Francis seděli s dospělými u jídelního stolu. Tetička mě izolovala i dlouho potom, co se Jam s Francisem kvalifikovali k velkému stolu. Často mi vrtalo hlavou, čeho se obává, že provedu. Snad, že vstanu a něčím praštím. Někdy jsem uvažovala, že jí požádám, aby mě jedinkrát nechala sedět u velkého stolu s ostatními. Že jí dokážu, jak slušně se umím chovat. Vždyť přece jím doma každý den bez nějakých větších karambolů. Když jsem prosila Etika, aby užil svého vlivu, řekl, že žádný nemá. Jsme hosty a sedíme, kam nás teta posadí. Řekl také, že tetička děvčatům moc nerozumí, protože dceru nikdy neměla. Ale tetino kuchařské umění všechno vynahradilo. 3 druhy masa, letní zelenina z poliček ve spíži, broskvový kompot, 2 různé moučníky a ambrózie tvořili skromný vánoční oběd. Po obědě se dospělí odebrali do obývacího pokoje a v omámeném stavu se rozsadili kolem. Jam si lehl na zem a já jsem vyšla na zadní dvorek. Francis usedl vedle mě na zadní schůdky. Tak dobrý to ještě nebylo, řekla jsem. Babička je úžasná kuchařka, řekl Francis. Naučí mě to. Kluci přece nevařejí, vyprskla jsem smíchy, když jsem si představila Jama v zástěře. Babička říká, že všichni muži by se měli naučit vařit, že by měli být ke svým ženám pozorní a obsluhovat je, když jim není dobře, pravil můj bratranec. Já nechci, aby mě Dil obskakoval, řekla jsem. To myslíš toho skrčka, co o něm babička říkala, že jezdí každý léto ke slečně Ráchel? Zrovna toho myslím. O tom vím všechno, holedbal se Francis. Co o něm víš? Babička povídala, že nemá vůbec domov. Příbuzní si ho předávají jeden druhýmu a vždycky na léto si ho bere k sobě slečna Ráchel. To není pravda, Francisi. Francis se na mě zašklebil. Ty jsi někdy, jak se patří, na tvrdlá, Jano Luizo. Nejspíš za to ale ani nemůžeš. Babička říká, že už je dost zlý, když vás táta nechává pustnout. Ale teď, když se z něho stal Negromil, nebudeme už moct v Maycombu vystrčit hlavu na ulici. Přivede rodinu do neštěstí, tak je to. Francis vyskočil a úprkem se rozběhl po lávce ke staré kuchyni. Z bezpečné vzdálenosti zavolal. Je to Negromil a basta. A není, zařvala jsem. Nevím ani, co to vlastně meleš, ale radím ti, abys toho hnedka nechal, nebo se neznám. Seskočila jsem ze schůdku a rozběhla se po lávce. Bylo pro mě hračkou popadnout ho za límec. Rozkázala jsem mu, ať to honem odvolá. Francis se mi vytrhl a pelášil do staré kuchyně. Negromil, zaječel. Když člověk číhá na svou oběť, je nejlepší nespěchat. Stáhla jsem se tedy na schůdky. Seděla jsem tam asi 5 minut, když jsem zaslechla tetu Alexandru. Kde pak je Francis? Tamhle, v kuchyni. Vždyť ví, že si tam nemá co hrát. Francis vyšel do dveří a zavřeštěl. Babičko, ona mě sem zahnala a nechce mě pustit ven. Co to má znamenat, Jano Luizo? Zvedla jsem hlavu k tetě Alexandře. Já ho tam nezahnala, tetičko, já ho přeci nedržím.
1: Ba ne, drží, řval Francis. Nechce mě pustit ven.
0: Vy jste se pohádali?
1: Jana Luisa se na mě rozzuřila, babičko, volal Francis. Vylez odtamtud, Francisi.
0: Jestli uslyším ještě slůvko, Jano Luizo, povím to na tebe tatínkovi. Sotva byla z dohledu. Francis vylezl, nos vzhůru a ústa od ucha k uchu. Seskočil na dvůr a držel se v bezpečné vzdálenosti. Kopal do trsů trávy a občas se po mně s úsměvem otáčel. Pak vyšplhal na mimózu, slezl dolů, strčil ruce do kapes a procházel se po dvoře. Pak se na mě bedlivě podíval a tichounce zanotoval. Negromil. Tentokrát jsem si o jeho přední zuby rozrazila klouby prstů až na kost. Levičku jsem měla pohmožděnou a tak jsem se do něho dala pravičkou. Ale nenadlouho. Strýček Jack mi přitiskl paže k tělu a přikázal. Ani se nehni! Teta Alexandra ošetřovala Francise. Utírala mu kapesníkem slzy. Hladila ho po vlasech a poplácávala po tvářích. Etikus, Jem i strýček Jimmy vyběhli na zadní verandu, když se ozval Francisův řev. Kdo to začal? Ptal se strýček Jack. Ukázali jsme s Francisem jeden na druhého.
2: Babičko,
0: bučel Francis.
2: Řekla mi kurva a skočila na mě.
0: Je to pravda, Čipero? Zeptal se strýček Jack.
1: Asi jo.
0: Když do mě strýček Jack zabodl pohled, připomínali rysy jeho obličeje tetu Alexandru. Víš, že jsem ti říkal, že se dostaneš do maléru, jestli budeš užívat takových výrazů. Říkal jsem ti to, že?
2: Říkal, strýčku, ale...
0: No, a už je to tady. Teď si v tom zůstaň. Rozvažovala jsem, jestli mám zůstat stát nebo prchnout. A s rozhodnutím jsem příliš dlouho otálela. Obrátila jsem se na útěk, ale strýček Jack byl rychlejší. Najednou jsem se dívala do země na malinkatého mravenečka, jak se v trávě lopotí s drobkem chleba.
2: Do smrti s tebou nepromluvím. Nemůžu tě ani vidět, jsi mi protivnej a přeju ti, abys zítra umřel.
0: Zdálo se, že ten výlev spíše strýčka ještě povzbudil. Rozběhla jsem se pro útěchu k Etikovi, ale ten řekl, že mi to patří a že je nejvyšší čas jet domů. Zalezla jsem si v autě na zadní sedadlo. S nikým jsem se nerozloučila. A doma jsem utekla do svého pokoje a práskla za sebou dveřmi. Jem se mě pokusil utěšovat, ale zahnala jsem ho.

0: Když jsem přezkoumala utrpěnou škodu a shledala jsem jen asi 7 či 8 červených jelit, někdo zaklepal na dveře. Zeptala jsem se, kdo to je. Ozval se strýček Jack. Jdi pryč! Strýček řekl, že jestli budu takhle mluvit, nařeže mi znovu. A tak jsem mlčela. Když vešel do pokoje, stáhla jsem se do kouta a obrátila se k němu zády. Ještě jsem ti protivný, Chipero? Zeptal se. Prosím tě, nech mě, strýčku. To jsem si nemyslel, že se kvůli tomu proti mě tak zatvrdíš, řekl. Zklamal jsem se v tobě. Zasloužila jsi to a sama to dobře víš.
1: Nejsi spravedlivý, řekla jsem. Nejsi.
0: Strýček Jack vytáhl obočí. Že nejsem spravedlivý? Jak to?
1: Jsi moc hodný, strýčku, a myslím, že tě mám ráda i po tom, co jsi mi udělal. Ale dětem moc nerozumíš.
0: Strýček si založil ruce v bok a podíval se na mě. A proč pak nerozumím dětem, slečinko? Takové chování, jaké si předvedla, nevyžadovalo příliš porozumění. Bylo to nevycválané, neukázněné a urážlivé.
1: Necháš mě taky promluvit, abych ti to vysvětlila? Nechci být hubatá. Chci ti jenom říct, jak to bylo.
0: Strýček Jack se posadil na postel. Stáhl obočí a zamračeně mě pozoroval. Tak povídej, vyzval mě.

0: něho líbit.
1: Co o něm Francis říkal? Že je negromil.
0: Mně není docela jasný, co to vlastně znamená, ale Francis to říkal tak, že...
1: Tohle on říkal o Etikovi?
0: Ano, strýčku, říkal. A ještě moc jiných věcí. Říkal, že Etikus přivede rodinu do neštěstí a že nás nechává s Jamem zvlčit.
1: Z výrazu strýčkovy tváře jsem usuzovala, že si to zase odnesu. Ale když řekl, na to se ještě podíváme, věděla jsem, že si to odnese Francis. Mám 100 chutí se tam vypravit ještě dnes večer.
0: Prosím tě, strýčku, nech to plavat, prosím tě.
1: Nemám v úmyslu nechat to plavat, řekl. Teta Alexandra z toho měla mít rozum. Počkej, až toho kluka dostanu do ruky.
0: Strýčku, Jacku, prosím tě, jedno mi ale slib, prosím tě o to. Slib, že o tom nepovíš Etikovi. Víš, on mě jednou požádal, abych se ničím, co se o něm doslechnu, nenechala strhnout. A tak bych radši chtěla, aby si myslel, že jsme se porvali kvůli něčemu jinému. Slib mi to, prosím tě.
1: Mně se ale nelíbí, že by měla taková věc Francisovi projít.
0: Vždyť mu to neprošlo. Mohl bys mi zavázat ruku? Ještě mi trochu teče krev.
1: To víš, že ti to zavážu, děvečko. Není ruky, kterou bych obvazoval s větším potěšením. Ráčila bys do koupelny? Strýček Jack mě s galantní úklonou provedl dveřmi. Zatímco mi čistil a obvazoval klouby na prstech, bavil mě historkou o legračním krátkozrakém starém pánovi, který měl kocoura jménem Janek a když šel do města, počítal všechny trhlinky v chodníku. Tak a hotovo, řekl. Na prsteníku budeš mít jizvu, jakou dámy nemývají.
0: Děkuju ti, strýčku.

Později, když už jsem měla být v posteli, sešla jsem dolů do předsíně napít se vody a zaslechla jsem Etika se strýčkem Jackem v obývacím pokoji. Nikdy se neožením, Etiku. Proč ne? Mohl bych mít děti. Etikus řekl. Musíš se ještě hodně učit, Jacku. To jsem poznal. Tvá dcera mi dnes odpoledne udělila první lekci. Říkala, že prý dětem moc nerozumím a vysvětlila mi proč. A měla úplnou pravdu. Vyložila mi, jak jsem s ní měl zacházet, Etiku. Strašně mě mrzí, že jsem se na ní tak dopálil. Etikus se uchechtl. Zasloužila si to. Nemusí si dělat žádné velké výčitky. Čekala jsem jako na trní, že strýček Jack poví Etikovi, co se mu svěřila. Ale neprozradil nic. Trápí mě, pokračoval Etikus, že v dohledné době budou muset s Jamem spolknout ledaco z ošklivého. O Jema starost nemám, ale Chipera se rozkohoutí raz dva, když je v sásce její hrdost. Bude to hodně zlé, Etiku? Ještě se pořádně nedostal k tomu, abys mi o tom pověděl. Horší to být nemůže, Jacku. Nemáme nic než slovo Černocha proti slovu Juvelových. Od poroty nelze naprosto očekávat, že by dala na výpověď Toma Robinsona proti výpovědi Juvelových. Co tedy hodláš podniknout? Než to dokončím, chci trochu zvyklat porotu. Myslím si ale, že budeme mít docela slušnou vyhlídku na odvolání. V tomhle stádiu nemohu s jistotou nic tvrdit, Jacku. Víš, doufal jsem, že to doklepu bez takového případu. Ale soudce John Taylor na mě ukázal a řekl, ty sto. Ale myslíš, že bych se jinak mohl svým dětem podívat do očí? Usilovně doufám, že tím provedu Jema a Chipperu bez hořkosti. A hlavně aniž by se nakazili obvyklou Maycombskou chorobou. Proč rozumní lidé začnou řádit jako zběsilí, když se zběhne něco, v čem je zapleten Černoch? Nad tím mi zůstává rozum stát. Doufám jenom, že Jem a Chippera přijdou se svými otázkami za mnou a nepropůjčí sluch tomu, co se mluví po městě. Doufám, že mi natolik důvěřují. Jano Luizo, hrklo ve mně. Vystrčila jsem hlavu zpoza rohu. Prosím, jdi si lehnout. Odcupitala jsem do svého pokoje a lehla si do postele. Strýček Jack je pašák, že mě nezradil. Ale nešlo mi do hlavy, jak mohl Etikus vědět, že poslouchám. Teprve o mnoho let později jsem si uvědomila, že chtěl, abych slyšela každé slovo, které řekl.

Etikus byl jako pápírka. Bylo mu už k 50. Když jsme se ho s Jamem ptali, proč je tak starý, řekl, že začal pozdě. A nám připadalo, že se to odráží na jeho schopnostech a mužnosti. Byl mnohem starší než rodiče našich školních vrstevníků a nedělal nic pořádného. Pracoval v kanceláři, nikoli v drogérii. Nejezdil s popelářským vozem u obce, nebyl šerifem, nefarmařil, nepracoval v autoopravně, ani nedělal nic, co by snad mohlo vzbudit něčí obdiv. Kromě toho nosil brýle. Nedělal nic, co dělali otcové našich spolužáků. Nikdy nechodil na lov, nehrál karty, nerybařil, nepil, ani nekouřil. Sedával v obývacím pokoji a četl. Ale i při těchto vlastnostech nezůstal tak docela nenápadný, jak bychom si bývali přáli. Toho roku bzučela škola řečmi o tom, že má obhajovat Toma Robinsona. A nic z toho nevyznívalo lichotivě. Po střetnutí se Cecilem Jacobsem, kdy jsem se zavázala k politice zbabělosti, se rozkřiklo, že Čipera Finchová se už nepere, protože jí to tatínek nedovolí. To nebyla tak docela pravda. Na veřejnosti jsem se prát kvůli etikovi nehodlala, ale v rodině jsem byla na soukromé půdě. Francis to příkladně poznal. Dostali jsme sice od etika vzduchovky, ale střílet nás učit nechtěl. Základy střelby s námi probral strýček Jack. Říkal, že etika pušky nezajímají. Etikus řekl jednou Jamovi, bylo by mi milejší, kdyby střílel vzadu na dvoře do plechovek. Ale stejně vím, že půjdeš po ptácích. Sojek si postřílej, kolik chceš, když je trefíš. Ale pamatuj si, že je hřích zabít drozda mnohohláska. To bylo jedinkrát, když jsem slyšela etika vyslovit, že je něco hřích. A tak jsem se na to optala slečny Módy. Tvůj tatínek má pravdu, řekla mi. Mnohohlásci nedělají nic, než že nám zpívají pro potěšení. Neozobávají lidem zahrádky, nehnízdí na sýpkách, ničím nám neškodí, jen zpívají splna srdce. Proto je hřích zabít mnohohláska. Slečno Módy, tohle je už stará čtvrť, vidíte? Stála tady dřív než město. To ne, já jako myslím, že u nás v ulici jsou samí staří lidi. Jediný děti tady v okolí jsme já a Jem. Slečna Ráchel je stará a vy s Etikem taky. 50 není podle mě žádné stáří, řekla slečna Módy kysele. Ještě mě snad nevozejí na vozíčku, ne? Ani tvého tatínka. No ale možná, že máš pravdu, Janu Luizo. Žijí tu samí starousedlíci. Ty ses nikdy mezi mladé lidi ani nedostala, viď? Dostala, slečno, ve škole. Myslím, mladé, dospělé lidi. Stejně máš ale štěstí, víš? Je to pro tebe a pro Jema výhoda, že máte staršího otce. Kdyby mu bylo 30, život by se vám jevil docela jinak. To si myslím. Etikus nic nedovede. Možná, že by se zdivila, řekla slečna Módy. Ještě plný života. A co umí? No, umí se stavit poslední vůli do puntíku přesně, že ji nikdo nerozvrtá. A to víš, že dámu umí hrát nejlíp z celého města? Ale pro pána slečnu Módy, vždyť my nad ním s Jamem věčně vyhráváme. Měli byste už vědět, že vyhráváte, protože vás nechává vyhrát. Řekla bych, že na něho můžeš být hrdá, když tohle všechno dokáže. A teď se tu nepleťte sařům. Běž raději domů. Pustím se do azalek a nemůžu tě hlídat. Ještě na tebe spadne prkno. Oťukávala jsem v tomto směru i Kalpurný. Pan Finch? Holenku, ten umí spoustu věcí. Co třeba? Zeptala jsem se. Kalpurný se poškrábala na hlavě. No, tak nahonem to z rukávu nevytřepu, ošívala se. Jem to ještě podtrhl, když se Etika zeptal, jestli bude hrát za metodisty. A Etikus na to řekl, že by si leda zlámal vas, že na takové věci je už moc starý. Metodisté chtěli splatit hypotéku na svém kostele a vyzvali baptisty na rugbyový zápas. Jak to vypadalo, měli hrát otcové všech dětí, kromě Etika. Jem prohlásil, že se mu na utkání ani nechce jít, ale nebyl z to odolat rugby v jakékoliv formě. Stál trudnomyslně na postraní čáře s Etikem a se mnou a díval se, jak otec Cecila Jacobse získává body pro baptisty.

V roce 1960 vydala Harper Leeová bestseller Jako zabít ptáčka, později ověnčený Pulitzerovou cenou. O dva roky později natočil podle románu film režisér Robert Mulligan, bylo to v roce 1962, a hlavní roli právníka, který obhajuje neprávem obviněného černocha ze znásilnění, tedy hlavní roli svěřil Robert Mulligan Gregory Peckovi. Kniha i film patří ve Spojených státech k velmi oblíbeným klasickým dílům, rozhlasovou podobu u nás ale dostala kniha až nedávno, v roce 2025, a my v těchto dnech slyšíme v premiéře, která byla natočená ke stému výročí narození autorky. Tedy celkem 15-dílnou četbu na pokračování z překladu Marcely Maškové a Igora Hájka připravila Iveta Novotná a účinkuje Beata Kaňoková v režii Josefa Kačmarčíka. Beata Kaňoková bude šestou část číst zase zítra v 18:30 a jinak odvysílané díly samozřejmě k dispozici na webu vltava.rozhlas.cz. V tento moment pár minut zbývá do 19. hodiny a do chvíle, kdy se otevře sedmé nebe, tak si na to tu chvilku počkejte, chcete-li.

Ze sedmého nebe dnes zněla rajská hudba, rajská tedy minimálně pro zpěvačku Katarzii, proto ji ostatně také vybrala. No a víte vy pouze a jedině, jestli s ní máte stejný hudební vkus. A pokud hodláte dále setrvávat, a já tedy věřím, že ano, tedy setrvávat v doslechu stanice Vltava teď po 20., pak máte zřejmě rádi operu, protože víte nepochybně, že sobota po 20. hodině je vyhrazena právě tomuto žánru. A my dnes budeme mít možnost slyšet poprvé rozhlasovou nahrávku z 60. let, na níž je zaznamenáno jedno populární dílo z 20. let 20. století. A také jedno hudební výročí dnešním operním večerem chceme připomenout.

večer. Pro tak výraznou a bohatou uměleckou dráhu ji předurčoval neobyčejně krásný, křišťálově stříbřitý, technicky dokonale zvládnutý hlas, pronikající s neuvěřitelnou lehkostí do nejvýše dosažitelných poloh, stejně jako půvabný, okouzlující dívčí zjev, hluboký prožitek stvárňované postavy, přesvědčivý výraz a v neposlední řadě mimořádná muzikální inteligence. Tato slova z dobové kritiky míří k pěvecké osobnosti, která se řadí k největším legendám v celé historii Pražského národního divadla, k Marii Tauberové. 28. dubna uplynulo půlkulatých 115 let od jejího narození, a tak dnešní operní večer, kterým vás provází Daniela Čermáková, bude z velké části patřit právě jí, Marii Tauberové. A dílem, jehož prostřednictvím zpěvaččin připomeneme, je jedno ze čtyř hudebních dramat skladatele, který vetknul do své hudby upřímné emoce, lásku k přírodě i k lidem, kteří v ní žijí. To je Vítězslav Novák, který si jako námět pro svou třetí operu vybral populární činoherní titul, totiž Lucernu Alojze Jiráska, o které její první inscenátor Jaroslav Kvapil prohlásil, že je to jedno z nejpůvabnějších a nejčeštějších divadel, jaké bylo u nás napsáno. Jiráskova Lucerna měla premiéru v roce 1905 a stala se vůbec nejhranější původní českou divadelní hrou všech dob. A trvalo nějaký čas, než Novák získal Jiráskův souhlas pro převedení díla do operní podoby. Na operní jeviště se příběh o tvrdohlavém mlynáři a jeho milované Haničce, o krásné a spravedlivé kněžně, partě venkovských muzikantů, vodnících a proradném panském dvoře dostal o 18 let později. Maria Tauberová zpívala Lucernu v několika inscenacích, poprvé na začátku války pod taktovkou Václava Talicha, který na studování opery připravil na počest 70. narozenin autora Vítězslava Nováka. Novákova hudební báseň plná jasu, radosti, tak jak to Novák uměl. A v roce 1940 příběh o národní hrdosti. A jako všude v Novákovi, láska k přírodě, lesům, šumí tam řeky, stará lípa, klape mlýn na potoce. V té hudbě je kouzlo domova a všichni jsme to cítili v tom válečném roce. A ty krásné dvojzpěvy kněžny a mlynáře nebo zpěv Haničky o skleněném zámečku. A všecko jako pod závojem lomených barev. Na premiéře byl Vítězslav Novák. Mělo to velký úspěch. Nováka vyvolali na jeviště a nechtěli ho z něj pustit. Pořád tleskali. A já už zpívala kněžnu, bylo mi 30. Tak vzpomíná Maria Tauberová na svou první kněžnu v Novákově Lucerně v monografii, kterou na základě právě zpěvaččiných vzpomínek, dobových dokumentů a kritik sepsal básník, prozaik a překladatel Vladimír Mikeš a kterou v průběhu večera budeme ještě listovat. Toto Talichovo provedení k dispozici ve fonotéce Českého rozhlasu sice nemáme, ale Československý rozhlas pořídil dvě nahrávky Lucerny. První v roce 1960 s dirigentem Václavem Jiráčkem a právě Marií Tauberovou v roli kněžny. A tuto nahrávku budeme poslouchat dnes. O napsání libreta požádal Novák plodného básníka, překladatele, publicistu a také Jiráskova zetě Hanuše Jelínka. Ten se ve struktuře příběhu držel věrně předlohy svého tchána, ale převedl ji do veršů, což ne každý ocenil. Zveršoval a zrýmoval předlohu do konvenčního až říkankovitého operního textu, napsal brněnský muzikolog Jan Trojan ve svých dějinách opery na adresu libreta. Nicméně publikum přijalo Lucernu velmi vřele a ta se stala nejčastěji uváděnou Novákovou operou. Začíná tedy první dějství příběhu, který jistě dobře znáte, když ne z operního, tak divadelního jeviště nebo ze školních lavic. Tak jen stručně děj celého pohádkového příběhu pro připomenutí. Mladá kněžna přijíždí na své panství, uvítací ceremonie ji nudí a tak docela ráda slyší o odbojném mlynáři, který odmítl přijít na zámek. Ten žije se svou matkou a schovankou Haničkou ve starém mlýně. Mlynář je osvobozen od roboty, má však povinnost, bude-li to vrchnost žádat, doprovodit ji s Lucernou k lesnímu zámečku. Kněžně se mlynář líbí a proto svého práva využije. Haničku miluje vodník Michal a pronásleduje ji.
Podučitel Zajíček složil pro kněžnu kasaci a chce ji požádat o místo učitele, aby se mohl oženit. Žena muzikanta Kláska jde hledat svého manžela do lesa a tam potká Michala, který jí prozradí, že do mlýna šli Drábové, aby porazili starou lípu a odvedli Haničku. Té se mezi tím podaří utéct. Klásková žene vodníka k zámečku, kde řekne mlynáři, co na něho vrchnost chystá. Mlynář vyčte kněžně, že ho podvedla, a ona, aby mu dokázala, že o ničem nevěděla, rozbije lucernu a tím zbaví mlynáře závazku vůči vrchnosti. Splní i Zajíčkovi jeho přání. Lípa je zachráněna a zachráněna je i Hanička, kterou lípa skryla ve svém nitru. V rozhlasové nahrávce z roku 1960 pod taktovkou Václava Jiráčka účinkují Maria Tauberová, soprán, mladá kněžna. Karel Berman, bas, vrchní. Václav Bednář, bariton, mlynář. Věra Krylová, alt, jeho bába. Vlasta Mlejnková, soprán, Hanička. Antonín Zlesák, tenor, Zajíček, učitelský mládenec. Antonín Votava, tenor, vodník Michal, zamilovaný do Haničky. Jaroslav Vaverka, bas, starý vodník Ivan. Rudolf Voná, tenor pan Franz, Vladimír Jedenáctník, bas mušketýr, Ludmila Hanzelíková, alt Klásková. A v mluvených rolích vystupují Stanislav Neumann, František Filipovský, Josef Bejvl jako muzikanti Klásek, Zima a Sejtko, František Roland jako Žán. A pěvecký sbor Československého rozhlasu a symfonický orchestr Československého rozhlasu řídí Václav Jiráček.

pan mušketýr nese as, jací král zácní páni. Od pana vrchního nějaký vzkaz, zbytečné namáhání.

0: Někdo se v lagu rejtarsky na zámek přijedete a paní kněžině úctivě vítání přednesete.
1: Já, že mám kněžnu uvítat, já, že mám vrchno slavit za to, že mi chce právo brát, že mě chce práva zbavit, že chce mou lípu porazit, ještě bych si

leč jak mne zhlídne, pod vodu se klidí, však já ho odtud přece zprovodím.

0: I co vás napadá, to ona ne, to se vám jen tak zdálo. Ona a zlobice i bože ne, ale kdež, ani dost málo. To ona moje ženuška je mírná jako beruška a tichá jako ptáček. Už spolu žijem 15 let a vždycky sladká jako med a nikdy ani mráček. Jak říkám, už jsme 15 let jako dvě hrdličky věru.
1: Že se vám chce ho poslouchat starého potiperu, ty kocoure mlsný toulavý, kde zbrousil a co tu chceš, jen řekni, no řekni.
0: Na zámku, kačenko, klenote.
1: Lež!
0: Když ti to říkám na zámku, odtamtud rovnou letím, napravo, nalevo nehledím, do mlýna zatím mletím. Kasací, kačenko, máme hrát, víš, pro tu kněžnu novou.

že nechce kněžnu jít uvítat. Chcete to slyšet znova? Já byl jsem si už dávno jist, že furiant je rabulist, však přece ještě tentokrát v dobrotě chci ho varovat.

0: nechal těch řečí, jsou zbytečné. Chce nebo nechce přijít?
1: Ne.
0: Ale to děvče, ten sirotek, to musí přijít na zámek.
2: Nepůjde nikam, už jsem řekl.

státu ve své čas. Aničku nedám vám na pospas. Furiante, smutných řečí bylo věru dost. Braň se jak chceš, přece jenom máš svou povinnost. Co je panská moc a síla, cháme hned lezi.

Co si teď počneme, zlatý můj hochu, vrchní byl tuze rozhněván. Přeci jen mám o tebe obavy trochu, není co hrát si s ním.

0: Lice ty zlej duchu, už si tu zas.
1: Však přijdu jindy zas, v příhodný čas.

V mém nitru se vše rozespívalo, myšlenky se mi hrnuly, zmocnila se mě tvůrčí horečka, jež mě často probouzala v hluboké noci. Nemohl jsem se dočkat rána, abych zachytil melodie, jako ve snu ke mně přilétající. Tak popisuje Vítězslav Novák ve svých pamětech, jak vznikalo koncem roku 1920 jeho třetí jevištní dílo, které dnes posloucháme v operním večeru na Vltavě. A tím hlavním důvodem dnešního uvedení Novákovy Lucerny v nastudování Václava Jiráčka na rozhlasové nahrávce z roku 1960 je role kněžny, která byla svěřena Marii Tauberové. Pěvkyni jejíž 115. výročí narození tímto připomínáme. Maria Tauberová, jak už bylo řečeno, zpívala kněžnu poprvé pod taktovkou Václava Talicha ve válečném roce 1940. Pak hned po válce, tentokrát k autorovým 75. narozeninám a už pod taktovkou svého muže Jaroslava Krombholce a v režii Hanuše Tajna, který se k divadlu vrátil po 6 letech. Maria Tauberová zpívala tady opět kněžnu a jak vzpomíná, bylo to krásné a slavnostní představení za přítomnosti Vítězslava Nováka a prezidenta republiky Edvarda Beneše. Půlhodinový potlesk na konci představení. Kritiky se shodují v tom, že nastudování díla bylo vynikající. Dirigent Jaroslav Krombholc se ujal díla s vlastní mu již oddaností a opravdovostí, rozezněl orchestr v jiskřivých barvách i opojném zvuku, nikdy nezapomínaje na požadavek dokonalé srozumitelnosti zpívaného slova. Soulad mezi pěveckým podáním a orchestrální složkou byl naprostý a plně byla uplatněna citová vřelost, poetická náladovost i humor Novákovy hudby. Maria Tauberová opět v nové podobě, tak odlišné od svých předchozích kreací, v roli kněžny vytvořila dokonalý typ velkosvětské, kultivované dámy, od které se plasticky odrážely šosácky povýšené postavy zámeckých oficiózů. Měla v sobě rokokovou pikantérii, dovedla však i vystihnout probouzející se ženský cit. Dala kněžně i duši. Půvabná Maria Tauberová zapěla kněžnu s lehkostí svého měkkého hlasu a s hereckou vřelostí. Okouzlující zjev noblesy a koketérie v dobré paní kněžně. Takto hodnotila dobová kritika výkon Marie Tauberové. Opět jsme četli ze zpěvaččiny monografie, jejímž autorem je Vladimír Mikeš. Před námi je druhé dějství Novákovy Lucerny na rozhlasové nahrávce z roku 1960 s Marií Tauberovou v roli kněžny. A dále účinkují Karel Berman, bas, vrchní, Václav Bednář, bariton, mlynář, Věra Krylová, alt, jeho bába, Vlasta Mlejnková, soprán, Hanička, Antonín Zlesák, tenor, Zajíček, učitelský mládenec, Antonín Votava, tenor, vodník Michal, Jaroslav Vaverka, bas, starý vodník Ivan, Rudolf Vonásek, tenor, pan Franz, Vladimír Jedenáctník, bas, mušketýr, Ludmila Hanzalíková, alt, Klásková. A také jsou tu mluvené role, Stanislav Neumann, František Filipovský, Josef Bejvl vystupují jako muzikanti, Klásek, Zima a Sejtko. A také slyšíme Františka Rolanda v roli Žána. Pěvecký sbor Československého rozhlasu a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídí Václav Jiráček.

0: je to děvče jako květ.
1: Co bych říkal, marně vzdycháš, vidím, že tě svrbí hřbet.

0: ten Klásek? Kde pak je? Jen jestli ho máma pustila z domu. Tady je!
1: Hoši, pomozte! Tak, sejďko, měj se před k tomu.

0: Katěnka, což to je zlato? Říkala, jak jsem to spůli nes, jen se mi nepolám, táto.
1: To ona se přijde podívat, je tolik starostlivá.
0: Tak honem, honem, pojďme už. Vždyť už se hnedle smívá.
1: Tak by ses nebál, ty strach pytle.
0: Mluvu, pojedem.

0: jasnosti, já s mlynářem se přišel spořádati.
1: Kde je ten muž? Mne zajímá a chtěla bych ho znát.
0: To není možná jasnosti, to rabulist je drzý.
1: A právě proto chci ho znát, mne poníženost mrzí. Ty lichotky vaše a zdvořilost.

0: slyšet, co poví, a celou tu drsnou tóninu znát.
1: Jaké to nápady, já se mám skrývat.

0: Poddanství prokleté. Jak skrotl drzí rebelant jasnosti, a jak zbled, co vaše jasnost zamýšlí.
1: To slyšíte hned. Ach, tady je můj svět

0: Mlynář pryč, však už si rozumíme.
1: Dnes v noci dám děvče odvesti a lípu porazíme.
2: Libor, nechoď, bohu můj, zůstaňte, chcete-li, nenutím vás.
0: Haničko, řekl jsem, musím jít. Snad bys mě nechtěla ponížit.
2: Libor, s Bohem a pamatuj.
0: Dobrou noc, Haničko, vrátím se zas. Babičko,

V Lucerně vytvořil Vítězslav Novák idylickou pohádku plnou bohaté melodické invence a charakteristického dokreslení krásného libreta. Tak to opěvoval dílo svého učitele, jeho oddaný žák František Jílek. V roce 1941 začínající dirigent Ostravské opery, kde se dílo znovu inscenovalo. Novákův životopisec Vladimír Lébl o Lucerně napsal: je to dílo pohádkově idylické, prozářené jasnou slunou pohodou, dílo čisté, líbezné liriky a jemného humoru. Sopranistka Maria Tauberová, kterou dnes skrze toto dílo připomínáme v souvislosti se 115. výročím jejího narození, zpívala v Národním divadle roli kněžny ve třech nastudováních. Naposledy v roce 1960, bylo to v roce 90. výročí narození autora a 10 let od jeho smrti. Hudebně dílo nastudoval Jan Hustichý, režie se tehdy ujal stejně jako po válce Hanuš Tain. Ten v programu říká, že všichni umělci pověření novým provedením cítí toto dílo jako oslavu českého lidového vlastenectví, jako výraz Novákovy lásky k minulosti národa. Klade důraz na poezii v slově a hudbě. A kritika soudí, že podmanivost Novákovy Lucerny vyjádřila především Maria Tauberová jako kněžna, Rudolf Jedlička v úloze mlynáře i oba vodníci Rudolf Vonásek a Jaroslav Vaverka. O kouzlu Marie Tauberové v souvislosti s touto rolí se zamyslil i v operních večerech v Lidové demokracii Vladimír Bor. Ano, u Tauberové se hudební a dramatické opravdu sjednotilo. Třeba, že pěvecká virtuózka prvého řádu nebo právě proto působila na scéně vždy jako životná, dramatická postava. Nekoncertovala, ale hrála, nehrála, ale zářila zpěvem i hrou. Výraz i přednes tu dominoval. Skvělá technika tónu, dechu a hrdla sloužila. Odtud i četná a úspěšná vybočení z hranic vlastního oboru, přesněji řečeno rozšíření a obohacení uměleckého světa Tauberové. Položme proti sobě kněžnu z Novákovy Lucerny a Verdiho Violetu, tak různé stylem, povahou kresby i obsahem a přece tak plně a silně vyslovené, jak ve své podstatě, tak i v každém i posledním detailu. Vyváženost, ucelenost a mistrovská úroveň všech složek tohoto uměleckého díla je opravdu vzácná a v Národním divadle jen málo kdy dosahovaná. V roce 1960 vznikla také rozhlasová nahrávka Novákovy Lucerny, na které krom Marie Tauberové účinkují Karel Berman v roli vrchního, bas, Václav Bednář jako mlynář, bariton, Věra Krylová jako mlynářova bába, alt, Haničku zpívá Vlasta Mlejnková, soprán, učitelského mládence Zajíčka Antonín Zlesák, tenor, vodníka Michala, tenor, Antonín Votava, Jaroslav Vaverka, pak starého vodníka Ivana, bas. Rudolf Vonásek, tenor, pan Franz, Vladimír Jedenáctník, bas, mušketýr a Ludmila Hanzalíková, alt, v roli Kláskové. V mluvených rolích vystupují Stanislav Neumann, František Filipovský, Josef Bejvl jako muzikanti, Klásek, Zima a Sejtko, František Roland jako Žán a Alena Krojcmanová jako Tereska. Pěvecký sbor Československého rozhlasu a symfonický orchestr Československého rozhlasu řídí Václav Jiráček.

0: tak jen pojďte, strašpitlové, nic se ani nehýbá.
1: Nebojím se, ale v noci opatrnosti nezbývá. Noc je noc a má svý právo, leda co se může stát.
2: Pojďte k lásku, tu nic není, nic se nemusíte bát.
0: Inu v noci všude straší, vzduchy není si co hrát. V noci tady hejkal vládne, víli tančí tanec svůj. Náhlý strach na tebe padne.
3: Mečuš, nestraš, nerouhej se, čerta na zeď nemaluj.

0: Ano, svatá pravda, věru nocí je duchů království.
1: Bože,
0: co je?
1: Moje šance.

0: Slyšeli jste? Někdo volal. A tak divně.
1: Hejkal snad.
2: Nevyslovuj toho jména.
1: Proč? Chtěl bych ho jednou vidět. Zafou si ho zatáhat.
2: Abys toho nelitoval, nechřeš, to ti povídám.

0: proto tu straší.
1: To budou asi šumaři naši, chtěli vám chudáci kasaci hráti, kde by se tady cizí vzal.
0: Můj Bože, pryč odtud, rychle do

věru, že neradno s duchy si hrát. Na všechny strany nás rozehnal. Musíme těm druhým ozvěnu dát.

Však mě též prohnal. Juh. Co Klásek? Dejme mu znamení.

kde by byl? Ticho je. Ještě.

0: naděje. A teď rychle dál.
1: Klásku, viď, to byly čáry. Jestli pak jsi na mámu vzpomínal. Na čerta, aby si tebe vzal jeden melhubo starý. Tak pohoď.

se sice, že to místo prý je zakleto, ale starý voják, he he, bar jávalo, co je to,

0: ćme, to jste se dověděl v Kozlově na jarmarce.
1: Zrovna jsem tady vyslechl ze zámku pana France.

0: tomu, Teresko, říkáte? Co říkáte té kráse? Kněžna si přála mít prostřeno dnes tady na terase.
1: To ticho a ta stříbrná měsíční záře na vlnách. Ale tam pod stromy černá tma, až z toho obchází hrůza a strach.
0: Nechci vás strašit, ale přec divného leco se říká, mohl bych vám povídat historku mrtvého klášterníka.
1: Už zase strašíte.
0: Mlčím už, když vám to není milo. Půjdeme pro stůl.
1: Počkejte, jak to s tím mrtvým bylo?
0: I hleďme ženskou zvědavost. Div se jí neježí vlasy.
1: No, jak to bylo?
0: Nuž, když před dávno dávnými časy žil tady na panství kníže pán. Ten měl dva syny. Ti bratři, když otec umřel, se soudili, kterému panství patří. Staršího mladší ošidil, dal zavřít do kláštera, a ten tam

0: po letech jednou tu u jezera v zámečku byla společnost. Jak to už o honech bývá, hraje se, pije a zpívá, veselý hlahol, smích a křik. Kníže pán právě v karty hrá. Najednou v půlnoci za ním stál ten mrtvý bratr klášterník. Synali!
1: Dost už, přestaňte! Mě z toho obchází hrůza. Raději pojďte, přinesem stůl.

dědek lahal, holka prosto řeká, tohle by byl pěkný klid. Ještě kněžu jsem tak hosta čeká, musím jim to osladit,

0: tak pěkně sem. Ještě trochu dál. Co je vám? Počkejte okamžik.
1: Bojím se, jak by za mnou stál.
0: Stane ten mrtvý klášterník. Teresko, vy jste přece jen děvčátko potřeštěné. Ještě ty židle. Ale kde jsou?
1: Tamhle. A obrácej.
0: Vždy jsem je přece postavil tuhle. A ty jsou v koutě. Tam. Nohama vzůru. Tohle je pěkné mámení. Smyslu klam.

teď už snad budu pokoj mít. Co to zas světlo a rovnou ke mně, chtěl bych je celé utopit.

opustit svoji Haničku pro přízeň velkých pánů. Ne, paní kněžno, nemohu.

0: asi hrabě.
1: Bez hraby, já bydlím mezi tím tady.
0: A teď šli na lípu.
1: Kdo vám to řek?
0: Zemlína vodní panáček věděl, že

0: neznost, proto ta láska panská, proto jste mě sem zavedla, proto jste city lhala. Aničku ukrást je oloupit, tomu jste pomáhala. O, hanba, hanba!
1: Šísa, ham!
0: To zabírat se nedá.

0: jsou vaše slova jenom klam. Oběda, kněžno, běda mám a pomáhačů běda.
1: Počkejte!

Thank you.

Lucerna Vítězslava Nováka je dnes na pořadu operního večera na stanici Český rozhlas Vltava, kde právě skončilo třetí dějství třetího operního díla Novákova, které přináší další důkaz intenzivního zbližování s českou uměleckou tradicí, nýbrž i lidovou. My se dostáváme k závěrečnému čtvrtému dějství operní pohádky Lucerna. K níž libreto napsal Hanuš Jelínek, básník, překladatel, publicista na základě původní hry Lucerna, slavný to kus Jelínko Tchána Alojze Jiráska. Mimochodem, věděli jste, že název Lucerna vymyslel pro hru její první režisér Jaroslav Kvapil. Jirásek chtěl původně své drama nazvat Naše lípa. Jiráskova hra bývá právem nazývána českým snem noci svatojánské. Premiéru měla v roce 1905 a jak už jsme jednou řekli, trvalo to ještě nějakou dobu, než slavný český dramatik a spisovatel dal souhlas ke zpracování hry do podoby operního libreta. Z možných obav, že by úspěch činohry mohl být ohrožen jejím operním protějškem. Začíná tedy čtvrté závěrečné dějství opery na rozhlasové nahrávce z roku 1960, na níž účinkují Maria Tauberová, Karel Berman, Václav Bednář, Věra Krylová, Vlasta Mlejnková, Antonín Zlesák, Antonín Votava, Jaroslav Vaverka, Rudolf Vonásek, Vladimír Jedenáctník a Ludmila Hanzelíková a v mluvených rolích Stanislav Neumann, František Filipovský, Josef Bejvl, František Roland a Alena Krojcmanová. Pěvecký sbor Československého rozhlasu a Symfonický orchestr Československého rozhlasu řídí Václav Jiráček.

0: jdou pro mne. Slyšíte, chtějí mne odvléci.
1: Rychle pryč.
0: Pozdějte.

0: přiznalce on vedl se u volku zemlína. Jestli oni ví, kde s rebelantem z volku.
1: Nic nevím, pane direktor.
0: Mlčel, on vymlouvá se. Kde je ta holka?
1: Byla tu, nevím, kam ztratila se.
0: Že neví, jen si vzpomenul, že ve městečku chce školu. A sobota les deputát a k tomu velkou školu. Když řekne,

0: právo vrchnosti. Do dvora za děvku půjde.
1: Nepovím, nešli dopustit takové zneuctění.
0: Takhle si troufá spovazník, té chvíle jim už není. Nežli ho na vojnu odvezdám, při slitování.

0: Teď všichni rychle na lípu, sekiru sem a pilu.
1: Počkejte!
0: Zasni!
1: Zadržte!
0: Chyťte ho! Ruce mu svaše!

Lípa je zachráněná, kněžna už chápe její význam, rozbíjí lucernu a sní i poddanství mlynáře, který s láskou vine k sobě Haničku pod Lípou, strážkyní rodu a svědkyní staletých zápasů o svobodu. Lucerna je Novákovou nejhranější operou. V Pražském národním divadle byla po první inscenaci roku 1923 nastudovaná znovu v Novákovském cyklu roku 1930, pak v letech 1940, 45 a 1960. Ve všech těchto třech případech s Marií Tauberovou v roli mladé kněžny, kterou už to stvárnila i na rozhlasové nahrávce z roku 1960. Maria Tauberová se narodila před 115 lety a my jsme její hlas, o němž se kritika napříč shodovala, že je křišťálový, průzračný a zářivý, touto rolí připomněli. Všichni, kdo se setkali s Marií Tauberovou, svědčí o tom, že měla ve svém projevu v občanském životě i na jevišti něco, co kdysi Goethe nazval das ewig weibliche, vrozený ženský půvab, nenucenost projevu, jemný vkus a vroucí něhu. Kdo slyšel hlas Marie Tauberové, ať na jevišti nebo v rozhlase, zamiloval si ho. Její přednes strhoval svou citovou opravdovostí, její pěvecké umění jí získalo nesmírnou popularitu. Byla jednou z těch mála vyvolených, o jejichž umění lze hovořit jako o absolutní dokonalosti. Hlas, který zvoní, svítí, jásá, trilkuje ve výšce, pohrává si s tóny. Proměny od postavy k postavě, od mladičké Lišky Bystroušky, Talichovy Lištičky, útlé a panenské, kněžné Euridice, k vesnickému Barčeti, k nevinné tragické Džildě, k oslnivé Violetě, šibalské Papagéně, Bystré Zuzance, důstojné Královně Noci, k Cerbinetě, Konstanci, Rozíně, Petrovi, Arielovi, kněžně. Po 40 let zpívala Maria Tauberová v Národním divadle a nejen v něm. Kdyby se zaznamenala na mapě místa, kde stanula na pódiu, byla by to hustá síť bodů po celých českých a moravských vlastech. A těch vystoupení v zahraničí, Monte Carlo, Lausanne, Ženeva, Oslo, Berlín, Mnichov, Brusel, Budapešť, Varšava, Bukurešť, Vídeň. S Marií Tauberovou svedla nás dohromady náhoda, pokud náhody existují. Její hlas nad všemi těmi hlasy naší doby laskavě zval k otvírání studánek. Byl sám líbezností rodného kraje. Byl to dobrý hlas. Rozdával radost v dobách, kdy ostatní hlasy stísňovaly, skřehotaly, uvězňovaly a hrozily. Byl skřivánčí písní svobody. Těmito slovy uzavírá Vladimír Mikeš monografii o význačné české pěvkyni, mapující její život a uměleckou kariéru. Maria Tauberová zemřela v Praze 16. ledna 2003. A my jsme dnes připomněli umění Marie Tauberové i skrze nahrávku Novákovy Lucerny z roku 1960 na rozhlasové nahrávce, kde jsme krom sopranistky slyšeli také Karla Bermana, vrchního, bas, Václava Bednáře, bariton v roli mlynáře, Věru Krylovou, alt v roli jeho báby, Vlasta Mlejnková, soprán, zpívala Haničku, Antoniny Zlesák, tenor, Zajíčka, učitelského mládence. Vodníkem Michalem, zamilovaným do Haničky, byl tenorista Antonín Votava, basista Jaroslav Vaverka zpíval starého vodníka Ivana. Rudolf Vonásek vystoupil v roli pana France, tenor, Vladimír Jedenáctník, bas jako mušketýr, Ludmila Hanzalíková zpívala Kláskovou, to je altová role. A v těch mluvených vystoupili Stanislav Neumann, František Filipovský a Josef Bejvl jako šumaři, Klásek, Zima a Sejtko. František Roland se ujal role Žána a Alena Krojcmanová hrála Teresku. Pěvecký sbor Československého rozhlasu a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídil na této nahrávce z roku 1960 Václav Jiráček. Opera pro dnešní sobotní večer tedy dozněla. Čas nám ještě vymezený do 23. hodiny, ale věnujeme instrumentální hudbě Vítězslava Nováka, který nebyl jen intelektuálem zavřeným u piana. Miloval hory a výšlapy, lezl po skalách, chodil po Tatrách, byl nadšený turista. Příroda pro něj nebyla kulisa, byla mu partnerem. Slovenským horám ostatně složil poctu, je to slavná symfonická báseň v Tatrách, která je hudebním vyznáním horskému masivu, kde můžeme slyšet bouři, ticho, strach i úlevu. Uslyšíme ji v podání České filharmonie pod taktovkou Karla Šejny, stejně jako následující symfonickou báseň o věčné touze, v níž hudebním jazykem Vítězslav Novák zkoumá lásku v různých podobách. Od něžného snu po destruktivní posedlost.

Dvě symfonické básně Vítězslava Nováka V Tatrách a O věčné touze zněly dnes večer jako dovětek k Novákově pohádkové opeře Lucerna, která byla hlavním tématem operního večera. Teď nám hrála Česká filharmonie pod taktovkou Karla Šejny a uzavřela tento hudební čas na stanici Český rozhlas Vltava.

0: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Četba s hvězdičkou.
5: Nasvícené operní jeviště teď po 23. hodině měníme za potemnělý knižní klub. Po 18. otevíráme v premiéře knihu Anny Beáty Háblové Víry. Kam nás mohou zanést víry života, ptá se autorka.

0: Při pohledu na růžovou pohovku, holčičí oblečení a šminky všude na poličkách se Ester zvedne žaludek. Vzpomene si na všechno, co jí tahle hora masa kdysi vyprávěla.
1: Tohle si obleč,
0: ukáže na dívčí šaty ležící na posteli.
1: A udělej si něco s vlasama, nějaký culíky nebo tak.
0: Kde teď je? Procedí Ester.
1: Kdo?
0: Přece tvoje dcera.
1: Jo tak, no ta je pryč. Kurví se s nějakým blbečkem z Prahy. Sem už skoro vůbec nejezdí,
0: odpoví vztekle. Ester sáhne po šatech. Představí si v nich malou holku. Ne, tohle ona dělat nebude. Tohle dělat nebudu, řekne Ester potichu, ale důrazně. Chlap se k ní prudce přitočí. Jeho obličej se ještě víc sfraští.
1: Děláš si ze mě prdel? Křikne jí do ucha.
0: Jdu pryč, semkne rty.
1: Tak to teda nejdeš,
0: chytne jí za ruku jako kleštěmi.
1: Mám to s Márou domluvený. Dluží mi a ty mi to pěkně splatíš.
0: Ani náhodou, vysmekne se Ester z jeho sevření, ale on jí popadne a o dost pevněji. Hodí ji na postel, jako by byla lehká přikrývka. Ester se hlavou zaboří do provoněného povlečení jako do vln zlověstného oceánu. Svalnaté tělo jí zalehne, takže se nemůže pořádně nadechnout. Přemýšlí, jak by se dostala ke své kabelce, ale ruce má pevně zaklíněné za zády. Žaludek se jí bouří. Proklíná sebe samu, nenávidí se. Za to, že je z ní štětka, ale akorát tak na vymetání ho ven. Problesknou v ní vzpomínky na svou smrt, na světlo, na jeho slastné teplo. Nemůže dýchat. Chtěla by se k tomu světlu zase dostat, teď hned umřít. Vidět své tělo z odstupu, nebýt už součástí tady toho. Chtěla by se rozplynout ve vesmíru, ale hlavně nebýt tady, v tom šíleném utrpení. Buldočí obličej se nalepí na ten její. Dýchá jí do tváře alkoholické výpary a pachy nějakého jídla, které dnes jedl. Možná guláš s cibulí. Schrne jí kalhotky na stranu a rukou zajede dovnitř. Nejdřív dva prsty, pak tři a nakonec čtyři. Ester zařve bolestí. Chtěla by uniknout do obvyklých představ o vaření, do míchání polévky nebo nadívání husy, ale ani trochu se jí to nedaří. Myslí na nůž v kabelce, která leží jen kousek od jejího pravého boku. Musí počkat na chvíli, kdy si ta hora masa rozepne kalhoty, zasune do ní svoje péro a začne přirážet. Na moment, kdy ji chytne za boky a ona nenápadně vysmekne pravou ruku, aby se ke kabelce přiblížila. Jakoby něco vycítil, hlavu ji ještě víc zamáčkne do peřiny. V záblesku docházejícího kyslíku Ester opět uvidí sebe samu z odstupu. Nenachází se v růžových peřinách a s rukama za zády, ale zase v tom dnešním snu. Sedí v kostelní lavici a otáčí se po holce, které se vysypala kabelka. Holka ty cetky neuroticky rovná zpátky. Podívají se na sebe. Nemuseli by si říkat nic. Všechno o sobě už dávno vědí. Přesto ta mladá zvedne hlavu a svým pohledem znovu řekne. Ta krásná bytost seš ve skutečnosti ty. Ester vyděšeně zalapá po dechu. Sevření povolí. Chlap vytáhne z Ester svůj penis, narovná se a zapne si zip.

sekneš a přijdeš o kejhák. A teď padej, ty špíno. Chlap chytne Ester za rameno a vláčí ji do chodby. Ester si všimne kapající krve, která za nimi zůstává. Že by v těch mrákotách dokázala vytáhnout z kabelky nůž a aspoň jednou ho bodnout? Až když si na sebe rve kabát, dojde jí, že ta krev teče z ní. Musel do ní bušit tak zběsile, že ji natrhal jako kus masa. Nedokáže ze sebe dostat ani slovo. Chce jen rychle pryč. Klopítá. Všechno vidí v mlze. Je jí zle jako snad ještě nikdy. Je sama od sebe úplně odpojená. Její duch jakoby nad ní pořád někde visel. Jakoby to už nebyla ona, ale jen její vlastní stín. V autě se křečovitě rozbrečí. Mezi nohama cítí ukrutnou bolest. Sáhne si tam, aby zjistila, jak moc velká poranění má. Na ruce jí zůstane krev. V tomhle stavu přece nemůže jít domů. V tomhle stavu by jí ale konečně někdo mohl něco uvěřit. Vnitřnosti se jí sevřou a v krku jí začne pálit. Otevře dveře auta a vyzvrací se na asfalt. Tupě se dívá na hnědou kaši, která tam pod ní zůstává. Mobil v kabelce se jí rozezvučí vyzváněním. Sáhne po ní a jakmile chce telefon rychle nahmatat, všechno se jí vysype na podlahu auta. Stejná situace jako v tom bezvědomí před pár minutami. Běž do prdele! Vykřikne, když vidí, že jí volá Mára. Co po ní ten skurvisyn ještě chce? Znásilnil mě! Vzlikne Ester do telefonu a utře si zbytek kyselé sliny, která se jí od pusy táhne po bradě. Buď ticho, ty kurva! Vraj si mu nechcela dát! Tak to jsme se ně dohodli! Je to odporný hajzl, znásilňoval svoji dceru! Hovorím, drž piču, vraj nebol spokojný. Myslíš, že ti za toto dám dajaké love? Budeš si to musieť poriadne odmakať. Ester hodí telefon na zem mezi ostatní věci vypadlé z kabelky. S tímhle musí být konec, nebo to už příště nepřežije. Nastartuje a rozjede se, aniž by přesně věděla kam. Hlavu má zapnutou na autopilota a mysl jí pořád vlaje někde za tělem. V tom polovědomí dojede do Jihlavy. Zastaví před velkolepou budovou krajské policie, kde se možná ani parkovat nesmí. Aniž tuší, jak našla cestu a jak to sem zvládla odřídit a nikde nenabourat, vypotácí se z auta, vyjde pár schodů a zazvoní na všechny zvonky u dveří. Jako poslední jí v hlavě problesknou Samantina slova, že pokud člověk nevěří v Boha, měl by věřit aspoň v lidi, instituce nebo ve stát. Měl by věřit v lidskost a spravedlnost i tam, kde by ji nečekal, nebo čekat nechtěl. Kdo si dveře otevře a Ester se sveze na zem. Dál už totiž nemůže. Ať už to celé někdo konečně vyřeší za ni. Rozespalý policajt zkontroluje její dech a pak jde do kuchyňky namočit ručník. Ester se mezi tím trochu probere. Policajt jí pomůže posadit se do křesla v kanceláři a udělá jí kafe. Je trochu rozmrzelý, protože během téhle noční služby chtěl dokoukat seriál, ale aspoň bude mít co vyprávět chlapům v hospodě. A hlavně je to přece jeho práce. Ester se na policajta otupěle dívá. Pozoruje jeho oholenou hlavu, šedivějící vousy a trochu tvrdý pohled. Co když si o ní ten chlap myslí, že je alkoholička, narkomanka nebo prostě děvka, která si za všechno může sama? Trochu lituje, že si to celé víc nepromyslela a nejela někam, kde by byla větší pravděpodobnost narazit na policajtku. Ale kdo ví, možná by s ní ani ta neměla slitování a soudila by ji jako tenhle chlápek, který si teď sedne k počítači a začne jí klást otázky. Ester se znovu navalí, když musí popisovat detaily, na které by nejradši zapomněla. Policajtovi se přitom ve tváři nepohne ani jedna z jeho vrásek. A to ani tehdy, když Ester líčí, jak měla ruce zkroucené za zády a nemohla dýchat. Je to jeho netečnost nebo naopak profesionalita? Ester jeho odtažitost popudí. Když už je tady, musí do toho pořádně říznout. Musí to tomu hajzlovi pořádně zavařit. Rozpovídá se o tom, že se jí svěroval o znásilňování své dcery. A pak ji napadne vymyslet si ještě pár scén, při kterých ji vyhrožoval nožem, praštil ji a hodil s ní o zeď. V tom momentě se na ní policajt konečně podívá a trochu svraští čelo. A kam přesně vás uhodil? Přimhouří oči. Sem, sahá si Ester na hlavu a už ví, že nic dalšího si raději domýšlet neměla. Můžu se podívat? Vstane policajt a skloní se nad ní. Nic tam nevidím, řekne zamyšleně.
A jak vám držel ruce za zády, nemáte tam třeba nějaké škrábance nebo modřiny? Bylo by potřeba to nafotit a zaprotokolovat. Ester si rychle prohmátne zápěstí. Sice ještě cítí jeho sevření, ale nic viditelného na rukou nemá. Ani škrábnutí. On ji přece znásilnil. Strkal jí svý prsty i péro mezi nohy, i když nechtěla. Ještě teď jí to tam hrozně bolí. Ale jak mu to má vysvětlit? Stydí se. Tak strašně se stydí. Má tady snad roztáhnout nohy, aby viděl, jak je tam celá potrhaná a odřená? Pošlu vás na vyšetření. Potřebujeme zprávu od lékaře. Vysvětluje policajt, jako by jí četl myšlenky. Hned zítra ráno. Teda vlastně to už je dneska. Podívá se na hodinky. Hned jak otevřou, tak tam zavolám a řeknu jim o vás. Nemocnice je naproti přes ulici. Máchne kam si rukou. Určitě to tu znáte. Buďte tam hned na šestou. Vytiskne jakýsi papír, dá na něj razítko s podpisem a podá jí ho. Taky je důležitý, abyste se do té doby nekoupala a neměnila si oblečení. Říká a pořád si ji zkoumavě prohlíží. Místo, aby ten policajt pátral po zločinci, teď bude pátrat po tom, jestli si ona nevymýšlí, probleskne Ester. Asi mu teď v hlavě jede série možností, kam si ji má zařadit. Policajt si znovu sedne k počítači a začne se jí vyptávat tentokrát na to, kdy, kde a proč s prostitucí začala a jestli je osoba výdělečně činná nebo má i jinou práci. V tu chvíli Ester spanikaří, protože neví, jestli má říkat celou pravdu, půlku pravdy nebo si to všechno vymyslet. Nakonec zvolí variantu s převahou pravdy. Každopádně zdůrazní, že byla okradená a nějaký podvodník z ní vylákal peníze. A šlapala jenom příležitostně a z donucení, jinak se starala o domácnost. Policajt se zeptá, jestli tehdejší online krádež ohlásila. Jasně, že ne, odpoví. Proč ji to tehdy ale nenapadlo? Policajt přimhouří oči, zadržuje zívnutí. Pohled mu sjede k Esteřiným nohám a minisukni, díky níž jsou vidět i její zakrvácené kalhotky. Ester si poposedne a dá si nohu přes nohu. Cítí na svém těle policajtu v pohled i jeho pochybnosti. Ještě, že se sama nevidí v zrcadle, to by se asi musela poblít znovu. Bude mít kruhy pod očima, rozmazané líčení a rozcuchané vlasy. Jenže tohle je jí zrovna dost jedno, protože na ní padá strašný smutek z celého toho ponížení, které zažila a které pokračuje tím, že jí tady někdo propichuje pohledem jako špekáček vidlicí. Policajt pohled zase stočí k počítači. Ještě něco tam nacvaká a pak jí oznámí, že tedy zahájí přípravné řízení. Přípravné? Proč ne trestní? Steká se Ester v duchu, ale nahlas neřekne nic, jen kývne hlavou. A domů zvládnete dojet sama? Zeptá se policajt a zívne tentokrát už s pusou do kořán. Ester přikývne, i když si tím, jestli někam zvládne dojet, není vůbec jistá. Než se otevře ordinace, můžete zůstat tady. Dodá ještě, i když trochu nepřesvědčivě. To není nutný, zavrtí Ester hlavou. Určitě jí bude mnohem líp, když odtud vypadne co nejrychleji. Může přece počkat v autě. Venku před policejní budovou rozsvítí telefon a napíše tátovi zprávu, ať Vojtu zaveze do školy on. Únavou sotva stojí na nohou. Pomalu dojde ke své Fábii a sedne si do ní. Na mobilu si nastaví budík na 17:30. Zavře oči. Chtěla by usnout, nejde jí to. V představách se jí míhá dětský pokoj. Chtěla by se zbavit toho pocitu hnusu a ponížení. Smít ho ze sebe nebo vyzvracet. Přestat být sama sobě odporná. Vyšetření na gynekologii Ester prožije jako v mlze. Tak to jste vy, jak jdete s tím, nedořekne doktor. Ester přikývne. Svlékněte se do půl těla, spodní prádlo vložte tady do toho sáčku, pošleme to na rozbor. A pak si vyskočte nahoru, ať se na to podíváme. Nasadí si doktor roušku a do ruky vezme pár nástrojů. Zadeček trošku blíž ke mně. Slyší Ester tlumený hlas mezi svýma nohama. Ucítí tlak. Sykne bolestí. Zvýšené prokrvení sliznice, drobné trhliny, žádné vážné zranění. Diktuje doktor sestře. Ještě uděláme ultrazvuk. Poklepe na lehátko, nad kterým visí velký monitor. Ester sleze z křesla a lehne si. Doktor vezme do ruky sondu připomínající vibrátor.
Pokape ji gelem a vsune Ester do pochvy. Ester se u toho dívá na monitor, na ultrazvuk své vagíny, jako by to byl cizí objekt. Část sliznice nějakého neznámého těla. Zatímco doktor měří velikost vaječníků a jejich vzdálenost, Ester zaplaví vlna lítosti. Vaječníky jsou jinak v pořádku, vzdychne doktor. A tady máte na utření. Podává jí měkké gázové ubrousky. No, zřídil vás. Ale brzy to bude zase dobrý, zahojí se to. Jen buďte víc opatrná. Pokýve hlavou, jako by od policajta už všechno věděl. Udělal jsem vám pro jistotu stěr i na pohlavně přenosné nemoci, takže si příští týden zavolejte, jak vám to dopadlo. Dodá ještě doktor, podá jí ruku, ale do očí se jí nepodívá. Ester nic neřekne, jen utrousí nashledanou. Je jí jasné, že ten gynekolog ji jako znásilněnou nevnímá. Vždyť je prostitutka. Prostě jen byla v práci a trochu se to zvrtlo. Její vagína už dávno není její. Je to komodita, kterou se naučila zpeněžit. Jenže takhle to není. Takhle to nesmí být. Je to její tělo a ona si ho musí zase vzít zpátky. Jenže jak? Naplno se rozbrečí až po cestě raní krajinou, pořád ještě zahalenou do tmy. Cítí bezmoc. Chtěla by o svém životě vyprávět někomu, kdo by jí skutečně věřil. Aby si mohla i něco přibarvit. Prostě jen proto, aby se cítila v bezpečí. Aby věděla, že je vyslyšená a ne vyslíchaná. Že je na světě někdo jenom a jenom na její straně. Ester přes slzy nevidí na silnici a tak zabočí na nejbližší lesní cestu a vypne motor. Kouká před sebe do tmy. Nejdřív nevidí nic, pak si její oči zvyknou. Začne rozeznávat kmeny a směr cesty plné výmolů, která se vleče kamsi nahoru. Sedí a jen se dívá. Podobně otupěle jako před pár hodinami na policajta. Co teď bude dělat? Čeho vlastně dosáhla? O jejím životě se všichni dozví, ale efekt na její a Vojtovo bezpečí bude nulový. Kdo ví, jak takové přípravné řízení a shromažďování policejních důkazů může vypadat? Policajti navštíví pachatele, kde najdou leda tak vycíděnou podlahu, usmívající se manželku, a když budou vyslýchat dceru, taky se nic nedozví, protože ta všechno popře, aby od táty dostala další prachy. Ester si vystoupí a popojde kousek dál od auta. Kdy naposledy jenom tak stála na kraji nočního lesa a koukala do šera, bez jasného účelu nebo cíle. Něco vedle ní zašramotí. Ester se lekne a udělá dva kroky dozadu. Přes cestu přejde stádo srnek. Jedna z nich se zastaví a podívá se na ni. Na chvíli se jí v očích zaleskne odraz svítícího měsíce. Ester hledí na zářící oči srny jako na zjevení. Obě naproti sobě ustrnou. Jedna o druhé nic neví, jedna té druhé nerozumí, ale jsou tu spolu. V důvěře i ostražitosti. Brečím tu jak stará kurva. Povzdechne si Ester a utře si mokré oči. Je to ale kurva krása, zašeptá znovu. Srna potře se hlavou, jako by rozuměla a zmizí ve tmě i se svou září. Novináři, proč mě to sakra nenapadlo? Když věřili, že jsem aktivistka, budou mi přece věřit i to, že mi Mára vyhrožuje, nebo že ten úchyl zneužíval svoje děcko, pomyslí si Ester. Rychle sedne do auta a zhybne se pro kabelku, aby se podívala, jestli tam ještě má vizitku toho brýlatého chlápka, kterému přitom sama dala špatné číslo. Nahmatá malou kartičku a posvítí si na ní mobilem. Ondřej Švec, redaktor deníku Kauza. Uf, tak teď se ukáže, jaký je charakter. Jestli jí pomůže, nebo se za sebe bude stydět a předstírat, že nikdy u silnice v Hatích nezastavil. Mám pro vás nové informace. Sejdeme se? Ester Hrabcová. Napíše mu v rychlosti roztřesenou rukou, i když odpověď čekat nemůže, protože je teprve 6:30 ráno. Můžu dnes večer, ideálně Brno. Odpoví do 5 minut a přidá smajlíka. Dřív by to nešlo, pokračuje Ester, protože do večera čekat nezvládne. Dřív? OK, tak v 8 v monogramu, ale jen na skok. Ester chvíli přemýšlí, jestli monogram je nějaký strip klub nebo bar, ale nakonec si vygoogluje, že je to jen malá kavárna v centru Brna poblíž nádraží.
Je to odsud tak hodinka cesty, takže když teď hned vyrazí, bude tam tak akorát. V Brně zaparkuje na střeše obchoďáku, ve kterém se minule s Vojtou tak pohádali, a zamíří směrem ke kavárně. Projde kolem dalšího, o dost staršího obchodního domu, pak podchodem přes nádraží až do ulice, na jejímž konci vykukuje katedrála. Když míjí jednu z výkladních skříní v ulici, konečně uvidí sebe samu, jak vypadá. Vlasy rozcuchané větrem a pod očima kruhy jako kola od traktoru. Kdyby nebyl tak krásný východ slunce, který viděla ze střechy parkoviště, rozbrečela by se znovu.

Kavárna ji překvapí tím, jak je malá a útulná. Rozhlíží se. Novináře Švece nikde nevidí. Sedne si ke stolku na jednu z barevně natřených židlí a otupile hledí do prázdna. Ondřej Švec vejde do kavárny a už z dálky se usmívá. Ester si všimne, že za hranatými brýlemi má taky kruhy pod očima. Možná ještě větší než ona. Vy jste asi taky nespal, začne Ester a nutí se do úsměvu. Jo, dopisoval jsem jeden článek. Nutně potřebuju kafe. Vy jste si ještě nic nedala? Odloží brýle na stolek, protře si zarudlé oči a zase si brýle nasadí. Čekala jsem na vás, řekne zkroušeně. Tak si se mnou dejte filtr. Dělaj ho tu fakt skvělej. Stoupne si k pultu do fronty za mladého hubeného kluka s náušnicemi v uších. Když filtr, tak filtr. Pokrčí Ester rameny, otevře kabelku, vyndá si taštičku s líčením a dokud je k ní Ondřej otočený zády, třesoucí se rukou si přepudruje tvář.

Předposlední část knihy, tedy četby z knihy Anny Beáty Háblové Víry, část 19. nabídeme k poslechu zase zítra. Zítra ještě budeme sledovat příběh Ester, rozvedené matky, která před okolím a svým 11letým synem tají, že si přivydělává prostitucí. Celkem 20dílnou četbu na pokračování připravila Petra Hinčíková a účinkuje Zdislava Pechová v režii Radima Najedlého.

poslední půlhodince dnešního 2. květnového dne jsme dospěli, milí posluchači, ponese se ve znamení lásky, neb má je lásky čas. Před námi je tedy půlhodina současné hudby, kterou připravila Renata Spisarová. Zveme vás k jejímu poslechu a Daniela Čermáková vám přeje od vltavského mikrofonu pro dnešek klidnou noc.

Příjemný pozdní večer dnes s nahrávkami dvou velmi originálních pěvkyň, které se přes velkou znalost klasické hudby věnují také té soudobé koncertní i operní hudbě a také improvizaci. Od mikrofonu zdraví posluchače Renáta Spiserová dnes na téma písně o nelásce i domovu. Táňa Leon, americká skladatelka kubánských kořenů. Nová nahrávka Edward Songs pro soprán a klavír na texty Margaret Atwood. Skladba z roku 2008. Vznikla nedávno v ostravském studiu Českého rozhlasu, a to díky sopranistce Markétě Drabině Šafarčik ve spolupráci s klavíristkou Radanou Foltínovou. Další minuty vyplní improvizace na téma Tam je domov, kterou na svém novém albu There is Home uvedla mezi skladbami Haase Mahlera, Mussorgského a Britna, poslední roky ve světě tolik žádaná, Bella Adamova. Na klavír hraje Michael Gass. Tak tedy nejdříve ke studiové nahrávce Atwood Songs pro soprán a klavír, jejíž autorkou je nositelka Pulitzerovy ceny Táňa Leon a inspirovala se tentokrát básněmi kanadské spisovatelky Margaret Atwood. Markéta Drabina Šafarčik se s touto kompozicí potkala při návštěvě Táni Leon na Ostravských dnech v roce 2025 a natolik jí osobnost Táni Leon oslovila, že pro Český rozhlas také později tedy Edward Songs natočila. Písně posloucháme v české premiéře nahrávky. Má části, nepoeticky přiloženo. Poznámky k básni, která nikdy nemůže být napsána, paměť, pojídání ohně, prostory k obývání a čtyři úniky.

Markéta Drabina, Farčík, soprán, Radana Foltýnová, klavír a v jejich podání Edward Songs pro soprán a klavír na texty Margaret Atwood. Kanadské básnířky, se kterou a mnoha dalšími, je ve svém tvůrčím i osobním životě ve Spojených státech amerických spjatá velmi populární skladatelka Táňa Leon. Markéta Drabina Šafarčik nastudovala dílo z roku 2008 pro Český rozhlas, a to v české premiéře. A za nahrávkou už ve studiu Ostravského rozhlasu stál Lubomír Vírek a František Miksa. Posloucháte pořad Soudobá hudba, u mikrofonu je stále Renáta Spisarová a teď bude následovat výběr z alba, které jsem si s radostí pořídila po koncertě Belly Adamové v Ostravě, kam přijela na pozvání Janáčkovy Filharmonie Ostrava. Kompaktní disk se jmenuje There is Home a vedle výběrů z písňových cyklů 20. století obsahuje také improvizaci Belly na jí vybrané texty. Slovo, báseň a jazyk totiž hraje v životě Belly Adamové velkou roli. Bella Adamová je Čečenka, jejíž mateřským jazykem je ruština. Přesídlena z rodiči byla od raného dětství do Čech, kde se vzdělávala prostřednictvím angličtiny na mezinárodních školách v Praze. S důvěrným pobytem v Kolíně nad Rýnem, vedle znalosti němčiny, také umí francouzsky, s koncertními cestami skrze světadíly. Ptá se na své místo ve světě. Co? A kde je můj domov? Cituji teď slova Belly Adamové. Jakousi odpověď na svou otázku jsem našla v jedné z mých vůbec nejoblíbenějších písní Gustava Mahlera s názvem Žij sám ve svém ráji, ve své lásce, ve své písni. V této apoteóze svobody básník Rückert přesně vystihl, že štěstí nalezené v samotě dává člověku osvobození. Je to místo, kde ve skutečnosti nejsme nikdy sami. Můj pravý domov, místo, kde se cítím nejvíce sama sebou, je v mých písních, v mých improvizacích. Bella Adamová. Poslechněme si teď za sebou její 4 improvizace z alba There is Home. Můj stesk po domově na text Heinze Alberta Heinrichse, Dis Moll Clary Goldstein, Nad vzdáleností text Belly Adamové a Hudbě na slova Anny Achmatovové. Není žádné tam a zpět, jen občas ještě dětské sny. Vzdálený svět bouřky, zpívá hned ve vstupní improvizaci Bella Adamová. Na klavír hraje vynikající Michal Gess.

Dozněl výběr z cyklu Cypřiše Antonína Dvořáka z původní verze z roku 1865. Zpívali Markus Ullmann, tenor, a Martin Bruns, bariton, na klavír doprovázel Andreas Fresse. Je to nahrávka z roku 2012 a nahrávka v této podobě první. Dvořák měl k tomuto svému dílu hluboký vztah a přestože jej v původním znění nikdy neuveřejnil, s neobyčejnou vytrvalostí se k němu celý život vracel. Nejprve píseň 6. a 10. použil v prvním znění opery Král a uhlíř. V roce 1881 vybral Dvořák z Cypřišů 6 částí a přepracoval je pro nové vydání s prostým názvem Písně opus 2 a stejně postupoval o 7 let později, když 8 písní přepracoval jako Písně milostné opus 83. A na jaře roku 1887 upravil 12 písní z Cypřišů do instrumentální podoby pro smyčcové kvarteto a tato verze byla dříve někdy uváděna pod názvem Večerní písně, neboť Dvořák celý cyklus údajně zkomponoval převážně po nocích. Ale to je jenom takový vtip. Podstatné je, že Cypřiše jsou mnohem víc známé v této kvartetní verzi, kterou teď uslyšíme. Hraje Benevicovo kvarteto na snímku z roku 2012.

Moravské dvojzpěvy zaujímají v kontextu Dvořákovy umělecké dráhy zcela mimořádné postavení, neboť jejich úspěch byl pro skladatele odrazovým můstkem k mezinárodní popularitě. 13 dvojzpěvů vybraných z opusu 29 a 32 nechal Jan Neff vlastním nákladem vydat u pražského nakladatele Emanuela Starého a Dvořák je tak mohl na podzim roku 1877 přiložit ke své třetí žádosti o státní stipendium. Členem komise, která rozhodovala o udílení stipendií, byl také Johannes Brahms, u nějž dvojzpěvy vzbudili živý zájem. Již 12. prosince téhož roku psal svému nakladateli Fritzi Simrokovi: Milý Simroku, u příležitosti udílení státního stipendia těším se již po několik let pracemi Antonína Dvořáka z Prahy. Pro tento rok posílá mimo jiné sešit duetu pro dva soprány s klavírem, který se mi zdá pro vydání zcela pěkný a praktický. Zdá se, že sešit byl tištěn vlastním nákladem. Titul a bohužel i texty jsou pouze české. Doporučil jsem mu, aby vám písně poslal. Přehrajete-li si je, budete jako já z nich mít radost a budete mít obzvláštní radost z pikantností. Dvořák píše všechno možné, opery, symfonie, kvartety, klavírní věci. Rozhodně je to velmi talentovaný člověk, mimo to chudý. Prosím, abyste o tom uvažoval. Brahmsovo doporučení nebylo bezvýsledné. Simrok dvojzpěvy přijal, i když Dvořákovi nebyl vyplacen žádný honorář, a vydal je hned začátkem roku 1878 pod jednotným označením Klänge aus Mähren, opus 32. Úspěch díla překonal všechna očekávání a Simrok si v zápětí u Dvořáka objednal další dílo v duchu slovanské lidové hudby. Jednalo se o slovanské tance, které definitivně potvrdili Dvořákovo postavení na mezinárodní hudební scéně. My si teď poslechneme moravské dvojzpěvy v unikátní nahrávce na německé texty. Není to proto, že bychom málo ctili Dvořákovo vlastenectví. Existuje ovšem snímek se dvěma světovými pěvkyněmi, Barbarou Bonny a Angelikou Kirschlager. Barbara Bonny zpívá sopránový part, Angelika Kirschlager mezzosoprán. Doprovází Malcolm Martineau a poslech je zcela mimořádným zážitkem. Antonín Dvořák, Moravské dvojzpěvy, opus 32.

Dozněly moravské dvojzpěvy opus 32 Antonína Dvořáka. V německé verzi a zpívali Barbara Bonny soprán a Angelika Kirschlager mezzosoprán. Doprovázel Malcolm Martineau. Jsou ale skladby, které měly k publiku mnohem delší cestu než moravské dvojzpěvy. Z Dvořákových raných a přesto naprosto originálních děl je to zejména klavírní koncert G-moll opus 33. Úplně neznámý samozřejmě nebyl, ale jak známo, prvním světovým klavíristou po Rudolfovi Firkušném, který dílo provedl, byl Svjatoslav Richter. Koncert provedl na Pražském jaru, tento snímek je památný, ale pak také koncert reprezentativně natočil pod taktovkou dirigenta Carlose Kleibera za doprovodu orchestru Bavorské státní opery. A tento snímek nás teď čeká. Připomeňme, že Dvořákův klavírní koncert má tři části, Allegro agitato, Andante sostenuto, Allegro con fuoco. Na snímku z roku 1977 tedy uslyšíme Svjatoslava Richtera, kterého doprovází Bavorský státní orchestr pod taktovkou Carlose Kleibera.